jo. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve do hrabem, jo, jo. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší ty najmout dám, jo. Ten, kdo má na bradě mlíko,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátek

cesta. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mý.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček, začínají folková pohlazení a dnes budeme tak trochu aktuální vzhledem k tomu, co se venku děje. Předpokládám, že náplň dnešního pořadu vám bude zřejmá už podle úvodní písně, která to má už v názvu. Zatracený vedro. Hobous.

slunce žaví jak pec, zatracený vedro, že se jabka na stromech začínají píct. To jsou úryvky z právě odeznělých písní od Rivolu, Hoptropáku a Kamelotu. A přesně to definuje téma, kterému se v dnešních folkových pohlazení věnujeme. Vedro. Ne, že bych to chtěl nějak zveličovat, už takhle nám to dává všem zabrat, ale pro folkový žánr je typické, že se zpívají a hrají písně, které žijeme. No, a tohle žijeme teď, i když to zrovna žití není. Vlna veder svírá naši zem. Každý, kdo se vydá na nějakou cestu, s tím musí tak trochu počítat. A i když to je třeba Cesta za tebou od Marien, dovolím si přispět z vlastní autorské zahrádky, popisuje to jeden takový žhavý výlet po asfaltové silnice, kde si odpočte na ke kostelci nad Orlicí, nahoře hezky, pěkně, na sluníčku, tamní asfalt to tak trochu nedával.

Také písnička Ester od Kamarádů táborových ohňů. Staříčka to nahrávka, historická píseň má jako podkres kulisy toho dějství, vedro a vyprahlou prérii. Ano, takových písniček bychom našli hodně. Když se podíváme do současných dějin, i když už je to také vlastně trošku starší nahrávka, dáme si vzpomínku na skupinu Zhasni na cestě od Bejrů, zmiňující jedno legendární uzenářství, které už je asi taky minulostí, pokud vím. Nicméně písnička je to hezká, vedro jak v Andaluzii, to sedí. Michal Vaněk, Kuba Horák, jejich Zhasni a na cestě od Bejrů.

0: No, slunečný den, to je příspěvek od Ivana Hlase do naší sbírky písní pojednávajících o tom příšerném počasí, o tom vedru, ale jak jsme slyšeli z úst jistého pana ministra, klimatická krize byla zrušena, takže vůbec to s tím nesouvisí. Dovolím si teď zahrát historickou píseň A slunce pálí jen, kterou známe v podání Mirka Hofmana a Zelenáčů, ale pojďme se podívat, jak to přespívali na jedno úžasné CDčko, odkazující se na slavné vzory. Pánové, co pánové, neřízené bluegrassové střely z Plzně, co páci.
1: Už v noci jsem vyrazil jen v bluze, v kalhotách a s párem starých dob. Tam za mnou zůstal San Quentin, kavalec a přestřihnutý plot. A slunce podá do očí a jazyk bez vody už zřejmě.

vždycky táta říkal, že jen jedno je nebe, jedno peklo a jeden svět. Že ty ještě včera mě to pastor v celé z Bible čet. Teď ze lži viním všechny, Bibli, pastora i tátu. Vždyť jedno peklo opouštím,

Já dávno boty zahodil, když brzdili můj chvat. A v břiše mám snad stočenej ten přestříhanej drát. Když náhle v rukou cítím suchej drn a písek, tak už vím, proč i když slunce zapadá, se skvělá.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Horkým větrem z kukuřičných polí. Robert Křesťan je opravdu mistr nad mistry v popisu vedra. Vzpomínám si ještě na jednu písničku, já ji zkusím najít, která by se do dnešního výběru také hodila. Tuším, že na albu Starodávný svět, což bylo, myslím, třetí řadové album Druhé trávy, vyšlo v roce 1994, jmenuje se takovým zvláštním slovem Ichisach. Píše se to Ichisach. A vykřičníky zatím. A člověk se s tím může jako hrát, polemizovat, co to má vlastně za význam. A když pak dojde k refrénu, co pak nevidíš, že hořím a nevíš, jak to bolí, džipy nás honí po makovém poli. Čisach, čisach i čisach. Někdo mě upozornil na to, že v obráceně, když se to čte, tak to znamená hasiči. Ale jak říká Bob Dylan, píseň je zážitek. Člověk nemusí chápat, co chtěl autor přesně říct, aby měl zážitek, naopak snaha o plné pochopení textu ho může o zážitek připravit. Tak si lámejte hlavu i v tomhle vedru. Ichisach, druhá tráva, Robert Křesťan.

Ano, v důsledku vedra dostaví se třeba i Fata Morgana. O té bylo také napsáno hodně písní. Tenhle třeba od Nezmarů jihočeských, ještě v době, kdy tam sloužila Pavlína Jíšová, od které už jsme dnes jednu pouštní píseň slyšeli. Podíváme se teď, co o Fatě Morgáně zpívají třeba rolničky z Bratislavy.

0: Brněnským skvělým cymbál klasikem pod vedením úžasného muzikanta Dalibora Štrunce. Smeknout klobouk zbývá. On se pak bude honit po té poušti, jak zpívávali osvobození v Skovec s Verichem. Dovolím si upozornit, že se nám blíží závěr dnešního pořadu, který jsme věnovali písničkám žhnoucím o tom, když ty teploty překračují únosné meze. Přátelé, není to legrace, opatrujte se, doplňujte tekutiny, nejlépe ty, co udrží tekutiny v těle, dávejte na sebe bacha a dávejte pozor na své blížní, anebo třeba na sousedy, pokud jste někde v paneláku. Pozorujte i lidi kolem sebe na ulici, jestli to zvládají. Je to vlastně taková zkouška lidskosti, ohledu plnosti, jestli jsme schopni se o sebe jako společenstvo lidí postarat. Kéž by to tak bylo. Dáme si na závěr písničku od Bonsai číslo 3, která pojednává o letní noci. Snad v tom najdete trochu úlevy a útěchy. Od mikrofonu se loučí, za týden se naslyšenou bude těšit Vítě Trníček, tohoto času po schlazení toužící a k vodě mířící.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám lalikají.
1: Z toho strudu
4: na. My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
6: Přeji vám všem, dámy a pánové, krásný, příjemný den a dovolte mi, abych svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smeknul.
5: Klobouk smeknut, ještě úvodní veršík, našílený hit Horko vedro, máme osvěživé humoru plné vědro.
0: Humoriáda.

0: Anaka zaspívala písničku Vždycky se budeme znát. My už se dobře známe s naším humoriádníkem, stejně jako s ostatními, s panem Janem Přeučilem.
1: Ano.
0: Tak jak probíhá léto pana Jana? Prozraďte nám.
1: No tak jako obvykle s mojí milovanou Evičkou, která všechny moc pozdravuje, jsme byli na svém oblíbeném ostrově, řeckém ostrově Tasos. A tam jsme si to užili po všech stránkách. Dobře. Nádhera.
0: Co si dáváte dobrého?
1: Na Tasosu?
0: No.
1: No mají tam vynikající olivy. Hmm. Ale špičkový olivy, opravdu. Hmm. A pak tam mají takový malý ryby, jo? Hmm. Tak to je jako opravdu lahůdky.
0: Dobře. Nám kus léta přinesl z toho Tasosu pan Přeučil i do studia, protože má letní krásný apartní klobouk
1: ano.
0: A k tomu námořnické doslova polotričko.
1: Takže, je to tak, ano.
0: Takže můžeme letně vyrazit do našeho archivu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Jako prvního bude scénka Hurvínek. Hmm. Scénka je Olomouc, Soba, Elektřina a uslyšíme tam Josefa Skupu.
2: Tak co pak z toho zeměpisu? To nemáte nic, že ne?
3: Máme.
2: No tak vidíš, a nepřijdeš, aby si řekl, podívej se, koukej, hleď a vyzkoušej mě a podobně.
3: Tati, mě zkoušíš pořád.
2: Poněvadž chci, aby s tebe něco bylo jednou, že jo? Aby si nebyl jenom nějaký takovej tento, který to, že jo?
3: Ano.
2: No tak vidíš, že to uznáš. Tak co pak máte z toho zeměpisu?
3: Máme o Olomouci.
2: No tak povídej.
3: Olomouc leží na Moravě, která je hlavním městem na Hané. Olomouc nám dává sirečky a byli tam poraženi Tataři, kteří byli národ divoký. Protože byli národ divoký, Tataři.
2: No a teď já vím, že byli národ divoký. No a dál?
3: Protože nepršelo, a oni byli pohané. Také neměli žádných děl. Do Čech nemohli, protože král dal zřídití na hranicích husté lesy.
2: No tak to mě těší, že tu Olomouc znáš teda. No a co pak?
3: Tati, my jsme ještě, já jsem tě zapomněl včera říct, že máme ještě umět o sobě.
2: O čem?
3: No co je to sova?
2: A jo, ten pták.
3: Ano.
2: No tak co je to?
3: Sova je pták dvounohý. A...
2: No a jak vypadá?
3: Vypadá ošklivě.
2: No tak.
3: Když jde myš po poli, sova jí zvedne.
2: No a čím se živí sova?
3: Sova živí se zobákem.
2: No tak. No a už tě máte něco?
3: Máme jenom v elektřině.
2: No tak vidíš, to by si se nepřiznal, kdyby se tě nezeptal. Tak povídej hezky, co je to elektřina?
3: Elektřina, to jsou takový válečky se zelenou šňůrou, která bručí. A když se jí někdo drží, tak kroutí rukama. Elektřina jezdí na kolejích a má různá čísla. Když je červená, tak nesmí jezdit a když je zelená, tak to je volno.
2: No dobře. A k čemu se jí používá?
3: Elektřina je dobrá na svícení a na telegrafování.
2: No tak vidíš. No a co ještě dál?
3: Elektřina je taky to, víš?
2: No jo, dobře.
3: A potom ještě, ona elektřina, co pak to je různý, víš, ale ještě jsou všelijaký.
2: No tak vidíš, a tohle by si byl ani neřekl. Musíš všecko říct.
3: Potom ještě jsou různý takový to, víš? A...
2: No tak vidíš, to musíš říct, potom pan učitel by myslel, že to neumíš. No a co ještě, když ku příkladu je tento, tak potom ještě snad... Znáš to, že jo, ne?
3: No to taky vím.
2: No tak vidíš, tak to řekni.
3: Elektřina, když hraje, tak je to rádio a když je to slyšet, tak jsou to poruchy.
2: No tak vidíš.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak jak říkal malý chytrolín Hurvínek, elektřina, když hraje, tak je to rádio.
1: Ano.
0: Výborně řečeno. Hurvínka jste měla raději nebo z Pejbla?
1: No, oba dva.
0: Oba dva stejně, rovnoměrně.
1: Statínek nás bral na oba dva, jsme vždycky viděli no, s mojí sestrou Martou. No.
0: Jeden bez druhého by nemohli být. Začalo to Olomoucí v tomto vstupu, tak ano. Zdravíme do Olomouce, zdravíme všechny posluchače po celé republice. Právě teď jim dáme možnost hlasovat a vybrat si humor podle jejich gusta. Bude to dál Hurvínek, tentokrát s Martinem Kláskem a Helenou Štáchovou. A nebo nastoupí dvojice Luděk Sobota, Miloslav Šimek. Vyberte si SMS-kou humor mezera A, humor mezera Ostrava B na čísle 90 011 04 telefonujete své hlasy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování přímo v éteru na 731-800-900. Se můžete dovolat a dát svůj hlas Hurvínkovi se Spejblem anebo Luďkovi Sobotovi s Miloslavem Šimkem. Z našeho archivu jsme připraveni vás pobavit. Dobré odpoledne.
5: Zdravím.
4: Ano.
5: Zdravím i vaši manželku, co jsme se viděli, jak jste tady byl v Havířově, tam na Šumbarku. Takže od té doby, a už jsem vás viděla asi třikrát osobně, a to v Ničině, jak jste tam byli, hráli tam představení. No a Pavla Kučeru taky znám osobně.
4: Ano, Marta zná skoro všechny osobně.
5: A zdravím celou Humoriádu a všem přeju úspěšné, krásné zvládnutí těchto horkých červencových a srpnových dní. Mějte se hezky, ahoj.
4: Tolik poslání a tady taková výzva od Marty. Držte se, přátelé, buďte svěží, o to běží. Čtyřicítky už jsme dosáhli dneska. Ano. Máme rekordy. Pojďme dál, dobrý den.
6: Ano, dobrý den. Vojta Zemlejina chytil vedl krávu na těch a chytil už tomu chrousta. Pan Přeučil by to mohl znát, myslím.
7: Co bych mohl dát?
4: Chrousta.
6: Vojta Zemlejina vedl krávu na trh a chytil už plovu chrousta. To je scénka Stable Hodvínek od pana Skupy, kdysi dávno. Je to věta dlouhá. Když se optali, jaká je to věta. Prýma tatí, to se ti povedla. Čili je asi jasný, Míla z Prahy 8, který ze Přehvozdí jsem pro Stable.
4: Mílo, máte přehled. Děkujeme.
7: Tak vám děkujeme, ano.
4: Mějte se, naslyšenou.
7: Naschledanou.
4: Tak, pozveme další hlasující. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
7: Děkuji, také zdravím.
8: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Sobotu s panem Šmíkem.
4: Máme zapsáno, hlas Péčko, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Mějte se hezky.
9: Dobré odpoledne, Pavle Kučero, pane Reučile, a já bych chtěl Hurvínka pokračovat, ale on už nebude mluvit o elektřině.
4: Mm-mm.
9: A já jsem dělal 35 let v energetice.
4: Jo.
9: Tak si dám radši to Bčko.
4: Tak gratulujeme, že jste to vydržel.
7: Ano.
4: A že budete i s námi a uvidíme, s kým konkrétně z našeho archivu, kdo víc zahlasoval. Další, prosím, dobrý den.
10: Dobrý den, hezké odpoledne. Přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně
4: děkuji.
10: Zdravím pana Přeučila.
7: Děkuji, také zdravím.
10: Kterého si vážím jako herce a jako člověka. Přeji vše dobré a vybírám Pavle Ačko. Mějte
4: ano, se. Děkujeme. Hezký den. Dobré odpoledne i vám.
11: Já vás zdravím. Zdravím vás oba dva.
7: Ano.
11: Rád bych za B.
4: Máme zapsáno. A kdo volal?
11: Jarda z Křemence.
4: Výborně, děkujeme.
11: Nevíte, kde je Křemenec, a to je jedno.
4: Tak to, nám to prozradíte, ne? Nasměrujete nás, kde jste? Kde je Křemenec?
11: Kousek od Konice na Moravě.
4: Dobře, ano. Tak vás tam všechny zdravíme. Mějte se hezky.
7: Taky.
4: Dobrý den. Haló? No haló? Někdo je na lince, ale nemluví. Zkusíme dalšího. Dobrý den. Tak tady máme Nahlas rádio. Stlumíme, prosím. A můžeme povídat.
3: No, tady květa ze Strážnice.
4: No, dobrý den.
3: Ačko.
4: Máme to tam.
7: Ano.
3: Máme 46.
4: No, tak se opatrujte, no. Přežijte to ve zdraví, no, prosím. Ano, děkujeme, no, pěkně. Jo. Naslyšenou.
7: Ano.
4: Tak a osvěžíme se Hurvínkem z pořadu Ač je Hurvínek. Bude to o škole, samozřejmě zmíněný Martin Klásek a Helena Štáchová.
12: Máni, co pak, Hurvínku? Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí? To nevím. Kost je pro psa a škola pro kočku. No počkej, co máš proti škole?
13: Všechno.
12: Náhodou. Škola je základ života.
13: Ale kdo ji má přežít?
12: Ale děti.
13: Jo.
12: To když jsem ještě chodil do mateřské školky. To byla jiná.
13: Jak to?
12: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
13: A teď?
12: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
13: To já chodím do školy ráda.
12: Bodeď, šprtka.
13: No, žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co ses dneska dozvěděl ve škole ty, Hurvínku?
12: Že mají všichni větší svačiny než já.
13: Ty jsi číslo.
12: Co? Jaké číslo?
13: Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku. No nazdár, snad to paní učitelka nepozná.
12: Těžko, my máme totiž od včerejška novou.
13: Fakt? A jaká je?
12: Ale... Závistivá.
13: Závistivá?
12: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
13: Co?
12: Otec, Hurvínku.
13: Ty jsi zase něco provedl.
12: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
13: Co jsi vyvedl?
12: Ale hodil jsem po Maškové houbu a ta udělala loužičku.
13: Mašková?
12: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
13: No, diď.
12: No, také no, diď. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím, číst neumím, počítat neumím. A teď mě zakážu... I mluvit.
13: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
12: Jo?
13: Jo?
12: Jsem rychle unavený. Takže já si půjdu dáchnout. Jo. A Máni?
13: Co?
12: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
13: No to těžko.
12: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
13: No to se moc netěš, zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
12: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
13: Jak to?
12: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
13: Já, ty se teda máš. Jo, a Hurvínku,
12: no, co pak?
13: Pověz mi, kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co bys si vybral?
12: To je přece jasné. Čokoládový dort.
13: Přemluvil jsi mě? Jdeme.
12: Sně!

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hostem dnešní humoriády je pan Jan Přeučil. Už je odpočatý, měl prázdniny v Řecku, jak jsme slyšeli, načerpal sílu a může vyrazit na představení. Ano. Co to bude?
2: No tak čekají mě letní shakespearovské slavnosti, konkrétně inscenace Veselé paničky Windsorské. To je inscenace jedna z nejúspěšnější letní shakespearovské slavnosti, kterou režíroval Jirka Menzel, než odešel do toho hereckého nebe poslední inscenace. A on zvolil tenkrát, Pavle, britský model, že do malých rolí obsadil
1: velké hvězdy,
2: herecké osobnosti.
1: Včetně vás, já jenom řeknu.
2: To mě těší.
1: Simona Stašová, Eva Režnarová, Jaromír Dulava, Jaroslav Satoranský, Michal Novotný, Šárka Krauzová, Jancina a Jan Přeučil.
2: Ano, přesně tak. Ano, ano.
1: Tak to všechno můžete vidět na HAMU, na Hudební akademii muzických umění v Praze mezi 17. a 23. srpnem. Pan
2: přesně
1: Přeučil
2: tak.
1: Každý den bude hrát, to je neuvěřitelné.
2: Proč?
1: V tomto věku.
2: V jakém věku, ježišmarja, co je to věk?
1: No za rok tam máte tu devítku a nulu, no, držte se, ať to zvládnete všechno. Kam půjdeme dál v našem seznamu?
2: No a v našem seznamu vybírám Lenku Plačkovou ve scénce Na Karlštejně.
1: A to by mohlo být hodně veselé.
2: Ano.
1: Neb autorem je samozřejmě Ivan Mládek.
3: Rozhrnula jsem záclony, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná, letní, teplá pátek. Tráva voněla, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 2 Egypťané a 1 Syřičitán. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže se nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel a hodila do studny marku. A nějaký Arab si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír a hodil do studny vedle stojícího Žida. Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Dělám závodně chůzi a tak pro mne nebyl problém zajíce chytit. Rozhodla jsem se, že si ho udělám dušeného. Ale v tom, kde se vzal, tu se vzal hajný. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Hajný na mne řval, že jsem mu zabila posledního zajíce v lese. Přestal na mne řvát, když jsem mu vysvětlila, že to bylo v sebeobraně. S Hajným jsme se spřátelili a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavili jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodník. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Pak jsme šli spolu na hájovnu, kde Hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem hajnému řekla, tak tedy dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprve 12, nejseš tak trochu drzá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím Lenka Plačková a její výlet na Karlštejn a Berounce samozřejmě. Já si myslím, že pan Přeučil vybral dobře, můžeme v tom pokračovat.
2: To rád,
1: když dají posluchači hodně Aček, bude Lenka Plačková, když dají Bčko, nastupuje známý Hlust Vysihák ve Vrátnici, čili Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Hmm. Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na číslo 90 011 04, račte posílat právě teď. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V tuto chvíli hlasujete, vybíráte si Lenku Plačkovou nebo Lubomíra Lipského. Na vaše rozhodnutí je zvědavý i náš dnešní host Jan Přeučil. Tak pojďte přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady je Jirka z Čerča. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Dobrý den.
3: Lepší by bylo, kdyby chodil bez toho klobouku, to by se mě víc líbil, já nevím, no,
2: ale to by si třeba spálil.
3: Za ty vlasy nikdo nemůže, že nikdo nemá.
2: No, o tom mi povídejte. Ano. No. A? No. Ačko.
3: No a, no. No
2: nebo
3: a oba
2: Bčko.
3: Dva, no Bčko.
2: Bčko.
4: Dobře.
2: Dobře, děkujeme, mějte
4: tak
2: se
4: jo,
2: hezky.
4: Mějte se
2: naslyšenou.
4: Hezky.
2: Dobrý den, vítejte u nás.
5: Zdraví vás do rozhlasu Magdalena.
2: Zdravíme.
5: A přeji si Ačko.
2: Děkujeme ano. Pěkně a přejeme hezký den. Další prosím, kdo pak to bude? Halo, halo.
6: Dobrý den, tady Cčko.
2: Cčko?
4: Ano.
6: No.
2: To je vaše jméno? Ne.
6: Paní Věra Pixová, ostrov 1 Prakatice.
2: Věro, a máme tady A nebo B? Cčko pro vás nemáme, i když bychom vám rádi nabídli něco.
6: Tak já...
2: No.
6: Ačko.
2: Ačko, no tak vidíte, Ačko, že dobře. Jste si nakonec u nás vybrala. Děkujeme krásně a putujeme dál za kým a kam. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Jalupy, zdravím vás. Oba sympatiáky, pana Přeučila i pana Kučeru.
4: Děkujeme.
7: A paní Plačkovou, to nemá vadu dneska, pánové, jste bezvadný.
2: To jsme rádi, že jsme vás pobavili, tady
4: ano,
2: Lenka Plačková.
4: Rádi.
7: Pane Přeučile, pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuju, budu pozdravovat, bude mít radost.
7: A hlavně vám přeji všem zdravíčko, ať slouží. Mějte
4: ano,
7: se
4: děkujem.
2: I vy nápodobně, děkujeme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Slávek ze Soňova.
2: Ano.
8: Zdravím teda Pavla a kolegu dřevomodeláře a chtěl bych Ačko.
2: Dobře, ano. Ačko zapsáno, mějte se krásně. I vy uvidíme, kdo bude dál s námi a hlavně uslyšíme v rozhlase, že? Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Zdenka, já volám
2: do Humoriády.
9: Ano.
2: Ano. A co jste si vybrala?
9: Vybrala jsem si Dubouřce, která se blíží růst Vysiáka.
2: Máme zapsáno.
4: Ano.
2: Pro pana Lipského s panem Homolou. Děkujeme.
9: Ano, díky.
2: Naslyšenou.
4: Taky mějte se hezky.
2: Tak, dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, dobré letní humoreznické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
10: Dobrý den, pane Přeučil.
2: Dobrý den.
10: Hlasuji pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný večer či příjemné probouzení do horkého středečního rána. Všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Naschledanou.
4: Ano, mějte se krásně, taky naschle.
2: Dobrý den, ještě vás si vyslechneme.
11: Dobrý den, prosila bych Ačko.
4: Ano.
11: A zdravím vašeho vzácného hosta.
4: Děkuji, no. Velice mě těší.
11: Kromě Ačka bych si přála ještě déšť.
2: No, tak nám tady trošku hřmí, že jo, v Karlíně nad studiem. Uvidíme, co nám spadne, snad to nebudou kroupy, ale
11: mějte
2: přejeme osvěžení.
4: Ano, taky, se, mějte se hezky.
2: Teď se osvěžíme humorem, který dělá Lenka Plačková a budeme v kotli.
12: Vítejte v kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
13: Popelnice!
14: To by byla moc plná.
12: Své invektivy na našeho dnešního hosta, prosím.
15: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
12: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje, pan...
16: Co to je do prdelky?
12: Pane, mluvte laskavě slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já jsem řápa tu kotala pytel.
14: To je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
12: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. A teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo, ano.
16: To nebude potřeba.
12: A tamhle vidím už přicházet. Vítejte, vítáme se večer. Tady už přichází náš dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte.
16: Stačí nebejt úplně pitomej.
12: Chodka úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, pane ministře.
16: Já se musím omluvit, měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si tu totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečkových bruslích. Potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý, jen se mi trošku vrátil koktán.
12: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
16: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že jo. Takový úraz jsem zase na těch kolečkových brůzích. Ne, to ne. A tam to je.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik kotelnice Lenka Plačková. Myslím, že se to muselo líbit i originální kotelnici Míše Jilkové, stejně jako panu Přeočilovi. Veselé a hravé. Tak co bude dál? Jdeme do finále. Vracíme do hry Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem. Téma FKU radí Pátra informuje, anebo ve vrátnici Hlust vysihá Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si v závěrečném souboji SMS Humor mezera A, Humor mezera B letí na 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V tuto chvíli konec hlasování, už známe výsledek. Pan Přeučil, že by nám to prozradil, kdo to vyhrál.
2: Ano, Luděk Sobota.
1: Ano, s Miloslavem Šimkem jdeme radit, pátrat, informovat.
3: Celostátní pátrání po údajně zmizelém Jaroslavu Drobečkovi z Vyškova na Moravě, který byl naposledy zaměstnán jako krmič v místním zookoutku.
4: Jaroslav Drobeček odešel z domova 26. března tohoto roku v 5 hodin ráno. V té době byl 160 cm vysoký, což víme přesně, neboť okrátce předtím manželka po menší rozmíšce pravítkem třikrát přeměřovala. Měl na sobě pracovní moravský kroj a polobotky z domu módy. Na hlavě měl fjertoch a několik krevních podlitin. Pod paží nesl babičku, v druhé křečovitě svíral FL věka. Jaroslav Drobeček byl znám jako vášnivý čtenář a je tudíž pravděpodobné, že se potuluje po městských knihovnách, kde loudí knížky a stravu. Je možné, že si knížky půjčuje i od osamělých důvěřivých žen, u kterých společně i s knížkami přespává.
3: Jaroslav Drobeček má silné, tvrdé zuby, bohužel pouze dva. Nápadný je na něm krásný, rovný nos, umístěný šikmo přes obličej. Pohřešovaný Drobeček má vysoké, klenuté čelo, které

0: s klíčem. Zvláštní znamení nemá bohužel žádné. Pohřešovaný drobeček byl naposledy viděn v zookoutku v 5 hodin 45 minut, když vstupoval do lví klece.
1: Federální kriminální ústředna odvolává pátrání po zmizelé Josefině Blaškové z Prahy Ruzině, stíhané pro únos. Josefina Blašková dne 16. října minulého roku odcizila pracovníku pražských komunikací rýžové koště a odletěla na něm směrem na Karlovy Vary. Včera však byla zadržena pracovníky lesní správy v obci Lípka, okres Vimperk, kde žila v opuštěné hájovně pod jménem Josefina Jagová.
0: Naproti tomu pátrání po zmizelé Martě Bobkové, kterou podle sdělení jejího manžela Pavla Bobka z Prahy 6 Břevnova 18. ledna tohoto roku vzal ďas, dosud trvá.
2: Tečka za naší dnešní humorinádou. Skvěle vybíral náš host Jan Přeučil i naši posluchači.
3: Přesně tak. Společně. Tak jestli dovolíte, dámy a pánové, přeji vám krásné dny a užívejte si života.
2: Přesně tak. Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Skončila lhůta pro podání kandidátek do podzimních voleb. Policisté hledají seniora z České Lípy. Rekonstrukce Škroupova náměstí v České Lípě pokračuje. Dnes bude polojasno, odpoledne až zataženo, přeháňky nebo bouřky a teploty až 37 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Kandidátku do podzimních komunálních voleb podalo v Liberci celkem 11 subjektů. Vyplývá to ze zveřejněného seznamu na webu města. Počet listin je o jednu vyšší než v předchozích komunálních volbách v roce 2022. Podobně jsou na tom také Semily. Podle vedoucí správního odboru Ludmily Schovánkové eviduje úřad 6 kandidátek. V minulých obecních volbách jich bylo 5.
2: Naopak v Jablonci nad Nisou počet klesl. Zatímco v roce 2022 podalo kandidátku celkem 11 subjektů, letos jich bylo podle mluvčí magistrátu Jany Fričové 8. Česká Lípa počty zveřejní ve středu. Lidé tam budou kromě městského zastupitelstva volit taky část Senátu. V roce 2022 se do zastupitelstva hlásilo 12 kandidátek. Do Senátu v roce 2020 kandidovalo celkem 10 lidí. Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Policie pátrá po pohřešovaném seniorovi z České Lípy. 85-letý Vladimír Svítek odešel včera okolo 15. hodiny na procházku a zatím se nevrátil. Měl na sobě žluté tričko a krátké šedé kalhoty. Často nosí červenou kšiltovku, batoh a používá trekové hole. Je vysoký 175 cm, má štíhlou postavu, modré oči a krátké šedé vlasy. Jeho fotografie je na webu policie. Jakékoliv informace volejte na linku 158. V České Lípě začala pokládka dlažebních kostek na Škroupově náměstí. Dělníci pracují na křižovatce s ulicí Prokopa Holého. Město o tom informovalo na svém webu. Do konce letošního roku by mělo být vydlážděné celé náměstí. Rekonstrukce začala loni na podzim a kompletně hotová by měla být v roce 2027. Podle města bude stát zhruba 55,5 milionu korun.
3: Po opravách má Škroupovo náměstí sloužit hlavně jako klidová zóna s menším počtem parkovacích míst a větším množstvím zeleně. V dlažbě bude navíc naznačený půdorys kostela svatého Petra a Pavla. Ten na místě v minulosti stál. Z České Lípy Jan Rozum, Český rozhlas.
0: Ve veřejně přístupné terapeutické zahradě Diakonie ve Vrchlabí přibývá krádeží pěstovaných rostlin a zeleniny. Podle pracovnice zařízení Petry Stránské to je ničení celoroční práce klientů, kteří se o terapeutickou zahradu starají a vše si pěstují. Zahrada je přístupná a otevřená, krádežím tedy zabránit nelze. V zahradě je ale nainstalovaný kamerový systém.
1: Počasí.
0: Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 37 stupňů, na horách to bude 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S omezením počítejte v Liberci. Železná ulice v horním centru města je vyfrézovaná před plánovanou pokládkou asfaltu. Jeďte tam opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Těžko soudit, kam ten čas mizí, nicméně je tu středa, znamená to tedy polovinu pracovního týdne, 4 minuty po 5. hodině v kalendáři 5. srpna a Martin Kolín přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec nejen úspěšný den, ale také příjemný poslech. Za okamžik připomeneme informaci, která si myslím by mohla potěšit některé obce v Libereckém kraji. Právě Liberecký kraj totiž znovu nabídne možnost přidat se k centrálnímu nákupu elektřiny a také zemního plynu pro další roky. Co by to tedy pro obce i pro obyvatele mohlo znamenat, to se dozvíte za okamžik, a to v dnešní první reportáži. Tak nejen příjemný poslech, ale také vydařenou přesnou polovinu pracovního týdne.

0: Středeční ranní vysílání jsme odstartovali na pozitivní notě, a to se skupinou Rangers. Nabídli jsme si také písničku, která nám nezestárla. Láska je věc kouzelná, a vedle toho, že nám nezestárla, tak je také stále tematická. 12 minut po 5. hodině, přejeme příjemný poslech. Zdravíme vás do nového dne, tedy do středy 5. srpna. A k tomu jsme před okamžikem mluvili také o plánu, který má momentálně Liberecký kraj. Ten totiž připravil novou strategii nákupu energií na nadcházející 3 roky. Nový systém má lépe reagovat na vývoj cen na energetických trzích a omezit rizika cenových výkyvů. V čem strategie spočívá? Na to se kolega Jan Holub zeptal redaktorky Kateřiny Kubíčkové.
1: Nová strategie je postavená na postupném nákupu komodit, který snižuje riziko, že se vše koupí najednou za nevýhodné ceny. Například v roce 2024 čekal kraj s nákupem energií na poslední chvíli a nakonec na tom prodělal 46 milionů korun, protože ceny šly v závěru roku nahoru. Postupným nakupováním zemního plynu a elektřiny chce kraj reagovat i na geopolitickou situaci, kdy například konflikt na Blízkém východě žene ceny energií zase krátkodobě nahoru. Postupný nákup rozložený na menší části by měl podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj představovat větší jistotu.
2: A taky to nakupování po postupných částech znamená, že nehrajeme ruskou roletu s krajským rozpočtem, protože někdy se může zdát, že čekání na nízkou cenu může dopadnout dobře, ale tady je třeba vidět, že v tom roce 2024 prostě ta situace na těch krátkodobých trzích byla složitější. Teď i vzhledem k nepředvídatelnosti mezinárodního dění chceme jít spíš jistější cestou a nějak si ty ceny stabilně udržovat bez větších výkyvů.
1: To znamená, že by za nákup energií měl kraj vydávat vždy okolo 200 milionů korun ročně.
3: Kateřino, a jak odhaduje kraj vývoj cen na příští rok?
1: Zhruba ve stejné výši jako v loni a letos. U elektřiny je to asi 2300 korun za megawatt hodinu a u plynu přibližně 730 korun za megawatt hodinu. Nicméně už teď se kraj rozhodl pro své příspěvkové organizace nakoupit část energií i pro roky 2028 a 2029, jak uvedl jednatel krajské společnosti Energie LK Zbyněk Miklík.
4: Pro rok 28 a 29 už teď jsou ty ceny nízké, takže se přikláním k tomu, abychom nakupovali i pro ty další roky už v tomhle období, aby jsme ty ceny měli co nejnižší. Protože pokud nakupujete s dostatečným předstihem, tak ty ceny prostě na tom trhu jsou nízké a ti dodavatelé už předpokládají, že ta krize cen energií mírně klesne a ty ceny na burzách už jsou pro rok 28 a 29 nižší. Je to tam vidět na těch trzích.
1: Tento příznivý vývoj mohou využít i obce, kterým kraj nabízí se k nákupu přidat, potvrzuje Zbyněk Miklík.
4: Obce vlastně projevily zájem o to nakupovat s Libereckým krajem centrálně, takže my je oslovíme, zda se k nám připojí nebo ne. Nově dáváme možnost i spolkům, nejenom příspěvkovým organizacím těch obcí, ale i spolkům v rámci obcí, aby se připojili taky, protože v loňském roce některé spolky v obcích ten zájem měly, takže proč ne? Můžeme nakoupit i pro ně.
1: Kromě obcí se tak mohou nabídku využít třeba různé sportovní organizace, které provozují nějaké sportoviště, sokolovnu a podobně. Stejně tak i další spolky. Jedinou podmínkou je, že musí mít sídlo a působnost v Libereckém kraji.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Včera nám trochu zabouřilo a i dnes pravděpodobně navážeme na obdobné počasí. V ranních a dopoledních hodinách totiž očekáváme skoro jasno až polojasno. V odpoledních a večerních hodinách už přechodně také oblačno až zataženo a místy se opět vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší denní teploty dnes v Libereckém kraji mezi 33 až 37 stupni Celsia. Na horách naměříme mezi 27 až 30 stupni. K tomu tedy slabý, během dne přechodně mírný vítr, a to v západních směrů, v bouřkách vítr přechodně zesílí a biometeorologická předpověď pro dnešek na Trojce tedy opět na nejvyšším stupni zatížení. 5 hodin 20 minut a ze studia Českého rozhlasu Liberec popřejeme příjemný poslech a pokud možno poklidné středeční ráno.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: příjemná vzpomínka na pěvecké trio, které si říkalo Black Milk, tedy v překladu černé mléko. To nám doznělo z písní Modrý dým v 5 hodin a 24 minut. Na okamžik nás ale také čeká cesta do odpoledních hodin, konkrétně tedy po 13. hodině, neboť to opět nabídneme ve vysílání pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, rychlostní kanoista, olympijský vítěz a držitel dalších 5 olympijských medailí Josef Dostál. Dozvíte se například i to, jak ho ve vztahu ke sportu změnilo otcovství?
1: No, změnilo. Já teďka, to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Tudíž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci, přijde domů tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pytlíkovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla tý její kariéře nějak dál posouvat.
0: Vy si celý rozhovor s Josefem Dostálem můžete poslechnout právě dnes, a to po 13. hodině.

0: S jakými změnami by měli počítat obyvatelé jabloneckého sídliště Šumava? To se dozvíte za okamžik ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Po celém Česku včera padaly teplotní rekordy. Na 12 meteorologických stanicích teplota překročila 40 stupňů Celsia. Polovina všech stanic navíc překonala nebo vyrovnala svůj dosavadní absolutní teplotní rekord. Na jabloneckém sídlišti Šumava začnou v srpnu další opravy silnic. Stavební firma bude pracovat v ulicích Březová a Spojovací. Naváže na předchozí opravu ulic Jeronýmova a Skelná. Práce by měly být hotové příští rok v červenci. Liberecká zoo oslaví v sobotu 122. narozeniny. Vstupné bude proto stát symbolických 122 korun. Kromě toho zoo představí novou interaktivní hru. Návštěvníci budou v aplikaci odpovídat na otázky třeba z historie zahrady. Počet soudních znalců v Česku za posledních 5 let výrazně klesl. V některých oborech proto státní zástupci čekají na znalecké posudky i půl roku. Ministerstvo spravedlnosti připravuje novelu zákona, která má nedostatek znalců řešit. Slovenský fotbalista Samuel Lavrinčík se po jedné sezóně v Jablonci vrací do Ružomberoku. 25-letý záložník bude v mužstvu českého trenéra Jaroslava Köstla půl roku hostovat. Součástí dohody je opce na přestup. Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Slepá. Omezení potrvá až do 25. srpna.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Příjemný poslech dobrého rána Českého rozhlasu Liberec vám přejeme 17:30 a také po zprávách Miroslava Holubce. Co nás čeká už za okamžik, můžeme jen doplnit, že si připomeneme krásné výročí a k tomu můžeme přidat i příběh. Herce pantomimy totiž přirovnával k živé soše. Sám patřil k nejlepším českým mimům vůbec. Dnes by se Boris Hübner dožil 85 let a právě jemu bude patřit také další reportáž. Tu nabídneme už za okamžik rovnou po zprávách, poté skupina Jelen, také Míša Tučná a s nimi píseň Spím v obilí. Pokud vy ještě spíte, ať už tedy v obilí nebo kdekoliv jinde, v tomto momentě tedy hlavně popřejeme co nejpříjemnější ráno a pokud se tedy během chvíle probouzíte, připomínáme středu 5. srpna. Hezký poslech!

0: Petrem Novákem pokračuje také ranní vysílání, a to ve středu 5. srpna. A na vlnách Českého rozhlasu Liberec jsme slibovali připomenutí pěkného výročí. Ostatně převtělit se a uniknout pod masku, toho bavilo už v dětství. V 60. letech pak do tajů pantomimy pronikl naplno. Boris Hübner se stal bezesporu nejslavnějším českým mimem. Pantomimu učil i své studenty a právě dnes by se dožil 85 let.
1: To je kočovný život, dobrodružství, čáry, kouzla, magie.
2: Holohlavý muž, který na slavnostním obědě u své vyvolené předvádí kouzelnické kousky a nakonec ji vyděsí umělým hadem. Tak si Borise Hübnera připomínáme každoročně ve filmu Pelíšky.
3: Jak dlouho se tím zabýváte?
1: Už ona ještě, promiňte, prakticky od dětství.
2: Boris Hübner herectví nikdy nevystudoval. Převtělovat se a utíkat pod masku zkoušel už v dětství, které prožil ve Vyškově.
1: My jsme bydleli v besedním domě, tatínek důle měl restauraci a v prvním patře byl ochotnický spolek Haná. A já jsem tam od malinka prostě hrával takový ty děti nezbytný, jo, v těch komparzech a tady. No a jak jsem stárl, tak jsem začal hrát i nějaký menší role a tohle.
2: Jeho první pocity z jeviště byly smíšené. Pociťoval hrůzu i slast. Pantomimu se naučil od Ladislava Fialky a od 60. let spolupracoval se Ctiborem Turbou. Společně založili například pantomimu Alfreda Jerryho nebo soubor Gek. Od 80. let se pak začal objevovat v televizi, třeba společně s Bolkem Polívkou v jeho manéži.
1: Mimové mají tu výhodu, že jelikož česky mluví jenom 10 milionů Evropanů, mimovsky hovoří celý svět, a to jsem s úžasem vlastně začal zjišťovat, když jsem se začal pohybovat Evropou.
2: A jak říkával, mimové patří mezi nejmluvnější lidi, jelikož musí kompenzovat své mlčení na scéně.
4: Dám celou, komu se tady líbí.
2: Své bohaté zkušenosti z prken pohybového divadla zúročil i jako autor ve filmu Klauni. Boris Hübner byl zároveň prvním profesorem pantomimy. Katedru nonverbálního divadla na hudební fakultě AMU vedl 13 let. Uplatnil se také v činohře. Ve Stavovském divadle v Gogolově Revizorovi hrál přiléhavě němou postavu doktora Hübnera. Zemřel v roce 2016. Bylo mu 74 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. No.

0: počasí.
1: V ranních a dopoledních hodinách očekáváme v Libereckém kraji skoro jasno až polojasno. V odpoledních a večerních hodinách už bude přechodně oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty ale dnes opět vysoké, 33 až 37 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 27 až 30 stupni. K tomu slabý, během dne přechodně mírný vítr převážně západních směrů a biometeorologická předpověď také pro dnešek vysoká, tedy na trojce. S takovým počasím počítáme ve středu 5. srpna, a to v Libereckém kraji.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Karel Zich, v 5 hodin a téměř 50 minut ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a můžeme jen zmínit, když převádíte do zahraniční verze televizní seriál Nesmíte nic ponechat náhodě. Své o tom věděl také režisér Václav Vorlíček, který se před lety v našem zábavném pořadu rozpovídal o pohádkovém Rumburakovi.
1: Když jsme byli vyzváni, respektive přijel za námi z Kolína nad Rýnem, což byla největší televize německá, nějaký pán, který se představil jako Gerd Winterfering a říkal, pánové, s Macourkem jsme byli teda dva, s mým spoluautorem, nebo autorem, já byl ten spoluautor, ale pak zase režisér, no tak jsem říkal, víte, já bych od vás něco chtěl, já všechny vaše filmy znám, který jste natočili, vy děláte hodně, hodně s humorem a s fantazií a já bych od vás něco jako Dívka na koštěti a Popelka, Jak utopit doktora Mráčka. Já bych od vás chtěl 13 dílů, ale každý díl, aby měl 28,5 minuty. My jsme říkali, prosím vás, a proč 28,5 minuty? On říkal, no my máme vysílací čas pro mládež 30 minut a já potřebuju 1,5 minuty na ohlášení a odhlášení. Takže chtěl 28,5 minuty. Tak ty první díly, to jsem si dal záležet, že jsem to udělal na vteřinu přesně ve střižně, že když ještě něco přečnívalo, tak ze střihačem jsme hledali, kde bychom ještě pár okýnek ustřihli, pak jsme to změřili stopkama a bylo to přesně 28,5 minuty. Tak on řekl, takhle přesně mi to ještě nikdo neudělal. No, tak jsme posílali díly, první díl jsem přeložil sám a poslali jsme to. Macourek říkal, no jo, ale ty po nocích to překládáš, já to dělal asi 3 noci. Jeden díl měl nějaké 60-70 stránek, tak to bylo poměrně dost překládání, pak jsem si musel samozřejmě vypomáhat slovníkem. Macourek říkal, ale to nejde, do 2 do rána překládáš, a já tě tady potřebuju, vymýšlíme to spolu, tak musíš při tom všem bejt. No tak jsme vzali inzerát, ozval se nám penzionovaný profesor němčiny, gymnaziální profesor němčiny a tomu jsme zadali další díly. Zavolal, že už má teda díl hotový, tak abych si proto přišel. Tak jsem proto přišel a večer si tak říkám, já to jenom zkontroluju, listuju v tom. V české verzi bylo napsáno, na okno usedne krkavec, promění se do rumburaka a vstoupí do místnosti. Ta scéna samozřejmě je v seriálu. A já tam čtu v tom překladu. Na okno přiletí krkavec, promění se do obyvatele města Rumburg a vstoupí do místnosti. Jak říkáme Brňák, Plzeňák, tak on říká Rumburák, no to bude člověk z Rumburka.

0: 6 hodin. Český rozhlas Liberec, zprávy. Stavba centra urgentní medicíny v Liberci se protahuje. Hasiči včera kvůli bouřkám vyjížděli k více než 140 případům. Boskovské jeskyně zaznamenávají nadprůměrnou návštěvnost. Dnes bude polojasno, odpoledne až zataženo, přehánky nebo bouřky a teploty až 37 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Více než 140 zásahů měli hasiči včera večer kvůli bouřkám v Libereckém kraji. 120 z nich bylo na Českolipsku. Nejhorší bouřky a silný vítr byl konkrétně na Novoborsku. Podle meteorologické stanice tam napadlo 120 mm srážek. Hasiči v kraji nejčastěji vyjížděli k popadaným stromům a jiné technické pomoci, pokračuje jejich mluvčí Petra Knížková.
1: V několika případech došlo k částečnému stržení střech větrem, kdy hasiči zabezpečují objekty proti dalšímu ohrožení či dalším škodám.
0: Kvůli popadaným stromům byla místa zablokovaná i doprava. Například na železnici byly komplikace na trati Rynoltice Křižany, Stružnice, Horní Police a Jeřmanice Rychnov u Jablonce nad Nisou. Dodavatelské konzorcium stavebních firm Syner, Metrostav, DIS a Geosan Group žádá o změnu smlouvy na stavbu centra urgentní medicíny v Liberci. Reagují na výzvu dceřiné společnosti Krajské nemocnice Liberec, aby v dodatku ke smlouvě podepsali prodloužení stavby. Stavbaři ale požadují, aby ve smlouvě byla i kompenzace zvýšených nákladů, které odhadují na zhruba 190 milionů korun bez daně. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj se nabízí několik řešení této situace. Aby nebyla v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, nechá si Liberecký kraj jako většinový vlastník nemocnice zpracovat nezávislou právní analýzu. Výsledek by měl být do konce srpna. Do boskovských jeskyní na Semilsku míří vysoké počty turistů, a to nejen o víkendech. Podle vedoucího jeskyní Dušana Milka je to zřejmě kvůli vedrům. Podzemí je totiž kolem 8 stupňů Celsia. Prohlídky začínají po 10 minutách a bývají předem vyprodané. Dušan Milka proto návštěvníkům doporučuje telefonickou nebo online rezervaci.
2: Při současném náporu je to opravdu jako nejlepší věc, jak si zařídit v pohodě prohlídku, tak aby tady člověk nemusel jako čekat, já nevím, hodinu, dvě hodiny.
0: Rusko útočí balistickými raketami na Kyjev a na místě je několik zraněných. Informoval o tom šéf tamní vojenské zprávy Timur Tkačenko. Přesný počet zraněných nespecifikoval. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval o zřícené obytné budově v Holosovijském okrese na jihozápadě města. Z jeho trosek záchranáři vytáhli dva lidi. Kličko varoval před pokračujícími útoky a vyzval obyvatele, aby zůstali v úkrytech. Počasí. Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 37 stupňů, na horách to bude 27 až 30 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V České Lípě je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Loretánská. Omezení potrvá do konce týdne.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přejeme příjemný poslech dalšího letního dobrého rána. Ostatně během prázdninového času ve středu 5. srpna pokračuje naše ranní vysílání 4 minuty po 6. hodině. Společně se budeme moci už za okamžik věnovat ryze letnímu tématu. Ostatně jít si v létě lehnout do parku na měkký a zelený trávník už není samozřejmostí. Pobytové městské trávníky totiž čím dál častěji nezvládají tropické počasí. Co se s nimi děje a je vůbec v silách měst udržet je zelené i při teplotách kolem 40 stupňů. Na to odpovíme už za okamžik v další reportáži středečního dobrého rána a od mikrofonu přeje příjemný poslech Martin Kolín.

0: Trochu melancholický úvod další vysílací hodiny středečního dobrého rána s písní Lenky Filipové. To byla Zamilovaná, 11 minut po 6. hodině. Pokud možno, přejeme tedy nejen příjemný, ale hlavně klidný poslech Českého rozhlasu Liberec. A k tomu, jak jsme před okamžikem avizovali, nás v tomto čase čeká také letní téma. Místo zelených ploch žlutá uschlá tráva jako na afrických savanách. To je totiž pohled, který se ve větších i menších městech v Česku objevuje letos čím dál víc. Tropické teploty spolu s dlouhotrvajícím suchem si svou daň vybírají i na městských trávnicích, tam, kde se pravidelně nezalévá. To navíc takhle bude vypadat až do podzimu.
1: Ten trávník vypadal líp, byl zelenější, vypadal zdravější, teď už tak nevypadá a vlastně nedokážu říct, jestli to je tím, že se o ně někdo nestará, nebo jestli to je jeho přirozený stav.
2: Popisujeme v pražských Riegerových sadech jejich pravidelný návštěvník Filip. Tráva kolem nás je spíš žlutá než zelená, a to jak na holém prostranství, tak i mezi stromy. Příčiny jsou zřejmé, sucho a teplo. Namáhané městské trávníky jsou kvůli tomu ve stavu tzv. Dormace, jak vysvětlila Barbora Berecová z týmu, který se stará o pražský park Stromovka.
3: Ten trávník vlastně úplně uschne, aby vlastně nedocházelo k výparu přes ty listy a zůstanou mu živí jenom kořínky.
2: Trávník probere až dlouhodobé deštivé počasí. Suché trávníky navíc hůř snáší zátěž. Na brněnské Kraví hoře se proto v posledních týdnech ze zelených ploch stala vyschlá poušť. Mluvčí městské části Brnostřed Michal Šťastný připomněl, že se tam pořádají akce pro veřejnost. Už suchý trávník tak skoro nemá šanci se obnovit.
4: My jsme prakticky denně ve spolupráci s odborníky a pracovníky zeleně společně řešíme postup, jak co nejvíce zelení pomoci, aby vydržela.
2: Jednou z variant je i upravit způsob a četnost sečení trávníků. Vysoká tráva navíc poslouží jako útočiště pro hmyz. Stav městských trávníků má výrazný vliv na to, jak působí na své okolí, vysvětluje krajinářská architektka z Pražského institutu plánování a rozvoje Barbora Lišková.
5: Pokud zelení usychá, přestává fungovat jako přirozená klimatizace a okolní teplota stoupá, tím se vlastně prohlubuje efekt takzvaného městského tepelného ostrova.
2: Trvalé zelené trávníky ve městech zajistí podle ní buď trvalá závlaha nebo použití odolnějších nepůvodních druhů. Josefína Báčová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také dnes očekáváme pěkně letní teploty 33 až 37 stupňů, aktuálně tedy dle meteorologů na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne očekáváme místy s většinou oblačnost a ojediněle přehánky, jinak většinou polojasno a v odpoledních a večerních hodinách už to bude přechodně oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Biometeorologická předpověď i pro dnešek na trojce, tedy na nejvyšším stupni zátěže a k tomu slabý během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Přejeme dobrý poslech, dobrého rána, přejeme také vydařenou středu, tedy polovinu pracovního týdne.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15:20.
0: Český rozhlas Liberec, rádi.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes,
2: středa, 5. srpna, svátek mají chlapíci zasvěcení Kristu, nositelé jména Kristián. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Irský atlet Peter O'Connor skočil před 125 lety v roce 1901 v Dublinu do dálky 7 metrů a 1,60 cm, což byl úplně první oficiálně uznaný atletický rekord. Podle časopisu Rolling Stone třetí nejlepší album historie vydali liverpoolští Beatles před 60 lety v roce 1966. Dostalo název Revolver a dodnes je považováno za jedno z nejinovativnějších alb historie pop music. Beatles naplno využili studiovou techniku a na desce se ozvala i řada hudebních stylů, včetně sitáru a indických motivů. Plavkyně Iveta Hlaváčová překonala průliv La Manche před 20 lety v českém rekordu a nejlepším ženském čase všech dob. 7 hodin a 25 minut. Před 10 lety se mnozí z nás nastěhovali před televizní obrazovky a vydrželi tam až do 21. srpna. V Rio de Janeiro začaly olympijské hry.
3: Český reprezentant Lukáš Krpálek je olympijským vítězem.
2: Naši odsud přivezli 1 zlatou, 2 stříbrné a 7 bronzových medailí. 50 slaví půvabná herečka původem ze Slovenska Danica Jurčová. Proslavila ji především hlavní role ve filmu Bestiář. A 45 je neméně krásné rodačce z Jičína, populární české herečce Janě Plotkové. Já přeju hezký den.

0: Nakolik vyjde rekonstrukce renesančního Červeného domu v České Lípě? Nejen to se dozvíte ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Cestující v liberecké městské hromadné dopravě musí počítat se změnami v Masarykově ulici. Zastávka Galerie Lázně v obou směrech je posunutá zhruba o 100 metrů směrem do centra. Důvodem je výstavba nového nástupiště u tramvajových zastávek. Za první měsíc fungování nové vyhlášky o veřejném pořádku řešili frýdlančtí strážníci nižší jednotky přestupků. Odhalit jim je pomáhá kamerový systém. Vyhláška se týká například umisťování sběrných nádob na veřejné prostranství. Nově je to možné pouze v den svozu. V České Lípě začala rekonstrukce renesančního Červeného domu. Stát bude 77 milionů korun a potrvá 2 roky. V Letohrádku, postaveném v 16. století, vznikne po dokončení oprav nová pobočka Českolipského vlastivědného muzea. Část rakety Falcon 9 společnosti SpaceX dnes narazí do měsíce. Objekt váží 4 tuny a letí vesmírem rychlostí zhruba 2,5 km za sekundu. Podle americké vesmírné společnosti NASA srážka nijak neohrozí Zemi a pouhým okem nebude ani viditelná. Sparta rozehrála třetí předkolo fotbalové ligy mistrů vítězně. Na svém stadionu vyhrála nad Olympikem Lyon 2-1. Odvetný zápas je na programu v úterý ve Francii. Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Tanvaldu na Jablonecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní. Uzavírka platí až do konce srpna.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:32 a za námi další zprávy Českého rozhlasu Liberec. Ty pro nás připravil Miroslav Holubec. A teď otázka na vás, na naše posluchače. Máte určitě podobné noci, kdy se jednoduše člověk probudí a absolutně netuší, cože se mu to vlastně zdálo. A mimochodem víte, že i vědecká disciplína, která se právě sny zabývá, to bude ostatně také téma pro předškoláky, které otevřeme před 7:00. Do té doby stihneme ve vysílání probrat také další aktuality libereckého kraje, ty nemůžou chybět. A k tomu se společně podíváme na počasí, a to okolo 6:45. I v brzkých ranních hodinách přejeme příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec, hlavně tedy popřejeme vydařenou a pokud možno poklidnou středu dnes s datem 5. srpna. A řidičům klidně s předstihem popřejeme šťastnou cestu, ať už dnes vyrážíte kamkoliv.

chápu smrť, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

0: Vaby Daněk v úvodu další části našeho ranního vysílání 5. srpna v kalendáři. Zdravíme vás u poslechu Českého rozhlasu Liberec, ale také vás zdravíme do nového dne právě v naší společnosti. Společně se můžeme 9 minut po půl sedmé také podívat na další aktuality Libereckého kraje, tak jak je dobrým zvykem v tomto čase. A můžeme začít na webu Smržovky právě pro tamní obyvatele. Máme upozornění týkající se dneška. To by totiž měli počítat s rozsáhlou odstávkou elektřiny. Jen doplňme, prout nepůjde od 8. do 15. hodiny, a to na několika adresách, konkrétně tedy v ulicích Havlíčkova, Husova, Komenského, Kostelní, Lidické náměstí, Nádražní a také náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, Rooseveltova a Zahradní. Konkrétní čísla popisná najdete na stránkách Smržovky nebo přímo na webu ČES Distribuce. Ještě jednou tedy doplňujeme, odstávka se týká právě dneška, tak s tím bude rozhodně lepší počítat. A naopak, v Tatobytech na Semilsku byla zítřejší odstávka elektřiny zrušena. V platnosti tak zůstávají jen plánované odstávky, a to na příští týden, tedy 13. a 14. srpna. Případně podrobné informace najdete na stránkách Tatobyt, odkud jsme informace čerpali. tatobyty.cz. Věříme, že jsme s tímto přehledem opět trochu poradili, někde potěšili, někde naopak upozornili. Právě tedy dnes, co se té odstávky týká, které bude týkat ve Smržovce, s tím bude rozhodně lepší počítat. Dobré ráno pokračuje i dalšími písněmi. My jsme rádi, že jste si i dnes naladili Český rozhlas Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Leto nám v Libereckém kraji pokračuje. Nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů Celsia. Na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne očekáváme místy s většinou oblačnost a ojedinělé přehánky, jinak většinou polojasno. V odpoledních a večerních hodinách už očekáváme oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. K tomu tedy slabý, během nepřechodně mírný západní až severozápadní vítr.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Jestli pak víte, co je oneirologie? Je to vědecká disciplína, která se zabývá sny. Zkoumá spojitosti mezi sněním a mozkovou aktivitou. Každý člověk má prý za noc okolo 8 až 10 snů. Na sny se dnes předškoláků ptala také redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je sen?
2: Já vím. To sen je noční můla.
1: Jenom?
2: Sen je, že se ti něco zdá. Až se zbudíš, až bude sluníčko, tak řekneš mamice, to se ti zdálo. A nějaký dítě řekl třeba, že se mu zdálo o Vlkovi.
1: Pamatuješ si sny?
2: Jo, já. Můj sen byl o všech těch princeznech. Já jsem jen nedokázal ani spočítat, kolik jich je.
1: Princezen? A ty jsi si vzal za manželky?
2: Ne.
1: Měla jsi někdy nějaký ošklivý sen?
2: Jo, a ten byl o děvočákovi.
1: A co se vám zdálo úplně nejkrásnějšího?
2: Jak jsem byl království. Mně se zdálo o princeznách, o lžích a o lžence i.

umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas

0: máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka Uhelné skaly, dobrý den.
2: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Autobusy v Jablonci nad Nisou budou znovu jezdit Libereckou ulicí. Policie hledá 85-letého seniora z Českolipska. Ochránci přírody chtějí větší rozmanitost stavbou mokřadů. Dnes bude polojasno, odpoledne až zataženo, přehánky nebo bouřky a teploty až 37 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Jablonecká městská hromadná doprava bude od soboty opět obsluhovat zastávky v Liberecké ulici. Kvůli stavebním pracím musela část linek jezdit objízdnou trasou. Zastávky Liberecká, Budovatelů a Lázně byly proto mimo provoz. Autobusy se do ulice vrátí zhruba po 4 měsících, říká ředitel jablonecké dopravní Luboš Vejnar.
5: Ulice byla zavřena od 14.4. z důvodu stavebních prací a provoz všech linek se opět vrací na své standardní trasy od soboty 8. srpna. To omezení se dotklo 4 linek městské hromadné dopravy a 1 školní linky.
3: Policie hledá 85-letého Vladimíra Svítka z České Lípy. V pondělí se nevrátil domů z procházky. Podle policie odešel v tričku a šedých krátkých kalhotách. Dále nosí červenou kšiltovku, červený batoh a používá černé trekové hole. Muž se celoživotně věnuje turistice. V současné době se pohybuje pomalou chůzí. Jakékoliv informace o pohřešovaném seniorovi hlaste na tísňovou linku 158. Na 150 hektarech mezi Libercem a Saskou Žitavou chtějí ochránci přírody zlepšit biologickou rozmanitost. V rámci českosaského projektu nechají vybudovat mokřady, remísky, obnovit louky a některé lesy. Ochránci přírody vybrali několik zanedbaných lokalit, kde chybí biodiverzita, dodává předseda spolku Čmelák Jan Korytář.
6: Aby ten les nebyl jednolitý, smrkový, ale aby se začal měnit. Dosadíme tam chybějící druhy dřevin, které by tam patřily. No a pokusíme se vlastně všechny ty lokality, které máme vytipované, dostat do ekologicky lepšího stavu.
3: Obnova rozmanitosti přírody pomůže také živočichům. Vzniknou rovněž například nové budky pro ptáky a netopíry. Dům kultury Střelnice v Rumburku nabízí seniorům bezplatné konzultace s moderními technologiemi. Během července a srpna jim mohou každou středu pomáhat odborný asistent s nastavením jejich telefonu, tabletu nebo počítače. Cílem je nejen pomoci vyřešit konkrétní problém, ale také zbavit starší lidi ostychu, když si s technikou nevědí rady. Konzultace se včetně dneška konají každou středu od 9:30 do 11:30 a potrvají do 26. srpna. Zájemci se nemusí předem objednávat a stačí se svým zařízením přijít rovnou do Domu kultury Střelnice.
4: Počasí.
3: Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 37 stupňů, na horách to bude 27 až 30 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobrý poslech, dobrého rána vám také po 7. hodině od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec přeje Martin Kolína. Myslím si už, že za okamžik potěšíme fanoušky libereckého hokeje. Byť tedy sezóna ještě nezačala, užít si například také derby ještě tedy v předzápasové přípravě by mohlo být značné lákadlo. A skutečně, liberečtí hokejisté se totiž chystají na první zápasovou prověrku a doplníme už ve čtvrtek se představí v aréně proti rivalovi, tedy v tomto případě Mladé Boleslavi. Utkání za okamžik přiblížíme a přidáme samozřejmě ohlasy samotných aktérů. Přejeme řidičům šťastnou cestu, pokud před sebou máte dnes jakékoliv povinnosti, tak hlavně vydařenou středu, a to s datem 5. srpna.

0: Jak zpíval Petr Rezek z písní Tulák po hvězdách, další nestárnoucí píseň našeho ranního vysílání. My jsme rádi, že jste si během středy 5. srpna naladili už tedy v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec právě naše ranní vysílání a můžeme se společně přesunout na okamžik také na led. Byť je tedy stále léto a venku teploty i dnes budou atakovat 40. V padném létě totiž startuje zápasová prověrka libereckých hokejistů. Bílí tygři vyzvou v aréně od 18 hodin Mladou Boleslav před sezónou, kde je čeká nejen nejvyšší domácí soutěž, ale také Liga mistrů.
1: Já se těším, jsem zvědavý, co to přinese. Máme tam skvělý týmy, takže uvidíme, jak se popasujeme s takhle s dobrýma týmama. Já doufám, že dobře, těším se na to moc a jsem zvědavý, co to přinese.
2: Přiznal před úvodním přípravným zápasem útočník Jaromír Pytlík. Sám patří k hráčům, kteří kromě týmové přípravy mají v létě také tu individuální.
1: Já mám rád tak nějak oba. Mám nějaký potíže z předchozích sezon, takže se snažím jako tomu vyvarovat, něco dělám trochu víc i na to, takže mám trošku individuálnější. Teď už jsme tady všichni spolu a budeme makat.
2: Natěšený na přípravné duely je také další z útočníků Jaroslav Lach. Lákadlem i pro něj je Liga mistrů. Byl vlastně u jejího zrodu, hrál první ročníky.
3: Tak letí to ty roky a samozřejmě bude to zase zpestření, vlastně hrát s těma zahraničníma soupeřema, ale my chceme být stejně úspěšní i v té Lize mistrů, i tady v domácí soutěži, takže se na to musíme fakt co nejlíp připravit, a aby jsme i v té Lize mistrů měli výborné výsledky a byli co nejlíp připravení do té ligy.
2: Výhodou pro liberecké bílé tygry může být skutečnost, že tým se v létě příliš nezměnil.
4: Výhoda to je samozřejmě. Výhoda, ale nesmíme o tu výhodu přijít. To znamená, znovu musíme tvrdě pracovat, znovu musíme podstupovat ty drily, ty věci, které jsme podstupovali. Chceme se samozřejmě zlepšit a máme základ výborný. Ten tým zůstal pohromadě, jak se bavíme, výhoda to je, ale ta výhoda, aby zůstala výhodou, musíme tvrdě pracovat dál a neslevit ani o milimetr.
2: Zdůraznil trenér Jiří Kudrna. Říká, jestli už má před startem zápasové prověrky jasno o složení jednotlivých formací.
4: Máme základy z loňské sezóny, máme samozřejmě nějakou představu další, zároveň ale chceme teďka hlavně ze začátku prostě si tu sestavu i proházet, podívat se právě i na nějaký různý jiný vazby, jo, aby jsme měli zase trošku porovnání nebo nějaký jiný varianty záložní, takže určitě si to teďka prostřídáme trošku, ale samozřejmě představu máme.
2: Čtvrteční přípravný duel proti Mladé Boleslavi Bílí tygři rozehrají v 18 hodin. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V ranních a dopoledních hodinách očekáváme místy s většinou oblačnost a ojedinělé přeháňky, jinak většinou polojasno. Odpoledne a také na večer očekáváme přechodně oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů Celsia. Na horách dnes měříme mezi 27 až 30 stupni a biometeorologická předpověď zatím drží třetí stupeň zátěže, tedy ten nejvyšší. 7 hodin téměř 18 minut a zdraví vás Český rozhlas Liberec.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: lubię, jak źle bych rád.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě anebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Jaké budou první kroky technických služeb v Rádku nad Nisou? Nejen o tom uslyšíte za okamžik v dalších zprávách Miroslava Holubce.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Po celém Česku včera padaly teplotní rekordy. Na 12 meteorologických stanicích teplota překročila 40 stupňů Celsia. Polovina všech stanic navíc překonala nebo vyrovnala svůj dosavadní teplotní rekord. V Hrádku nad Nisou mají od srpna vlastní technické služby. Jedním z prvních kroků má být převzetí provozu nového domu sportu a městského archivu. Po dokončení převezmou i novou budovu polikliniky. Liberecká zoo oslaví v sobotu 122. narozeniny. Vstupné bude proto stát symbolických 122 korun. Kromě toho zoo představí novou interaktivní hru. Návštěvníci budou v aplikaci odpovídat na otázky třeba z historie zahrady. Noční ruské útoky na Kyjevskou oblast nepřežilo nejméně 14 lidí, zraněných jsou více než 20, informoval o tom tamní záchranáři. Na místě podle nich začalo hořet několik skladů. Tenista Jiří Lehečka porazil Víta Kopřivu ve dvou sadách a postoupil do třetího kola turnaje v kanadském Montrealu. Naopak Sara Bejlek a Kateřina Siniaková končí na turnaji v kanadském Torontu ve druhém kole. Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrské síti je tam provoz sveden do protisměru. Omezení potrvá až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Miroslava Holubce během středečního dobrého rána v éteru Českého rozhlasu Liberec. Zdravíme vás u poslechu, případně vás také zdravíme do nového dne, pokud se postupně probouzíte. Připomínáme středu, a to 5. srpna. V následujících 30 minutách nás ve vysílání čeká také cesta do lázní. V Česku totiž stále lázně trápí nedostatek zaměstnanců. V reportáži před 8 hodinou doplníme, v jakých lokalitách je tento problém největší a zároveň na jakých pozicích je tedy personálu nejméně. K tomu nás bude čekat už za okamžik další přehled aktualit Libereckého kraje, no a chybět nebude ani telefonát meteorologům. Tak hezký poslech a dobré ráno.

0: Večerem zíčkaná, jak zpívá Marie Rotrová, to by klidně mohla být situace také dnešního rána. V případě, že tomu tak je, tak popřejeme dobrou chuť, když se chystáte na první ranní kávu. Přejeme také příjemný poslech a společně se můžeme 9 minut po půl osmé podívat na další aktuality z Libereckého kraje. Ku příkladu do Albrechtic v Jizerských horách posílám informaci, že odstávka elektrické energie, která byla plánovaná na dnešek, a to v části Mariánská hora, v době mezi 9 až 17 hodinou je zrušena. To je dobrá zpráva. Přesunout se můžeme také na web obce Sloupu v Čechách. Právě tam jsme našli informaci týkající se obecního úřadu. Ten je ještě dnes zavřený. Úředníci totiž mají dovolenou. V případě nutnosti jsou k dispozici telefonní čísla na ně a najdete v odkaze na webu Sloupu v Čechách, odkud my jsme tuto informaci čerpali. Tak věříme, že dalším přehledem jsme trochu poradili, ale hlavně tedy hned z úvodu potěšili. 7 hodin 40 minut, dobré ráno pokračuje a to už za okamžik společně s meteorology.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hodiny ukazují 7.43, je to také čas, kdy se můžeme podívat na počasí a jak jsme slibovali společně s meteorology. Proto ve vysílání vítám z Českého hydrometeorologického ústavu paní Polinu Maťuninu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: My jsme v posledních dnech řešili léto, to bylo téma číslo 1, vysoké teploty. Pojďme tady hned z úvodu na tu otázku odpovědět. Budou i dnes ty tropické teploty pokračovat?
2: A tropické teploty pokračovat budou určitě, ale už ne tak vysoké, jak byly včera. A dneska očekáváme 33 až 36 stupňů Celze, na Českolípsku nám padne 37 a takovej jemnější pokles během dnešního dne bude souviset s tím, že v odpoledních a večerních hodinách budeme zase očekávat většinou oblačnost a místy se nám vyskytnou přehánky nebo bouřky, které ojediněle budou i silné a velmi podobné tomu, jak byly včera, což znamená, že hlavním nebezpečím v daných bouřkách budou narazy větru.
1: Je pravda, že jsme si včera užívali velmi intenzivní bouřky, až mě to možná překvapilo, byť jsme o nich tedy informovali, tak ta míra toho, jak moc jsme si je měli možnost užívat, mě teda trochu zaskočila. Na druhé straně v posledních dnech jsme také řešili výstrahy, většinou se tedy týkaly teplot. Na základě toho, co jste před okamžikem říkala, dá se tedy předpokládat, že výstrahy pokračují i dnešním dnem.
2: A výstrahy určitě budou pokračovat i dnešním dnem pro celé území Libereckého kraje. Nám platí nejenom i teplotní zátěž, které je na druhém stupně, což znamená, že pocitové teploty se pohybují v hodnotách nad 37 stupňů, ale taky i takzvaná hospodářská teplota, která nám říká, že teploty budeme mít na 32 stupně Celsia.
1: Tak o tom je rozhodně dobré slyšet, tedy informace nám předala v podstatě i před počasím, do určité míry varovala dnes tedy z Českého hydrometeorologického ústavu paní Polina Maťunina. Díky moc za to, přejeme krásný den, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: příjemná vzpomínka na skupinu Mandraže 11 minut před 8 hodinou. Je to ale také čas, kdy jsme slibovali cestu do lázní. A to z toho důvodu, že některým lázním v Česku stále chybí zaměstnanci. Nejčastěji vypisují inzeráty na zdravotní sestry, fyzioterapeuty nebo číšníky a servírky. Nejhorší situace je podle svazu léčebných lázní v Karlovarském kraji a dalších příhraničních regionech. Využívají proto agenturní pracovníky nebo brigádníky.
1: Dobré ráno, Mikuláši, dneska tě poprosím, aby si šel na velkou verandu, pravá část, a připrav prostírání pro snídaně.
2: Ano.
3: Hanko, Mikuláš je jeden z brigádníků, který tady v hotelu pomáhá. Jste za ně rádi, že ti brigádníci tady jsou?
1: Jsme za ně moc rádi, bez všech brigádníků by to bylo těžké a hlavně v letní sezóně na ně spolíháme.
3: Mikuláši, co to znamená připravit velkou verandu?
2: Připravit velkou verandu znamená prostřít, vyměnit ubrusy, když jsou špinavé.
3: Hlavně seš tady přes léto tady, tak aby si vypomohl.
2: Hlavně přes léto, ale snažím se chodit i přes rok, takže o víkendech chodím vypomáhat.
3: František Nedbalý, provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum. Co se týče zaměstnanců, jak je to tady u vás v lázeňských domech? Také ti lidé chybí?
4: Já myslím, že se nevymykáme všem ostatním lázeňským provozům nebo společnostem a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky.
3: Je přece jenom některá pozice, kde je těch lidí opravdu málo.
4: Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
3: Kdyby nebyli brigádníci, tak to budete mít těžší.
4: No určitě, určitě by to bylo výrazně těžší, protože nám vyplňují ty personální mezery na různých úsecích.
3: Podle prezidenta Svazu léčebných lázní Eduarda Bláhy chybí nejvíc personálu v příhraničí, třeba v Karlovarském kraji.
5: Obrovským způsobem chybí personál v kuchyních, v gastronomii, ty pomocné síly pokojské a podobně. Ještě před pár lety jsem si nemyslel, že by mohl být problém s profesí lázeňská, to znamená obsluha vany.
3: A nedostatek je také zdravotníků.
5: Hlavně středního personálu, fyzioterapeutů, zdravotních sester, chybí lékaři také.
3: Právě kvůli chybějícímu zdravotnickému personálu by do budoucna nabídka léčebných služeb především pro samoplátce mohla být omezená. Léčebné pobyty by se začaly postupně soustřeďovat do těch zařízeních, které spolupracují se zdravotními pojišťovnami. Z Karlovarského kraje Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čekají na konci jejich cesty odpovědi. Matka s dcerou vyrazí na svéráznou jízdu tátovou Volhou ve filmu Jiřího Vejdělka. ČT2. Zlatý důl se může brzy stát smrtelnou pastí. Premiéra katastrofického filmu Zlato. A ČT Art. Životní příběh a role slavné české herečky, která dokázala během své kariéry obsáhnout působivou šíři ženských charakterů. Dokumentární portrét Alena Vránová, Role mého života. Středeční večer s Českou televizí.

0: je 8 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: EU zpřísňuje podmínky pro dočasnou ochranu lidem z Ukrajiny. V Jablonci přibydou další oblasti pro poptávkovou dopravu. V areálu vodního hradu Lipí bude vlastivědné muzeum. Dnes bude polojasno, odpoledne až zataženo, přehánky nebo bouřky a teploty až 37 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Dočasná ochrana Ukrajinců je ode dneška nově vázaná na splnění jejich vojenských povinností. Podmínky pro udělení ochrany zpřísnila Rada Evropské unie. Pravidla se týkají nových žadatelů, nebudou se vztahovat na ty, kteří dočasnou ochranu už v Evropské unii dostali a jen si ji prodlužují. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nové podmínky podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o desítky procent. Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku téměř 400 tisíc lidí z Ukrajiny s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přibylo zhruba 800. Jablonecká poptávková doprava bude od září obsluhovat dvě nové oblasti. Elektromobil bude cestující vozit do Kinastu nedaleko Jablaneckých pasek a také do Lukášovského údolí. Lidé budou moci stejně jako u zbylých tras dojet pouze na autobusové nádraží. Provoz bude zatím zkušební, říká ředitel jablonecké dopravní Luboš Vejnar.
2: V nějakém zatím zkušebním režimu budeme provozovat tady u těch dvou nových oblastí tu dopravu od 6 do 18 hodin pracovní dny a tak po dvou, po třech měsících uděláme nějaké vyhodnocení, jak je ze strany občanů tato služba v těchto oblastech využívána.
0: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě bude mít novou pobočku v Letohrádku Červený dům. Po dvouleté přestavbě památkově chráněné budovy v areálu vodního hradu Lipí tam budou nové expozice z regionu a například dochované artefakty rodu Berků, který Letohrádek v 16. století postavil. Ve dvou přilehlých budovách vzniknou také nové kanceláře a specializované pracoviště. Muzejníci i se sbírkami teď sídlí v areálu tamního kláštera, říká ředitel muzea Zdeněk Vytáček.
3: My jsme sestěhovali pracovníky i sbírkové předměty do naší hlavní budovy, kterým je tedy areál bývalého augustiniánského kláštera, kde vlastně jsou teďkon trošku stísněných podmínkách ve skupinových kancelářích.
0: Po úderu ukrajinského dronu začal hořet sklad největšího ruského internetového prodejce Wildberries. Jeden člověk je zraněný, oznámili to tamní úřady. Sklad se nachází v Tulské oblasti na západě Ruska. Útokům v noci čelila i Ukrajina. Rusko zasáhlo Kyjev a jeho okolí balistickými raketami. Podle kyjevské vojenské zprávy při úderech zemřelo nejméně 14 lidí, zraněných je více než 20.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno, ojediněle přehánky, později většinou polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky ojediněle i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 37 stupňů, na horách 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Prosečské ulici mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou dnes opravují vodorovné dopravní značení. Očekávejte tam zdržení. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už tady 4 minuty po 8 hodině v kalendáři 5. srpna a během středečního dobrého rána přejeme příjemný poslech ze studia Českého rozhlasu Liberec, také řidičům hlavně šťastnou cestu a od mikrofonu vás do nového dne zdraví Martin Kolín. Před okamžikem jsme mluvili o bouřkách společně s meteorology a to z toho důvodu, že i dnes budou pokračovat podobně, jako tomu bylo včera. No a ke včerejšku my se budeme moci vrátit už za okamžik, protože hasiči tím měli pěkně napilno. V libereckém kraji totiž vyjížděli k více než 140 případům právě kvůli bouřkám. Jejich práci tedy budeme schopni shrnout a to společně s redaktorkou, kdy tedy přiblížíme, co nejčastěji hasiče trápilo a k tomu v následující půlhodině zamíříme také na důležité silnice v našem kraji a připomeneme, co se na nich aktuálně děje a naopak, co se na nich bude chystat v blízké budoucnosti. Příjemný poslech a dobré ráno.

0: Marta Kubišová v úvodu další vysílací hodiny Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. 8 hodin, 11 minut a v kalendáři 5. srpna. My ale budeme mít možnost vrátit se taky ke včerejším událostem. Přes 140 výjezdů totiž měli včera večer hasiči v Libereckém kraji kvůli bouřkám a silnému větru. Na mnoha místech byly vyvrácené stromy, lidé potřebovali technickou pomoc a někde byla i omezená doprava. Detaily má také naše redaktorka Johana Tománková, kterou zdravím ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kde hasiči zasahovali nejčastěji?
1: Nejhorší situace byla na Českolipsku. Z počtu hasičských výjezdů to byla drtivá většina. Někteří lidé měli vyvrácené střechy. Nejvíc případů bylo konkrétně na Novoborsku, kde spadlo nejvíc srážek. Podle meteorologické stanice až 120 mm. Druhý nejvyšší údaj z kraje je zatím zhruba 20 mm ze stanice v Horní Polici na Českolipsku. Doplňuje mluvčí krajských hasičů Jaroslava Benešová.
2: Často jsme likvidovali stromy a větve z komunikací. Samozřejmě jednotky vyjížděly také k dalším událostem. Byly poničené střechy, stržené střešní krytiny, utržené okapy. Jednotky prováděly zapachtování, zabezpečení střech.
1: Nejvíc práce měli hasiči od 17. do 20. hodiny. 30 případů potom ještě řešili do půlnoci.
0: Jak na tom byla včera tedy v podvečer doprava v Libereckém kraji?
1: Popadané stromy na některých silnicích zamezily průjezd, bouřky a silný vítr zkomplikoval také železniční dopravu. Vlaky měly omezení na tratích mezi zastávkami Rynoltice, Křížany, Stružnice, Horní Police a Jeřmanice, Rychnov u Jablonce nad Nisou. V tuhle chvíli už na trasách žádná omezení nejsou.
0: A jenom doplňme, jak vypadá v našem kraji tedy aktuální výhled právě počasí.
1: I dnes má být veliké horko, teploty mají dosáhnout až 36 stupňů, na Českolipsku až 37. Bouřky a přívalové deště hrozí na našem území jen ojedinělé. Stále platí výstraha před horkem a požáry. Lidé by měli pít dostatek vody, nechodit na slunce, pokud to není nutné, a hlavně nezapalovat ohně v blízkosti lesa.
0: Tak o počasí si společně určitě ještě za okamžik budeme povídat. Včerejší bouřky a také zásahy hasičů nám přiblížila redaktorka Johana Tománková. Díky za to, přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také dnes pokračuje v Libereckém kraji léto, můžeme nastínit velmi vysoké teploty. O těch jsme se ostatně před okamžikem bavili s redaktorkou i před půl hodinou s meteorology. 33 až 37, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne očekáváme místy s většinou oblačnost a ojediněle přehánky, jinak většinou polojasno. V odpoledních a večerních hodinách očekáváme přechodně oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Biozátěž i pro dnešek vysoká, tedy na trojce.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Po písni Marka Ztraceného přidáme hlavně přání příjemného poslechu a řidičům tedy s předstihem šťastnou cestu. Společně se totiž v 8 hodin a 22 minut podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, to nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drklová.
1: V Hodkovicích nad Mohelkou stavíme na silnici 1/35 nový most za 72 milionů korun. Doprava je aktuálně vedená v režimu 2+1, dva jízdní pruhy do Liberce a jeden do Turnova. Během prací jsme už osadili 24 nosníků, které budou tvořit nosnou konstrukci mostu. Jejich celková váha přesahuje 470 tun a na jejich montáž jsme nasadili mobilní jeřáb s nosností 200 tun. Po novém mostě se řidiči projedou začátkem října. Do té doby je nadjezd pro dopravu i chodce zavřený.

0: Společně s Miroslavem Holubcem v dalších zprávách připomeneme také plánované úpravy sídliště Šumova v Jablonci nad Nisou.
1: Je 9:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Sucho a tropické teploty zhoršují stav městských trávníků. Kvůli nedostatku vláhy se ukládají do letní hibernace a přestávají tak ochlazovat své okolí. Zdravá zeleň přitom dokáže podle odborníků snížit teplotu vzduchu až o několik stupňů. Na jablonském sídlišti Šumava začnou v srpnu další opravy silnic. Stavební firma bude pracovat v ulicích Březová a Spojovací. Naváže na předchozí opravu ulic Jeronýmova a Skelná. Práce by měly být hotové příští rok v červenci. V České Lípě začala rekonstrukce renesančního Červeného domu. Stát bude 77 milionů korun a potrvá 2 roky. V Letohrádku postaveném v 16. století vznikne po dokončení oprav nová pobočka Českolipského vlastivědného muzea. Počet soudních znalců v Česku za posledních 5 let výrazně klesl. V některých oborech proto státní zástupci čekají na znalecké posudky i půl roku. Ministerstvo spravedlnosti připravuje novelu zákona, která má nedostatek znalců řešit. Slovenský fotbalista Samuel Lavrinčík se po jedné sezóně v Jablonci vrací do Ružomberoku. 25-letý záložník bude v mužstvu českého trenéra Jaroslava Kestla půl roku hostovat. Součástí dohody je opce na přestup. Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V České Lípě je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Loretánská. Omezení potrvá do konce týdne.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Miroslava Holubce během dobrého rána Českého rozhlasu Liberec, a to během středy 5. srpna. Co nás čeká za okamžik, myslím si, dle času je celkem patrná věc, bude to další krimi příběh. Na druhé straně dnes se budeme moci podívat na takové zlodějské cestování. Českolipská policie totiž zadržela karlovarského uprchlíka. Co konkrétně se stalo, při jaké příležitosti se to tedy strážníkům podařilo, to se za okamžik dozvíte v krimi příběhu během dobrého rána Českého rozhlasu Liberec.

0: I s ohledem na náš následující program bych řekl píseň více než tematická. Jdou po mně, jdou, jak zpívá Jaromír Nohavica, a my v podstatě u vězňů a kriminálníků budeme moci zůstat. Jára Cimrman říkával, že opravdové zločinecké eso nenajdeme ve vězení, protože co je to za eso, když se nechá chytit? Z tohoto karetního pohledu nedávno českolipští policisté zadrželi tak zločineckého spotka, možná spíš sedmu. Je to Miroslav Holubec a dnešní krimi příběh.
1: Krimi příběhy.
2: Dnes tu máme další příběh na téma, jak být nenápadný, když nemám čisté svědomí. Když se pachatel snaží, aby na sebe příliš neupozornil, aby nebyl na první dobrou identifikován jako někdo, kdo by se nerad potkal s policií, je to z taktického hlediska v pořádku, ale nesmí se to přehnat. Nedávno projížděla hlídka českolipských policistů po hlavní silnici 1/9 směrem na Nový Bor, když se všimla podezřelého muže jdoucího po krajnici. Bůh ví, jestli by si ho vůbec všimli, ale muž si jich všiml také, respektive jakmile spatřil blížící se policejní vůz, oběma rukama si zakryl tvář. Nevím, jestli to bylo takovéto prvorepublikové teatrální gesto, jako když se Hana Vítová zardí nad do nebe volající až příliš smělou lichotkou ohledně jejich uhrančivých očí. Každopádně bylo to gesto natolik nápadné, že ho policisté i z jedoucího vozu identifikovali jako někoho, o koho by se měli blíž zajímat, což také udělali. A následně zjistili, že muž je uprchlým trestancem, který opustil nestřežené pracoviště v Karlových Varech, od neznámého náhodného dobrodince vyžebral peníze na vlak a měl namířeno do své domoviny ve Varnsdorfu. Kdyby býval zůstal sedět ve vlaku a dojel až do cílové stanice, zřejmě by se pozornosti policie vyhnul, ale Bůh ví, co ho cestou potkalo a donutilo, aby se vydal pěšky po frekventované devítce. Ať už to byla nešikovnost nebo jen smůla, moc dlouho na svobodě nepobyl a ještě déle nepobude. Za útěk z výkonu trestu mu teď hrozí k původnímu flastru bonus v délce až 5 dalších let za mřížemi.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě v ranních a dopoledních hodinách očekáváme skoro jasnou až polojasnou oblohu. Na druhé straně můžeme doplnit odpoledne a také na večer. To už bude přechodně oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až na Českolipsku 37 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 27 až 30 stupni. Biometeorologická předpověď dnes vysoká na trojce a hlášený slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Také ve tři čtvrtě na 9 vás do nového dne zdraví Český rozhlas Liberec.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Jak hodiny napovídají, právě 10 minut před 9 hodinou míříme k závěru středečního dobrého rána. Na druhé straně po 9, tedy v dopolední pod Ještědem, se můžete těšit na kolegu Honzu Holuba, se kterým se podíváte například na komplikace spojené se vysokými teplotami. Důležité připomenout také 9:45, to je čas, kdy se společně s Pavlem Kudrnou budete moci opět zasoutěžit v rámci zámeckého léta. To nám tedy pokračuje přes prázdniny i z úvodu druhého prázdninového měsíce, tedy srpna. Od mikrofonu se loučí Martin Kolín.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Hasiči včera kvůli bouřkám vyjížděli k více než 140 případům. Skončila lhůta pro podání kandidátek do podzimních voleb. Policie hledá 85-letého seniora z Českolipska. Dnes bude polojasno, odpoledne až zataženo, přehánky nebo bouřky a teploty až 37 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne.

0: Více než 140 zásahů měli hasiči včera večer kvůli bouřkám v Libereckém kraji. 120 z nich bylo na Českolipsku. Nejhorší bouřky a silný vítr byl konkrétně na Novoborsku. Podle meteorologické stanice tam napadlo 120 mm srážek. Hasiči v kraji nejčastěji vyjížděli k popadaným stromům a jiné technické pomoci, pokračuje jejich mluvčí Petra Knížková.
1: V několika případech došlo k částečnému stržení střech větrem, kdy hasiči zabezpečují objekty proti dalšímu ohrožení či dalším škodám.
0: Kvůli popadaným stromům byla místa zablokovaná i doprava. Například na železnici byly komplikace na trati Rynoltice Křížany, Stružnice, Horní Police a Jiřmanice Rychnov u Jablonce nad Nisou. Kandidátku do podzimních komunálních voleb podalo v Liberci celkem 11 subjektů. Vyplývá to ze zveřejněného seznamu na webu města. Počet listin je o jednu vyšší než v předchozích komunálních volbách v roce 2022. Podobně jsou na tom také Semily. Podle vedoucí správního odboru Ludmily Schovánkové eviduje úřad 6 kandidátek. V minulých obecních volbách jich bylo 5.
2: Naopak v Jablonci nad Nisou počet klesl. Zatímco v roce 2022 podalo kandidátku celkem 11 subjektů, letos jich bylo podle mluvčí magistrátu Jany Fričové 8. Česká Lípa počty zveřejní ve středu. Lidé tam budou kromě městského zastupitelstva volit taky část Senátu. V roce 2022 se do zastupitelstva hlásilo 12 kandidátek. Do Senátu v roce 2020 kandidovalo celkem 10 lidí. Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Policie hledá 85-letého Vladimíra Svítka z České Lípy. V pondělí se nevrátil domů z procházky. Podle policie odešel v tričku a šedých krátkých kalhotách. Dále nosí červenou kšiltovku, červený batoh a používá černé trekové hole. Muž se celoživotně věnuje turistice. V současné době se pohybuje pomalou chůzí. Jakékoliv informace o pohřešovaném seniorovi hlaste na tísňovou linku 158. Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu, zjistil to server i rozhlas. Kontrarozvědka má teď k dispozici o zhruba 200 milionů víc než loni. Pořád ale nedostala tolik, kolik pro ní ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O víc peněz požádala BIS sama, ministerstvo financí ji vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv.
3: Počasí.
0: Dnes bude oblačno, ojedinělé přeháňky, později většinou polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo bouřky ojedinělé i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 37 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Slepá. Omezení potrvá až do 25. srpna.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je před námi další horký a dusný den, jak jste slyšeli ve zprávách, maxima až 37 stupňů. Zítra pak zvlněná studená fronta a mírné ochlazení a od pátku snad o něco příjemnější počasí. Měl by totiž klesnout rosný bod, takže nebude takové dusno a třicítky se nám budou snášet o něco lépe. Přesto pamatujte na to, že teplota ve vyhřátém autě rychle stoupá a pro děti i zvířata je to nebezpečné. I přesto, že se to neustále opakuje, mají záchranáři takové případy, řekneme si už za pár minut. Pozveme vás také na 12. ročník festivalu Jablonecké tóny. Na koho se můžete těšit, i to vám v této hodině rádi prozradíme. A ve 3/4 další zámecké léto. Z Českého rozhlasu Liberec přejeme hezký poslech a klidnou středu s námi.
3: Dopoledne pod Ještědem s Janem Holubem.

0: Je 9 hodin a 11 minut, zdraví vás Český rozhlas Liberec. Jak se tak koukám po teploměrech v našem kraji, například Frýdlanský výběžek nebo Jablonec nad Nisou už má přes 25 stupňů. Českolipsko se pak k této hodnotě už blíží. Dnešek bude oproti včerejšku asi o 2-3 stupně chladnější, ale přesto bude horko a dusno. Zítra má od západu přejít zvlněná studená fronta, v pátek by měl být pod 30, ale na víkend se zase oteplí. Dobrou zprávou od meteorologů ale je, že by už nemělo být takové dusno, tak se nám i ty vyšší teploty budou snášet určitě o něco líp. A u vysokých teplot zůstaneme i s prvním tématem našeho dopoledne pod ještědem. Nebezpečná past, ze které není úniku. Tím se může stát auto pro děti nebo domácí mazlíčky. Pokud v něm v těchto horkých dnech zůstanou sami, může jít i o život. Teplota uvnitř totiž velmi rychle stoupá. Právě malé děti a zvířata jsou na takové změny teplot citlivější.
1: Všechno v pořádku, kluci, dobrý? Tohle to je na záchranu. Když se budete postavit tam do stínu, jak to bude lepší než v tom autě.
2: Extrémně vysoké teploty a 3 samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové. Díky tomu, že bylo auto odemčené, mohli 3 chlapcům rychle pomoci. Zároveň hned přivolali záchranku.
3: Jeden z nich byl 10letý a menší 2,5 staré. Zdravotníci zkontrolovali zdravotní stav dětí a následně znovu předali do péče matky.
2: Popisuje Veronika Soukupová z městské policie Hradec Králové. Tentokrát vše dopadlo dobře. Zdravotnický záchranář Miroslav Tejkl z Pražské záchranné služby má mnohem dramatičtější zkušenost. Říká mi, zatímco sedáme do jednoho z osobních aut pražské záchranky.
4: Bylo to na parkovišti před obchodním centrem, kdy jsme na místo přijeli souběžně s policií z hasiči. Ty provedli násilný vstup do vozu, vytáhli jsme vlastně 2 děti zhruba ve věku 3-4 let ze zadních sedaček. Jedno mělo poruchu vědomí, takže jsme obě děti odvezli na urgentní příjem. Ta rodina, která se dostavila záhy a ty děti svý viděla, zpočátku nevěřila tomu, že během pár minut mohlo dojít k takové progresi toho zdravotního stavu.
2: Přestože parkujeme ve stínu, během chvíle se začínáme výrazně potit. K tomu, abychom horko zvládali, nám pomáhá termoregulace. Dětský i zvířecí organismus se ale zahřívá mnohem rychleji.
4: Dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení, může dojít ke křečím, k poruchám vědomí až k edému mozku a i k smrti.
2: Interiér auta je jako skleník. Například při venkovních 35 stupních přesáhne po 20 minutách teplota uvnitř 50 stupňů. V Praze má záchranka každoročně podle vedoucí zdravotnického operačního střediska Jany Poštové 1-2 případy, kdy zůstanou děti ve vedru v autě sami. Jeden z nich byl před časem jen proto, že se rodič dítěte spolehnul na pootevřené okénko.
5: Dítě se z auta velmi rychle vyprostilo a byť bylo odvezené do nemocnice, tak naštěstí tento případ neskončil tragicky.
2: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: romantické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak ten originál je od anglické rockové skupiny Deep Purple ze 70. let. Skladba ale pracuje v textu s jiným příběhem než naše česká verze, kterou určitě máte rádi. A u hudby na vlnách Českého rozhlasu Liberec zůstáváme. Více než 30 koncertů připravila na letošní léto Jablonecká radnice v rámci festivalu Jablonecké tóny. Potrvá až do září a návštěvníci se mohou těšit na hudbu všech žánrů od varhaních koncertů přes šansony, jazz, country nebo rock. Jablonecké tóny rozezní i v srpnu náměstí výstaviště Tyršovy sady i kostely. Víc už pro nás připravila naše redaktorka Jana Švecová.
1: Benefičním koncertem kytaristy Štěpána Raka pro jeho dlouholetého přítele Alfreda Strejčka odstartuje dnes večer v kostele svaté Anny další část projektu Jablonecké tóny. Milovníky klasiky pak čekají ještě 3 varhaní úterky, říká ředitel městské společnosti Kultura Jablonec Jakub Gerš.
2: A to 11.8. v kostele svaté Anny a pak 18.8. v kostele povýšení svatého kříže a ten poslední srpnový termín je 25.8. v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí.
1: Pokaždé zazní varhany s doprovodem buď houslí, violončela nebo hoboje. Jablonecké kostely nejsou ale jediným místem pro koncerty. Ty se odehrávají před Jabloneckou radnicí nebo v Tyršových sadech, pokračuje Jakub Gerš.
2: 16. srpna máme v Tyršových sadech koncert Lua, písně inspirované Irskem a dalšími ostrovními zeměmi. Opravdu suprová show, doporučujeme, abyste přišli. 19. a to na Mírovém náměstí vystoupí Jiří Bárta a jeho jazzové trio. Bude to výjimečné propojení klasického violončela a jazzu.
1: Koncerty čekají i návštěvníky Eurocentra a to už teď v rámci bižuterní přehlídky Křehká krása.
2: Ve čtvrtek se můžete těšit na kapely Black Burino, Stejge, Majelu. V pátek se můžete těšit na Meluzínu nebo na slovenský kontraband, jeden z nejlepších revivalů kapely Elán. V sobotu se můžete těšit na Gavrielu a Jablonecké volupsie a v neděli tam budou Country Sisters a Electrophonics.
1: Vrcholem akcí, které město Jablonec pro obyvatele i návštěvníky města na léto připravilo, pak bude festival Jablonecká perle. A tam je opravdu nad se těšit, dodává Jakub Gerš.
2: To je jedna z největších akcí letošního léta, 21. a 22. srpna. Jablonecká perle, která v pátek bude na letní scéně Eurocentra a v areálu Státního muzea skla a bižuterie a v sobotu se nám přesune na Horní náměstí. A diváci se můžou těšit na opravdu široký program. V pátek vystoupí kapela Poletíme a v sobotu se můžou diváci těšit na všechno možné od Fast Food Orchestra, Jaroslava Uhlíře, Báry Polákové, Sidy Tobias a večer nám to zakončí a roztancuje jablonecký Cyber Sound.
1: S výjimkou dnešního benefičního koncertu Štěpána Raka je vstup na všechny zmíněné koncerty zdarma.
2: Je to tak. Děláme tyto koncerty zadarmo a chceme, aby lidi přišli a pobavili se s námi společně.
1: Koncerty budou pokračovat ještě v září a vyvrcholí oslavami 160. výročí povýšení Jablonce na město.
3: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 5. srpna, svátek mají chlapíci zasvěcení Kristu, nositelé jména Kristián. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Irský atlet Peter O'Connor skočil před 125 lety v roce 1901 v Dublinu do dálky 7 metrů a 1,60 cm, což byl úplně první oficiálně uznaný atletický rekord. Podle časopisu Rolling Stone 3. nejlepší album historie vydali liverpoolští Beatles před 60 lety v roce 1966. Dostalo název Revolver a dodnes je považováno za jedno z nejinovativnějších alb historie pop music. Beatles naplno využili studiovou techniku a na desce se ozvala i řada hudebních stylů, včetně sitáru a indických motivů. Plavkyně Iveta Hlaváčová překonala průliv La Manche před 20 lety v českém rekordu a nejlepším ženském čase všech dob. 7 hodin a 25 minut. Před 10 lety se mnozí z nás nastěhovali před televizní obrazovky a vydrželi tam až do 21. srpna. V Rio de Janeiro začaly olympijské hry.
3: Český reprezentant Lukáš Krpálek je olympijským vítězem.
2: Naši odsud přivezli 1 zlatou, 2 stříbrné a 7 bronzových medailí. 50 slaví půvabná herečka původem ze Slovenska Danica Jurčová. Proslavila ji především hlavní role ve filmu Bestiář. A 45 je neméně krásné rodačce z Jičína, populární české herečce Janě Plotkové. Já přeju hezký den.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Také ve středu vám nabídneme další vydání našeho Zámeckého léta. I dnes vás zdraví Pavel Kudrna. Já začnu dnes takovou soutěžní otázkou. Soutěžte jen tak mezi sebou. Nedívejte se nikam do nějaké encyklopedie na internet. Prostě si tipněte, kolik metrů měří nejvyšší zámecká věž v České republice. Tipujte, mezi sebou se klidně o něco vsaďte. Kdo se trefí blíž, tak ten pak vyhrává. A my se mezi tím vydáme na další zámek. Taky máme tu oficiální soutěž o zámecký cestovatelský balíček. No a pak to všechno vyhodnotíme, tak máte-li chuť, tak můžete soutěžit spolu s námi. Už za chvíli po reportáži vám řeknu, no vy už ho znáte, telefonní číslo, respektive připomeneme vám ho, no a vy můžete zkoušet štěstí a být třetí u telefonu. No tak u telefonu, tam můžete být klidně desátí, první, ale prostě tady u nás musíte se dovolat jako třetí. František Kinský názve.
0: Zámecké léto.
2: Kdo by chtěl vidět nádhernou stavbu vrcholného baroka, může se vydat na jižní okraj Českého ráje, kde stojí zámek Dětenice. Uvnitř zámku najdete mimo jiné 30 lodních děl z památné bitvy o Rodos z roku 1522. Více vám už řekne Vlaďka Vildová.
3: Původně dřevěná tvrz, potom přestavěná na gotický kamenný hrad. Dnes, když to vezmu opravdu hopem, tak jsme v barokním zámku v Dětenicích. Ve vstupní hale jsme tady s Kateřinou Antošovou, ale pozor, Kateřina není jen tak obyčejná. Kateřina je zároveň čarodějnicí Žizeldou.
4: Ve vstupní hale Dětenického zámku vidíte unikátní sbírku zbraní a děl, která je po maltéských rytířích. Svedli boj o ostrov Rodos. Přes 200 let byly ty děla potopený u Rodosu a maltéští rytíři je potom vytáhli, přivezli je na Dětenice a zdobili tady vlastně dětenický zámek až do doby znárodňování. Když pak byl zámek znároděn, tak byly odvezeny do depozitáře, do starých hradů. A náš nynější majitel, pan Ondráček, je vykoupil, no a zdobí naší vstupní halu tak, jak vlastně ji zdobili před 250 lety.
3: Tak to byli maltejští rytíři, ale Žizeldo, kdo ještě dál se zasluhoval o údržbu toho zámku i o jeho proměny?
4: Tady pobývalo hodně českých rodů, ale když bych měla zmínit ty nejdůležitější, tak určitě nesmíme zapomenout na Křinecké z Ronova. Ty původní gotickou tvrz jako první začali přestavovat na zámek. Pobývali zde zhruba 100 let Valdštejnové, ale za mě nejvýznamnějšími majiteli jsou maltéští rytíři, jelikož Dětenický zámek drželi ve svém vlastnictví přes 100 let. O tu barokní přestavbu zámku se zasloužili hodně Klamgalasové, rod Klamgalasů. Největší prosperity v zámku a pivovaru a vůbec celému tomu Dětenickému panství se dostalo v době za Emanuela Řeháka. On to byl projektant, on to byl architekt a ten vlastně jako ten zámek hodně opravil. Bohužel pak přišel rok 48, doba znárodňování. Řehákovi byli odsud vyhnáni a veškerý majetek tady na Dětenicích přišli.
3: Na co byste mě chtěla upozornit?
4: Především vám chci ukázat dochovalé fresky z doby Křineckých z Ronova a ukážu vám ložnici, ve které spávala paní Emma Destinová. Tady ta ložnice, my ji říkáme podle toho stropu, ten je ručně malovaný, z velké části je původní a říkáme mu květinová ložnice paní Emmy Destinové. Jsem na počátku minulého století jezdívávala za Blochovými. Ten velký sál, tam byla jízdárna, tak za doby Blochu tam byla koncertní síň a paní Emma Destinová tam ráda koncertovala a když bylo potřeba, tak přespávala právě tady v té ložnici.
3: Čarodějnice Žizelda, moje průvodkyně, mě zavedla do renesančního salonku. Dochovaly se tu fresky.
4: Na pravé straně vidíme Křinecké z Ronova, na druhé straně to jsou jejich dámy, ty jsou oblečené ve stylu španělské módy. A tady se můžeme podívat na toho třetího od okna, kdo má tu šabli takhle přes rameno, to je jistý Jiří Křinecký. On měl být popravený na Staroměstském náměstí s českými pány. On se totiž holedbal, že hlavu císaře na míse po Dětenicích vozitě bude a všem ukazovati, ale on té popravě unikl, protože utekl do Saska. Sebou, jak rychle utíkal, nepobral veškeré své mění a že je zřejmě uschoval v tajných chodbách Dětenického zámku. Do dneška se neví, jestli ten poklad, který pod námi, vlastně někde uschovaný je nebo není.
3: Bylo to čarovné provázení. Děkuji čarodějnici Žizeldě, takto Kateřině Antošové.
4: Není za co, my děkujeme za návštěvu. Těšilo nás, no a někdy příště na viděnou.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Dětenice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak děkuji čarodějnici a stejně obdivuji vždycky, když se průvodci převléknou do nějakých těch kostýmů a dělají radost lidem. Já si přiznám, já jsem nikdy na tohle to nebyl, takže tam by byl tak možná kudrna v kraťasech a v tričku, ale v tomto vedru já myslím, že asi většina návštěvníků. František Kinský nás zavedl tedy na další zámek, ty předesílám, zítra půjdeme na zámek Šluknov, ale to předbíhám, protože nás teď čeká soutěž. Mimochodem ta nesoutěž, taková ta soutěž mezi vámi, tak stále pokračuje. Typněte si, kolik metrů měří nejvyšší zámecká věž v České republice. Pak až odsoutěžíme, tak mimo soutěžně vyhodnotíme. Teď ale hrajeme, jak se říká, oficiálně o zámecký cestovatelský balíček.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dneska už to vím, zpívala Hana Zagorová, já už vím, kdo bude soutěžit, kdo byl třetí, vím, kdo je také náhradníkem, prozradím, že náhradníkem je posluchač z Ostravy a z České Kamenice, soutěžící paní Jana. Dobrý den, paní Jano.
1: Dobrý den, zdravím všechny.
0: No já jsem říkal, můžete se radovat a vy jste říkal, raduju se hodně. Výborně. Tak to je dobře, že se radujete. Ta otázka je dnes nesmírně jednoduchá. To je skoro dárek, to není ani soutěž. Já vás poprosím, odpovězte mi na otázku. Která operní pěvkyně ráda vystupovala na zámku v Dětenicích? Chcete tři možnosti?
1: Emma Destinová.
0: Nechcete tři možnosti. Mohla by to být taky Marie Písařovicová. Mohla by to být i Kateřina Podhorská-Kometová.
1: Ne, ne.
0: Trváte na svém.
1: Emma Destinová.
0: Je to Emma Destinová, máte zámecký cestovatelský balíček, trojku dostáváte do našeho pátečního losování, tak si to pamatujte, budou pingpongové myčky jako vždycky. Tak paní Jano, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Zdravíme pana Roberta z Ostravy, který byl náhradníkem, zkuste to zase zítra, pravidla jsou neúprosná.

0: pokud jste se mezi sebou o něco vsadili, udělali jste dobře, pokud jste věděli. 96 metrů tedy byla správná odpověď. Zítra budeme pokračovat. Zítra, jak už jsem řekl, se vydáme na zámek Šluknov do severních Čech. Ať už jedete kamkoliv, ať už jdete kamkoliv, ať se vám dnešní den vydaří. Přeji vám Pavel Kudrna za celý tým našeho zámeckého léta.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Autobusy v Jablonci nad Nisou budou znovu jezdit Libereckou ulicí. Stavba centra urgentní medicíny v Liberci se protahuje. Ochránci přírody na Liberecku chtějí větší rozmanitost stavbou mokřadů. Dnes bude polojasno, odpoledne až zataženo, přehánky nebo bouřky a teploty až 37 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Jablonecká městská hromadná doprava bude od soboty opět obsluhovat zastávky v Liberecké ulici. Kvůli stavebním pracím musela část linek jezdit objízdnou trasou. Zastávka Liberecká, Budovatelů a Lázně byly proto mimo provoz. Autobusy se do ulice vrátí zhruba po 4 měsících, říká ředitel jablonecké dopravní Luboš Vejnar.
2: Ulice byla zavřena od 14.4. z důvodu stavebních prací a provoz všech linek se opět vrací na své standardní trasy od soboty 8. srpna. To omezení se dotklo 4 linek městské hromadné dopravy a 1 školní.

0: linky.
1: Dodavatelské konzorcium stavebních firm Syner, Metrostav, DIS a Geosan Group žádá o změnu smlouvy na stavbu Centra urgentní medicíny v Liberci. Reagují na výzvu dceřiné společnosti Krajské nemocnice Liberec, aby v dodatku ke smlouvě podepsali prodloužení stavby. Stavbaři ale požadují, aby ve smlouvě byla i kompenzace zvýšených nákladů, které odhadují na zhruba 190 milionů korun bez daně. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj se nabízí několik řešení této situace. Aby nebyla v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, nechá si Liberecký kraj jako většinový vlastník nemocnice zpracovat nezávislou právní analýzu. Výsledek by měl být do konce srpna. Na 150 hektarech mezi Libercem a Saskou Žitavou chtějí ochránci přírody zlepšit biologickou rozmanitost. V rámci česko-saského projektu nechají vybudovat mokřady, remízky, obnovit louky a některé lesy. Ochránci přírody vybrali několik zanedbaných lokalit, kde chybí biodiverzita, dodává předseda spolku Čmelák Jan Korytář.
2: Aby ten les nebyl jednolitý, smrkový, ale aby se začal měnit. Dosadíme tam chybějící druhy dřevin, které by tam patřily. No a pokusíme se vlastně všechny ty lokality, které máme vytipované, dostat do ekologicky lepšího stavu.
1: Obnova rozmanitosti přírody pomůže také živočichům. Vzniknou rovněž například nové budky pro ptáky a netopíry. V Česku je posledních zhruba 80 balení léků s účinnou látkou tamoxifen, který léčí rakovinu prsu. Lékárníci tak budou pacientkám podávat i takové léky, které sice látku obsahují, ale v Česku nejsou registrované. Serveru Novinky.cz to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Dodávky tamoxifenu váznou od minulého roku. Od června není v Česku k dispozici ani náhradní lék. Počasí. Dnes bude oblačno, ojediněle přehánky, později většinou polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky ojediněle i silné. Nejvyšší teploty dosáhnou 33 až 37 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 1/14 mezi Jabloncem nad Nisou a Tanvaldem dnes opravují vodorovné dopravní značení. Jeďte tudy obzvlášť opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přejeme vám hezkou středu a zdravíme vás do slunečného dopoledne, i když přes Ralsko, Osečnou nebo Liberec se přehnala bouřka a během dne nás může překvapit i na dalších místech, podle meteorologů spíš ve východní části našeho kraje. Kdyby tedy u vás pršelo, můžete se vypravit třeba do Turnovského muzea a vidět tady při práci zručné řemeslníky. Na výstavu Když se dílo daří nás už za pár minut pozve náš regionální stopař. Přidáme také seriál Týdne o brigádách, spotřebitelského rádce nebo i recepty našich babiček a v nich bude řeč o jablku bláznu nebo patlažánu. Že nevíte, čemu se tak dřív říkalo, tak si počkejte, na vlnách Českého rozhlasu Liberec vám to v této hodině rádi řekneme. Přejeme hezký poslech.
3: Dopoledne pod Ještědem s Janem Holubem.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Řemeslné postupy spojené s přírodními materiály, jako jsou kámen, sklo, dřevo, hlína, příze nebo kůže, ty všechny zachycuje výstava Když se dílo daří v Turnovském muzeu. O prázdninách ji doplňují praktické ukázky řemesel a právě za nimi se vydal i náš regionální stopař Jaroslav Hoření.
2: Přeju dobré dopoledne ze zahrady Muzea Českého ráje v Turnově, ze zahrady u Kamenářského domu, kde máme dnes dvě ukázky řemesel, a to zpracování vlastně ovčí vlny. To nám tady předvádí Jana Boháňková z Arnoutnic na Frýdlansku, která chová ovečky a věnuje se právě zpracování vlny a právě teď sedí u kolovratu a šlape, nevím, jestli to slyšíte, jak to pěkně klape, kvíká. Co je na tom předení nejtěžšího?
3: Nejtěžší je asi ta koordinace, naučit. Není to vlastně nic těžkého, není na to potřeba žádný talent, ale trpělivost. Hlavně v začátku. A naučit se si s tím vláknem porozumět, naučit se, že každá vlna je trošku jiná, že každá vlna potřebuje jinou rychlost toho předení a tak.
2: Já koukám na ten materiál, ze kterého vy předete, protože jak už se to tady souká do toho, tak to mi přijde jako ano, co se asi dá naučit, ale to, z čeho se přede, to je vlastně z těch oveček, jakýsi polotovar.
3: Je to vlna, to, co tady mám, to je vlna, která je vypraná, vyčištěná, načuchraná, vyčesaná a stažená do takového pramene, ze kterého se nejlíp přede.
2: Ale máte tady i takový chuchvalec, to vypadá jako přímo to, co se ostříhá z té ovce, z toho se dá také něco upříst?
3: Ano, jsou rouna, rouno je to, co se ostříhá z ovečky, z kterých se dá pracovat úplně rovnou, když řeknu, jak to stříhačovi odpadne od ruky. Tahle, co tady vidíme, ta není přímo jenom odpadla, ale je už aspoň vypraná v dešťové vodě a z toho se dá taky se dá příst, ale je potřeba trošičku vyčesat.
2: Není to úplně jednoduché, přijďte se na to podívat. Zrovna tak se přijďte podívat i na šindeláře Petra Klímu, ten je z Hutířova na Jablonecku, ten tady předvádí výrobu dřevěných šindelů, tedy klasické střešní krytiny, a má tady dva velké pomocníky, vlastně takovéto klasické nářadí.
4: Tak výroba šindele, v podstatě pokud se dělá po staru, tak potřebujete pár věcí, sekeru, hobliky na vyhoblování drážky a roviny, kozu s pořízem na hrubý tvar šindele, takže je to v podstatě primitivní činnost. Ale krásná.
2: Krásná, voňavá samozřejmě, protože to dříví, to musí být radost, ale taky je to i celkem dřina.
4: Tak vidíte, že tady v tom počasí země trošku teče, je to fyzicky náročný, jsem schopen pracovat třeba 3-4 hodiny denně a pak zase musím trochu odpočinout na dobrat cíli, protože dělat celou střechu, to je třeba 2 roky pro mě práce, takže musím šetřit cíli, abych si to dobře rozložil a zvládnul to.
2: Jak Janu Boháňkovou v Arnouticích, tak Petra Klímu v Hutířově můžete navštívit i přímo v jejich domovských dílnách. Ale jinak přijďte dnes ve středu sem do Muzea Českého ráje v Turnově na zahradu, kde předvádí řemesla, a další řemesla tu budou vidět zase ve středu a další středu, tedy každou prázdninovou středu v rámci léta v muzeu.
1: Říká náš regionální stopař Jaroslav Hoření, který se při svých cestách po kraji zastavil v Turnovském muzeu na výstavě o řemeslech. Tak díky za pozvání a hezký den.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: A za chvíli od nás už 3. díl seriálu Týdne o brigádách.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zima, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin 22 minut s vámi je Český rozhlas Liberec a v aktuálním seriálu týdne se náš reportér Patrik Fischer zaměřil na letní brigády. V posledních letech už zájemci nemusí jenom oslovovat případné zaměstnavatele napřímo a zaměstnavatelé zase naopak nemusí sami hledat uchazeče, ale mohou využít služeb personální agentury. Jak agentury vlastně fungují, to se dozvíte v dnešním díle.
1: Jak funguje hledání brigád a brigádníků přes agenturu, popisuje ředitel náboru a marketingu agentury Manpower Group Jiří Halberstadt.
2: Personální agentura funguje jako prostředník mezi firmou a brigádníkem, ale důležité je říci, že brigádník za službu neplatí. Agenturu si totiž najímá a platí firma za to, že má databázy prověřených uchazečů, ví o časových možnostech každého a dokáže flexibilně řešit požadované počty pracovníků. Agentura potom osloví vhodné uchazeče ze své databáze, ověřuje jejich dostupnost, představy, připraví pracovní smlouvu, zajistí administrativu a samozřejmě odvody daní a sociálního a zdravotního pojištění. Pro firmy je to rychlé řešení, hlavně v období letních dovolených nebo při krátkodobých výkyvech výroby. Výhodou pro brigádníky je naopak fakt, že získají přístup k větší nabídce brigád a případně agentura skoordinuje to, že může brigádník přecházet plynule z jedné brigády do další.
1: V jakých oborech je největší poptávka po brigádnících?
2: Největší poptávka po brigádnících je tradičně v maloobchodu, gastronomii, logistice, skladech, ve výrobě, případně v aktuálním letním období je to v cestovním ruchu, hotelech nebo na festivalech a dalších kulturních akcích. Roste i nabídka administrativních brigád, často je to buď to v zákaznickém servisu, objevují se i brigády v marketingu, HR nebo financích.
1: Když chtějí firmy zaměstnat brigádníka, narážejí přitom na nějaké překážky?
2: Největší výzvou pro firmy je především schopnost sehnat spolehlivé lidi v době, kdy je zrovna potřebují. Velmi často přichází nárazové zakázky ve firmách, anebo naopak výpadky, kdy nějakí lidé onemocní a firma rychle potřebuje náhradu. A jsou to situace, které se velmi těžko plánují a firma o nich neví dostatečně v předstihu. A potom, když narychlo hledá větší počet brigádníků, tak je to velmi náročné. Zároveň je také pro firmy náročné řešit administrativní otázky, rychlé zaškolení, protože podstatou brigády je to, že student nebo důchodce přijde na několik dní, případně na nějakou krátkou dobu a firma musí řešit administrativní otázky.
1: Je brigádníků dostatek, anebo by jich firmy uvítaly víc?
2: Největší zájem o brigádníky je především ve velkých městech, kde je největší nabídka a firmy o brigádníky bojují a mají velký problém jich najít dostatek. Na druhou stranu jsou oblasti mimo velká města, kde je nabídka brigád velmi omezená a brigádníci musí často dojíždět do velkých měst.
1: Říká ředitel náboru a marketingu agentury Manpower Group Jiří Halberstadt.
0: To byl už třetí díl našeho seriálu Týdne o brigádách. Další díl nabídneme zase zítra po čtvrté na 11. Teď je 10.25. Z Českého rozhlasu Liberec vám do středečního dopoledne hrajeme Bonnie Tyler a máme pro vás i hity od Petra Muka nebo Josefa Laufra, aby vám s námi bylo hezky. Tak poslouchejte a dobré dopoledne.

telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespal.

0: ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem lásku, já jedu dál.
1: Josef Laufer odjel se svýma songama dál a k nám zítra přijede zvlněná studená fronta. Ještě před ní ale bude dnes opravdu horko a mohou se tvořit i silné bouřky. Tak možná právě meteorologové jsou z jejich lokalizace zmateni, stejně jako Rumburak.
2: Stop!
3: To je ono.
2: Počasí? Rabera Tarego.
1: Tak možná to bylo právě to dobré zaklínadlo na ochlazení. Dobrou zprávou totiž je, že pátek bude příjemnější a teploty pod 30. Na víkend se nám sice zase oteplí, ale nemělo by být už takové dusno. No a s Rumburakem u nás v Českém rozhlase Liberec nekončíme. Ještě předpolednem si ho připomeneme a režisér Vorlíček bude vzpomínat na to, jak jeho jméno převádělo do němčiny. To ale až za hodinu. Teď nebudu předbíhat a za chvíli přidáme spotřebitelského rádce.
4: Někdy se to hold takhle sejde, že na co sáhneš, to ti nejde ani.

0: Je 10 minut po půl jedenácté a to už je čas na našeho spotřebitelského rádce, se kterým můžete počítat úplně stejně jako se čtyřnohým společníkem, o kterém nám zpíval Xindl X. Dnes se ptáte na způsob vrácení peněz. Podle čeho o něm prodejce může rozhodnout, to upřesňuje Josef Černý.
1: Panu Tondovi obchodník uznal reklamaci, dokonce je ochoten mu vrátit peníze, ovšem s podmínkou, že si je vyzvedne osobně. Ten ale bydlí od prodejny více než 100 kilometrů, tudíž by cesta pro peníze byla pro něj prodělečná. Pane posluchači, podle zákona se peníze vracejí stejným způsobem, jakým byly placeny. Takže pokud jste platil bezhotovostně, tedy kartou, je prodejce povinen vám je i bezhotovostně vrátit. Jestliže jste platil hotově, pak byste měl peníze hotově převzít. Variantou vrácení peněz v hotovosti je, že vám je prodejce pošle poštovní poukázkou, ovšem snížené o poštovné, které bude muset za odeslání peněz uhradit.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: začátku hodiny jsem se vás ptal, jestli víte, čemu se říkalo jablko bláznu nebo patlažan. Pokud jste si v duchu řekli, že lilkum, tak je to správně. A lilek měl zprvu využití hlavně v medicíně, ale Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření pro nás mají kuchyňský recept, a to na lilek po sicilsku.
1: V našem vyprávění o surovinách, ze kterých dříve hospodyně pekly a vařili, si dnes něco povíme o lilku, lidově baklažánu či dokonce patlažánu. Toto ovoce pochází z Indie a Barmy, kde podle dochovaných záznamů rostl divoký lilek už před 3000 lety. Odtud se dostal na Balkán a do oblasti s teplým podnebím, protože potřebuje hodně slunce a méně vláhy. V Evropě se objevil ve 13. století a dařilo se mu hlavně v Řecku, Bulharsku, Španělsku a Itálii.
2: Staří Řekové mu říkali jablko bláznů. To souvisí s tím, že konzumace syrového lilku narušovala lidem psychiku, protože lilek obsahuje jedovatý solanin. Nicméně brzy přišli na to, že když se lilek uvaří nebo upeče, stane se z něj lahodný pokrm.
1: Do Evropy lilek přivezli Arabové ve středověku, ale kvůli chladnějšímu klimatu se tu pěstoval jen málo. V Čechách se jako botanická zajímavost objevil v 18. století. V 19. století se pěstoval v zámeckých a klášterních zahradách a ve sklenicích. Jako běžná zelenina byl stále vzácný. Na počátku 20. století se začal pěstovat v teplejších oblastech Jižní Moravy. Stále však šlo o okrajovou plodinu. K jeho většímu využití v kuchyni došlo až v druhé polovině 20. století. Do té doby našel daleko větší uplatnění v tradiční lidové medicíně. Ve starých knihách mnoho receptů na jeho úpravu nenajdeme. Uvádí je převážně autoři, kteří za první republiky cestovali nebo pracovali ve vyhlášených hotelích ve Vídni nebo v Paříži, jako například Jaromír Trejbal.
2: A jeho recept na lilek z roku 1947 dnes přidáme. Lilek po sicilsku. Recept z italské kuchyně.
1: Budeme potřebovat 4 lilky, sůl, 10 až 15 zelených oliv, 1 lžíci kaparu, 2 řapíky celéru, 1 lžíci mouky, 1 cibuli, 4 lžíce oleje, 1 lžíci rajčatového protlaku, 1 lžíci cukru, špetku pepře, půl lžíce octa a olej na smažení. Oloupané lilky nakrájíme na kostičky, prosolíme, dáme do misky, zatížíme a necháme vypotit. Po 30 minutách je opláchneme, vymáčkneme a osušíme v utěrce. Osušené usmažíme v rozpáleném oleji a vyjmeme. Řapíky celeru oloupeme, nakrájíme na plátky, uvaříme v osolené vodě a necháme okapat. V kastrolu zahřejeme olej, spěníme drobně nakrájenou cibuli, přidáme vodou rozředěný rajčatový protlak, cukr, ocet a dobře promícháme. Do hotové omáčky přidáme osmažené lilky, vařený celer, vypeckované a roztvrcené olivy, kapary a prohřejeme. Podáváme s těstovinami nebo s chlebem.
3: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Některá místa v Novém Boru zůstávají po úterní bouřce dál uzavřená. Policie hledá 85-letého seniora z Českolipska. V areálu vodního hradu Lipí bude vlastivědné muzeum. Dnes bude polojasno, odpoledne až zataženo, přehánky nebo bouřky a teploty až 37 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Po úterní bouřce zůstávají v Novém Boru na Českolipsku dočasně uzavřená některá místa. Až do odvolání je nepřístupný lesní hřbitov, kde pracovníci kontrolují stromy a odstraňují následky bouřky. Největší nebezpečí už pominulo, některé stromy ale mohou být po silném větru narušené a hrozí pád větví nebo celých stromů. Vedení města proto žádá obyvatele o zvýšenou opatrnost.
3: Hasiči po bouřce vyjížděli k popadaným stromům na silnicích, poškozeným střechám a dalším událostem. Na některých pokračují práce i dnes. O znovu otevření lesního hřbitova bude radnice veřejnost včas informovat. Z Nového Boru Jáchym Zvoníček, Český rozhlas.
2: Policie hledá 85-letého Vladimíra Svítka z České Lípy. V pondělí se nevrátil domů z procházky. Podle policie odešel v tričku a šedých krátkých kalhotách. Dále nosí červenou kšiltovku, červený batoh a používá černé trekové hole. Muž se celoživotně věnuje turistice. V současné době se pohybuje pomalou chůzí. Jakékoliv informace o pohřešovaném seniorovi hlaste na tísněvou linku 158. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě bude mít novou pobočku v Letohrádku Červený dům. Po dvouleté přestavbě památkově chráněné budovy v

0: areálu vodního hradu Lipí. Tam budou nové expozice z regionu a například dochované artefakty rodu Berků, který Letohrádek v 16. století postavil. Ve dvou přilehlých budovách vzniknou také nové kanceláře a specializovaná pracoviště. Muzejníci i se sbírkami teď sídlí v areálu tamního kláštera, říká ředitel muzea Zdeněk Vytáček.
1: My jsme sestěhovali pracovníky sbírkové předměty do naší hlavní budovy, kterým je tedy areál bývalého augustiniánského kláštera, kde vlastně jsou teďkon trošku stísněných podmínkách ve skupinových kancelářích.
0: Nákladní letadlo společnosti DHL se po startu z letiště v německém Lipsku srazilo s neznámým objektem. Kvůli tomu muselo neplánovaně přistát v nedalekém Hanovru. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na zdroj obeznámený s incidentem. Německá policie dříve uvedla, že vyšetřuje podezřelý předmět nalezený poblíž runwaye. Podle bulvárního deníku Bild se nad letištěm pohyboval dron s připevněnou výbušninou. Letiště od rána funguje bez komplikací, veřejnosti podle policie nehrozí žádné nebezpečí. Počasí. Dnes bude oblačno, ojediněle přeháňky, později většinou polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty dosáhnou 33 až 37 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 2904 v Oldřichově v Háji havarovalo nákladní auto, projížděte tudy opatrně. A v Ralské ulici v Mimoni na Českolipsku se střetla dvě osobní auta. Na místě jsou záchranáři, policie nehodu vyšetřuje.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Takové byly zprávy a zelená vlna v 11 hodin na vlnách Českého rozhlasu Liberec už dostává prostor náš pravidelný host. A ten dnes nebude jeden, ale hned dva. Mluvit s nimi budeme nejen o velkém úspěchu českého zastoupení na mistrovství světa juniorů a kadetů v rybolovné technice v Bulharsku. Už za chvíli o nevšedním rybářském příběhu Markéty Průšové z Frýdlantu. Přejeme obohacující poslech.
2: Dopoledne pod Ještědem s Janem Holubem.

0: prostý.
1: Mimořádného úspěchu dosáhla na mistrovství světa juniorů a kadetů v rybolovné technice v Bulharsku 15-letá Markéta Průšová z Frýdlantu. Z 5 soutěžních disciplín získala zlato ve 3 a ve 4 bronz. K mikrofonu Českého rozhlasu Liberec usedla nejen ona, ale i trenér Miroslav Němec. Vítejte u nás oba dva.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Mluvit budeme nejen o tomto velkém úspěchu. Tak Markéto, kdy jste byla naposledy na rybách?
2: No, na rybách, teda to už je hodně daleko, naposledy minulý rok. Moc na to nemám čas.
1: A co pan trenér?
3: Pan trenér se dostane na ryby dvakrát do roka, na jaře a na podzim si s takovou tlupou nadšenců udělá týden na Vltavě.
1: Předpokládám, že na ně nemáte čas právě kvůli těm tréninkům. Jak jste se vlastně vůbec k tomuto rybolovnému sportu, k tomuto sportu dostala?
2: Tak já jsem začala tím, že jsem začala chodit na rybářský kroužek, kde jsem chytala normálně ryby, a když se mě vlastně jeden trenér zeptal, jestli to nechci vyzkoušet, a od té doby to házím.
1: Mně přijde, že to není úplně sport typický pro dívky, nebo možná se pletu. Kolik vás je v týmu?
2: Nás v týmu je celkem dost dívek, 5 dívek máme, jsme vlastně jeden z těch týmů, kde je hodně dívek.
1: Převažujete nad chlapci nebo pořád vyhrávají chlapci?
2: No, spíš chlapci.
1: Pane trenére, zeptám se vás, jak je tento sport mezi mladými u nás rozšířen?
3: Těžko se to určuje. Já bych řekl, že v lokalitách, kde to má tradici, tak rozšířen je. To, co tady padlo předtím, je běžné, že je takový poměr 10 chlapců, 1 dívka a ostatní ty organizace, to je opravdu jenom na náhodu, když rodiče.
1: Je ta historie v našem Libereckém kraji nějak výrazně velká?
3: Zrovna v Libereckém kraji určitě je vlastně zakládající takový člen, který toto tady popularizoval a rozjel, pan Niedermayer z Frýdlantu, tak jeho éra těch začátků, to je začátek 60. let.
1: Čím si to vysvětlujete, že v Libereckém kraji je taková příjemná historie?
3: No, protože v tom Libereckém kraji byly úspěchy a bylo vždycky, musím říct, dostatek té základny. Drží se to dodnes z pohledu dneska z vlastně Ústeckého kraje, který pro naše rybářské členění je Severočeský územní svaz, zahrnuje ten Ústecký kraj a Liberecký kraj, a Liberecký kraj absolutně vládne. Jsou zde ještě větší kluby, než jsme my, což je hlavně Jablonec, výborná skupina, a Chrastava.
1: To se hezky poslouchá, ale nakonec ten velký úspěch míří do Frýdlantu.
3: Tak letos ano.
1: Tak to je jedině dobře. Markéto, mám na vás takovou zvláštní otázku. Jak daleko dokážete hodit? Máte to změřené?
2: Ano, mám vlastně, jsou 2 dálkové disciplíny a při zátěži dálce mám nejdelšího 64 metrů a při mouše dálce 45 metrů.
1: Tak vy jste takový malý Jakub Železný vlastně. Kolik máte prutů?
2: Mám 4 pruty.
1: To se nějak rozděluje podle toho, v jaké jste disciplíně?
2: Ano, rozděluje se to vlastně. Jeden mám na 2 disciplíny, což jsou zátěžové disciplíny, a pak mám jeden na muškařskou skiš a další na mušku dálku a ještě jeden na zátěž dálku.
1: U mikrofonu Českého rozhlasu Liberec jsou dnes 2 hosté, mistryně světa v rybolovné technice Markéta Průšová a trenér Miroslav Němec. Za chvíli budeme mluvit o závodech v Bulharsku, které Markéta ovládla.

0: jsem lítal.
1: Židli pro hosta Českého rozhlasu Liberec jsme dnes museli zdvojnásobit. Ve studiu je mistrně světa v rybolovné technice Markéta Průšová a trenér sportovních rybářů Miroslav Němec. Je tomu pár dnů, kdy jste se, Markéto, vrátila z mistrovství světa juniorů a kadetů v rybolovné technice v Bulharsku. Byla jste tam jediná Češka?
2: Nebyla jsem tam jediná Češka, bylo nás 18 z Česka, namíchaný kluci a holky.
1: To jsem se právě chtěl zeptat. Zase ten poměr byl lepší pro kluky?
2: Ano, protože nás holek bylo v kategorii U16 3 a kluků mohlo být 6.
1: Jaké další země byly zastoupeny?
2: Bylo tam vlastně 11 zemí, my jako Česko, Polsko, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Maďarsko, Slovensko, Bulharsko a Švédsko.
1: Máte navázané nějaké mezinárodní spolupráce nebo přátelství?
2: Ano, ano, hodně s Polákama a s Němcema jsme se tam bavili.
1: Proč právě s Polákama a s Němcema? Protože jsou nejblíž?
2: Jo, ale tak nějak prostě to dopadlo, že jsme se s nima bavili.
1: Řekněte nám, jak vlastně takový závod probíhá, jak se to třeba všechno měří, kde jdete na start, někdo vystřelí pistolí a řekne start, teď to začíná?
2: Ne, vlastně ráno se většinou přijede a začíná se první disciplínou, kde je přesně daný rozpis a vy si vlastně musíte hlídat toho závodníka před váma, dojdete na start, odstartujou vám to a odházíte to a vlastně takhle při každý disciplíně.
1: Jak se měří vaše úspěchy?
2: Tak na terčových disciplínách vlastně dvě terčové disciplíny jsou zásah 5 bodů, když mimo tak 0 a jedna je vlastně na takovou plachtu, kde je uprostřed velký terč černý a to je vlastně 10 bodů a pak to je 8, 6, 4, 2 a nebo 0 a pak jsou vlastně dálkové disciplíny, kdy se u jedné násobí ta dálka krát 1,5 a u jedné se berou dva nejlepší hody.
1: A běhá tam a pořád někdo s metrem nebo už technika pokročila?
2: Technika pokročila vlastně ten hod se vlastně zapíchne, pak se to měří laserem a u těch terčových disciplín tam prostě stojí rozhodčí a říká vám, jestli jste se trefil nebo ne.
1: Vy jste v Bulharsku soutěžila v několika kategoriích, v jakých to bylo?
2: Já jsem soutěžila v kategorii U16 a vlastně byla kategorie i U23.
1: A jak přesně ten závod vypadá? Je také složen z několika částí, tak z jakých konkrétních?
2: Tak vlastně my jsme tam házeli 3 dny. První den byl trénink a slavnostní zahájení. Další den byl disciplína číslo 1 a číslo 3, kdy vlastně se odházela základní část a pak se házeli finále o medaile. A takhle vlastně to bylo každý den.
1: Takže vy jenom zamíříte a hodíte.
2: No, kdyby to bylo takhle jednoduchý, ale je to vlastně fakt jako technický sport, že fakt musíte prostě techniku dodržet, vlastně dobrzdit si to na ten terč a je to celkem těžký.
1: Když mluvíte o té technice, je to třeba i o nějakém postoji jako u golfu?
2: To taky je jako, jak se postavíte proti tomu terči, musíte být přímo jako namířený proti tomu a jako je to i o tom postoji.
1: Takže slyším, že je to velká věda.
2: Jo, to je.
1: Jaká ta další velká věda je před vámi? Jaké soutěže jsou před vámi?
2: Tak teď mě čekají vlastně nominační soutěže na příští rok, kdy vlastně myslím, že 6 pohárů, kde se nominujete a získáváte různě body a potom 3 nejlepší holky postoupí na mistrovství světa.
1: Jak moc si na to věříte?
2: No, teďkon to bude těžší, protože budu v kategorii U23 a myslím si, že tenhle rok to asi nevyjde, ale snad příští rok.
1: Máte v té kategorii velkou konkurenci?
2: Teď už to vlastně bude hodně větší konkurence v těch U23, protože tam je hodně dobrý holek a bude to těžší.
1: A ty holky jsou i z vašeho klubu nebo napříč Českem?
2: Napříč Českem.
1: Za chvíli budeme pokračovat a budeme mluvit třeba i o tom, jak je to s tréninky a se zájmem mladých o sportovní rybolov.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Českém rozhlase Liberec máme dnes dva hosty. Prvním je Markéta Průšová, naše světová šampionka v rybolovné technice a společně s ní je u našeho mikrofonu také trenér pan Miroslav Němec. Zeptám se vás, pane trenére, čím si vysvětlujete, že jsme v tom sportovním rybolovu tak úspěšní, ač třeba o nás není tolik slyšet, jak jsme si tady teď říkali?
1: Zcela zásadně je to tradicí a tou vervou a tím, co tomu dokážou dát ti v vozovkách staří matadoři, kteří to táhnou, viz státní trenér a jeho tým, to je studna, která to plní.
0: Nevysychá.
1: Ano.
0: Když mluvíte o těch starých matadorech, vlastně od kdy, případně do kdy mohu takhle se tomu věnovat? Je tam nějaký limit?
1: Tak limity jsou dané vlastně kategorizací. Nejmladší kategorie pro děti, pro mládež do 12 let. Jo, ale není daný limit dolů, když bude holčíkovný dítě v 6. Prosím, ty hází jenom 3 disciplíny do těch 12 a pak už to narůstá. Pak existuje kategorie nejvyšší 70+.
0: V té kategorii 70+ máme v Čechách také zastoupení?
1: Ježiš.
0: Tak výborně, to, čeho Markéta dosáhla, je opravdu velký úspěch. Pamatujete něco takového v tomto sportu i z dřívejších let?
1: Tak když to vezmu z pohledu naší organizace, frýdlantské, tak ne. Měli jsme jaký mistra Evropy, mistryně Evropy, ale prostě v několika disciplínách a v tom víceboji to ne, to je takový vrchol, ale z pohledu té celé republiky, toho celého hnutí vlastně, ty celé činnosti, tak bude to znít nabubřele, ale je to docela standardní.
0: Tak nabubřele to rozhodně nezní. Co všechno vlastně za takovým úspěchem sportovního rybáře stojí? Pravidelné tréninky, precizní příprava, ještě něco?
1: Práce. A hlavně všichni ti, kteří nakonec dospějí na ten úplný vrchol, hlava.
0: Takže Markéta se vlastně i hlavou a precizní přípravou dostala od v uvozovkách frýdlantského rybníku až do reprezentace.
1: Tak precizní přípravou ano. No na hlavě máme hodně práce. Ta nás nejvíc trápí. Kdyby hlava fungovala tak, jak by nám bylo milé, tak jsem si jist, že nebyly 3 individuální medaile z toho 5 boje, ale tři vítězný a jedna, ale byly ze všech a bylo by to podobný klidně, jako to bylo na mistrovství republiky, kde teda bylo 5 medailí plus 6 a všechny zlatý.
0: Jak se vlastně u tohoto sportu pracuje s hlavou?
1: To strašně individuální, každý. První věc je potřeba, aby ten jedinec prošel co největším množstvím těžkých závodů, aby to pro něj začalo být přirozené, aby nemusel nějak se tím, aby prostě bylo, že jdu na start, odházím a nazdar. Ale u někoho hlava je vždy problém, ale dokáže prostě ukočírovat, dokáže se soustředit. Takhle prostě řeknu, kmitávám špička prutu, jak se soustředíte. Někdo to dá s kmitající špičkou, někdo ne, no to už je opravdu velice individuální a hledá se, no. Hledá se způsob, jak na koho působit. Nejsme tak silní, zatím jsme ještě třeba nekontaktovali a nepracovali jsme s psychologi.
0: Mluvili jsme o velké historii tohoto sportu v Libereckém kraji. Pořádáte i vy nějaké akce, aby za vámi veřejnost mohla přijít, aby se mohla podívat, jak vlastně takový sportovní rival funguje?
1: Dá se říct, že každý rok máme domovské hřiště v krásném lese a každý rok pořádáme nějakou soutěž na určité úrovni. Můžeme klidně pozvat na nejbližší, která je 22. srpna, nyní vlastně za 14 dnů, a je to celorepublikový pohár veteránů, který bude sloužit už jako příprava pro účast veteránů na mistrovství světa, které proběhne v Severomoravském kraji v Kunčicích pod Ondřejníkem potom měsíc na to.
0: Markéto, i když je to sraz veteránů, budete tam k vidění, abychom vás mohli osobně vidět, takovou vítězku?
2: Ano, budu tam.
0: Tak se budeme těšit. Říká také trenér Miroslav Němec a ve studiu je s námi i Markéta Průšová, světová šampionka v rybolovné technice. Jak vlastně vypadá takový trénink, jak je dlouhý, jak častý a chtěli byste případně k tomuto sportu vést i své dítě nebo vnouče, tak na to se za chvíli zeptáme.
3: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Dnes jsme si v uvozovkách vyrazili na ryby a ve studiu máme Markétu Průšovou, mistryni světa v rybolovné technice a také pana trenéra Miroslava Němce. Markéto, kde vlastně trénujete?
1: Tak buď trénujeme u pana trenéra na zahradě, kdy vlastně trénujeme jenom terčovky, anebo jezdíme do krásného lesa na fotbalové hřiště, kde trénujeme úplně všechno.
0: Takže když slyším zahrada a fotbalové hřiště, tak vlastně můžete trénovat téměř kdekoliv, kde bude nějaký rovný povrch?
1: Ano, rovný povrch a velký prostor.
0: Ideální je tráva, nebo vám nevadí ani asfalt nebo škvára?
1: Tráva je nejlepší.
0: Jak často vlastně trénujete?
1: Tak v létě vlastně trénujeme třikrát v týdnu u trenéra, v zimě jednou týdně a vlastně snažím se trénovat každý den sama.
0: Jak dlouho ten trénink trvá?
1: Většinou s trenérem 2 hodiny a když trénuju sama, tak okolo hodiny.
0: Vy jste zmínila i ten zimní trénink, je rozdíl mezi letním a zimním období?
1: Trénuje ano, je. V zimě vlastně trénujeme v hale jenom 2 disciplíny, v kterých se pořádají i halové závody a v létě se trénují všech 5 disciplín.
0: Takže léto je ale lepší, předpokládám.
1: Jo, já mám radši léto.
0: Tak u vody v uvozovkách je to lepší v létě. Poslouchají nás teď možná i rodiče nebo prarodiče a říkají si, že by to mohlo být pro toho jejich kluka nebo holku zajímavé. Tak se zeptám vás, pane trenére Němče, jak by se k tomu vlastně mohli k tomuto sportu dostat? Jaká je nejlepší cesta třeba zrovna k vám do oddílu?
2: V drtivé většině je to o tom kontaktovat místní organizaci Českého rybářského svazu a tam už se dozvědí, alebo jinak i tam, kde to nedělají, tak mají ty kontakty do nejbližších míst, kde tuto činnost provádějí.
0: Je to finančně náročný sport?
2: V začátcích, když ty skupiny, kde se to dělá, jsou už nějak vybaveny, což je běžné, tak to je finančně zcela nenáročné. Je to pouze jenom o tom, že nějaké členství, případně v Českém rybářském svazu, ale ta vlastní činnost je s prominutím za hubičku, protože to vybavení na ten základ, ty děti tam mají k dispozici. Čím více narůstá výkonnost, čím více se případně někdo blíží k nějakému vrcholu, viz Markéta, tak to začíná být o jiným finančním zázemí, protože v průměru jeden takový pruc navijákem, když to má být o něčem, vám 10 000 nestačí.
0: Takže mi nestačí obyčejný prut, musím mít nějaký special?
2: Obyčejný prut vám stačí. Mm-hmm. Je to o tom, jakých potom dosáhnete výkonu.
0: No a kdybych chtěl dosáhnout takových výkonů jako Markéta?
2: Tak prostě v určitou fázi už prostě potřebujete mít prut postavený na nějaké úrovni z nějakého materiálu a dokonce i na patřičné ruce.
0: Takže to jsou pruty na zakázku?
2: Ano.
0: Uzavírá své povídání Markéta Průšová, mistryně světa v rybolovné technice a také trenér Miroslav Němec. Tak děkuji, že jste k nám přišli. Díky, že jste si na nás udělali čas. Ať se vám oběma daří, Markéto. Vám všechno nejlepší k těm medailím, které jste získala. No a ať vám to hází dál.
1: Děkuji moc.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou.
0: A od ryb na oblohu, úplné zatmění slunce, Perseidy nebo výrazná souhvězdí letní oblohy. To je krátký výčet událostí, které si pro nás připravil srpen. Co všechno je k vidění, odkud je nejlepší výhled na noční oblohu v Libereckém kraji, o tom si budeme povídat zítra. Tak určitě poslouchejte další naše zajímavé téma. Život je šatná.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Koukám se na hodiny a ty u nás v Českém rozhlase Liberec ukazují přesně 11.47, tak si je podle nás případně seřiďte, pokud potřebujete. No a možná se už v tento čas chystáte k obědu. A což takhle dát si místo špenátu lanýž? Už jste si ho někdy dopřáli? O vzácné houby jsou naše další babské rady.
1: Babské rady.
2: Což takhle dát si lanýž? Lanýže, jedlé houby rostoucí pod zemí, jsou spojeny s kořeny stromů a keřů a i proto mají jedinečnou chuť. Rostou v hloubce okolo 20 cm, což stěžuje jejich hledání a vyžaduje to pomoc prasete či vycvičeného psa. Lanýžů existuje téměř 200 druhů a hlavními producenty jsou Francie, Itálie a Chorvatsko. Lanýže na první pohled nepůsobí příliš sympaticky. Mají tvar jako brambora, jejich povrch je hrbolatý, někdy bradavičnatý a barva v odstínech od bělavé po šedočernou. Jejich dužina má výrazné mramorování. Navíc těmto houbám nesvědčí tepelná úprava a v kuchyni se proto používají většinou pouze čerstvé. Jemně nastrouhané nebo nakrájené na tenké plátky skvěle dochutí těstoviny, brambory, risotta nebo smetanové omáčky. Lanýžový prach je považován za exkluzivní dochucovadlo, které se do jídla přidává vždy těsně před servírováním.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: A nám k výškám stoupají i teploty. Napříč našem kraji je opravdu horko, teploty už jsou přes 30, tak pokud byste se chtěli o něco ochladit, tak nabízím třeba boskovské dolomitové jeskyně. Ty totiž v horku teď zažijí nečekaný nápor. No proč tomu tak je, to si můžete přečíst na našem webu liberec.rozhlas.cz, kde o tom píšeme. No a teď už za zábavou, když převádíte do zahraniční verze televizní seriál, nesmíte nic ponechat náhodě. Své o tom věděl režisér Václav Vorlíček, který se před lety v našem zábavném pořadu rozpovídal o pohádkovém Rumburakovi.
1: Když jsme byli vyzváni, respektive přijel za námi z Kolína nad Rýnem, což byla největší televize německá, nějaký pán, který se představil jako Gerd Winterfering, a říkal, pánové, s Macourkem jsme byli teda dva, s mým spoluautorem, nebo autorem, já byl ten spoluautor, ale pak zase režisér. No tak jsem říkal, víte, já bych od vás něco chtěl, já všechny vaše filmy znám, který jste natočili, vy děláte hodně, hodně s humorem a s fantazií a já bych od vás něco jako Dívka na koštěti a Popelka, Jak utopit doktora Mráčka. Já bych od vás chtěl 13 dílů, ale každý díl, aby měl 28,5 minuty. My jsme říkali, prosím vás, a proč 28,5 minuty? On říkal, no my máme vysílací čas pro mládež 30 minut a já potřebuju 1,5 minuty na ohlášení a odhlášení. Takže chtěl 28,5 minuty. Tak ty první díly, to jsem si dal záležet, že jsem to udělal na vteřinu přesně ve střižně, že když ještě něco přečnívalo, tak ze střihačem jsme hledali, kde bychom ještě pár okýnek ustřihli, pak jsme to změřili stopkama a bylo to přesně 28,5 minuty. Tak on říkal, takhle přesně mi to ještě nikdo neudělal. No, tak jsme posílali díly, první díl jsem přeložil sám a poslali jsme to. Macourek říkal, no jo, ale ty po nocích to překládáš, já to dělal asi 3 noci. Jeden díl měl nějaké 60-70 stránek, tak to bylo poměrně dost překládání, pak jsem si musel samozřejmě to vypomáhat slovníkem. Macourek říkal, ale to nejde, do 2 do rána překládáš, a já tě tady potřebuju, vymýšlíme to spolu, tak musíš při tom všem bejt. No tak jsme vzali inzerát, ozval se nám penzionovaný profesor němčiny, gymnaziální profesor němčiny a tomu jsme zadali další díly. Zavolal, že už má teda díl hotový, tak abych si proto přišel. Tak jsem proto přišel a večer si tak říkám, já to scénu zkontroluju, listuju v tom. V české verzi bylo napsáno, na okno usedne krkavec, promění se do Rumburaka a vstoupí do místnosti. Ta scéna samozřejmě je v seriálu. A já tam čtu v tom překladu. Na okno přiletí krkavec, promění se do obyvatele města Rumburk a vstoupí do místnosti. Jak říkáme Brňák, Plzeňák, tak on říká Rumburák, no to bude člověk z Rumburka. Jo.
0: Jak jste mohli slyšet, Rumburak není Rumburk, tak neplést. A tato vzpomínka je také tečkou za naším dopolednem pod Ještědem, za chvíli další zprávy a po nich se na vás těší jako tradičně Filip Majsl a odpoledne u nás v Českém rozhlase Liberec začne písničkami na přání. Jan Holub se loučí, přeji vám krásnou středu v naší společnosti.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Jablonecká dopravní předá od září další dvě oblasti pro poptávkovou dopravu. Skončila lhůta pro podání kandidátek do podzimních komunálních voleb. Maloobchodníkům v červnu meziročně vzrostly tržby o více než 3,5%. Odpoledne bude většinou jasno až polojasno, přechodně oblačno až zataženo, místy přehánky nebo i bouřky a teploty až 37 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. Jablonecká poptávková doprava bude od září obsluhovat dvě nové oblasti. Elektromobil bude cestující vozit do Kynastu nedaleko Jablonských pasek a taky do Lukášovského údolí. Lidé budou moct stejně jako u zbylých tras dojet pouze na autobusové nádraží. Provoz bude zatím zkušební, říká ředitel Jablonecké dopravní Luboš Vejnar.
5: V nějakém zatím zkušebním režimu budeme provozovat tady u těch dvou nových oblastí tu dopravu od 6 do 18 hodin pracovní dny a tak po dvou, po třech měsících uděláme nějaké vyhodnocení, jak je ze strany občanů tato služba v těchto oblastech využívána.
4: Kandidátku do podzimních komunálních voleb podalo v Liberci celkem 11 subjektů. Vyplývá to ze zveřejněného seznamu na webu města. Počet listin je o jednu vyšší než v předchozích komunálních volbách v roce 2022. Podobně jsou na tom taky Semily. Podle vedoucí správního odboru Ludmily Schovánkové eviduje úřad 6 kandidátek. V minulých obecních volbách jich bylo 5.
6: Naopak v Jablonci nad Nisou počet klesl. Zatímco v roce 2022 podalo kandidátku celkem 11 subjektů, letos jich bylo podle mluvčí magistrátu Jany Fričové 8. Česká Lípa počty zveřejní ve středu. Lidé tam budou kromě městského zastupitelstva volit taky část Senátu. V roce 2022 se do zastupitelstva hlásilo 12 kandidátek. Do Senátu v roce 2020 kandidovalo celkem 10 lidí. Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Maloobchodníkům se i v červnu dařilo. Tržby jim meziročně vzrostly o 3,5,6%. Informoval o tom Český statistický úřad. K růstu tržeb nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se třeba lékárnám nebo obchodům s potravinami. Pokles naopak zaznamenaly prodejny s elektronikou nebo sportovním a rekreačním zbožím.

0: Rehabilitaci výtvarníka a hudebníka Milana Knížáka bude dnes znovu řešit obvodní soud pro Prahu 10. Informoval o tom server iRozhlas. Případ se týká Knížákovy vazby z roku 1974, kdy byl podezřelý z poškozování zájmu Československa v cizině. Návrh na rehabilitaci se k soudu vrací poté, co Knížák uspěl s ústavní stížností. Podle ústavního soudu postupovali soudci nižších instancí příliš formalisticky. Knížák na konci srpna zemřel. U soudu ho zastoupil advokát. Počasí. Odpoledne bude většinou jasno až polojasno. V odpoledních a večerních hodinách očekáváme přechodně oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36, na Českolipsku až 37 a na horách naměříme 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Obce Oldřichov v Hájích na Liberecku havarovalo nákladní vozidlo do elektrického vedení. Projíždějte tam opatrně. A v Jablonci nad Nisou v Kokonínské ulici havarovalo osobní vozidlo do zábradlí. Nehoda je bez zranění, s opatrností projedete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A k zelené vlně už jen doplním, buďte dnes opravdu obzvlášť opatrní za tím volantem, když máme to výročí. No ano, 5. srpna 1888 Berta Benzová, ano, manželka toho Karla Benze, automobilového magnáta, jako první žena řidička usedla za volant a ujela 106 kilometrů. Bez nehody, ani blatník neškrábla. Gratulujeme samozřejmě i dodatečně. No a jinak teď začínají písničky na přání, takže řidičům máte příležitost nechat zahrát nějakou pěknou písničku, ale samozřejmě je to na vás, komu budete hrát. Filip Majsl vám u písniček na přání přeje hezký poslech.

Hana Zagorová je naprosto nezbytné a samozřejmě je naprosto nezbytné v úvodu písniček na přání připomenout všechny kontaktní údaje. Tak tedy, telefonní číslo do studia je 22 155 37 22. SMS brána 90 011 04. Textové zprávy píšete ve tvaru zahrajte Liberec, mezera a potom váš text bez diakritiky, tedy bez háčků a bez čárek. A nebo nám jednoduše můžete napsat e-mail na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Já jsem v úvodu této hodiny zmiňoval jedno výročí z automobilového průmyslu, ale my si dnes připomínáme také jedno významné výročí z té hudební branže, a to dokonce kulaté. Když budeme mít chvíli, určitě si o tom popovídáme v této hodině.

0: Petr Novák dospíval, máme 12 hodin 12 minut a nejenom proto, že se sešly dvě stejné číslovky na ukazateli času. Je čas si něco přát. Začínají písničky na přání, a to telefonátem. A kdo pak se do Českého rozhlasu Liberec dovolal? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, dovolal se Vlastimil z Rochlic, z Liberce, a měl takový zvláštní přání, který se moc nehraje, protože v sobotu 1.8. se narodil před 178 lety František Kmoch, a tak jsem poprosil o nějakou skladbu, jestli tam něco je, a je. Takže já moc děkuju a je pro všechny posluchače, kteří rádi poslouchají třeba tu dekovku, anebo vzpomenou na Františka Kmocha a na Kmochu v Kolín.
0: Dobrá.
1: A já děkuju moc.
0: Nemáte zač, tak tedy František Kmoch a Pochodem vchod. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Taky, naschledanou.

0: trochu netradiční hudební kousek, který se vlnami Českého rozhlasu Liberec zas tak často nenese, ale když už jsme vzpomněli to výročí narození Františka Kmocha, tak proč si nedát k tomu i patřičnou muziku. Muziky nám dozněly minutu po čtvrt na jednu a budeme pokračovat dál. A do písniček na přání se dovolala paní Božena. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Filipku, já vás moc zdravím a všechny posluchače. A dneska bych chtěla tuhle písničku, protože už jsem dlouho nedávala pro bratranka jeho paní do potoka, tak pro něj a pro celou moji rodinku. Pro všechny známí i neznámí posluchače Českého rozhlasu Liberec, pro vás do rádíka a všem přeji krásný den, vám děkuji za hrání a někdy zase naslyšenou se budu těšit.
0: I my se budeme těšit, mějte se báječně, naslyšenou.
1: Tak děkuji, naslyšenou.

0: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 17:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Michal David, stálice českého, vlastně československého hudebního nebe, částečně i italského. Každý mi tě, lásko, závidí 6 minut před 12:30. Teď tady máme první písemné přání a to je přání, ze kterého se našemu technikovi možná trochu rozklepou kolena, protože napsal pan Petr z Liberce a poprosil o písničku Soudím od Miloše Doležala. Snad nám nezboří studio. Rozhodně nezboří, tedy možná ho zboří technik, ale tahle písnička určitě ne.

0: Miloš Dodo Doležal dohrál, dospíval, studio Českého rozhlasu Liberec stále stojí, ustál to tedy i náš technik, i když je pravda, že tak, že se mu nezapálila lisinka samým nadšením z této písničky. No a my budeme pokračovat dál a na řadě je v písničkách na přání telefonát. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady Jirka z Veltrub. Zdravím vás do studia a všechny posluchače a písničku posílám, protože v neděli bude Romana, tak panu Romanovi Miškovi do Prahy přeju mu hodně zdraví, vše nejlepší, ať se mu splní vše, co si přeje, a jinak všem hasičům, aby měli v tomhle tom počasí klid, aby nic nehořelo, aby vám nechytlo něco ve studiu, a všem posluchačům, a všem, kteří jsou sami a nemají dát, kdo dát zahrát. Děkuji, naslyšenou.
0: To bylo naprosto vyčerpávající a já moc za všechna přání děkuju. Mějte se krásně, naslyšenou.

Kamarádi táborových ohňů neboli KTO na osadě hráli a hráli v Českém rozhlase Liberec, samozřejmě v písničkách na přání. A co budeme hrát dál, to už vyplývá z dalšího e-mailu, který nám dorazil na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Napsala paní Zuzka. Zahrajte pro mého dědečka písničku Divoký horský tymián. Ano, tady s tou přehrnanou češtinou, tedy spisovnou češtinou, má člověk trošku problém, protože když to zadá do vyhledávacího systému, tak mu to nic nenajde. A pak teprve zjistí, že se písnička jmenuje Divoký horský tymián, ale je to krásná písnička Žalmaná spol.

0: 12 hodin 37 minut v Českém rozhlase Liberec dohrál a dospíval Žalmana Spol, divoký horský tymián. Já jsem v úvodu hodiny sliboval jedno kulaté výročí a teď přichází docela ideální chvilka na to, abychom si o něm promluvili. Když Beatles před 60 lety vydali album Revolver, český Revolver, málo kdo tušil, že právě začíná nová éra populární hudby. Dneska se 7 týdnů držela v čele britské hitparády a v prestižní anketě časopisu Rolling Stone obsadila 3. místo mezi 500 nejlepšími alby všech dob. Výjimečná byla i tím, že z ní Beatles kvůli složitým aranžím nehráli na žádném koncertě ani jednu písničku.
1: V létě roku 1966 měla za sebou čtveřice z Liverpoolu období bezprecedentní slávy. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr se ale rozhodli vydat novým směrem. Namísto jednoduchých písní o zamilovanosti nabídli posluchačům složitější kompozice, odvážnější texty a také zvuky, které byly pro tehdejší publikum úplnou novinkou.

0: Právě skladba Eleanor Rigby se stala symbolem této proměny. Místo elektrických kytar zaznělo smyčcové okteto a melancholický příběh osamělých lidí. Beatles tím dokázali, že i popová hudba může vyprávět složité a hluboce lidské příběhy. George Harrison zase do písně Love You Too přinesl inspiraci indickou hudbou a použil sitar, tradiční strunní nástroj, který tehdy většina západních posluchačů téměř neznala. Na desce se objevila i hravá skladba Yellow Submarine. Původně šlo o jednoduchou písničku, která se nakonec proměnila v jednu z nejznámějších skladeb celé kapely. O dva roky později se stala předlohou slavného animovaného filmu.
1: Hey Jeremy, must you always talk in rhyme?
2: If I spoke prose, you'd all find out. I don't know what I talk about.
0: Ale skutečná revoluce přišla až úplně na konci alba. Skladba Tomorrow Never Knows vznikla z útržků zvukových smyček, obrácených nahrávek, neobvyklých efektů a experimentů, které byly na svou dobu téměř neuvěřitelné. Mnozí hudební kritici dodnes tvrdí, že právě tady se zrodily základy psychedelického roku, elektronické hudby i moderní studiové produkce. Právě složitost aranží nakonec způsobila, že Beatles nezařadili do koncertního programu ani jednu z písní z alba Revolver. To se ovšem netýká pozdějších sólových vystoupení Paula McCartneyho. Třeba skladbu Eleanor Rigby zařadil mimo jiné i do programu svého pražského koncertu v roce 2016. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Satanás.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Skupina Elán, Nevím být sám, no s Českým rozhlasem Liberec rozhodně nejste sami, obzvláště v písničkách na přání, které už tady zvolna míří do finále, ale máme tady ještě jedno písemné přání, které před chvílí dorazilo. Prosím o zahrání čehokoliv od Barryho Whitea, jen tak pro radost z krásného dne. Moc krát děkuji, Helena z Jablonce nad Nisou. Není zač, když Barry White, tak jeho vlajková loď, you're the first, the last, my everything.

tuhle muziku poslouchat, to je jako oblékat si saténové negliže. Takový krásný sametový hlas má tento muž. Všichni ho známe jako Barryho Whitea, i když v úvodu své kariéry si říká Barry Lee. Mnoho lidí ho také zná pod přezdívkou Maestro a nebo Laros of Love, tedy mrož lásky, chcete-li v češtině. Barry White nám dnes uzavřel písničky na přání, pokračovat budeme pochopitelně zítra po 12. hodině. Teď už se pojďme podívat na další program. Ve 13 hodin samozřejmě zprávy, ty dnes připravuje Iveta Bláhová a po zprávách Alex a host. Alex Minářová tentokrát sportovně naladila svůj pořad, protože k mikrofonu si pozvala rychlostního kanoistu, olympijského vítěze, držitele dalších 5 olympijských medailí a 5násobného mistra světa Josefa Dostála. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině se budu těšit na slyšenou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Některá místa v Novém Boru zůstávají po úterní bouřce dál uzavřená. Policie žádá o pomoc s totožněním zmateného muže bez dokladu. Záchranáře našel v Krkonoších. Boskovské jeskyně na Semilsku zaznamenávají nadprůměrnou návštěvnost. Odpoledne bude většinou jasno až polojasno, přechodně oblačno až zataženo. Místy přehánky nebo i bouřky a teploty až 37 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Po úterní bouřce zůstávají v Novém Boru na Českolipsku dočasně uzavřená některá místa. Až do odvolání je nepřístupný lesní hřbitov, kde pracovníci kontrolují stromy a odstraňují následky bouřky. Největší nebezpecí už pominulo, některé stromy ale mohou být po silném větru narušené a hrozí pád větví nebo celých stromů. Vedení města proto žádá obyvatele o zvýšenou opatrnost.
3: Hasiči po bouřce vyjížděli k popadaným stromům na silnicích, poškozeným střechám a dalším událostem. Na některých pokračují práce i dnes. O znovu otevření lesního hřbitova bude radnice veřejnost včas informovat. Z Nového Boru Jáchym Zvoníček, Český rozhlas.
2: Policisté pátrají po totožnosti muže, kterého v pondělí našel záchranář v temném dole u pece pod Sněžkou. Ležel poblíž základny zdravotnické služby. Podle policie muž vůbec nekomunikuje, je zmazený a nepředložil žádné doklady. Záchranáři ho převezli do nemocnice, kde vyloučili alkohol i návykové látky. Muž je zarostlý v obličeji, na sobě měl světle modré filmové riflové kraťasy a hnědé triko. Policie prosí lidi o jakékoliv informace, které by mohly objasnit totožnost muže. Jeho fotografii najdete na serveru iRozhlas. Do boskovských jeskyní na Semilsku míří vysoké počty turistů, a to nejen o víkendech. Podle vedoucího jeskyní Dušana Milka je to zřejmě kvůli vedrům. Podzemí je totiž kolem 8 stupňů Celsia. Prohlídky začínají po 10 minutách a bývají předem vyprodané. Dušan Milka proto návštěvníkům doporučuje telefonickou nebo online rezervaci.
4: Při současném náporu je to opravdu jako nejlepší věc, jak si zařídit v pohodě prohlídku, tak aby tady člověk nemusel jako čekat, já nevím, hodinu, dvě hodiny.
2: Počet soudních znalců v Česku za posledních 5 let výrazně klesl. V některých oborech proto státní zástupci čekají na znalecké posudky i půl roku, což prodlužuje soudní řízení. Ministerstvo spravedlnosti připravuje novelu zákona, která má nedostatek znalců řešit. Zveřejnit jich chce nejpozději příští rok.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude většinou jasno až polojasno, v odpoledních a večerních hodinách očekáváme přechodně oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší odpolední teploty se vyšší.

0: šplhají na 33 až 36 stupňů, na Českolipsku až na 37 a na horách naměříme 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou v Kokonínské ulici havarovalo osobní vozidlo do zábradlí. Nehoda je bez ranění, s opatrností projedete. A v obci Karlovice na Semilsku se střetla dvě osobní vozidla. Nehoda je bez ranění, bez úniku provozních kapalin. Také tady projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
2: Na všech olympiádách, kterých se zúčastnil, bral cenný kov. V Paříži pod pěti kruhy vybojoval první zlato. Je také pětinásobným mistrem světa a přes půl roku i tatínkem. Kajakář Josef Dostál je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Alex a host zavítal Josef Dostál, kajakář, olympijský vítěz z roku 2024. Můžu vám říkat Josefe? Jak vám vlastně říkají Josefe, Pepo?
1: Říkají mi i Josefe, i Pepo, ale upřednostňuji Josefe.
0: Josefe? A máte nějakou přezdívku Josefe?
1: Nemám žádnou.
0: Nemáte? Jak vám říkali ve škole třeba?
1: Pepo, Josefe moc ne, to vlastně začala mi říkat tak až partnerka před pár lety a mně se to líbilo, že to je víc mužnější než nějaký Pepik, tak Josef je takový hezčí.
0: Tak sedí to i k vaší vysoké, urostlé postavě. Kolik měříte?
1: 202 cm.
0: Má taková výška výhody pro kajak?
1: Určitě má, mám delší ruce než ostatní soupeři. Došáhnu si dál pro záběr, i ten provedu déle než oni, ale má to i velké nevýhody, které jsou spojené s váhou mě, mýho těla, kterou vlastně pak musím i sám uvést.
0: Neuvažoval jste nebo nezamýšlel jste třeba dříve v mládí, v dětství nějaký jiný sport, kde je vyloženě výška žádaná? Jako volejbal, basketbal a tak?
1: Tak vyzkoušel jsem spoustu různých sportů. A takhle jsem vlastně vyrostl až v nějakých 16-17 letech, když už jsem se plně věnoval k rychlostní kanoistice. Ty sporty mi nešly, nebavily mě a zvítězila vlastně ta kanoistika hlavně kvůli srandě, která u vody je, a taky díky tomu, že mi to vlastně šlo už od začátku.
0: Měl jste přirozený talent, dá se to tak říct?
1: Moje největší výhoda než talent bych řekl, že byla ta, že můj tatínek byl trenérem rychlostní kanoistiky a on už mě do toho kajaku posadil v velmi útlém věku a naučil jsem se pádlovat, získal jsem perfektní cit pro vodu, což si myslím, že je teď mojí největší výhodou oproti jiným soupeřům.
0: Četla jsem, že jste byl v kajaku už v Peřince, nebo ještě v Peřince, tak. Takže to vás tam asi neposadil, to vás tam spíš tatínek položil, odložil.
1: To je takový zvyk mezi vodáky, že když jedete z porodnice, tak vezmete miminko, stavíte se na loděnici, odložíte ho tam, uděláte mu fotku a pokračujete dál. Ale poprvé v kajaku jsem seděl někdy ve 3 letech, kdy mě taťka vzal na takovou malou projížku a já jsem se okamžitě cvaknul.
0: Cvaknul, to znamená, že jste se převrátil.
1: Ano. Ano, já už mluvím trochu tou vodáckou hantýrkou.
0: Jo, já se když tak zeptám, kdybych nerozuměla. Vy sám máte syna už přes půl roku, tak také jste ho vezl z porodnice rovnou, jste ho položil na kajak, nebo ne?
1: Nebylo to rovnou z porodnice, ale nějaký asi v prvním nebo v druhém týdnu jeho života jsem ho opravdu položil do kajaku. Máme z toho krásný i video, který svýho času bylo dost velký virál na sociálních sítích.
0: Zůstaňme ale ještě u vašich začátků. Vy jste sám říkal, váš tatínek byl trenér kanoistiky, zároveň ale sochař, vaše maminka volejbalistka a jazzová zpěvačka, takže takový umělecko-sportovní směr. Něco z toho uměleckého proudu nebo zaměření vám zůstalo? Nebo zůstalo? Na vás zanechalo nějaké stopy?
1: Řekl bych, že svým způsobem trochu ano. My, když jsme se sestrami byli malí, tak nás rodiče nutili do rozvoje nejenom těla, ale i ducha, takže jsme museli absolvovat nějaký hudební nástroj, k tomu sport a vlastně kvalitní vzdělání. Já jsem chodil na kytaru, nesnášel jsem to, zkoušel jsem chodit do výtvarky, do keramiky, taky mi to moc nešlo, ale musím říct, že dneska už si na tu kytaru zahraju rád. A jsem teda docela vděčný rodičům, že mě do toho nutili tenkrát, protože synáčkovi mýmu se to moc líbí, když hraju.
0: A jednou třeba budete nutit vy jeho hrát.
1: To je jasný, buď to budu já, nebo ségra, která má perfektní hudební sluch a hraje na spoustu nástrojů.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hostce povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Už jsme v minulém vstupu jste zmínil, že jste do kajaku zamířil jako 3letý, tedy že jste si do něj opravdu sednul. Váš tatínek byl trenérem kanoistiky. Sám jste říkal, že možná jednou budete svoji ratolest nutit hrát na nějaký hudební nástroj, ale co ten kajak? Budete ho, povedete ho k tomu?
1: Myslím si, že by byla velká škoda, aby neuměl jezdit na kajaku. S maminkou se ho budeme snažit naučit pádlovat, ale to, jestli si ten sport přímo vybere, to už záleží na něm. Takže ano, bude muset umět pádlovat, nebude se tomu muset věnovat profesionálně.
0: Nebude muset. Dobře. A jak vás vlastně změnilo otcovství ve vztahu ke sportu, k tréninkům, k závodům? Změnilo se něco?
1: No, změnilo. Já teďka, to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci, před domu tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pytlikovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla v té její kariéře nějak dál posouvat.
0: Má v tom vaši podporu, nebo řekněme, jste třeba zpočátku trošku bojovali s tím, že jste si přála, aby zůstala doma?
1: Mám moji 100% podporu, protože vím, že když bude spokojená ona, tak bude spokojený i miminko a já. Takže když by to možná bylo jednodušší, kdyby zůstala doma, tak vím, že bych rozhodně nebyl šťastnější.
0: Jméno Jonatán je neobvyklé jméno, ale je to krásné jméno. Kdo ho vymyslel?
1: No, my jsme se na něm shodli s Aneškou už pár let dopředu. Měli jsme vybraný asi top 3 jména pro kluky i pro holky, takže když přišla informace, že to bude kluk, tak jméno měl jasný. Jeli jsme takhle jednou v Itálii ze soustředění v autě, tak jsme se bavili o jménech, hráli jsme takovou hru, říkám jí abeceda, že na každý písmenko se z nějakého tématu snažíme vymyslet co nejvíc třeba jmén nebo zvířat, ryb, ptáků a tak. No a oběma se nám velmi zalíbilo jméno Jonatán, i když si to některý můžou spojovat s psem paní Kadrnoškové, nebo s...
0: Rejček Jonatán.
1: Přesně tak. Já jsem tu písničku třeba do té doby neznal, ale je moc hezká a myslím si, že na našeho Jonatána moc sedí, protože to je neuvěřitelně vysmátý dítě.
0: Říká Josef Dostál, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál. Máme teď konec ledna. Jak trénuje kajakář v zimě?
1: Musím říct, že ne na vodě. Teďka jsou venku tak nehostinné podmínky, že by ten trénink za moc nestál. I kdybychom to zvládli, tak by nepřinesl mnoho užitku, protože ten náš sport je velmi komplexní na techniku. Ta je velmi důležitá a přece jenom svaly jsou v těch teplotách stuhlí a nezapojují se tak, jak by si člověk přál. Takže většinou chodíme na pádovací trenažery, které jsou uvnitř místnosti, potom chodíme do posilovny, chodíme běhat a občas jedeme i na soustředění na běžky.
0: Kdy se tedy potom dostáváte k vodě? Kolik musí být třeba venku stupňů?
1: My máme takovej fígl na to, jezdíme většinou v půlce února do zahraničí, do tepla, do teplých krajin, abychom právě mohli, nebo abychom měli tu možnost konkurovat jižním státům na mezinárodních závodech. No a tam se ty teploty pohybují od 15 stupňů nahoru.
0: Takže v půli února se chystáte pryč a kam to bude?
1: Chystáme se do Kalifornie.
0: Takže Spojené státy americké, tak to musíte řešit i časový posun 9-hodinový.
1: Je to tak.
0: Jak to probíhá, ta aklimatizace?
1: Tak s ohledem na to, že já už jsem tam byl asi 25krát přímo v Kalifornii, tak už jsem na to docela zvyklý. Samozřejmě člověk prvních pár dní je trošku jak přejetej i po té dlouhé cestě. Ono, vemte si ten 12-hodinový let, ten nejdelší, když člověk mýho vzrůstu, připomínám, že mám 202 cm, asi 115 kg, absolvovat v ekonomii je velmi nepohodlné, tak se člověk z té cesty pak sbírá, no ale naštěstí tam bývají velmi příjemné podmínky, takže se z toho dostanu během třeba 2-3 dní a pak už můžu trénovat naplno.
0: Pojede s vámi Jonatán?
1: Pojede.
0: Jak tam budete dlouho? Jak dlouho trvá tohle soustředění?
1: Jedeme tam na 3 týdny až měsíc. Právě partnerka s miminkem jede trošku na kratší dobu, protože ona je z jiného střediska, z jiné tréninkové skupiny, má ten trénink trošku jinak. A pak jede jindy na další soustředění, takže z tohohle pohledu bude opouštět Ameriku dřív.
0: Pojede na jiné soustředění a tam zase pojedete s ní vy. Ne?
1: Je to tak.
0: Aby mohli Jonatán.
1: Ano, ano.
0: Jak se vlastně žije dvěma takovýmto sportovcům ve stejném sportovním odvětví? Mluvíte i o něčem jiném nebo jenom o vašem sportu? Je to výhoda?
1: My jsme nedávno vedli, já se trošku v tom dostanu oklikou. My jsme asi jediný sportovní pár, který má miminko a oba dva dál aktivně sportují. O nikom dalším moc nevíme. Je to namáhavý, ale myslím si, že to opravdu stojí za to. Co se týká hovorů o kanoistice mimo tréninky, tak ty se blížejí nule. My skoro o kanoistice nebavíme, pouze když řešíme to, jak si ten druhej měl, jak si vyprávíme jaký ten daný den byl, ale jinak, že bychom rozvíjeli, řešili závody, to je skoro vůbec.
0: Musíte se někdy třeba nutit do tréninku? Chce se vám vždycky oběma?
1: Ne, jasně, že ne. Já myslím, že tak 3/4 tréninku tam chodím rád a čtvrtka je pak fakt strašná, kdy se mi nechce, jsem unavený, nebaví mě to, ale to je právě to, proč jsem se dostal na vrchol, protože jsem to dokázal překousnout a i když se prostě každý den není o tom udělat si nový rekord. Je to o tom, že i když se vám nechce, tak prostě jdete a zvládnete to.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s kajakářem Josefem Dostálem, který na závodech slaví jeden úspěch za druhým. Máte nějaký rituál, který pokaždé děláte, než jdete k jezeru?
1: Nemám.
0: Ani přímo potom v kajaku?
1: Jako dřív jsem nějaký měl, ale zjistil jsem, že mě vlastně otravujou, protože na ně musím myslet. A když jsem ho třeba vynechal za ten závod pak taky dobře, tak jsem si řekl, že to žádný jako talisman nebo rituál jako není a že to je jenom zbytečná věc navíc, takže opravdu to nechávám jenom na tom, jak se cítím před daným závodem a občas jsou z toho jako zajímavé věci.
0: Jaké věci?
1: Občas poslouchám muziku, to budu mluvit o tom poklidnějším, ale občas taky pochoduju z místa na místo, že si vytvořím třeba 20-metrový okruh, kdy chodím sem a tam. Do toho si tak jako cvičím s dechem, vydechuju a vypadám trošku jako blázen.
0: To je vaše koncentrace tady před závodem?
1: Možná i ulevení trošku stresu před tím závodem.
0: A může k vám někdo nebo potřebujete být absolutně sám?
1: No to záleží, ale myslím si, že čím víc lidí, tím líp pro mě.
0: Když jste byl v Paříži, cítil jste se na zlato před závodem?
1: Vůbec ne, já jsem před tím závodem byl soustředěn na svůj co nejlepší výkon, protože na zlato jsem se cítil před Tokiem 2021 a to dopadlo špatně pro mě. Bylo z toho vlastně až pátý místo a tentokrát jsem se soustředil vyloženě na to, jak pojedu a jak jsem říkal to s těma lidma, že čím víc, tím líp, tak já jsem se před tím samotným finále bavil asi s 20 lidma, ale ne z Česka, ale ze zahraničí a bylo neuvěřitelné, jak ty lidi že mě mají rádi, tak mi přáli, i když ve finále byli závodníci z jejich země.
0: Jak to? Tak si vás oblíbili jako závodníka?
1: Víte co, ono, když přijdete na závody, každý je soustředěný na svůj výkon, těší nebo chce tam odvíst to nejlepší a odjet. A já jsem hodně extrovertní typ. Já mám prostě rád to, když ty lidi se mají dobře, když mají zábavu. Takže já za každým přijdu, koho znám, pozdravím ho, prohodí, udělám s nima small talk, potřesu si s nima rukou, něco jim řeknu hezkýho nebo i vtipnýho. No a ty lidi si to pak pamatujou. Víte, ono není to o tom, že máte samý zlatý medaile, chodíte s hlavou nahoru po závodišti a nebavíte se s někým, protože vy jste ten frajer. Ale je to o tom, že vy jdete a když na vás někdo se podívá, tak vy se na ně usmějete, řeknete mu ahoj, nebo hello, how are you. Vás to nic nestojí, ale z toho pohledu, že vy máte ty medaile a oni se proti vám cítí jako někdo, kde je malej, tak je to strašně potěší, že vy vlastně oceňujete tou jejich snahu. A proto si vás ty lidi pak váží.
0: Jakého závodníka vy sám si osobně velice vážíte nebo máte k němu bližší vztah než k těm ostatním, se kterým třeba prohodíte jenom pár slov?
1: Já bych jmenoval asi dva. Jeden je Kenny Wallis z Austrálie, druhý Anders Gustafsson on teďka působí v Kanadě a já myslím, že on je Švéd. A to jsou lidi, kteří mi i rádi pomohli. Který, když jsem je viděl na startovním poli, tak jsem si neříkal, to jsou ty soupeři, který musím porazit, ale to jsou ty kamarádi, který se budu snažit jako překonat. A v tom byl velký rozdíl, protože oni viděli ten svět stejnýma očima jako já. Oni viděli prostě to, že přijedeš na závody, přijde za tím svým kámošem, řekneš mu ahoj Maxi, ahoj Kene, ahoj Andersi, jak se máš? A tohle mě vlastně hrozně otevřelo oči do toho dospělého světa kanoistiky.
0: Je to tak, že si třeba vyměníte zprávy, telefonáty i teď, v době, kdy nezávodíte, že jste v kontaktu?
1: Neřekl bych telefonáty, zprávy, ale určitě frčej direct message na Instagramu.
0: Takže nějaký kontakt tam zkrátka
1: jasně,
0: je.
1: Jasně, jasně.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Za 2 roky Los Angeles, chystáte se?
1: No tak rád bych se tam podíval, nicméně teď nám změnili kvalifikaci, jak se tam dostat, takže budu muset tyhle ty 2 roky pořádně závodit, abych se dostal vysoko v žebříčku právě jednotlivců a potom, když budu vysoko, tak se tam dostanu.
0: A v čem se to změnilo v počtu závodů, které musíte mít úspěšně za sebou?
1: Předtím ta kvalifikace byla hlavně z mistrovství světa rok před olympijskými hrami. Tam stačilo dojet do nějakého 6. místa a teda...
0: A měl jste to v kapse?
1: Trošku, dá se to tak říct.
0: A teď?
1: No a teď budu muset soupeřit se všemi těmi závodníky v průběhu 2 let s tím, že se nepočítá pouze ten olympijský kilometr, ale i další disciplíny a je to tak, který jsou neolympijský. Takže je to velice zajímavý, co z toho vůbec vznikne.
0: Teď je to poprvé tedy?
1: Je to teď poprvé, ano.
0: Je možné, že to bude vaše poslední olympiáda? Nebo na to vůbec nepomýšlíte?
1: Co se týká věku, možná bych ještě zvládl olympiádu v Austrálii, ale co se týká toho, jak dlouho už jsem na tom vrcholu sportovním, kdy vlastně první medaili já jsem měl v 19 na olympijských hrách v Londýně, tak už by to bylo opravdu hodně dlouho. Bylo by to nějakých 20 let na vrcholu, no.
0: Chyběla by třeba i motivace už, nebo
1: už,
0: ne?
1: Tu už nemám teď.
0: Jak to? Musíte mít přeci motivaci.
1: Jako tu sportovní... Podívejte se, já jsem... Mě hnala ta touha za tím zlatem. Byl jsem k tomu několikrát blízko. V Londýně, tam prostě bylo půl lodě. V Rio de Janeiro 2x těsně. V Tokiu taky těsně. Až opravdu v Paříži se to povedlo. No a teď, když máte ten dlouhodobej 12 let trvající sen a on se vám splní. No, víc než 12 let trvající to díl, ale jestli k tomu blízko 12 let a ono se nám to konečně splní, tak přece jenom člověka pak musí naplňovat jiné věci. A já jsem si teď řekl, tak budu jezdit rychle a budu to dělat pro syna.
0: Aby vás viděl.
1: Aby věděl, že táta není žádný Bčko a že tak umí jezdit pořádně rychle.
0: Tak tomu ukážete sbírku také svých medailí. Máte je někde vystavené? Chráníte si je? Ochraňujete je? Oprašujete je?
1: A já myslím, že oprašovat nepotřebujou, protože jsou všichni zavřeny v šuplíku.
0: Dobře. Když jste mluvil o tom, že vlastně první medaili, tedy olympijskou, jste získal v 19 letech, pak vám to vždycky uteklo, až tedy před těmi 2 lety... Ano, před těma 2 lety se to podařilo. Co se změnilo? Co vám dopomohlo k tomu, že to tam konečně padlo a bylo to zlaté?
1: Spoustu změn. Já jsem si po Tokiu uvědomil, že tou cestou, kterou jsem šel, se k tomu zlatu už nedostanu. Samozřejmě 4 olympijské medaile. A říkáte si, tak to je opravdu dobrá kariéra. Budu se snažit urvat 5., možná 6., ale já jsem si řekl ne, prostě všechno sadím na změnu, abych byl lepší a nebo horší. Takže jsem vyměnil spoustu věcí, co se týkalo, ta největší byl asi trenér, tréninkový plán. Začal jsem spolupracovat se specialisty na stravování, na psychologii a vlastně i ta motivace k tomu skrz tyhle ty změny byla větší, s tím, že jsem si řekl, tak já udělám všechno pro to, abych to vyhrál a abych si pak nemusel nikdy ve stáří říkat, tyjo, ještě tohle to šlo udělat jinak, proč jsem to neskusil. Takže šel jsem na ten start se svědomím, svědomím čistým, že jsem víc udělat nemohl.
0: Tak a nemusíte si nic ve stáří vyčítat, nebo později vyčítat, tak. Josef Dostál je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál, několikanásobný olympionik, držitel 6 olympijských medailí?
1: Pěti
0: olympijských medailí.
1: A sedmi titulů mistra světa, tak.
0: Tak, dokonce. Kdo by to počítal už teď?
1: No, jako, kdybych měl počítat, jako občas mi to dá, když jsme třeba na tréninku a nudím se trochu, tak si počítám, kolik vlastně třeba mám medailí z mistrovství světa. No a to mi třeba dá jako 10 minut, samozřejmě, protože člověku ta hlava funguje méně, když něco jede. Ale jako zabere mi to chvilku, než to na to číslo přijdu.
0: Tak a myslíte už i na to, co bude potom, až skončíte tu aktivní dráhu?
1: Neustále, tak to je můj strašák a motivátor od let, kdy jsem vlastně odmaturoval. Takže od těch 19. A začal jsem kvůli tomu studovat vysokou školu, a pak jsem se přeorientoval na jiný obor, kde bych tak snad letos už mohl toho bakaláře dodělat na zemědělce, aby ti taky udělal trochu reklamu. No a uvidíme, no tak buď to se dál angažovat ve sportu, anebo zůstat prostě v oboru v ekonomie, kde vlastně budu mít snad ten titul.
0: To by byla změna, že?
1: No tak, ale podívejte se, já vím, že bohužel vím, že svět není jenom pádlo a loď a tělocvična. Já vím, že ten svět je mnohem krásnější a neochutnat všechny ty sféry by byl hřích.
0: Trochu mi přijde, že se na to i těšíte.
1: No jasně, by to byly nový výzvy úplně.
0: Co rybaření, vaše velká vášeň, nebudete se věnovat třeba i tomu nějak profesionálně?
1: Ne, tak já si myslím, že rybaření se dá profesionálně dělat pouze pokud tím chcete bavit lidi. A jinak jako potom závody, kdo má, to už je pak trošku o štěstí. Samozřejmě jsou lidi, kteří mě chytat perfektně, ale ty rozdíly jsou tak minimální, že mi to přijde až trošku scestný v tom dělat závody.
0: Měli jste vlastně loni na vánočním stole vámi ulovenou rybu?
1: To si pište.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Je to každý rok tak?
1: A každý rok ne, protože někdy chce rodina striktně držet kaprát, na to já se nespecializuju, ale letos jsme měli candáta k večeři a to se musím přiznat, že toho jsem chytil já.
0: Jak byl dlouhý, kolik vážil?
1: No, byl to krásný kousek, že se z něho najedla celá rodina.
0: Jak často můžete, nebo jinak, dá se jít na ryby i s miminkem v kočárku?
1: No to si pište, že jo. Byl jsem...
0: Vyspí.
1: Když je tam hlavně jeho maminka, protože ta ho vozí pořád, ta ho vozí kolem řeky. Ale je pravdou, že já se asi na ty ryby udělám čas třeba jenom na 10 minut a mám svoje místa, kde vím, že i tu rybu za těch 10 minut chytnu a nejenom jednu. Takže když třeba miminko spinká vedle mě v kočárku, tak tam pár ryb vytáhnu a pustím, než se probudí.
0: A to vám stačí, tak to? Co když třeba jdete a neulovíte nic? Nevadí vám to? Nejste třeba z toho rozmrzelý? Neuspokojený, tak?
1: Tak záleží. Když jdu na loděnici chytat, tak vlastně, když nikam zatím nejedu a nic nechytnu, tak mi to tak nevadí. Ale když bych někam měl třeba 3 hodiny autem, tam byl celý den a nic nechytil, tak samozřejmě trošku člověk z toho rozmrzel je. Ale na druhou stranu, když tam jsem třeba s kamarády a je tam krásná příroda, nádherný scenérie, zvířátka kolem, tak mě to ani kolikrát mrzet nemusí.
0: Pyšníte se, kromě tedy candáta na štědrovečerní večeři, nějakým svým úlovkem?
1: Jo, tak já myslím, že třeba loňský rok jsem měl velice úspěšný, kde se mi třeba podařilo chytit pstruha potočního přes 60 cm rovnou dvakrát, což je jako, řekl bych, na naše vody trofejní ryba.
0: Tak zůstali jsme ale i nadále u vody, i když trochu z jiného pohledu. Moc děkuju, že jste tu s námi byl. Povídala jsem si s kajakářem, olympijským vítězem Josefem Dostálem. Ať se vám daří.
1: Děkuju moc za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Mám prostě

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Nehodu na Českolipsku v úterý nepřežil motocyklista. Hrádek nad Nisou má vlastní technické služby, zajistí údržbu a správu budov. Soud schválil rehabilitaci Milana Knížáka. Komunisti ho drželi ve vazbě za údajné poškozování státu. Zítra bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo i bouřky a teploty do 30 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. U Bezdězu na Českolipsku v úterý večer tragicky havaroval motocyklista. Jde o druhou smrtelnou nehodu na silnicích v Liberském kraji během letních prázdnin. Policie událost a její okolnosti prověřuje. Podle mluvčí policie Ivany Balákové motocyklista porušil několik silničních pravidel.
2: V této souvislosti apelujeme nejen na motocyklisty, ale na všechny účastníky silničního provozu, aby zbytečně nehazardovali s životy svými ani s životy druhých.
0: Hrádku nad Nisou mají od srpna vlastní technické služby. Městská společnost zahájí činnost letos a jedním z prvních kroků má být převzetí provozu nového domu sportu a městského archivu. Po dokončení převezme i novou budovu polikliniky. Firma by do budoucna mohla zaměstnávat až 50 lidí. Jak uvedl starosta Pavel Farský z uskupení Hrádek potřebuje změny, radnice se od vlastní firmy slibuje větší operativnost i zlepšení služeb. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě bude mít novou pobočku v Letohrádku Červený dům. Po dvouleté přestavbě památkově chráněné budovy v areálu Vodní hrad Lipí tam budou nové expozice z regionu a například dochované artefakty rodu Berků, který Letohrádek v 16. století postavil. Ve dvou přilehlých budovách vzniknou také nové kanceláře a specializovaná pracoviště. Muzejníci i se sbírkami tek sídlí v areálu tamního kláštera, jak říká ředitel muzea Zdeněk Vytáček.
3: Pracovníky sbírkové předměty do naší hlavní budovy, kterým je tedy areál bývalého augustiniánského kláštera, kde vlastně jsou teďkon v trošku stísněných podmínkách ve skupinových kancelářích.
0: Obvodní soud pro Prahu 10 rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knížáka. Ten v polovině 70. let strávil několik měsíců ve vazbě za údajný pokus o poškozování Československa v cizině. O očištění jména žádal Knížák už v minulosti. Obnovení řízení musel nakonec nařídit až ústavní soud. Ten po Knížákově stížnosti konstatoval, že soudy nižší instance pochybily, když jeho žádosti zamítly. Milan Knížák se své rehabilitace nedožil. Ve věku 86 let zemřel na konci července.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku většinou polojasno, postupně převážně oblačno, kráno ojediněle přehánky, déšť nebo bouřky, a to i silné. Nejnižší noční teploty 22 až 19, na horách 19 až 16 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Večer očekáváme od západu ustávání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty 27 až 30, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici

0: 35 na průtahu Liberce, dejte pozor, stojí tam u hranice porouchané osobní vozidlo, počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tak jste to slyšeli od Ivety Bláhové ve zprávách. My se těch bouřek snad nezbavíme. Už včera večer v noci a ráno nás potrápily silné bouřky, k tomu navíc ještě výrazný vítr. Jaké to přineslo následky, o tom si popovídáme už za malou chvíli s kolegyní Kateřinou Kubíčkovou. S regionálním stopařem probereme novou soutěž Cvakněte jeskyni a vyhrajte a zámecké léto nás zavede do Dětenic. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Máme 14 hodin 11 minut, posloucháte Český rozhlas Liberec, tedy posloucháte za předpokladu, že vám jde elektřina a případně, že máte přijímač na baterky, protože část domácností v Libereckém kraji stále zůstává po včerejších bouřkách bez elektřiny. Hasiči na mnoha místech zasahovali například u vyvrácených stromů a někde byla i omezená doprava a aktuální situaci sleduje naše redaktorka Kateřina Kubíčková, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak ve kterých částech kraje lidé v současné době ještě nemají proud?
1: Bez proudu je aktuálně zhruba 1300 domácností na Českolipsku. Podle mluvčí energetické společnosti ČES Soni Hollingerové je tam situace velmi složitá. Na jedné části vedení musí technici řešit hned několik závad. Jde například o ulomenou konzoli nebo popadané stromy na vedení. Dodávky by měly být postupně obnovené, říká Hollingerová.
2: Předpoklad obnovení dodávky je v odpoledních hodinách. Konkrétně se jedná teda na Českolipsku o lokalitu Svíková a Novoborská.
1: Kvůli silným bouřkám a větru bylo včera večer v Libereckém kraji bez elektřiny celkem 11 000 domácností. Nejhorší byla podle Hollingerové situace okolo 20. hodiny. Poruchy byly na vysokém i nízkém napětí.
0: Ty bouřky včera večer zaměstnaly také hasiče. Kolikrát zasahovali?
1: Hasiči včera večer evidovali přes 140 výjezdů, zasahovali u vyvrácených stromů a lidé potřebovali taky jejich technickou pomoc. Nejhorší situace byla opět na Českolipsku. Z počtu hasičských výjezdů to byla drtivá většina. Někteří lidé měli například vyvrácené střechy nebo potřebovali odčerpat vodu ze sklepů. Nejvíc případů bylo konkrétně na Novoborsku, kde spadlo nejvíc srážek. Podle meteorologické stanice 120 mm. Některé lokality jsou tam uzavřené i dnes a do odvolání je nepřístupný taky lesní hřbitov v Novém Boru.
0: A jak vypadá v našem kraji aktuální výhled počasí?
1: Horko pokračuje i dnes, teploty mají dosáhnout až 36 stupňů, na Českolipsku až 37. Bouřky a přívalové deště tak ty hrozí na našem území jen ojediněle, stále platí výstraha před horkem a požáry. Lidé by tak měli pít dostatek vody, nechodit na slunce, pokud to není nutné a hlavně nezapalovat ohně v blízkosti lesa.
0: Říká naše kolegyně Kateřina Kubíčková, mockrát děkujeme a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Lokální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Momentálně v tom horku se nabízí několik způsobů, jak se ochladit. Jedním z nich je návštěva v jeskyně. A v České republice máme 14 zpřístupněných jeskyní, které spadají pod správu jeskyní České republiky. A ta letos vyhlásila první ročník fotografické soutěže Cvakněte jeskyni a vyhrajte. Jaký je zájem o jeskyně a focení, se vydal zjistit regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne od boskovských dolomitových jeskyní, kde tady jsem s Dušanem Milkou, vedoucím zprávy boskovských dolomitových jeskyní. Já už tady tak chvilku postávám a řekl bych, že zájem je velký, že snad prohlídky jsou co 10 minut.
3: Prohlídky jsou co 10 minut a stejně jako v minulých dnech už jsme bohužel vezli nahoru ceduly vyprodáno. Čili kromě posledních asi 30-40 míst, jako už prostě není kam se vejít.
2: Začněme tedy tím, že je velice dobré, úplně nejskvělejší si prostě rezervovat svůj čas, koupit vstupenku online nebo aspoň zavolat.
3: Určitě. Pro Boskov jediná šance, kdy si zarezervujete prohlídku a bez problému se na ten čas, který si zarezervujete, do jeskyní dostanete. Stejně tak online. Online samozřejmě se musí koupit den předem, protože na ten samotný den už online jako nekoupíte, už je musíme prostě strkat do mašiny.
2: Já musím říct, že to ochlazení vevnitř je velice příjemné. Prostě tam je pořád stejná teplota. Ani to teplo nemá na to vliv.
3: Ne, nemá. Ten masiv je tak velký, že i když na povrchu je teplota kolem 35-36 stupňů, tak tu horninu to prostě nedokáže tak oteplit, aby prostě vevnitř jako ta teplota nějak extrémně stoupla. Čili je tam 8,4-8,5 stupňů, to je parádní teplota.
2: Ale výstup z jeskyní od jezerního domu nahoru na vlastně povrch zemský, na to teplo, tak to je pak jako rána kladivem.
3: No, to říkáme, že člověk dostane ťavku a bohužel to dostávají naši průvodci, protože z těch 8 stupňů asi na 10. stupni, na 10. schodě od východu prostě na vás najednou padne ta deka těch 35-36 stupňů a to je strašně cítit. To je obrovský prostě tepelný rozdíl, no.
2: Pojďme se teďka chvilku věnovat focení, tedy soutěži Cvakněte jeskyni a vyhrajte. Je vidět nějaký zájem mezi návštěvníky? Fotí se víc?
3: Tak je. Je vidět, že jako lidi fotí víc, ale měli jsme z toho veliký strach, protože kdyby fotili ještě o něco víc, tak už bychom měli asi problém s organizováním těch prohlídek, protože u nás chodí skupiny co 10 minut dolů a každý větší zdržení už by ten provoz narušilo. Ale zatím je to v pohodě, takže lidi to stihnou během té prohlídky, tak jsme spokojení.
2: Vy sám fotíte, rád fotíte, dobře fotíte. Dá se nafotit něco v jeskyni třeba i na mobil, nebo je potřeba nějaká složitější technika?
3: Ne, mobil dneska je jako ideální mašinka, jako to na ten foťák máte mnohem víc práce a musíte mnohem víc přemýšlet, abyste udělal dobrou fotku, ale s tím mobilem to je docela pohoda, jako dneska to jsou ohromné stroje, jako.
2: Takže stačí vlastně jenom se rozhlížet a přemýšlet nad tím, co vyfotím, než jak to vyfotím, vlastně vybrat něco zajímavého, co ostatní tak nefotí.
3: Určitě, přesně. Akorát pokud se dá na mobilu nastavit barevná teplota, tak si přehodit barevnou teplotu, protože tam je samozřejmě jiný typ světel a jiný světlo než venku, ale to je tak všechno, co nastavujete a ten zbytek udělá mobil za vás.
2: Takže je to velice jednoduché. No a vy tu fotku, kterou vytvoříte třeba v boskovských dolomitových jeskyních, pak opatříte nějakým vtipným popiskem, třeba v formě bubliny nebo tak něco takového. No a pošlete e-mailem na zprávu na soutěž @kvc.cz, to je ten mailík. A tam samozřejmě se pak bude hodnotit, soutěžit a ve výhře je třeba i pobyt tady u boskovských dolomitových jeskyní. Možná.
3: Tady ne, ale je jinde.
2: Takže u některé ze 14 jeskyní a jsou také jako volné vstupenky, rodinné vstupné. Takže rozhodně stojí to za to přijít a cvaknout a poslat.
1: Tak rozhodně jsem nebyl jediný, koho napadlo ochladit se v jeskyni. Napadlo to i našeho regionálního stopaře Jaroslava Hořeního. Já moc krát děkuji, Jaroslave. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jana Bartošová, Dotek lásky. Láska pochopitelně k létu patří, zejména potom ta letní, že? Ale za všechno může slunce, protože díky němu se prokazatelně více uvolňuje dopamin a endorfiny. Ale k létu patří také zámecké léto. My vám celé letošní prázdniny nabízíme různé pozvánky na štělechtická sídla. Můžete se o nich něco dozvědět, tak z jejich historie i současnosti. A to každé všední dopoledne, krátce před 10. hodinou, a můžete také soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. Průvodcem zámeckým létem je František Kinský, kterému právě teď předávám slovo, aby nám prozradil, kam nás pozve dnes.
1: Zámecké léto.
2: Kdo by chtěl vidět nádhernou stavbu vrcholného baroka, může se vydat na jižní okraj Českého ráje, kde stojí zámek Dětenice. Uvnitř zámku najdete mimo jiné 30 lodních děl z památné bitvy o Rodos z roku 1522. Více vám už řekne Vlaďka Vildová.
3: Původně dřevěná tvrz, potom přestavěná na gotický kamenný hrad. Dnes, když to vezmu opravdu hopem, tak jsme v barokním zámku v Dětenicích. Ve vstupní hale jsme tady s Kateřinou Antošovou. Ale pozor, Kateřina není jen tak obyčejná. Kateřina je zároveň čarodějnicí Žizeldou.
4: Ve vstupní hale Dětenického zámku vidíte unikátní sbírku zbraní a děl, která je po maltéských rytířích. Svedli boj o ostrov Rodos. Přes 200 let byly ty děla potopený u Rodosu a maltéští rytíři je potom vytáhli, přivezli je na Dětenice a zdobili tady vlastně dětenický zámek až do doby znárodňování. Když pak byl zámek znároděn, tak byly odvezeny do depozitáře, do starých hradů. A náš nynější majitel, pan Ondráček, je vykoupil, no a zdobí naší vstupní halu tak, jak vlastně ji zdobili před 250 lety.
3: Tak to byli maltejští rytíři, ale Žizeldo, kdo ještě dál se zasluhoval o údržbu toho zámku i o jeho proměny?
4: Tady pobývalo hodně českých rodů, ale když bych měla zmínit ty nejdůležitější, tak určitě nesmíme zapomenout na Křinecké z Ronova. Ty původní gotickou tvrz jako první začali přestavovat na zámek. Pobývali zde zhruba 100 let Valdštejnové, ale za mě nejvýznamnějšími majiteli jsou maltéští rytíři, jelikož Dětenický zámek drželi ve svém vlastnictví přes 100 let. O tu barokní přestavbu zámku se zasloužili hodně Klamgalasové, rod Klamgalasů. Největší prosperity zámku a pivovaru a vůbec celému tomu Dětenickému panství se dostalo v době za Emanuela Řeháka. On to byl projektant, on to byl architekt a ten vlastně jako ten zámek hodně opravil. Bohužel pak přišel rok 48, doba znárodňování. Řehákovi byli odsud vyhnáni a veškerý majetek tady na Dětenicích přišli.
3: Na co byste mě chtěla upozornit?
4: Především vám chci ukázat dochovalé fresky z doby Křineckých z Ronova a ukážu vám ložnici, ve které spávala paní Emma Destinová. Tady ta ložnice, my ji říkáme podle toho stropu, ten je ručně malovaný, z velké části je původní a říkáme mu květinová ložnice paní Emmy Destinové. Jsem na počátku minulého století jezdívávala za Blochovými, ten velký sál, tam byla jízdárna, tak za doby Blochu tam byla koncertní síň a paní Emma Destinová tam ráda koncertovala a když bylo potřeba, tak přespávala právě tady v té ložnici.
3: Čarodějnice Žizelda, moje průvodkyně, mě zavedla do renesančního salonku. Dochovaly se tu fresky.
4: Na pravé straně vidíme Křinecké z Ronova, na druhé straně to jsou jejich dámy, ty jsou oblečené ve stylu španělské módy. A tady si můžeme podívat na toho třetího od okna, kdo má tu šabli takhle přes rameno, to je jistý Jiří Křinecký. On měl být popravený na Staroměstském náměstí s českými pány. On se totiž holedbal, že hlavu císaře na míse po Dětenicích vozitě bude a všem ukazovat jim. Ale on té popravě unikl, protože utekl do Saska. Sebou, jak rychle utíkal, nepobral veškeré své mění a že je zřejmě uschoval v tajných chodbách Dětenického zámku. Do dneška se neví, jestli ten poklad, který pod námi, vlastně někde uschovaný je nebo není.
3: Bylo to čarovné provázení. Děkuji čarodějnici Žizeldě, takto Kateřině Antošové.
4: Není za co, my děkujeme za návštěvu. Těšilo nás, no a někdy příště na viděnou.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Dětenice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Českém rozhlase vyberec Patti Smith a Don Henley Sometimes Love Just Ain't Enough. To je písnička tak akorát k té správné odpolední pohodě a možná i siestě, když už jsme to natikli, jestli pak víte, co to je oneirologie. To není žádné diskrétní oddělení v nemocnici, to je vědecká disciplína, která se zabývá sny. Ona zkoumá spojitost mezi sněním a mozkovou aktivitou. Každý člověk má prý za noc okolo 8 až 10 snů. Ano, já si nedávna jeden pamatuji, naprosto nepochopitelně, mě tam vlezl Jiří Lábus. No a na sny se dnes předškoláků ptala redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je sen?
2: Já vím. To sen je noční můra.
1: Jenom?
2: Sen je, že se ti něco zdá. A až se zbudíš, až bude sluníčko, tak řekneš mamice, to se ti zdálo. A nějaký dítě řekl třeba, že se mu zdálo o vlkovi.
1: Pamatuješ si sny?
3: Jo, já. Můj sen byl o všech těch princeznech. Já jsem jí nedokázal ani spočítat, kolik jich je.
1: Princezen? A ty jsi si vzal za manželky?
3: Ne.
1: Měla jsi někdy nějaký ošklivý sen?
2: Jo, a ten byl o děvočákovi.
1: A co se vám zdálo úplně nejkrásnějšího?
3: Jak jsem byl království.
2: Mně se zdálo o princeznách, o lžích a o lžence i.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: ČT1. Čekají na konci jejich cesty odpovědi. Matka s dcerou vyrazí na svéráznou jízdu tátovou Volhou ve filmu Jiřího Vejdělka. ČT2. Zlatý důl se může brzy stát smrtelnou pastí. Premiéra katastrofického filmu Zlato. A ČT Art. Životní příběh a role slavné české herečky, která dokázala během své kariéry obsáhnout působivou šíři ženských charakterů. Dokumentární portrét Alena Vránová, role mého života. Středeční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Liberecký kraj zahájí výběrové řízení na funkci ředitele krajské správy silnic. Policie hledá 85-letého seniora z Českolipska. Policie v Praze začala prověřovat dopravní nehodu poslance Turka. Zítra bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo i bouřky a teploty do 30 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Krajská správa silnic Libereckého kraje bude mít nového ředitele. Současný ředitel Jan Růžička odchází ke konci letošního roku do penze. Podle hejtmanova náměstka Daniela Davida ze starostů pro Liberecký kraj bude výběrové řízení na podzim.
3: Přihlášky se můžou podávat do konce září, v průběhu října bychom rádi vybrali a počítáme s tím, že nový ředitel by měl nastoupit na svoji pozici od 1. ledna 2027.
2: Policie hledá 85-letého Vladimíra Svítka z České Lípy. V pondělí se nevrátil domů z procházky. Podle policie odešel v tričku a šedých krátkých kalhotách. Dále nosí červenou kšeltovku, červený batoh a používá černé trekové hole. Muž se celoživotně věnuje turistice. V současné době se pohybuje pomalou chůzí. Jakékoliv informace o pohřešovaném seniorovi hlaste na tísňovou linku 158. Na 150 hektarech mezi Libercem a Saskou Žitavou chtějí ochránci přírody zlepšit biologickou rozmanitost. V rámci česko-saského projektu nechají vybudovat mokřady, remísky, obnovit louky a některé lesy. Ochránci přírody vybrali několik zanedbaných lokalit, kde chybí biodiverzita, dodává předseda spolku Čmelák Jan Korytář.
4: Aby ten les nebyl jednolitý smrkový, ale aby se začal měnit. Dosadíme tam chybějící druhy dřevin, které by tam patřily. No a pokusíme se vlastně všechny ty lokality, které máme vytipované, dostat do ekologicky lepšího stavu.
2: Policisté prověřují dopravní nehodu poslance Filipa Turka kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie o tom informovala na svém webu. Nehoda se stala v polovině července v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Turkovo auto se tam střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. V případu policisté zatím nikoho neobvinili, jak informovala mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
1: Počasí.
2: V noci bude zpočátku většinou polojasno, postupně převážně oblačno, k ránu ojediněle přehánky, déšť nebo bouřky, a to i silné. Nejnižší noční teploty 22 až 19, na horách 19 až 16 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Večer očekáváme od západu ustávání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty se vyšplhají na 27 až 30, na horách na 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: U obce Provodín na Českolipsku havarovalo nákladní vozidlo do elektrického vedení. Na místo jede policie, projíždějte opatrně. A v Liberci v Ostašovské ulici se srazily dvě dodávky. Nehoda je bez zranění a bez úniku oleje. S opatrností je místo průjezdné.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Stále příjemné a v rámci možností pohodové středeční odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. No, zdá se, že státní památky v Libereckém kraji měly v prvním prázdninovém měsíci napilno. Kolik lidí je navštívilo a další detaily, to probereme.

Mluvčí Národního památkového ústavu na Sychrově Lucí Bydlasovou už za pár minut. Pak se podíváme na prázdninovou nabídku Krajské vědecké knihovny v Liberci a navštívíme Hradčany. Ovšem ne ty Hradčany v Praze. My navštívíme jiné Hradčany, ty na Českolipsku. To znamená lepší, protože jsou v libereckém kraji. Filip Majsl vám od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec přeje pěkný poslech.

0: Kávu si osladím. To je zajímavý tip od Karla Gotta na čtvrteční odpoledne a na středeční, to znamená na dnešní, jak by jsme, tak si osladíte kávu a my si mezi tím proklepneme alespoň trochu památky v našem regionu. Státní hrady a zámky v Libereckém kraji mají za sebou velmi úspěšný červenec. 8 památek navštívilo přes 103 tisíc lidí, což je nejvíc za posledních 5 let. A o tom, co za vysokou návštěvností stojí a které památky letos stáhnou nejvíc, si teď budeme povídat s mluvčí Národního památkového ústavu Lucí Bydlasovou. Dobré odpoledne.
1: Hezký den všem.
0: Tak co tedy podle vás letos stojí za tak vysokou návštěvností?
1: Tak my můžeme samozřejmě jenom odvozovat od toho, co nám návštěvníci říkají a na jaké památky chodí, ale v letošním roce tedy platí, nebo v letošním létě, že návštěvníci dávají přednost hradům, to znamená vlastně prohlídkám objektů, které můžou navštívit volně, nejsou ve skupinách, jsou venku, protože tím, že je stále hezky, tak i tak vlastně lidé hledají cíl k nějakému výletu. A my jsme v letošním roce strašně rádi těmi cíly. Pak je potřeba říci, že jsme také rozšířili nabídku různých speciálních a nočních prohlídek. Zaměřili jsme se také hodně na děti, protože letos máme asi nejdelší školní prázdniny a samozřejmě rodiče nebo prarodiče hledají také typy na výlet. A je potřeba také říci, že právě na Liberecku nám vysokou návštěvnost také dělají turisté z Polska, kteří právě mají rádi naše památky.
0: Když tady probíráme tu návštěvnost, tak nejvíc lidí zamířilo na Trosky, Frýdlant a Bezděz, ale překvapil třeba také zámek v Zákupech, který poprvé překonal hranici 10 000 návštěvníků. Co návštěvníky letos na památkách láká?
1: Já právě myslím, že i Zákupy vlastně splnili ten požadavek, řekněme, volnějších prohlídek. My jsme v Zákupech, máme otevřeno i v pondělí, je tam otevřený ten nový exteriérový okruh, který zahrnuje vlastně opravenou konírnu, kočárovnu, kde je nová expozice historických kočárů a samozřejmě park. No a právě Zákupy, Trosky, Sichrov mají otevřeno i v pondělí, Bezděz, Zákupy, Trosky nabízejí takové právě ty volné prohlídky, takové ty výlety, kdy vezmete baťůžek, dojdete si, projdete se a odpoledne už třeba trávíte u vody. Takže máme pocit, že v letošním roce právě návštěvníci vyhledávají, řekněme, ty volněji přístupné objekty, že nechtějí se v tom teple, jak bych to řekla, organizovaně prohlížet zámky a věříme, že zase v srpnu se třeba více podívají na zámky.
0: No my už jsme se právě do druhého prázdninového měsíce, čili srpna, přenesli. Dá se odhadnout, jak se bude návštěvnost vyvíjet dál a čekáte podobně úspěšný tedy i srpen a zbytek letošní sezóny?
1: Tak my bychom si to strašně přáli. Samozřejmě i v srpnu máme připravenu řadu doprovodných akcí a těch speciálních a dětských prohlídek a celá ta naše nabídka vyvrcholí 22. srpna, kdy na všech objektech v rámci památkového ústavu i na dalších nestátních objektech proběhne hradozámecká noc. No a naše meta nebo naše přání je, my bychom velmi rádi na Liberecku pokořili hranici, aby nás navštívilo 500 000 návštěvníků za rok. V loňském roce za celý rok to bylo 440 000 návštěvníků. Téhle té mety jsme byli nejblíže v roce 2016, kdy nás navštívilo 472 000 návštěvníků. No a pokud bychom si právě udrželi tuhletu krásnou návštěvnost, o které jsme mluvili za červenec, tak bychom tu naší metu mohli pokořit. A já pevně doufám, že posluchači a návštěvníci nám v tom pomohou a na naše hrady a zámky přijdou, protože my víme, že Češi ctí naše národní kulturní dědictví a děkujeme za přízeň.
0: Říká mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bydlasová. Já vám moc krát děkuju. Držíme samozřejmě palce, ať se podaří to, řekněme, předsevzetí splnit. Krásné léto a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Liberec vám přeje stále příjemné, pohodové středeční odpoledne i 7 minut před 15:30. Krajská vědecká knihovna v Liberci žije i během letních prázdnin. Pro návštěvníky připravuje různé akce a nechybí mezi nimi ani letní výtvarné kurzy a právě o ně je podle vedení knihovny velký zájem a většinou bývají téměř plně obsazené.
1: Dneska máme jako téma mozaiku, takže se děti vytváří různá zvířátka, jsou to strážci knihovny a skládají si to z různých luštěnin, korálek a dalších přírodnin.
2: Před chvílí jste začali, tak s jakou vervou se do toho zatím děti pustili?
1: Jako vždy s velkou. Korálky ale naštěstí nelítají, takže ještě to dobrý.
2: Vysvětluje vedoucí jednoho z kurzů a knihovnice Eliška Daňková. O workshopy pro děti je velký zájem, říká to koordinátorka projektů Krajské vědecké knihovny v Liberci Helena Sirovátková.
3: Během prázdnin probíhá v dětském oddělení třeba úniková hra, případ ztracené knihy, kdy děti se potulují po knihovně a plní různé úkoly. Během prázdnin jsme taky připravili mnoho letních workshopů, kde děti tvořily. Ještě poslední workshop se uskuteční ve středu 5. srpna.
2: Jak moc jsou obsazené ty akce, které nabízíte?
3: Jsou většinou úplně do posledního místečka zaplněné.
2: Zájemci se můžou během léta zapojit do speciální výzvy. Zve na ní knihovnice Johanka Mevaldová.
4: My jsme chtěli knihovnu představit trošičku nějak jinak a aby vlastně děti poznali všechny, nebo děti i dospělí, já doufám, že se do toho zapojí i dospělí, celou knihovnu a vymysleli jsme soubor letních výzev a nazvali jsme to trolit, protože to jsou takové drobné výzvičky, kdy musíte schovat papírovou květinu třeba v nějaké knize, aby vás žádný knihovník nezahlédl nebo na informacích někoho pochválit a doufáme, že se tím tak třeba seznámí s celou knihovnou a třeba i s knihovníky.
2: V knihovně připravují také rozloučení s prázdninami, říká to Helena Sirovátková.
3: Na konci srpna určitě zveme všechny děti na rozloučení s létem v knihovně, to se uskuteční v úterý 25. srpna. No a jako každoročně bude připravena řada soutěží, her, burza knih. No a úplně nakonec prázdnin v pátek 28. a v sobotu 29. se knihovna otevře v rámci křišťálového trhu.
2: Více informací najdou zájemci na webových stránkách knihovny. Z Liberce Jan Rozum, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš

0: Nestárnoucí písnička Hany Zagorové Maluj zase obrázky. Do toho ten dnešní den je jako obrázek a to by se vám možná tady u nás v Českém rozhlase Liberec hodil nějaký tip na zajímavý výlet a ten vám určitě nabídneme. My se teď zastavíme tak někde na půl cesty mezi Doxy a Mimoní, kde je oblast bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a to nedaleko Hradčanského rybníku. A na telefonu máme lesního pedagoga Jana Kobra z informačního centra Hradčany. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: Tak kdybychom se u vás chtěli rozhlédnout jako zdatní turisté, případně cyklisté, co byste nám doporučil?
1: Tak od našeho informačního centra, nebo pod našeho informačního centra vede několik turistických stezek. Já bych určitě doporučil pro rodinu s dětmi naší naučnou stezku Jeřáb, která začíná i končí u infocentra, je to tedy taková jako okružní stezka. Je dlouhá zhruba 4 kilometry, dá se obejít během 2 hodin a je na ní spoustu informačních tabulí a různých her pro děti. Ta stezka není vhodná pro kočárky, ale dá se to obejít i s dětma mateřského školního věku.
0: No já jsem v úvodu hovořil o tom, že Hradčany jsou vlastně v oblasti bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko. Přijdou si tam na své i milovníci vojenské historie?
1: No stoprocentně. Můžou vyrazit například k historickým valům Hradčany, což jsou valy z 18. století, nebo můžou navštívit letiště Hradčany, což je taková nedávná historie, a nebo můžou dojít až do Kůřivod, kde je naučná stezka Srážka u Kůřivod, která je vlastně takovou památkou na prusko-rakouské sražení nebo setkání v roce 1866.
0: No já jsem v úvodu trochu vágně popsal Hradčany, že jsou umístěné někde na půl cesty mezi Doxy a Mimoní. Jaká je tam vlastně dopravní dostupnost?
1: Tak v podstatě se k nám dá dostat autem, na kole, myslím si, že autobus tam jezdí také, můžete i na lodi, protože kousek od nás je Ploučnice a s trochou nadsázky vzhledem k blízkému letišti by se dalo asi přiletět i letadlem. Je to strategické místo.
0: No ale mám takové obavy, že většina z nás nedisponuje letadly a vrtulníky, takže zřejmě zůstaneme u těch konvenčních dopravních prostředků. Ano. Ale na závěr ještě taková možná trochu osobní otázka. Jaké místo máte v té vaší lokalitě nejraději vy?
1: Tak já mám úplně nejradši Hradčanskou vyhlídku, která je vlastně kousek od infocentra a je na okruhu právě naučné stezky Jeřáb. A tam tak je nádherný výhled po vlastně celé té naší ralské krajině.
0: Říká lesní pedagog Jan Kobr z informačního centra Hradčany. Já vám moc krát děkuju, přeju krásné léto a zase někdy příště v Českém rozhlase Liberec naslyšenou.
1: Já vám děkuji, naslyšenou.
2: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Slovenská skupina Elán a jejich otázníky nás výrazně přiblížili k 16. hodině a před námi už vlastně leží jenom jeden otázník. Co nás čeká dál? Tak v 16 hodin samozřejmě zprávy a pak humoriáda dnes s Pavlem Kučerou a hercem Václavem Vidrou. A abych parafrázoval Václava Vidru. Telefonečky do ručky a vyberte si humor podle svého gusta v humoriádě. Filip Majsl přeje hezký poslech.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Jablonecká dopravní přidá od září další dvě oblasti pro poptávkovou dopravu. Liberecký kraj chce opravit vandalem poničená okna na vysílači Ještěd. Spotřebitelské ceny v Česku rostly, nejvíc zdražily služby. Zítra bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo i bouřky a teploty až 30 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Jablonecká poptávková doprava bude od září obsluhovat dvě nové oblasti. Elektromobil bude cestující vozit do Kinastou nedaleko Jablonských pasek a taky do Lukášovského údolí. Lidé budou moct stejně jako u zbylých tras dojet pouze na autobusové nádraží. Provoz bude zatím zkušební, říká ředitel jablonecké dopravní Luboš Vejnar.
2: Nějaké zatím zkušební v režimu. Budeme provozovat tady u těch dvou nových oblastí tu dopravu od 6 do 18 hodin, pracovní dny, a tak po dvou, po třech měsících uděláme nějaké vyhodnocení, jak je ze strany občanů tato služba v těchto oblastech využívána.
0: Silné bouřky se dnes odpoledne a večer objeví na většině území Česka, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Vyhnou se jen krajům sousedícím s východní a západní hranicí. Doprovázet je může nárazový vítr, přívalový déšť, případně i krupobytí. Ve čtvrtek ráno a dopoledne se do centrální části Česka bouřky vrátí a stejně jako dnes se budou posouvat od jihu k východu Čech a severu Moravy a Slezska. Liberecký kraj nechá opravit desítky poničených oken na ochozu hotelu a vysílače Ještěd. Na konci července skla poškodil vandal, který uprostřed tabulí vyryl ostrým předmětem kříže. Okna jsou původní. Vzhledem k připravované rekonstrukci hotelu je kraj teď nechce vyměňovat, říká náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Měli jsme tam odborníka, sklenáře, dokážeme to asi rozleštit. Ta náhrada v tuto chvíli nepřichází v úvahu. To jsou unikátní okna z Belgie, která budou pravděpodobně nahrazena při té rekonstrukci, ale úplně každá věc, která se tam bude obnovovat, tak bude mimořádně náročná na realizaci.
0: Inflace v Česku zrychlila. V červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%. To je o 0,2 procentního bodu víc než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle statistiků meziročně zdražovaly služby, naopak nealkoholické nápoje a potraviny zlevňovaly.
1: Počasí.
0: Noci bude zpočátku většinou polojasno, postupně převážně oblačno, k ránu ojediněle přehánky, déšť nebo bouřky i silné. Nejnižší noční teploty 22 až 19, na horách 19 až 16 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Večer očekáváme od západu ustávání srážek a částečně i oblačnosti. A nejvyšší denní teploty 27 až 30, na horách naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Liberci v Ostašovské ulici se srazily dvě dodávky. Nehoda je bez zranění a bez úniku oleje. S opatrností projedete. A v Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. Někde opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Vidra. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Dobrý den, krásnej den, horkej den.
4: Ano, slunce, plášť.
5: Ochlaďte se.
4: No, slunce, plášť nebo bazén, zahrada, prostě paráda, a k tomu humor jáda.
5: No, krásný, mně se to rýmuje.
1: Humor jáda.

0: Anna K. nám zaspívala písničku Noc na zemi, tak teď máme Ráj na zemi doslova s Václavem Vidrou tady v Umoriádě.
1: No tady je úplný ráj.
0: Že jo, navíc dostal kafíčko, přinesl si dezert sám, ano. Nebudeme říkat značku, samozřejmě. Modří už vědí, Peneři, strýčka Homboje, měli o tom dokonce písničku. Penerský dezert. Tak přátelé, máme tady léto, tak se ptám. Léto Václava Vidry, jak vypadá, jak se odehrává letos?
1: Moje léto, letošní léto, tento způsob léta zdá se poněkud...
0: Nešťastný?
1: Poněkud nešťastný, ne, není nešťastný. Je takový hrací, no. Já mám hodně hrací léto letos. Mm-hmm. V podstatě mám nějakých 12-15 představení za měsíc, no.
0: Asi a kdo za to může?
1: No, diváci.
0: No,
1: ještě, oni chodí v létě chodí do divadla, no.
0: No a chtějí Václava Vidru
1: vidět. A nějaká produkce se toho chytí a už je to tady.
0: No dobře.
1: A jinak já si nestěžuju, jako hraju rád, uh-huh. Tak akorát jsem takový trošku rozježděnější a zbytek času trávím s koňma.
0: Hraju sama. Dobře, hraju rád.
1: To jsem neřekl, děkuju za kompliment.
0: Není zač, já jsem koukal do programu. Dnes tady vidím Blbec Bolek napsáno na vašich stránkách, přímo cituji Václav Vidra.
1: No, tam píšou takový zkratky, no. Aha. To je jako Blbec k večeři u Bolka polívky.
0: No, ještě, že se to vysvětlilo, abychom věděli.
1: Já jsem cítil, že by to mohl být malé.
0: Bude taky Noc na Karlštejně, na Sichrově, na Konopišti a tak dále, no, ale později je tam i Slovensko, až na Slovensku.
1: No, hrajeme. Ale to až nějak říjen.
0: No, až tam se dostaneme. No, tam, tedy vy.
1: Já doufám, že ještě budou otevřený hranice. No.
0: Tak to jsme došli od desertu úplně jinam. Co nabídneme našim posluchačům z našeho menu?
1: No tak koukám tady na menu. Já bych si, pane Vrchní, dal prosím vás tady Tomáše Tepfra s židovskými anekdotami.
0: Můžeme tím začít, dobrá. Hmm.
2: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsi? No, jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? No, říká, protože já jsem Židovka, tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem, a co oni Kon taky? A co našli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdem k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílýho vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A kompojná berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhají, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá Malcajt. A Kon říká, tak tohle to je Kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho maj, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá holčičko. Kup si bombónek. jak se mají, Roubíček, jak se mají? Ba tak. No ne, tak se ptám, jak se mají. No, říkám, tak. A co to je tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No teď říkám, že se mám tak. Ruskej orchestr na turné po Spojených státech. A na jedný ty štaci se sejde šéf americký filharmonie s tím ruským šéfem orchestru. A když už tak spolu něco popili, tak se ten americký tak diskrétně zeptá, promiňte, pane kolego, ale já jsem slyšel, že v Rusku je pořád ještě antisemitismus. Ruský dirigent říká, prosím vás, tohle to všechno je pozůstatek studené války. To je nesmysl. To je všechno propaganda, co se o nás píše v novinách. To je například, já mám 7 židů v orchestru. Kolik vy? Ten americký se tak zamyslí a povídá: víte, že ani nevím. Pan Kon si svolá rodinu a povídá: jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, by náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu v zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Tomáš Töpfer, taky náš někdejší kolega, humoriádník, teď no už má jiné povinnosti. No jo, zůstaneme...
1: Tam zase taková sranda není.
0: Třeba ano, co my víme, nejsme tam každý den. Židovské anekdoty nám zůstávají, ovšem tentokrát by byly s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, to je Ačko, anebo na Bčku horor básníka Mirko Hýla s Oldřichem Kajzrem a Jiřím Lábusem. Zvolí si posluchači, necháme to na nich, Mašku, že jo?
1: Určitě, nic jiného ani nezbývá.
0: Přesně, podle pravidel, humor mezera A, humor mezera B, SMS letí na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera a máme pro vás na výběr židovské anekdoty anebo dvojici Kaiser Lábus a Václav.
5: My jsme tady dva ve studiu bez psa. To byly asi čtyři stanku a pes. No.
4: Jo, takhle, aha. No, tak snad to dokonce Humoriády pochopím. Dobře.
5: Ty už židovské... dlouho už co šel tenhle seriál v televizi.
4: Jo, tak, já si ho pamatuju, to jsem bylo dítě ještě. No, právě. No, jo, ale hráli jsme si na ně.
5: No jo, jo. Jo.
4: Ty zákopy válečné jsme měli, výkopy na elektřinu a podobně, na potrubí, tak to jsme používali.
5: Tank na ty baterky tam jezdí.
4: Pak jsme byli doma velmi čistí, tyto pláčky se museli pak hodně vyprášit nebo rovnou vyprat celé dítě. Tak, židovské anekdoty, ty jsi z vtipu za stovku a i kdyby si nebyl z tohoto pořadu, tak máš forky vždy po kapsách, tak prosím, přidej.
5: Já mám rád, no. Ale mám takový hezký, jak přijde naprosto zoufalej kon za rabínem a říká: rabi, já nevím, co mám dělat, já jsem úplně vyřízený. Náš Moritz, syn, on se nechal pokřtít. Já nevím, co mám dělat. A kon říká: klid, klid, klid, kon. Já jsem měl úplně ten samej problém. Náš Icik se taky nechal pokřtít. Uh-huh. A já, rabín, já jsem si myslel, že si šáhnu na život. Já jsem opravdu nevěděl, co mám dělat. Tak jsem šel do synagogy a obrátil jsem se k Bohu. A on se mi zjevil. A říkal mi: klidko, klid, rabí, klid. Já jsem měl úplně ten samej problém.
4: Dobře, děkujeme a jdeme se zeptat posluchačů, jestli chtějí další židovské anekdoty anebo horor básníka Mirko Hilla. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím.
4: My vás?
6: Hlavně zdravím pana Vidru.
5: My vás taky zdravíme.
6: Největší české herečky světového formátu.
5: Díky.
6: A přeju si Ačko. Hezký
4: dobře,
6: den.
4: I vám. Děkujeme pěkně. Děkujeme. Syn světového formátu, slavné herečky, ano,
5: ne,
4: výborně.
5: Obráceně, syn slavné herečky světového formátu.
4: Jsem to udělal schválně. Dobrý den. Halo.
7: Dobrý odpoledne, jo, já vás vítám.
4: My vás taky.
5: Děkujeme.
7: A i pana Vidru.
5: Díky.
7: Taky. No. A chtěl bych pokračování.
4: Dobrá, děkujeme krásně, naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Vidru.
5: Mám
8: pod
5: taky.
8: Pod pergolou 37 stupňů, v bazénu 32, pivo 12 stupňů.
4: Výborně, všechny stupně u vás už máme zaznamenány.
8: Pokračování v anekdotách, protože ta první anekdota od pana Tefra, to jsem se smál, až se padala na kolena.
4: Až se pergola otřásela. Dobře, děkujeme. Krásný den.
5: Tak
4: haló, haló, kdo pak je s námi?
9: Dobrý den, tady je Pepa z Ostravy. Mm-hmm. Zdravím vás, panové, oba z rádia.
5: My taky do Ostravy.
9: Čal bych si Bečko.
4: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Pojďte dál za námi. Haló, haló.
10: Dobrý den, Breno z Martina.
5: Mm-hmm. Dobrý den.
10: Hlasujem za Bečko a prajem vám príjemný, pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
5: Děkujeme taky, krásne. Děkujem, nashledanou.
4: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel z Bojkovic. Zdravím vás, Pavla i pana Václava Vidru.
5: Díky, děkujem.
11: Já bych si přál Bečko.
4: Dobře, děkuju. Máme zapsáno, máme naslyšenou. Píšem. Je to napínavé, ještě neprozradíme, kam to směřuje. Dobré odpoledne.
12: Ano, hezké odpoledne.
5: I vám.
12: Přeji
3: přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně zdravím pana Vidru.
5: Díky.
3: A kterého si vážím jako herce a člověka. Dovolím si pozdravovat i vaši paní, paní Bouškovou.
5: Díky.
3: A hodně, hodně sil do vaše úspěšné herecké práce.
5: Díky.
3: A dávám Ačko, Pavle.
4: Ano, mám zapsáno. Děkujeme, děkujeme.
5: Díky.
4: A tak, jak řekla Stanislava, a nejen ona, i hlasující i v SMS a další hlasy, které jsme sesbírali, židovské anekdoty pokračují z pořadu, a to říkají oni mě, Miroslav Moravec a Václav Postránecký.
12: Bankéř Strauss provází hosty svou vilou. Zde je hala, tady přijímací salon, vpravo moje pracovna, chlubí se, a v této velké jídelně může najednou stolovat, nedej bože, 50 hostů.
13: Nahum se dobře učil, je z něj zbožný a vzdělaný žid, ale zůstal chud. Náchor školu prolajdal, v synagoze ho jak těživ nikdo neviděl, ale kšeftuje tak úspěšně, že je nejbohatším mužem v obci. Jednou mu Nahum povídá, jak je to možné, že ty jsi tak zbohatl a já nemám pořád nic.
12: Jak chceš zbohatnout, když se v jednom kuse staráš o jiné a ne o sebe? Když pořád někoho podporuješ a poslední korunu dáš žebrákovi. Když chce našinec zbohatnout, musí být prvních 10 let svině.
13: No, dobře. Ale co pak?
12: No, pak se na to zvykne.
13: Věřitel píše dlužníkovi. Velectěný pane, kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy. Kdo nedodržel slovo? Vy. Kdo je lump? Váš oddaný Jankl Nussbaum.
12: Mám soud. Potřeboval bych vědět, kdo je tu nejlepší advokát.
13: Feinberg, když je střízliv.
12: No, na toho nemám. A kdo je tu druhý nejlepší advokát?
13: Feinberg, když je opilý.
12: Policajt zadržel podezřelé individuum a sepisuje s ním protokol.
13: Jak se jmenujete?
12: Jakob Abeles.
13: Odkud?
12: Z Tarnopole.
13: Vaše zaměstnání?
12: Vetešník.
13: A vyznání?
12: Řekl jsem vám, že se jmenuji Jakob Abeles, že jsem vetešník a bydlím v Tarnopoli. To mám snad být buddhista?

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: S námi ve studiu Humoriády je dnes Václav Vidra. Už jsme probrali, že to má hodně pracovní, hodně divadelní, ale přece jenom je čas na koupání a případně kde?
2: No, já jsem se koupal včera,
1: Ve vaně?
2: Ne, ve Slapském jezeře se svýma 6 koňma a 3 psama.
1: Dokonce.
2: Bylo to moc hezký.
1: No, a jak se to organizuje?
2: Krásná voda byla.
1: Jo.
2: No, organizuje se to tak, že si vemu koně, vemu teda popravdě řečeno 4-kolku, protože ono je to potom zpátky hrozně do kopce. No a pošlu je k vodě.
1: Mm-hmm. No a když jsou tam někteří zájemci, kteří chtějí také blízko, je to bezpečné?
2: Ano,
1: můžou blíž si pohladit třeba
2: bezpečný.
1: Koníka nebo Vaška Vidru?
2: Bylo tam několik zájemců včera. Bylo to pěkné představení. Myslím, že se líbilo.
1: Zní to romanticky docela.
2: Jo, je to romantický, je to krásný a koně to baví.
1: Bezva. Tak čím budeme bavit naše posluchače? Doufejme dál.
2: No, já bych to vzal trošku, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku, řečeno slovy.
1: Ze sudu přímo.
2: Citátem z limonádového Joa. Ano, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku.
1: Dal by si lok kovalokovy limonády.
2: To viděl na Karla Gotta.
1: Za oponou byli s Karlem Šípem téma Got elektrikáře. No.
3: A vy jste kdo?
2: To tak.
4: No, já jsem elektrikář, kluci mě sem poslali, no.
3: Nějakej povědomej. Vy už jste nám tady někdy dělal pojistky?
4: To ne, jo, ale pravda je, já jsem vyučený elektrikář, ale už jsem to dlouho nedělal.
3: Aha, vy jste nějak marodil?
4: 45 let jsem mezi tím zpíval, jo, tak nevím, jestli to ještě budu umět, no. Jaký tady máte jističe?
3: Takový ty bakelitový.
4: A jo, tak vidím, že v elektrice se moc nevyznáte, příteli.
3: Ne.
4: Tak podívejte, jo. Tak asi takhle, jo. Máme dva typy ochranných spouští. Je napěťová, proudová. A podstatou proudové ochranné spouště je diferencovaný transformátor. A pokud je trojfázová soustava zatížená stejnoměrně, tak transformátor samozřejmě není buzený, jo? Ale pokud některá fáze jde do země, tak potom v sekundární cívce se indukuje napětí, které potom dá impuls k vypnutí.
3: Ano, jo? Ano, ano. No, však no. Sám uvidíte. No, jo. Pojďte. Pojďte, mistře, pojďte se nám na to podívat.
4: Tak, jo, prosím vás. No, jo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Já bych to Karlovi věřil.
2: No určitě, tak protože to víme, že byl studovaný.
1: Ano, chtěl jsi být něčím podobným, nebo pokoušel jsi se o nějaký takový obor, nebo rovnou umění?
2: Pokoušel jsem se, jako čím jsem chtěl být, to je jiná věc. Začalo to hasičem, pak přes ošetřovatele v zoologické zahradě, malíře, spisovatele.
1: Popelář, pilot, to tam
2: ne,
1: taky
2: to tam
1: bývá
2: nebylo,
1: často
2: ne,
1: u chlapečku.
2: Popelář nebylo, pilot taky ne. Pilotem bych časem býval, se chtěl naučit být, nebo respektive lítat, ale na to už není čas. No, tak v jiném životě až pak někdy možná.
1: Stačí jeden plně
2: nebo
1: naplněn.
2: Nebo až budu mít ty křídla, tak budu lítat potom tam nahoře.
1: No tak. Nepředbíhejme, pojďme pěkně po pořadě. Další Karel Gott by tu byl, anebo Vladimír Menšík je v nabídce, takže teď souboj dvou velkých S. Vyberte si ještě dnes humor mezera A nebo humor mezera B SMS na 90 011 04, telefon 731 800 900. Karel Gott nebo Vladimír Menšík čekají z našeho archivu, koho si vyžádáte. A teď zpívá František Nedvěd, také bohužel už jenom z archivu.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Jste s námi v Humoriádě s Václavem Vidrou, můžete přidat své hlasy pro Karla Gotta nebo Vladimíra Menšíka. Tak se zeptáme na našem telefonu, kdo pak si jde vybírat. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Vidru.
3: My vás taky.
4: A já si myslím, že není na čím dlouho přemýšlet. Určitě pro pana Menšíka hlasuju.
3: Děkuji.
2: Dobře, máte tam díky. Váš hlas zařazen. Díky.
4: Naschle, chlapi.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne. Zdraví vás posluchačka z Ostravy, Mirka.
3: Vy máte krásnou ozvěnu.
5: Taky Ačko.
2: Ačko.
3: Ačko,
2: ano.
3: Dobře, zapsat. Píšeme, děkujeme.
2: Díky, naslyšenou, hezký den do Ostravy přejeme a zveme dalšího, kam se podíváme teď. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan Uští.
3: Dobrý den.
6: Zdravím vás oba dva a chtěl bych Goťáka.
2: Zapsáno, děkujem. Mějte se. Naslyšenou, dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, tady posluchačka Alice z Kostelce. Zdravím vás, Pavle, a taky pana Vidru.
2: My vás.
3: Díky, my vás taky zdravíme.
7: A prosila bych, prosím, Ačko. A mějte se krásně.
2: Děkujeme.
3: I vy.
2: Naslyšenou. Příjemná paní, že?
3: Mm-hmm.
2: Stejně jako další posluchači. Dobré odpoledne.
8: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím pana kapitána Pepu Nováka.
3: Ano, když se daří, tak se daří.
8: Tady kurňa.
2: Tak.
8: Maminko přijelo auto. Úplně. Když se daří, tak se daří.
2: Míříme na Kameňák.
8: Ano, jsem. Ano.
2: Dobře, Ačko. Děkujeme
3: super,
2: moc.
3: Tak jo, dneska by to šlo.
8: A zdraví David ze Světlé hory.
3: Děkujeme, Davide.
2: Děkujeme moc za připomínku nejznámějšího filmu s panem Novákem. Tak. A také s panem Vidrou samozřejmě. Tak, pojďte dál. Dobrý den. Haló?
9: Dobrý den. Tady vás zdraví posluchačka Majka ze Zlína, z rozpařeného Zlína. Já bych prosila taky, ani nevím co.
3: Ačko je Karel Gott, Bčko je Vladimír Menšík. Já vás taky.
9: Taky Pavlíku.
2: Ano, ano.
9: A už se těším na nějaký film.
2: Dobře.
9: Děkuju moc. Nashledanou.
3: Tak co to bude, Ačko nebo Bčko? Goťák
2: nebo Menšík?
9: Menší.
3: Tak, takže Bčko, děkuji.
9: Ano, Bčko, děkuji.
2: Je to taky. Mějte se hezky. Děkujeme a zveme ještě vás. Dobrý den.
10: Dobrý den, tady
3: dobrý den.
10: Eva Schodová, zdravím vás oba a chtěla bych Ačko.
2: Je to zapsáno.
3: Taky zdravíme, děkujem.
2: Mějte se hezky. Tak přátelé, sečteno, podtrženo, soud s Karlem Gottem tady bude.
3: No,
2: tak,
3: prosím.
2: Jak se odehrál v Silvestru televize Nova. A opět se nám vrací i Miroslav Moravec z archivní nahrávky.
11: Prosím o klid, nebo nechám vyklidit soudní síň. Přiveďte obžalovaného. Zahajují soudní líčení proti obžalovanému Karlu Gottovi, který se celý život vyhýbal sňatku, čímž unikal stavu manželskému a tím pádem i spravedlnosti. Pane obžalovaný.
12: A rovnej se, čověče. Nehrb se, když s tebou mluví pan soudce.
11: Bylo proti vám vzneseno obvinění, že jste si neoprávněně ponechal titul svobodný mládenec. Čím jste naplnil skutkovou podstatu trestného činu používání omamných látek, jako mládenická svoboda bez pochyby je. Je nutné, aby byl obžalovaný připoután.
12: On se mi cukal, pane soudce. Z čeho jsem vůbec nemohl dostat. To víš, myslíte. Takovýhle problémy mi naposled dělal Winklebauer.
11: Obžalovaný Gotte.
12: To je jméno, já se picnu.
11: Já žádám eskortu, aby se nezasahovala do soudního líčení, prosím. Obžalovaný Gotte, jelikož jste se až dosud vyhýbal manželským povinnostem, rozhodl soud, že vám bude přidělena manželka ex offo. Chcete se k tomu vyjádřit?
13: Jsem nevinen.
12: Žádný slitování, pane soudce. A teďka si běhal svobodný, tak ho pěkně osolte. Já bych mu napařil rovnou dvě baby na jednou.
13: To by šlo, slavný soude.
11: To by nešlo. Dvojitý trest zákon neumožňuje. Pane obžalovaný, vy jste se nejen vyhýbal sňatku, ale několikrát se dokonce obelhával veřejnost slibem, že tak učiníte. Cituji, já se asi v létě ožením. Slib jste nikdy nesplnil. Je tu ovšem polehčující okolnost, cituji, má první láska se dnes vdává. Přesto jste dokázal spáchat dvě dcery. Jste si vědom své viny?
13: Jsem nevinen.
12: To tady říkají všichni. Pane soudce, napařte mu doživotní manželství se zvýšenou ostrahou. Nepárejte se s ním, okamžitě oženit. Oženit, oženit, oženit, oženit, oženit.
11: Klid, soudní síni, klid. Soud dospěl ke svému rozhodnutí s přihlédnutím k výpovědím minulých i současných potenciálních manželek obžalovaného. Jmenovitě Mariky S., Tatiany S., Jitky S.
12: Kurva, to je S jak Mariáš.
11: Klid, prosím. Klid, prosím. A dospěl k závěru, že obžalovaný Gott je schopen sňatku pouze soudní cestou. Ať předstoupí nevěsta.

0: Kovářina, nevěsta.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, víme, kam to směřovalo.
3: No, ale nevíme, jak to dopadlo.
2: No, víme.
3: No.
2: Vždyť se nakonec stejně oženil.
3: To je pravda.
2: Ve svém reálném životě samozřejmě, nedělejme si z toho legraci. Přátelé, kdo vás pobaví a osvěží svým humorem závěru ve finálním souboji, bude to Oldřich Kaiser s Jiřím Lábusem, anebo Vladimír Menšík. Tentokrát jsou proti sobě. Mm-hmm. Koho by si dal vaš?
3: No to já nebudu takhle tady podsouvat názory.
2: Dobře.
3: Své maličkosti.
2: Takže posluchači, pusťte se do toho.
3: Sami, musí
2: Václav
3: sami.
2: Se toho vzdal, pojďte vyhlasovat Kaiser, Lábus nebo Menšík, humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, SMS-kujete 731 800 900 je číslo pro telefonující.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda je s vámi, vy si můžete, dámy a páni, u rádia vybírat, jestli chcete finále dnešního souboje strávit s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem, anebo Vladimírem Menšíkem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, posluchačka z Bohumína.
3: Dobrý den.
2: S úctou pana Menšíka.
1: Ano.
2: Ale zapomněla jsem pozdravit, takže srdečně zdravím. A zdravím. Nepoužiju to Václava, poněvadž Danuška říkala náš Vašík.
3: Ano, to je pravda.
2: Nebo můj Vašík.
3: To máte pravdu, ano.
1: Tak jo,
3: děkuju.
2: Maminku jsem znala a mám na ní krásnou vzpomínku. Spolu jsme kupovali jeden dárek a byl to Art Protis Hany Lendrové na Starém městě. A byla nejen úžasnou herečkou, ale i vynikající řidičkou. Takže maminku tady opravdu jsem vážila jsem si ji a my jsme se naposled viděli s váma Vašíku a s Janičkou v Rožnově pod Radhoštěm.
3: Ježišmarja.
1: Tak paní má spoustu vzpomínek.
3: Jsme tam. Díky.
1: Tak
3: díky
1: jo, tak děkujeme. I vy.
3: Vy taky.
1: Naslyšenou. Tak dobrá řidička byla zmíněná, maminka. A no, Václav před chvilkou říkal, že to Brno dá za 2,30 dneska.
3: No, asi, no za 2,30 určitě, no. To mě píše navigace tady. Ale jinak teda musím neskromně říct, že jsem mámě oprašoval její jezdecký umění. Učil jsem ji řídit. Ale byla opravdu nadaná studentka.
1: Možná to mělo být naopak, ne? Že ona měla učit.
3: No, ale ona dlouho nejezdila, ale ona byla opravdu dobrá řidička.
1: Dobře, tak všem řidičům přejeme šťastné kilometry, no, když to takhle vztáhneme. A jdeme dál, dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, tady Martin Havizova.
3: Dobrý den, Martin.
4: A zdravím i samozřejmě pana Vidru, i vás,
1: ano.
4: Pane redaktore. A chci říct, jak někdy bývají herci, známý vlastně díky hláškám ve filmech nebo seriálech, tak si říkám, že do těch hlášek ti herci dávají i něco ze sebe. Že vlastně
1: aby to fungovalo, že jo, i po letech.
3: Jo,
4: jasně, aby to mělo ten efekt.
3: To je pravda, vždycky herec dává něco ze sebe.
1: A Martine, dáte si A nebo B?
4: Dám pan Menšíka.
1: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
3: Krásný den.
1: Návštěva po 15 letech se jmenuje výstup Vladimíra Menšíka z pořadu Haló zábava.
5: Že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
6: No, tak. To bych spíš čekala vyhrubat, kde jsou
5: neštěpé. Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho? 15 let, 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
6: Jo, ty si to tak přesně pamatuju.
5: Taková malá pozornost.
6: Ale to si nemůžu.
5: No, to tam leželo na lavičce v čekárně.
6: Tak to
5: ne, to já jenom tak žertuju, no. Tak abych nezapomněl, miláčku. Podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
6: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, no. Manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.
5: Kdo přijde?
6: Manžel
5: přijde. Tady ještě někdo bydlí?
6: Manžel.
5: Tvůj man. Moženko, ne. Ty jsi se oženil a vyvdala.
6: Františku.
5: Jedno, to mě nenapadlo.
6: Co tě nenapadlo?
5: No ne, jakože přijde muž, že najednou teď tohleto, to je snad aby radši šel, ne?
6: Kam jsi chodil?
5: To jsem cizí člověk.
6: Ale prosím tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy.
5: No kdyby jenom do školy chodil.
6: No co? Nic jinýho přece nebylo.
5: No ne, to já neříkám, že no, by něco bylo, když tenkrát mi to mrzelo, že nic nebylo. A to já tady přece nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu.
6: Ale no, to mě přece neudělal, no tak sedni si a povídej.
5: No taky kam bych šel teď? No víš kam? Já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
6: Jsem telegram?
5: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
6: A proč by měl mít jaký podezření?
5: Když chlapu vidí to, já.
6: A Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou věčnou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
5: No to není opatrnost, to je půd sebezákový tohleto.
6: Seď, povídej. Co žena, děti, no rodina.
5: Co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
6: To jsi přece ženatý.
5: Já ženatý.
6: Ty jsi se neoženil.
5: No vůbec, ty jsi spolu, jak mě říkali, Joe Zakusovač. Kde pak? Kde naopak žádnou kudlánku nechci. A jsem se měl ženit, jenže já jsem neměl s kým, no tak to víš. A maminka ještě furt dobře funguje, takže jíst mám, co nic mi nechybí. No já taky nemůžu se rozhodnout tak ze dne na den, že ano, to je přece jenom událost.
6: Ty pořád událost. Ještě přemýšlíš,
5: že? Ještě přemýšlím,
6: to no. To jsi vždycky přemýšlel, je to taky na tobě vidět, Františku.
5: Jako, já furt myslím, já kam sednu a koukám, myslím, no. A nebo co je na mě vidět?
6: Chybí ti knoflíky u srdka.
5: Ty mi náhodou nechybějí, víš, ty já mám zadní kapse ukalovat. Dneska ti ukradnou kde co, já jsem si to vaří, jsem si ve vlaku mi to někdo.
6: Ale nepovídej, vyndej knoflíky, sundej, sako, já ti to přišlím.
5: Ne, jestli tak to vůbec nepřikází v úvahu, protože se vrátí tvůj manžel.
6: To se vrátí manžel.
5: No já tady musím nahadlit v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
6: Ale prosím,
5: cizí chlapno, to nejde
6: upravdu. Co to pořád vejdeš za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
5: Kvůli tomu tady nemusím sedět nahej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to přišlu doma.
6: Podívej se, po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to sundej, dej mi ty knoflíky, já ti to přišu a vůbec
5: nic. Slyšíš zvonek, tak kdyby mě rozvonil, víš?
6: To je manžel, on vždycky cvrkne.
5: No takhle ty mě dej ten kabát, Mařinko, prosím.
6: Počkej, pomoct, já se zaplatím, připrav si zatím.
5: Já už tím nemám zkušenosti, já už mám.
6: Pojď se podívat, koho to tu máme. František, kolega ze studií.
7: Tady se mě těší, Sikora.
6: No tak se hezky seznámte, hezky se tady bavte, nabídni něco. Františkovi, já se tu něco připravím v kuchyni.
5: Já jsem šel tady takhle kolem, pán tady by mohla být Maria Kouknovna, opravdu tak... A jednou tak nějak jako kdyby bylo teplo, víte, a v tom je zima, no?
1: Tak bohužel pokračování příště, dál už se nedostanem, než do finále s Václavem Vidrou. No, Václave, děkujeme za návštěvu, šťastnou cestu, ať se dobře
3: hraje. Já se dostanu dál, no. No, až k tomu blbce Bolkovi.
1: Ano, už jsme to vysvětlovali, samozřejmě ve vší lásce a tak počestnosti.
3: Se samozřejmě, tak, Bolka zdravím den, moc, všem. Mám ho rád. Mm-hmm. Tak jo, mějte se fajn, neuvažte se.
1: Dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Naše vlny vás snad osvěží i v dalších časech. Loučí se i Pavel Kučera, hezký den.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede prozrat tou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: byly proto mimo provoz. Autobusy se do ulice vrátí zhruba po 4 měsících, říká ředitel Jablonecké dopravní Luboš Vejnar.
1: Ulice byla zavřena od 14.4. z důvodu stavebních prací a provoz všech linek se opět vrací na své standardní trasy od soboty 8. srpna. To omezení se dotklo 4 linek městské hromadné dopravy a 1 školní linky.
0: V České Lípě začala pokládka dlažebních kostek na Škroupově náměstí. Dělníci pracují na křižovatce s ulicí Prokopa Holého. Město o tom informovalo na svém webu. Do konce letošního roku by mělo být vydlážděné celé náměstí. Rekonstrukce začala loni na podzim a kompletně hotová by měla být v roce 2027. Podle města bude stát zhruba 55,5 milionu korun.
2: Po opravách má Škroupovo náměstí sloužit hlavně jako klidová zóna s menším počtem parkovacích míst a větší množstvím zeleně. V dlažbě bude navíc naznačený půdorys kostela svatého Petra a Pavla. Ten na místě v minulosti stál. Z České Lípy Jan Rozum, Český rozhlas.
0: Policisté pátrají po totožnosti muže, kterého v pondělí našel záchranář v temném dole u pece pod Sněžkou. Ležel poblíž základny zdravotnické služby. Podle policie muž vůbec nekomunikuje, je zmatený a nepředložil žádné doklady. Záchranáři ho přivezli do nemocnice, kde vyloučili alkohol i návykové látky. Muž je zarostlý v obličeji, na sobě měl světle modré riflové kraťasy a hnědé triko. Policie prosí lidi o jakékoliv informace, které by mohly objasnit totožnost muže. Jeho fotografie najdete na serveru iRozhlas. Papež Lev XIV. V listopadu navštíví Peru, Argentínu a Uruguay, oznámil to mluvčí Vatikánu Matteo Bruni. Lev XIV. Se narodil ve Spojených státech, v Peru ale působil jako misionář augustiniánského řádu a později jako biskup. Vedle amerického občanství tak má i peruánské. Latinská Amerika je vzhledem k velkému počtu věřících základní oblastí pro katolickou církev. Naposledy jižní část amerického kontinentu navštívil v roce 2018 papež František, který z Argentiny pocházel.
3: Počasí.
0: Noci bude zpočátku většinou polojasno, postupně převážně oblačno, k ránu ojediněle přehánky, déšť nebo bouřky, a to i silné. Nejnižší noční teploty 22 až 19, na horách 19 až 16 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, i silné. Večer očekáváme od západu ustávání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty 27 až 30, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 262 v obci Stružnice na Českolipsku havarovalo osobní vozidlo mimo komunikaci. Projíždějte tam opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Příjemné středeční odpoledne 5. srpna, máme 4 minuty po 17. a v Českém rozhlase Liberec začíná Den v kraji. A co jsme pro vás na dnešní následující hodinu vybrali z dnešního vysílání? Prázdninovou nabídku Krajské vědecké knihovny v Liberci. Hosta hodinu předpolednem závodní rybářku Markétu Průšovou a program 12. ročníku kulturního festivalu Jablonecké tóny. To a mnohem víc tedy v následujících 60 minutách, které zahájí za pár okamžiků Iveta Bláhová souhrnem regionálních zpráv a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: U Bezdězu na Českolipsku v úterý večer tragicky havaroval motocyklista. Jde o druhou smrtelnou nehodu na silnicích v Libereckém kraji během letních prázdnin. Policie událost a její okolnosti prověřuje. Podle mluvčí policie Ivany Balákové motocyklista porušil několik silničních pravidel.
2: V této souvislosti apelujeme nejen na motocyklisty, aby zbytečně nehazardovali s životy svými ani s životy druhých.
1: Více než 140 zásahů měli hasiči včera večer kvůli bouřkám v Libereckém kraji. 120 z nich bylo na Českolipsku. Nejhorší bouřky a silný vítr byl konkrétně na Novoborsku. Přímo v Novém Boru zůstávají dočasně uzavřená některá místa. Některé stromy mohou být po silném větru narušené a hrozí pád větví nebo celých stromů. Vedení města proto žádá obyvatele o zvýšenou opatrnost. Které lokality jsou dočasně nepřístupné, se dozvíte už za chvíli. Jablonecká poptávková doprava bude od září obsluhovat dvě nové oblasti. Elektromobil bude cestující vozit do Kinastu nedaleko Jablonských pasek a taky do Lukášovského údolí. Lidé budou moct stejně jako u zbylých tras dojet pouze na autobusové nádraží. Provoz bude zatím zkušební, říká ředitel jablonecké dopravy Luboš Vejnar.
3: Nějaké zatím zkušební v režimu. Budeme provozovat tady u těch dvou nových oblastí tu dopravu od 6 do 18 hodin pracovní dny a tak po dvou třech měsících uděláme nějaké vyhodnocení.
1: Liberecký kraj nechá opravit desítky poničených oken na ochozu hotelu a vysílaču Ještět. Na konci července skla poškodil vandal, který uprostřed tabulí vyril ostrým předmětem kříže. Okna jsou původní. Vzhledem k připravované rekonstrukci hotelu je kraj teď nechce vyměňovat. Informovala náměstkyně hejtmana Květa Kvěnklátová ze starostů pro Liberecký kraj. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě bude mít novou pobočku v Letohrádku Červený dům. Po dvouleté přestavbě památkově chráněné budovy v areálu Vodního hradu Lipí tam budou nové expozice z regionu a například dochované artefakty rodu Berků, který Letohrádek v 16. století postavil. Ve dvou přilehlých budovách vzniknou také nové kanceláře a specializovaná pracoviště.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Ano, počasí nás určitě velmi zajímá a jak bude v Libereckém kraji, to nám prozradí Polina Matějovina z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Nejprve pojďme probrat počasí dnešního večera, noci a zítřejšího rána. Co můžeme čekat?
2: Tak v současné chvíli máme skoro jasnou oblohu na území Libereckého kraje, která nám ale postupně a lokálně bude zatahovat, neboť ještě ve večerních hodinách očekáváme, že se nám vyskytnou slabé přehánky nebo bouřky, které místy můžou být i silnější. A co se týče průběhu nočních hodin, tak samozřejmě ještě později večer budeme očekávat doznívající srážky, ale k ránu by se na většině území Libereckého kraje už měly ustávat a mělo by se i protrhnout, co se týče oblohy, ale i nadále srážky můžou vyskytovat se hlavně v ty úplně krajní východní části Libereckého kraje. Co se týče teplot, to dnes v noci nám to poklesne na interval 22 až 19 stupňů Celsia.
1: Když už mluvíte o teplotách, ještě před pár dny se hovořilo o tom, že od čtvrtka by se mělo mírně ochladit. Pořád to ještě platí?
2: Ano, pořád to platí, neboť například v již zmíněný čtvrtek budeme očekávat, že teploty nám se budou pohybovat jenom mezi 26 až 29 stupňů Celsia, což je poměrně citelné ochlazení.
1: Ochlazení to je a jaké k tomu můžeme očekávat počasí?
2: A tak během zítřejšího dne budeme mít převážně oblačnou až zataženou oblohu, místy se nám vyskytnou přehánky nebo bouřky, které taky můžou být lokálně silnější, ale večer od západu srážky budou ustávat a bude nám i se protrhávat oblačnost.
1: Říká Polina Matějovina z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju a naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
1: A u počasí ještě chvíli zůstaneme v našem vysílání a v rámci dne v kraji trochu probereme, jaké škody napáchaly včerejší večerní a také noční bouřky v Libereckém kraji. Už za pár minut.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec a Den v kraji a my jsme se dnes v našem vysílání docela intenzivně věnovali včerejším večerním a také nočním bouřkám. Část domácností v Libereckém kraji zůstává po těchto bouřkách bez elektřiny. Hasiči na mnoha místech zasahovali například u vyvrácených stromů a někde byla i omezená doprava. A aktuální situaci sleduje naše redaktorka Kateřina Kubíčková, které jsme se v odpoledních hodinách ptali, ve kterých částech kraje lidé v současné době ještě nemají proud.
1: Bez proudu je aktuálně zhruba 1300 domácností na Českolipsku. Podle mluvčí energetické společnosti ČES Soni Hollingerové je tam situace velmi složitá. Na jedné části vedení musí technici řešit hned několik závad. Jde například o ulomenou konzoli nebo popadané stromy na vedení. Dodávky by měly být postupně obnovené, říká Hollingerová.
2: Předpoklad obnovení dodávky je v odpoledních hodinách. Konkrétně se jedná teda na Českolipsku o lokalitu Svíková a Novoborská.
1: Kvůli silným bouřkám a větru bylo včera večer v Libereckém kraji bez elektřiny celkem 11 000 domácností. Nejhorší byla podle Hollingerové situace okolo 20. hodiny. Poruchy byly na vysokém i nízkém napětí.
0: Ty bouřky včera večer zaměstnaly také hasiče. Kolikrát zasahovali?
1: Hasiči včera večer evidovali přes 140 výjezdů, zasahovali u vyvrácených stromů a lidé potřebovali taky jejich technickou pomoc. Nejhorší situace byla opět na Českolipsku. Z počtu hasičských výjezdů to byla drtivá většina. Někteří lidé měli například vyvrácené střechy nebo potřebovali odčerpat vodu ze sklepů. Nejvíc případů bylo konkrétně na Novoborsku, kde spadlo nejvíc srážek. Podle meteorologické stanice 120 mm. Některé lokality jsou tam uzavřené i dnes a do odvolání je nepřístupný taky lesní hřbitov v Novém Boru.
0: A jak vypadá v našem kraji aktuální výhled počasí?
1: Horko pokračuje i dnes, teploty mají dosáhnout až 36 stupňů, na Českolipsku až 37. Bouřky a přívalové deště tak ty hrozí na našem území jen ojediněle, stále platí výstraha před horkem a požáry. Lidé by tak měli pít dostatek vody, nechodit na slunce, pokud to není nutné a hlavně nezapalovat ohně v blízkosti lesa.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Českém rozhlase Liberec Jitka Zelenková. Mít svůj kout ve dní v kraji. No svůj kout rozhodně můžete mít i v krajské vědecké knihovně v Liberci, která žije i během letních prázdnin. Pro návštěvníky připravuje různé akce a nechybí mezi nimi ani letní výtvarné kurzy. A právě o ně je podle vedení knihovny velký zájem a většinou bývají téměř plně obsazené.
1: Dneska máme jako téma mozaiku, takže si děti vytváří různá zvířátka, jsou to strážci knihovny a skládají si to z různých luštěnin, korálek a dalších přírodnin.
2: Před chvílí jste začali, tak s jakou vervou se do toho zatím děti pustili?
1: Jako vždy s velkou. Korálky ale naštěstí nelítají, takže ještě to dobrý.
2: Vysvětluje vedoucí jednoho z kurzů a knihovnice Eliška Daňková. O workshopy pro děti je velký zájem, říká to koordinátorka projektů Krajské vědecké knihovny v Liberci Helena Sirovátková.
3: Během prázdnin probíhá v dětském oddělení třeba úniková hra, případ ztracené knihy, kdy děti se potulují po knihovně a plní různé úkoly. Během prázdnin jsme taky připravili mnoho letních workshopů, kde děti tvořily. Ještě poslední workshop se uskuteční ve středu 5. srpna.
2: Jak moc jsou obsazené ty akce, které nabízíte?
3: Jsou většinou úplně do posledního místečka zaplněné.
2: Zájemci se můžou během léta zapojit do speciální výzvy. Zve na ní knihovnice Johanka Mevaldová.
4: My jsme chtěli knihovnu představit trošičku nějak jinak a aby vlastně děti poznali všechny, nebo děti i dospělí, já doufám, že se do toho zapojí i dospělí, celou knihovnu a vymysleli jsme soubor letních výzev a nazvali jsme to trolit, protože to jsou takové drobné výzvičky, kdy musíte schovat papírovou květinu třeba v nějaké knize, aby vás žádný knihovník nezahlédl nebo na informacích někoho pochválit a doufáme, že se tím tak třeba seznámí s celou knihovnou a třeba i s knihovníky.
2: V knihovně připravují také rozloučení s prázdninami, říká to Helena Sirovátková.
3: Na konci srpna určitě zveme všechny děti na rozloučení s létem v knihovně, to se uskuteční v úterý 25. srpna. No a jako každoročně bude připravena řada soutěží, her, burza knih. No a úplně nakonec prázdnin v pátek 28. a v sobotu 29. se knihovna otevře v rámci křišťálového trhu.
2: Více informací najdou zájemci na webových stránkách knihovny. Z Liberce Jan Rozum, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Pozdní středeční odpoledne nám hudebně zpestřil Carl Jenkins a Adiemus a teď se v rámci Dne v kraji vrátíme k dopolednímu vysílání. Mimořádného úspěchu dosáhla na mistrovství světa juniorů a kadetů v rybolovné technice, takzvaném casting sportu v Bulharsku, 15-letá Markéta Průšová z Frýdlantu. Z 5 soutěžních disciplín získala zlato ve 3 a ve 4 bronz. Podělila se s námi o svůj nevšední zážitek a kolega Jan Holub se mimo jiné zajímal, jak takový závod probíhá a kolik soutěžících bylo z Česka.
1: Bylo nás 18 z Česka, namíchaný kluci a holky.
2: To jsem se právě chtěl zeptat. Zase ten poměr byl lepší pro kluky?
1: Ano, protože nás holek bylo v kategorii U16 3 a kluků mohlo být 6.
2: Jaké další země byly zastoupeny?
1: Bylo tam vlastně 11 zemí, my jako Česko, Polsko, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Maďarsko, Slovensko, Bulharsko a Švédsko.
2: Máte navázané nějaké mezinárodní spolupráce nebo přátelství?
1: Ano, ano, hodně s Polákama a s Němcema jsme se tam bavili.
2: Proč právě s Polákama a s Němcema? Protože jsou nejblíž?
1: Jo, ale tak nějak prostě to dopadlo, že jsme se s nima bavili.
2: Řekněte nám, jak vlastně takový závod probíhá, jak se to třeba všechno měří? Kde jdete na start, někdo vystřelí pistolí a řekne start, teď to začíná?
1: Ne, vlastně ráno se většinou přijede a začíná se první disciplínou, kde je přesně daný rozpis a vy si vlastně musíte hlídat toho závodníka před váma, dojdete na start, odstartujou vám to a odházíte to a vlastně takhle při každý disciplíně.
2: Jak se měří vaše úspěchy?
1: Tak na terčových disciplínách vlastně 2 terčové disciplíny jsou zásah 5 bodů, když mimo tak 0 a jedna je vlastně na takovou plachtu, kde je uprostřed velký terč černý a to je vlastně 10 bodů a pak to je 8, 6, 4, 2 a nebo 0. A pak jsou vlastně dálkové disciplíny, kdy se u jedné násobí ta dálka krát 1,5 a u jedné se berou 2 nejlepší hody.
2: A běhá tam a pořád někdo s metrem nebo už technika pokročila?
1: Technika pokročila vlastně ten hod se vlastně zapíchne, pak se to měří laserem a u těch terčových disciplín tam prostě stojí rozhodčí a říká vám, jestli jste se trefil nebo ne.
2: Vy jste v Bulharsku soutěžila v několika kategoriích, v jakých to bylo?
1: Já jsem soutěžila v kategorii U16 a vlastně byla kategorie i U23.
2: A jak přesně ten závod vypadá? Je také složen z několika částí, tak z jakých konkrétních?
1: Tak vlastně my jsme tam házeli 3 dny. První den byl trénink a slavnostní zahájení. Další den byl disciplina číslo 1 a číslo 3, kdy vlastně se odházela základní část a pak se házeli finále o medaile. A takhle vlastně to bylo každý den.
2: Takže vy jenom zamíříte a hodíte.
1: No, kdyby to bylo takhle jednoduchý, ale je to vlastně fakt jako technický sport, že fakt musíte prostě techniku dodržet, vlastně dobrzdit si to na ten terč a je to celkem těžký.
2: Když mluvíte o té technice, je to třeba i o nějakém postoji jako u golfu?
1: To taky je jako, jak se postavíte proti tomu terči, musíte být přímo jako namířený proti tomu a jako je to i o tom postoji.
2: Takže slyším, že je to velká věda.
1: Jo, to je.
2: Jaká ta další velká věda je před vámi? Jaké soutěže jsou před vámi?
1: Tak teď mě čekají vlastně nominační soutěže na příští rok, kdy vlastně myslím, že 6 pohárů, kde se nominujete a získáváte různě body a potom 3 nejlepší holky postoupí na mistrovství světa.
2: Jak moc si na to věříte?
1: No, teďko on to bude těžší, protože budu v kategorii U23 a myslím si, že tenhle rok to asi nevíde, ale snad příští rok.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Troše toho štěstí od Marie Rotrové dostáváte i odpolední pohodu z Českého rozhlasu Liberec a Den v kraji. 3:45 pokračujeme. Více než 30 koncertů připravila na letošní léto Jablonecká radnice v rámci festivalu Jablonecké tóny. Potrvá až do září a návštěvníci se mohou těšit na hudbu všech žánrů. Od varhaních koncertů přes šanzony, jazz, country a nebo rock. Jablonecké tóny rozezní i v srpnu náměstí, výstaviště, Tyršovy sady i kostel a víc už si pro vás připravila redaktorka Jana Švecová.
1: Benefičním koncertem kytaristy Štěpána Raka pro jeho dlouholetého přítele Alfreda Strejčka odstartuje dnes večer v kostele svaté Anny další část projektu Jablonecké tóny. Milovníky klasiky pak čekají ještě 3 varhaní úterky, říká ředitel městské společnosti Kultura Jablonec Jakub Gerš.
2: A to 11.8. v kostele svaté Anny a pak 18.8. v kostele povýšení svatého kříže a ten poslední srpnový termín je 25.8. v kostele nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí.
1: Pokaždé zazní varhany s doprovodem buď houslí, violončela nebo hoboje. Jablonecké kostely nejsou ale jediným místem pro koncerty. Ty se odehrávají před Jabloneckou radnicí nebo v Tyršových sadech, pokračuje Jakub Gerš.
2: 16. srpna máme v Tyršových sadech koncert Lua, písně inspirované Irskem a dalšími ostrovními zeměmi. Opravdu suprová show, doporučujeme, abyste přišli. 19. a to na Mírovém náměstí vystoupí Jiří Bárta a jeho jazzové trio. Bude to výjimečné propojení klasického violončela a jazzu.
1: Koncerty čekají i návštěvníky Eurocentra a to už teď v rámci bižuterní přehlídky Křehká krása.
2: Ve čtvrtek se můžete těšit na kapely Black Burino, Stejge, Majelu. V pátek se můžete těšit na Meluzínu nebo na slovenský kontraband, jeden z nejlepších revivalů kapely Elán. V sobotu se můžete těšit na Gavrielu a Jablonecké volupsie a v neděli tam budou Country Sisters a Electrophonics.
1: Vrcholem akcí, které město Jablonec pro obyvatele i návštěvníky města na léto připravilo, pak bude festival Jablonecká perle. A tam je opravdu nad se těšit, dodává Jakub Gerš.
2: To je jedna z největších akcí letošního léta, 21. a 22. srpna, Jablonecká perle, která v pátek bude na letní scéně Eurocentra a v areálu Státního muzea skla a bižuterie a v sobotu se nám přesune na Horní náměstí. A diváci se můžou těšit na opravdu široký program. V pátek vystoupí kapela Poletíme a v sobotu se můžou diváci těšit na všechno možné od fast food orchestra Jaroslava Uhlíře, Báry Polákové, Sidy Tobias a večer nám to zakončí a roztancuje Jablonecký Cyber Sound.
1: S výjimkou dnešního benefičního koncertu Štěpána Raka je vstup na všechny zmíněné koncerty zdarma.
2: Je to tak. Děláme tyto koncerty zadarmo a chceme, aby lidi přišli a pobavili se s námi společně.
1: Koncerty budou pokračovat ještě v září a vyvrcholí oslavami 160. výročí povýšení Jablonce na město.
0: Tak pravila kolegyně Jana Švecová, která uzavřela dnešní Den v kraji v Českém rozhlase Liberec, ale naše vysílání samozřejmě pokračuje dál. Za chvíli, tedy za 8 minut, úterý 18. očekávejte zprávy od Ivety Bláhové a pak setkání u mikrofonu, které nás dnes zavede do světa severské kombinace. Reportér Pavel Petr si bude o tomto sportu povídat s Tomášem Slavíkem, sportovním ředitelem úseku této lyžařské disciplíny. No a zítra v Jablonci nad Nisou začíná výstava Křehká krása, která potrvá až do neděle. S dopoledním hostem budeme probírat zážitkový srpen na obloze a v Semilech dokončili stavbu nového pumptracku na místě zrušeného koupaliště. O tom všem tedy bude zítřejší vysílání Českého rozhlasu Liberec. Já se na vás popolední, tedy zítra popolední opět těším a zatím přeju hezký podvečer.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Některá místa v Novém Boru zůstávají po úterní bouřce dál uzavřená. Ochránci přírody chtějí mezi Libercem a Saskou Žitavou větší rozmanitost stavbou mokřadů. Meteorologové odvolali smogovou situaci. Zítra bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo i bouřky a teploty až 30 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Po úterní bouřce zůstávají v Novém Boru na Českolipsku dočasně uzavřená některá místa. Až do odvolání je nepřístupný lesní hřbitov, kde pracovníci kontrolují stromy a odstřelují.

0: Biologickou rozmanitost. V rámci československého projektu nechají vybudovat mokřady, remízky, obnovit louky a některé lesy. Ochránci přírody vybrali několik zanedbaných lokalit, kde chybí biodiverzita, dodává předseda spolku Čmelák Jan Korytář.
1: Aby ten les nebyl jednolitý, smrkový, ale aby se začal měnit, dosadíme tam chybějící druhy dřevin, které by tam patřily, no a pokusíme se vlastně všechny ty lokality, které máme vytipované, dostat do ekologicky lepšího stavu.
0: V Hrádku nad Nisou mají od srpna vlastní technické služby. Městská společnost zahájí činnost letos a jedním z prvních kroků má být převzetí provozu nového domu sportu a městského archivu. Po dokončení převezme i novou budovu polikliniky. Firma by do budoucna mohla zaměstnávat až 50 lidí. Jak uvedl starosta Pavel Farský z uskupení Hrádek, potřebuje změny a radnici si od vlastní firmy slibuje větší operativnost i zlepšení služeb. Meteorologové odpoledne odvolali smogovou situaci v Praze, ve Středočeském a v Ústeckém kraji. Výstraha platila od úterý kvůli vysoké koncentraci přízemního ozónu. Ten vzniká při intenzivním slunečním záření. Přízemní ozón může být nebezpečný hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti, zejména při vyšší fyzické zátěži.
2: Počasí.
0: V noci bude zpočátku většinou polojasno, postupně převážně oblačno, kránu ojediněle přehánky, déšť nebo bouřky i silné. Nejnižší noční teploty 22 až 19, na horách 19 až 16 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, a to i silné. Večer očekáváme od západu ustávání srážek a částečně i oblačnosti. A nejvyšší denní teploty 27 až 30, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v ulici Dubice probíhají práce na inženýrských sítích. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá do konce srpna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Setkání u mikrofonu.
3: Setkání u mikrofonu vás dnes zavede do světa severské kombinace, to proto, že si právě o tomto sportu budeme povídat s Tomášem Slavíkem, sportovním ředitelem úseku této lyžařské disciplíny. Pravidelně se potkáváme v Liberci na Dukle, náš rozhovor jsme ale točili v místě vzdáleném 700 km, totiž ve slovinské Planici na soustředění českých reprezentantů. Tomáši, díky za tvůj čas věnovaný posluchačům Českého rozhlasu Liberec.
4: Zdravím všechny posluchače a děkuji za pozvání.
3: Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech. Naše povídání rozjedeme naplno už za pár minut.

0: severské kombinaci si povídáme se sportovním ředitelem úseku Tomášem Slavíkem. Při setkání u mikrofonu budeme se bavit pochopitelně o současnosti i Planici, kde rozhovor natáčíme, ale pochází z Jílemnice, tak zimního střediska. Proč jsi z mnoha sportu vybral právě severskou kombinaci, sport kombinující skoky a běh na lyžích?
1: Tak v Jílemnici jsem narozený, protože v Harachově porodnici nemáme, ale jinak jsem rodák jakoby z Harachova, takže tam ta volba byla úplně jasná. Celá rodina byla zainteresovaná do klasického lyžování a tím jsem začínal i já.
0: Harachově, Jílemnici i Lomnici se pohybuje nebo pohybovala celá řada osobností, ať už skoku nebo severské kombinace. S kým jsi měl možnost těch legend se potkat a kdo na tebe nejvíc zapůsobil?
1: Tak musím říct, že v té první fázi tréninku, to znamená v nějakých těch žákovských letech, trénoval v Harachově Dalibor Motejlek, Luděk Šablatura, to znamená, když vezmu Dalibora Motejlka jako legendu skoku na lyžích, tak to byla velká osobnost a musím říct, že na to, jaká to byla persona, z ní byla obrovská sranda při těch trénincích a uměl to dělat opravdu zajímavě.
0: Vzpomeneš si na okamžik, kdy jsi poprvé vystoupal na skokanský můstek?
1: Asi úplně takhle ne. Vím samozřejmě, že první skok byl někde ze 3/4 nájezdu na sjezdových lyžích. Určitě jsem měl velký strach, ale nějakým způsobem nemůžu říct, že byla láska na první pohled, protože opravdu ty začátky byly takový krušný, spoustu pilin v puse a sněhu různě možně, všude možně. Ale pak mě to prostě chytlo někde kolem toho 10. roku a obrovsky se mi to líbilo.
0: Hodně to bolelo tedy v těch začátcích?
1: Já bych ani neřekl, že to bolelo. Myslím, že ten sport je absolutně bezpečný. To je jenom spíš, že člověk překvapený, co se stane, když si na ten sníh nebo na tu umělou hmotu sedne, lehne, co to s ním udělá, ale pak zjistí, že to vlastně není z hroznýho a je to naprosto v klidu.
0: Ty už jsi mluvil tak trošku o tom strachu, na který jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně malé dítě nemá strach. Přece nám, obyčejným smrtelníkům, stačí podívat se na ty můstky nebo podívat se z hora dolů a nikdo by nás nedonutil k tomu skoku.
1: Tím, že se začíná opravdu od těch malých dětí a pokud umějí základy lyžování, tak ten skok na lyžích je absolutně bezpečný. Samozřejmě ty děti musí mít logicky taky strach, když se poprvé spustí z nájezdové věže, i když to je můstek třeba jenom 10-metrový, tak přece jenom je to skok do neznáma, nejste spojený s tou podložkou celou dobu, ale rozhodně to není ani nebezpečný a ty děti hnedka po toho prvního okamžiku, když vidí, že to skočí někdo jiný, tak ta výzva je to úplně to stejný jako v jakýmkoliv jiném sportu, je to radost překonávat ty překážky nebo ty výzvy.
0: Vybavíš si podmínky, v jakých ses jako dítě třeba připravoval, dají se srovnat třeba s dneškem nebo je to něco úplně jiného?
1: Určitě z hlediska zázemí, zajištění, mě je 45 let, to znamená, když jsem začínal někde v 7 letech, tak ta infrastruktura v České republice byla absolutně na topu v porovnání s evropskými zeměmi, ale to my jsme vlastně neřešili jako děti. My jsme tam měli nějaký sněhový můsteček, pak normální malý můsteček, přišlo nám to, že to je naprosto standard. Skákalo se na spoustě místech v České republice, takže se objížděly ty okolní městečka, vesnice a prostě se tam skákalo, byla velká skupina dětí, lidí, takže to bral jako automaticky, že to je jako když jdeš hrát fotbal, a když na můstek, neřešil nic složitýho.
0: Dostaneme se samozřejmě také k tvým úspěchům. Kdy jsi ale v jakém věku řekl, že právě kombinace je pro tebe tím sportem číslo jedna?
1: A vlastně jsem o tom nějak nepřemýšlel. V Harachově chodil jsem na sjezdovky, chodil jsem na běžky, zároveň k tomu bylo ten skok, byl něco víc, něco navíc, protože v té době samozřejmě éry a ploce a dalších špičkových skokanů anebo kombináků to vedlo k tomu, že ty děti nebo ty kluci primárně v té době si chtěli skočit, chtěli být něco víc, že dokážou skočit nějaký větší můstek, skočit dál. A mě to tak přirozeně k tomu vedlo, byla tam velká skupina dětí, já jsem určitě v tom začátku nebyl žádnej bůh jaký skokan, spíš jsem byl lepší běžec, ale postupně myslím, že i tu skokanskou část se mi povedlo pěkně vyladit.
0: Je těžké skloubit obě disciplíny, to znamená tady skok a běh na lyžích?
1: V tom začátku to je přirozený, samozřejmě v tom vrcholovém tréninku je to těžký, jsou to dvě odlišné disciplíny, kde se kloubí ta vytrvalostní síla s tou dynamickou sílou, ale to je na tom právě to krásné, to koření, že prostě člověk musí být schopný zvládat obě disciplíny.
0: S Tomášem Slavíkem, šéfem úseku severské kombinace, si budeme povídat také ve druhé části setkání u mikrofonu.

0: Naladili jste si Český rozhlas Liberec, pořad Setkání u mikrofonu a v něm jako hosta Tomáše Slavíka, šéfa úseku severské kombinace. Třikrát si startoval na olympijských hrách, byl si 20. v individuálním závodě, 8. v závodě družstev, 7. místo si vybojoval na mistrovství světa. Jaká tedy ta kariéra byla? Úspěšná z tvého pohledu?
1: Za mě úspěšná určitě. Já, když to budu zpětně hodnotit, tak v tom přechodu vlastně z juniorských let do té seniorské nebylo to úplně jednoduché. Vlastně nějaký rok, rok a půl jsem nebyl zařazený v žádném družstvu, určitě mě hodně pomohla jak rodina, tak i vlastně ty lidi okolo. Byly možnosti v Harachově, když jsme nebyli zařazeni do žádného družstva, že byla možnost nějakého tréninku i v létě, i v zimě. A bylo to z toho pohledu jednodušší. Ale já musím říct, že na tu kariéru jsem hrdý, dokázal jsem se postavit na stupně vítězů ve světovém poháru do desítky, jsem tam určitě nějakých 5, 6, 7, 8, nevím ani kolik výsledků měl taky a samozřejmě největší úspěch na mistrovství světa pro mě 2011 v Oslu, 7. a 11. místo, to je určitě nejvíc. Na olympiádě jsem toužil po lepším výsledku, myslím si, že i během olympiády ve Vancouveru jsem měl na lepší výkon, ale nakonec 20. místo, prostě je to tak, no.
0: Snem každého sportu. To, co je pochopitelně startovat na olympiádě, to by se to splnilo hned třikrát, takže splnil se i tímhle pro tebe nějaký velký sportovní sen.
1: To je ten základní cíl každého sportovce, dostat se samozřejmě na olympiádu, zazávodit si tam. Na druhou stranu, když už se tam člověk dostane, odzkouší si to, tak vidí, že to je závod jako každý jiný. I to dění na olympiádě se taky mění každý 4 roky. Je to vlastně takové trošku víc rozdělené. Už to připomíná v posledních letech spíše mistrovství světa než olympijské hry, protože ty vesnice a ty sportovce se už tolik nepotkávají, ale je to krásný samozřejmě, je to ten takový vrchol té sportovně sociální kariéry, kde nejde jenom o ten super výsledek, ale člověk má z toho opravdu zážitek na celý život.
0: Skončil jsi zhruba před 11 lety, jak na tom tehdy severská kombinace v Česku byla, jak úspěšné sportovní odvětví to bylo?
1: Myslím, že celkově klasické lyžování bylo na takovým tom pomyslným vrcholu po tom roku 2000, protože jak ve skoku v kombinaci, tak i v běhu, tam byli špičkoví závodníci. My jsme nedosáhli úplně na žádnou výraznou medaili, ale vlastně, jak jsem už zmiňoval, tak na mistrovství světa jsme se pohybovali do 10. místa, byla tam ta trojice Churavý, Slavík, Dvořák, k tomu nám tam přibývali další závodníci, postupně k tomu přišel i Tomáš Portyk a byli jsme schopni konkurovat nějakým způsobem celkově tomu světu a i na olympiádě se vlastně povedlo Pavlovi Churavýmu 2:10 být pátý na olympiádě, to znamená, bylo to, myslím si, že velice úspěšný odvětví a období pod vedením Luďka Šablatury a teď jenom o tom se vždycky člověk říká, proč to nejde pořád takhle, ale za prvé těch závodníků lidí je o trošku míň, ale na druhou stranu i s touhle skupinou, kterou teďka pracujeme, je určitě ten cíl, aby jsme se dostali zase na takovýhle umístění.
0: S aktivní kariérou si končil ve 34 letech, nebylo to brzy, nebo už opravdu nastal čas?
1: Tak to myslím, že už to bylo hodně tak akorát. A já už jsem cítil ten poslední rok, nejenom, že tím, že už jsem měl doma nějaký 4-5letý dítě, tak jsem věděl, že už taky chci se nějakým způsobem věnovat i rodině, ale na druhou stranu, kdybych závodil na špičkový úrovni, tak velice rád bych si tu kariéru ještě třeba o 2 roky protáhl, ale věděl jsem, že ten vrchol už je za mnou, už jsem cítil zdravotní bolístky a za mě to už jako nemělo smysl protahovat a myslím si, že jsem skončil ještě tak akorát v pravý čas.
0: Dneska tě to neláká? Vylez na můstek a skočí dolů.
1: A my jsme si tady spolu dneska prošli můstky v Planici v krásném areálu a musím říct, že i když stojím na nájezdu, tak dobrý, vzpomenu si krásný pocity, pěkný zážitky, ale že by mě svrběly nohy a že bych si to chtěl skočit, to určitě ne. Takže jsem rád, že jsem si zaskákal v té úrovni, když jsem věděl, že ty skoky mají smysl, ale teď, že bych si chtěl dokazovat, jestli se z toho spustím nebo nespustím, to nepotřebuji.
0: Za Tomášem Slavíkem, šéfem úseku severské kombinace, se vrátíme znovu po písničce.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec vysílá právě teď pořad Setkání u mikrofonu. Hostem je Tomáš Slavík, šéf úseku severské kombinace. Dál si povídáme ve Slovinské Planici. Říkám šéf úseku, kde a hlavně jak se začal rodit přesun na ten funkcionářský post?
1: Předseda disciplíny Radek Cykl už v té fázi nějaký, třeba jdeme tomu 2 roky předtím, než jsem končil aktivní kariéru, tím, že jsem měl vystudovanou vysokou školu pedagogickou v Liberci, tak cítil nějaký potenciál v nějaký funkcionářině i z mý strany. Takže takový to laso postupně házel a já pak po skončení kariéry jsem si samozřejmě rozmýšlel, co dál, jak naložit s kariérou v osobním životě, a tohle se mě nakonec přece jenom zlákalo. Přišlo mi to velice zajímavé, ty své zkušenosti ze sportovního prostředí tomu sportu nějakým způsobem vracet, a takže od vlastně té doby jsem sportovním ředitel severské kombinace.
0: V jakém stavu si vlastně ten úsek převzal? Já se přiznám, že jsem vlastně tu severskou kombinaci pořádně začal vnímat někdy před 10 lety. Poté přišly juniorské úspěchy Ondřeje Pažouta, Jara Vytrvalá, a samozřejmě jsem znal Tomáše Portika. V jakém stavu si tedy převzal tu severskou kombinaci?
1: No, myslím si, že ve velice slušném. Já vlastně, když jsem to přebíral, tak jsme skončili společně s Pavlem Churavem ve stejný rok. To znamená, odešli, když to řeknu z toho pohledu, 2 stálice v tom reprezentačním družstvu, ale byl velice dobře na tom Míra Dvořák a začal už se prosazovat i ve světovém poháru Tomáš Portik, a hlavně se mě našláplo se skupinou mladších juniorů, přesně jak si zmiňoval, Ondra Pažout, Honza Vytrval, Lukáš Daněk, který vlastně v ty první moje 3 roky ve funkci sbírali medaile z juniorských šampionátů, a myslím si, že ten začátek byl naprosto skvělý.
0: Kde se vlastně mladí združenáři připravují? V jakých oddílech v České republice? Kolik jich je?
1: Připravují se především na Libereckém kraji, to znamená, tam máme nějaké 4 oddíly. Liberec, Desná, Harachov, Lomnice, pak na Vysočině, Nové Město na Moravě, v Královéhradeckém kraji Machov, to znamená, tam teď máme teďka aktuálně juniorského mistra světa Lukáše Doležala. A na Moravě to postupně pro severskou kombinaci začíná tak ustupovat. Měli jsme středisko v Rožnově pod Radoštěm a stále tam ty závodníci jsou, ale už je to spíš věnováno skoku na lyžích.
0: Jaký je vůbec zájem třeba těch nejmenších o severskou kombinaci? Je dostačující?
1: Dostačující není určitě. Jako myslím si, že ty děti, které přijdou, vyzkoušejí si to, vidí, jak ten trénink probíhá, že to je opravdu pestrý, tak zůstávají u našeho sportu, ale přilákat tu masu k tomu není úplně jednoduché, ať už narážíme na nějaký výsledky mediálně prezentovaný nebo na stav těch sportovišť, který můžou ty děti využívat, tak je to velký rozdíl to, co můžeme nabídnout teď a třeba před těma 20-40 lety.
0: Je na druhou stranu dostatek těch, kteří se výchově mladých sportovců věnují, tedy samozřejmě trenérů?
1: Z toho trenérského pohledu si myslím, že to je pořád na velice dobré úrovni. Tam bych úplně neviděl, že je to zásadní problém. Každopádně i z té trenérské pozice se samozřejmě dají ty věci přizpůsobovat těm moderním věcem. To znamená, aby ty děti zvládaly nejenom můstek, ale opravdu tu všestrannou přípravu a měli z toho nějakým způsobem nejenom radost, ale nasáli tu zodpovědnost, že když pak člověk chce něco dělat v tom sportu, tak opravdu na sobě musí pracovat, a pak potom 14. 15. roku je to opravdu to rozhodující, jestli na sobě chci dělat, nebo je to jenom sranda.
0: V další části rozhovoru se dostaneme do Planice, kde se aktuálně čeští združenáři připravují, ale jaké jsou vlastně podmínky pro přípravu v Česku? Hlavně se mluví o nedostatku můstků.
1: Ta infrastruktura je prostě špatná z toho pohledu, že od těch 90. let se pořádně nedostali investiční pobídky na to, aby se s tou infrastrukturou, která tady byla velice dobrá v těch minulých letech, něco udělalo. To znamená, ta stávající je buď už zastaralá, nebo postupně chátrá, a ty podmínky aktuálně dobrý rozhodně nejsou. To znamená, můžeme přes léto se připravovat na Ještědu v Liberci, kde ty podmínky můžeme říct, že máme dobré. Další možnost je třeba ve Frenštátu pod Radoštěm na Moravě, ale to, co nás trápí potom z hlediska zimní přípravy, tak je to vlastně stav můstku v Harachově, kde se teda plánuje, že nějaká rekonstrukce by měla probíhat nebo proběhnout. Nicméně se to plánuje už taky dost dlouhou dobu a ty můstky už opravdu dlouho nevydrží.
0: Říká Tomáš Slavík, za kterým se po písnice 100% vrátíme.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: svět.
1: Posloucháte pořád Setkání u mikrofonu na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Povídáme si se sportovním ředitelem úseku severské kombinace Tomášem Slavíkem. Dotkli jsme se už podmínek v Česku pro severskou kombinaci. Kam všude tedy závodníci musí jezdit za přípravou? Teď myslím samozřejmě po světě. Kam všude se vydávají?
2: Vydávají se po evropských zemích, kde to je dostupné v rámci nějakých cestovního času a kilometrů a i těch možností vzhledem k ubytování a tak dále a tak dále. Teď se aktuálně nacházíme ve Slovinsku v Planici, kde je krásný moderní areál. Máme tady jedno vlastně společné soustředění v reprezentaci jak dospělých, tak juniorů, kdy to máme vždycky jednou za rok stmelený všechny dohromady. Takže to si myslím, že tady ty podmínky jsou skvělé, jak pro ten trénink na kolečkových lyžích. Hala tady je, tělocvična, můstky fantasticky připravený. A jinak se jezdí po Německu, po Rakousku a tímto vlastně ten horizont z České republiky asi tak končí. Ale můžu říct, že přes to léto můžeme trénovat i na ještěckých můstcích a ve Vesci na kolečkových lyžích, takže i v tom Liberci se ty podmínky přes léto dají využít.
1: Z čeho všeho se skládá vlastně ta příprava združenářů, protože samozřejmě není to na skoku a oběhu na lyžích, ale je potřeba nabírat fyzičku a další, tak co všechno vlastně v té přípravě musí združenáři zvládat?
2: Je to, jak zmiňuješ, jsou to prostě dva sporty. A základ je vždycky fyzická příprava u jakékoliv sportu, to znamená nějaká silová připravenost v tělocvičně, v hale, rychlostní výbušné věci, nějaký atletická příprava, pak samozřejmě se přechází do nějaký koordinace techniky, skok na lyžích je vysoce koordinační disciplína, to znamená člověk musí být schopný vnímat svoje tělo, pohyby, pocity, dobře to identifikovat, takže různý balanční cvičení, protahování od A až po Z, ale pak samozřejmě to gro, co je vidět, je trénink na tom samotném můstku a ta příprava, ať už klasický běh po suchu na kolečkových lyžích na kole nebo v zimě potom na lyžích.
1: Pojďme do samotné Slovinské Planice, kde natáčíme náš rozhovor. Jak významný proskok je severskou kombinaci právě zdejší areál je, prý byl v mnoha případech svědkem světových rekordů.
2: Určitě byl svědkem světových rekordů, teď aktuálně tady samozřejmě v držení dva roky, ale pro nás je to podstatný z toho, že tady jsou nejenom ty velký můstky, ale jsou tady vlastně od té velikosti, dejme tomu 15-metrového můstku. Tady, když na to zrovna teďka koukáme, tak je pět malých můstků po velikost, dejme tomu K90 nebo K80, pak jsou tady dva můstky, na kterých probíhalo mistrovství světa a pak ten zmiňovaný letecký. To znamená, je tady dohromady nějakých 7-8 můstků a to je prostě nádhera, když se na to takhle podíváte a vidíte, že to vlastně může fungovat a ta infrastruktura je pravidelně udržovaná, tak se s tím dá pracovat.
1: Ten světový rekord tady skočil Slovinec Preuc, 254,5 metru. Tak jaké to může být letět s duchem čtvrt kilometru?
2: Neskutečný. Ten pocit je vlastně, kvůli čemu to ten sportovec dělá. Je to vlastně absolutně na limitu možností toho daného sportu. Opravdu ten skokan je po relativně dlouhou dobu ve vzduchu a už vlastně ten přelet z té hrany musí být krásný, když vidíte, že se to otevře pod váma a letíte za všechny čáry, které tam máte vyznačený a opravdu letíte až dolů a jste schopni si to vychutnat, užít a ještě bezpečně odjet, tak je to nádherný zážitek.
1: Tak dá se vůbec taková vzdálenost ještě překonat, případně co je k tomu potřeba?
2: Tak na stávajících můstcích asi se to dá ještě překonat, ale opravdu v rámci jednotkách metrů. Proto, aby se to překonalo výrazněji, by byla potřeba větší úprava, což se určitě plánuje zase do budoucna, že ty můstky se zase nějakým způsobem prohloubí, zvětší, aby se dalo o ten světový rekord bojovat. A nebo je to ta varianta, kterou pod vlastně nějakou reklamní marketingovou akcí udělali na Islandu, kde Rioru Kobayashi vlastně skočil téměř 300 metrů, což byl prostě absolutně unikátní věc, že na tom ledovci tam udělali, urolbovali horu sněhu, připravili to do parametru skokanského můstku, ale tím, že to není oficiální skokanský můstek, tak to nemůže být samozřejmě považováno jako světový rekord, ale je to nejdelší skok.
1: Popsal Tomáš Slavík, ještě dvě části povídání s ním nás společně čekají při setkání u mikrofonu.

0: Tomáš Slavík, šéf Úzeku Severské kombinace, je hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pořad, který právě teď posloucháte, má název Setkání u mikrofonu. Zastavit se musíme také u jedné negativní záležitosti. Severská kombinace byla v programu zimních olympijských her od roku 1924, teď ale minimálně pro hry ve Francii 2030 sdruženáři olympijské medaile soutěžit nebudou. Ta zpráva zasáhla všechny. Tebe na dovolené, měl si nějaké avízo, že k tomuto kroku Mezinárodní olympijský výbor přistoupí?
1: My jsme věděli, že Severská kombinace je v hledáčku Mezinárodního olympijského výboru mezi dalšími disciplínami, o kterých se bude jednat, jestli udrží ten statut a budou na programu i na dalších zimních olympijských hrách. Ale musím říct, že nemáme žádný vlastně vyhodnocení, na základě jakých kritérií jsme toho teda nedosáhli, protože ty body, které nám byly postupně předkládány, myslím, že byly minimálně z 90% splněny, ať už se jednalo o navýšení zemí, rozšíření a podpora genderového vyváženosti, to znamená i holky udělali obrovský posun v severské kombinaci a proto to bylo pro nás opravdu jak rána z čistého nebe a musím říct, že obrovský šok.
0: Co vlastně to může znamenat pro české sdruženáře, jak je to může zasáhnout?
1: Tak v letošním roce se nás to nějakým způsobem nedotkne, samozřejmě je to nepříjemný závodit s tím v zádech, ale na druhou stranu světový pohár jsou naplánovaný, mistrovství světa ve Falunu, klasický disciplín je jasně daný, mistrovství světa máme naplánovaný dokonce i na další tři šampionáty v Lachty i v Oberstdorfu 31. To znamená, z hlediska sportu to takový dopad mít nebude, prostě na olympiádu se stejně dostali dva závodníci za stát a bylo to samozřejmě ta třešnička, za kterou všichni jdou a nebudem si nalhávat, že to je obrovský zklamání a velký zásah. Bude potom záležet samozřejmě, jaký dopad to bude mít na financování celého sportu. Ty dopady vlastně zjistíme až po sezóně a v průběhu toho, jak se k tomu postaví i ostatní federace a samozřejmě i státní instituce u nás.
0: Vnímáš pocity závodníků, jak oni se na to tváří?
1: Každý sportovec samozřejmě chce dosáhnout té svojí úrovně na co nejvyšším levelu a prezentovat se na olympiádě. Takže z toho pohledu je to samozřejmě zklamání a to nastavení na to, že se jede dál, že olympiáda je za 4 roky a do té doby je nějaký čas, tak prostě teď je potřeba to hodit za hlavu, pracovat na své výkonnosti, na své úrovni, aby ukázali, že ten sport má opravdu odpovídající úroveň, odpovídající level a že se dá prezentovat tímto způsobem. A my samozřejmě se budeme snažit, aby to nebylo finální rozhodnutí a severská kombinace se pod 5 kruhů opět vrátila. To samozřejmě nebude v horizontu následujícího roku, ale bude to prostě nějaký časový horizont stát.
0: Věříš tomu, že tady se kombinace vrátí do programu olympijský?
1: Já si myslím, že nám nic jiného nezbývá, než věřit a hlavně proto dělat ty věci, které vyplynou i z toho jednání, které budeme mít na konci prázdnin se zástupci FIS a počítám, že se tam dozvíme i více informací, co stálo za tímto rozhodnutím, jestli to bylo opravdu ryze jenom z pohledu komerčních aspektů, že prostě není ta sledovanost globální taková, jako třeba při světových pohárech, které jsou pravidelně vysílány na většině těch sportovních televizích během té zimy. To znamená, to budou ty pointy, na které jsme samozřejmě obrovsky zvědaví a jak se k tomu postaví i ty silné federace, které severskou kombinaci dělají.
0: Pojďme k českému týmu. V posledních letech skončili ze sdruženářů Pažout, Portyk, Vytrval, Daněk. Jak ale světlou budoucnost? Proto před sebou mají dva mladíci, Jiří Konvalinka a Lukáš Doležal.
1: Tak toto je pro nás takový hořkosladký, když vezmu, že Lukáš Doležal je aktuální juniorský mistr světa. Jirka Konvalinka, závodník, který si tady vlastně v Planici také mohl sáhnout na juniorskou medaili, ale vidíme, že oba dva jsou na špičkový úrovni. Jirka se ve světovém poháru zlepšuje každým rokem a myslím si, že spolu můžou tvořit fantastickou dvojici. A jsem zvědavý už teďka, jak jim to bude klapat ve světovém poháru i na mistrovství světa. A samozřejmě pro ty závodníky to je taky těžký, to je prostě jasný, ale ty by měli koukat opravdu na ten horizont kratší a soustředit se na ty věci, které jsou jasně daný na plánu. A to, co se bude dít během dalších 4 let, nemá smysl se tím teďka svazovat, protože ta sportovní kariéra je tak jako tak nějakým způsobem omezená, krátká, je potřeba využít toho a dopřát co nejlepší výkonnosti a ukázat, co v tom daném závodníku je.
0: Zmínil Tomáš Slavík, šéf úseku severské kombinace. Ještě jednou se za ním vydáme a budeme si povídat.

0: Před námi je pomyslná cílová rovinka. Míříme k závěrečné části povídání při setkání u mikrofonu. Bavíme se s bývalým reprezentantem severské kombinace a dnes ředitelem tohoto úseku Tomášem Slavíkem. Teď trošku na pohodové téma, vrátím se na závěr k té aktivní kariéře. Prozradíš, jestli jsi měl nějaký netradiční rituál nebo pověru, která tě provázela při závodech?
1: Rád bych prozradil, ale myslím, že jsem to bral ten sport pořád, že to je sport. Nikdy jsem se tím úplně zásadně nestresoval a věděl jsem, že když jsem v období, kdy opravdu jsem připravený, cítím se dobře, mám formu, tak to bylo znát i na těch výsledcích, to znamená ten klid a to sebevědomí, že jsem věděl, že jestli je fouká, sněží nebo cokoliv, takže vždycky skočím dobře, tak to je ta fáze, kdy člověk cítí, že to je ta lyžařská forma a nemusí koukat doleva doprava. Takže z hlediska rituálu nic moc jsem neměl, akorát jsem věděl, že když jsou závody brzo ráno, tak prostě musím opravdu stát výrazně dřív, abych tělo rozhejbal a musel jsem jít vždycky aspoň na nějaký půlhodinový rozklusnutí a když byli pak třeba na severu v Norsku ty zkušební kola už někde v 7:30, tak to se mě úplně nelíbilo.
0: Překvapilo mě, že řada skokanů má třeba strach z výšek. Roman Koudelka mi kdysi tvrdil, že strašně rád je co nejrychleji dole. Co ty a strach? Byl nějaký nebo ne?
1: Já musím říct, že strach z výšek nemám teda vůbec, ale bál jsem se celkově jako skoku někde v té fázi kolem těch 10 let nebo možná v těch začátcích, když se přecházelo na ty můzky, kde se skákalo už těch 30-50 metrů. Ale pak vlastně od té začátku puberty nebo od těch 13 let s přechodem na střední školu, myslím si, že nebyl jsem vyloženě bojácnej typ, ale na druhou stranu musím říct, že když pak bylo hnusně, tak nevěřím tomu, že by si nikdo na tom můzku neměl respekt. Myslím, že to počasí tam hraje zásadní roli, ale jinak jsem věřil ve své schopnosti vždycky.
0: Tak mě napadá, jaký to je pocit letět tím vzduchem, dá se to k něčemu přirovnat?
1: Tak to mě teďka natáh pěkně. Nevím, jestli se to dá k něčemu přirovnat. Myslím si, že tím, že to člověk zažívá odmala od těch vlastně 5, 10, 20, 100 metrových skoků, postupně jde dál, tak ten pocit letu je krásný na každém můstku. Je to vždycky o tom, že člověk musí překonat vlastně ten můstek. To znamená, když skočí člověk doprostřed stráně, tak je to takové, že skočí. Ale potom, když skočí opravdu daleký skok a cítí, jak se to před ním otevře a letí za všechno, tak je to taková ta opravdu slast.
0: Je vlastně čas během toho letu o něčem přemýšlet, nebo člověk, když se odrazí na té hraně, už tuší třeba, jaký ten skok bude?
1: Tuší, ne, vždycky se to úplně promítne do té reality, ale myslím si, že už po těch nějakých 30-50 metrech přesně ví, že to buď bude jako dobrý, nebo to nebude dobrý. A to, jestli ten pokus je opravdu fantastický, tak to pozná okamžitě, protože vlastně je to ten nejjednodušší pohyb, který se mu potom povede, všechno je automaticky bez problémů. A je to vlastně ta dokonalost toho pohybu, která dovede k tomu krásnému skoku.
0: Stalo se ti někdy, že jsi něco na ty závody nebo trénink zapomněl, nebo máš nějakou jinou veselou historku ze závodu a přípravy?
1: Myslím si, že na nějakých závodech, ale nikdy to nebyly významný, myslím, že to byly nějaký letní, tak jsem si zapomněl na závodní skok klíny do bod, který prostě skokaní používají, aby dostali ty lyže lépe pod kontrolu. A to je vlastně jedna z těch fází, kdy musím říct, že jsem měl i strach, ale jako normálně jsem skočil s tím. Nebylo to nic závratného, ale přežil jsem. Ale jinak, že bych si zapomínal helmu, číslo, rukavice, s tím jsem nikdy problém neměl.
0: Když se tě na závěr zeptám na sportovní přání, co bys řekl? Je to v budoucnu návrat severské kombinace do programu olympijských her nebo i něco jiného?
1: Jasný, tak tohle je jasný přání, ale na druhou stranu já bych byl pořád hrozně rád, aby ty závodníci, kteří ten sport dělají, to primárně dělali, protože v tom chtějí být nejlepší, v tom chtějí být dobrý a nekoukali, kde to je posazený, kdo na to kouká a tak dále, ale aby ukázali, proč to dělají a zároveň, aby byli dobrými vzory pro ty mladý závodníky, aby ten sport se tady nějakým způsobem udržel, tak potřebujeme samozřejmě i ty mladý děti mít na čem trénovat. Takže to jsou ty základní věci, aby se nám společně se skokem povedlo zlepšit infrastrukturu a ty závodníci, aby z toho měli radost, protože pak z toho budou spokojení jak diváci, tak i ostatní lidé v tom pomyslném cirkusu.
0: Takové bylo dnešní setkání u mikrofonu se sportovním ředitelem úseku severské kombinace Tomášem Slavíkem. Díky za tvůj čas a pozvání do areálu ve Slovinské Planici.
1: Já děkuji za rozhovor, děkuji za pozvání a přeji všem posluchačům krásné léto.
0: Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberecký kraj zahájí výběrové řízení na funkci ředitele krajské správy silnic. V Jablonci nad Nisou začne další rekonstrukce sídliště Šumava. 54 dětí z celého světa přijelo na letní mezinárodní tábor do Krkonoš. Zítra bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo i bouřky a teploty až 30 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Krajská správa silnic Libereckého kraje bude mít nového ředitele. Současný ředitel Jan Růžička odchází ke konci letošního roku do penze. Podle hejtmanova náměstka Daniela Davida ze Starostů pro Liberecký kraj bude výběrové řízení na podzim.
2: Přihlášky se můžou podávat do konce září, v průběhu října bychom rádi vybrali a počítáme s tím, že nový ředitel by měl nastoupit na svoji pozici od 1. ledna 2027.
0: Na jablonském sídlišti Šumava začnou v srpnu další opravy silnic. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Frečová. Stavební firma bude pracovat v ulicích Březová a Spojovací. Naváže na předchozí opravu ulic Jeronýmova a Skelná. Práce by měly být hotové příští

0: Některé z nich doprovázejí rodiče. Hlavní myšlenkou akce, kterou připravil spolek Krajánek ve světě, je podle předsedkyně Lenky Kanelie propojování kultur a zároveň udržení českého jazyka a zvyků. Česka se za uplynulý rok vyvezl vojenský materiál za zhruba 113 miliard korun. To je téměř o čtvrtinu víc než v roce 2024, informuje o tom Ministerstvo průmyslu a obchodu. Navíc vojenského materiálu putovalo na Ukrajinu, šlo o zboží za více než 50 miliard korun. Dál Česko vyváželo také do Nizozemska, Bulharska nebo na Slovensko. Zvýšil se ale naopak i dovoz vojenského materiálu do Česka. Přivezlo se toho o 50% víc než v předchozím roce, celkem za 40 miliard korun. Počasí. V noci bude zpočátku většinou polojasno, postupně převážně oblačno, k ránu ojediněle přehánky, déšť nebo bouřky, a to i silné. Nejnižší noční teploty 22 až 19, na horách 19 až 16 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Večer očekáváme od západu ustávání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty vystoupí na 27 až 30, na horách naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka potrvá až do konce září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Čeština je krásná v tom, jak se v ní jmenují jednotlivé měsíce. Ale kde se vzaly vlastně slovanské názvy měsíců? Pojďme si to trošku probrat. Takový leden a únor, tam mě vlastně jejich původ nenapadá a hlavně, když si vezmu jiné slovanské jazyky, tak tam nevidím nic podobného.
2: Ano, skutečně názvy měsíců v češtině leden a únor jsou zachovány jenom v našem jazyce, v jiných slovanských jazycích nejsou, tam se dokonce vyskytují latinské názvy.
1: To jsou leden a únor, my dnes nebudeme vysvětlovat významy těch jednotlivých měsíců, jako spíš, že bychom mohli srovnat názvy těch dalších mezi ostatními slovanskými jazyky, ale hlavně i vlastně jejich zařazení, jejich pořadí v tom roce.
2: Protože dokážeme víceméně rekonstruovat, proč se tak ty měsíce jmenují, je tady jeden zajímavější jev, a sice, že ty též názvy u různých Slovanů nemají stejné pořadí. Například březen je u nás třetí měsíc, ale u Rusů to býval čtvrtý měsíc. A květen, který je u nás pátým měsícem, používali jako název třeba Ukrajinci a Poláci už pro čtvrtý měsíc v roce. A když jste zmínil listopad, u nás to je jedenáctý měsíc v roce, kdežto u takových Chorvatů je to už desátý měsíc.
1: A prosinec je všude stejný, dvanáctý měsíc?
2: Prosincem například u Slovinců začíná rok, je to až leden. No a vysvětlení tohoto posunu je poměrně logické, že totiž to území, které Slované postupně obývaly, má různé klimatické podmínky a to označení měsíců samozřejmě se historicky nevztahovalo k pevnému kalendáři, jak ho známe dnes, ale k přirozenému přírodnímu roku a k jeho klimatickým podmínkám a k tomu, jaké práce se dělaly nebo nedělaly. A tam už si dovedeme ten posun představit, že jinde začalo něco kvést, jinde přišla později zima a podobně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě anebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na většině meteorologických stanic v Česku dnes padl teplotní rekord pro 5. srpen. Zimní stadion v Klášterci nad Ohří je otevřený veřejnosti. Lidé se tam mohou v horkých dnech přijít ochladit. I zítra nás čeká horký den, opět bude přes 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Teplotní rekord pro dnešní den překonala většina dlouhodobě měřících stanic v Česku, přesněji 156 z víc než 170. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku. Tam teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia, což je zároveň nový rekord pro Moravu a Slezsko. Na všech ostatních stanicích zůstaly odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů. Ve čtvrtek se má extrémní horko zmírnit, v pátek by se pak teploty neměly přesáhnout 30 stupňů. Klášterci nad Ohří znovu zvou správci zimního stadionu obyvatele k ochlazení. U ledové plochy je v extrémních vedrech teplota o víc než 10 stupňů Celsia nižší než ta venkovní. Podle ředitele správy sportovních zařízení Milana Vackého lidé mohou až do 9 hodin večer sledovat pestré tréninky sportovců.
2: Můžou koukat na tréninky, máme tady hodně krasobruslařů taky, jo, takže z Německa hlavně, takže si myslím, že to může být i zajímavý koukání a zároveň řekněme ve 22 stupních Celsia, což je dobrý.
0: Hygienici v Pardubickém kraji zkontrolovali v první polovině prázdnin 58 letních dětských táborů. To je asi třetina z nahlášených akcí. Nedostatky odhalili v 6 případech. Pokuty podle hygieny zatím nepadly.
3: Provozovatelé táborů například chybovali ve skladování potravin a při nakládání s odpady. Hygienici také zjistili poškozené pracovní povrchy, zařízení a nádobí v kuchyni a také nedostatečnou

0: i jako jedno z nejikoničtějších míst sportu. Tady to město prostě žije tou atletikou, tady to vidíte na každém kroku a to samotné dějiště, teď zrenovovaný stadion Hayward Field, tak je neuvěřitelné sportovní místo a kdo tam osobně nebyl, tak tomu možná neuvěří a tak bych doporučoval všem se sem třeba jednou podívat. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů Celsia, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové kůz za sjezdem na Lysou vzniká kolona z 23. kilometru k exitu 25 Sacká. V omezení tam nabourala 3 osobní auta a zdržení je 25 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy opatrně hned za sjezdem na Velemín. Přehnala se tam bouřka a na vodě havarovalo osobní auto. Narazilo vpravo do svodidel na kilometru 51,5 je zabraný v levotočivé zatáčce konec připojovacího pruhu. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
2: Alex a host.
3: Na všech olympiádách, kterých se zúčastnil, bral cenný kov. V Paříži pod 5 kruhy vybojoval první zlato. Je také 5násobným mistrem světa a přes půl roku i tatínkem. Kajakář Josef Dostál je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Alex a host.

0: Do Alex a host zavítal Josef Dostál, kajakář, olympijský vítěz z roku 2024. Můžu vám říkat Josefe? Jak vám vlastně říkají Josefe, Pepo?
1: Říkají mi i Josefe, i Pepo, ale upřednostňuji Josefe.
0: Josefe? A máte nějakou přezdívku Josefe?
1: Nemám žádnou.
0: Nemáte? Jak vám říkali ve škole třeba?
1: Pepo, Josefe moc ne, to vlastně začala mi říkat tak až partnerka před pár lety a mně se to líbilo, že to je víc mužnější než nějaký Pepik, tak Josef je takový hezčí.
0: Tak sedí to i k vaší vysoké, urostlé postavě. Kolik měříte?
1: 202 cm.
0: Má taková výška výhody pro kajak?
1: Určitě má, mám delší ruce než ostatní soupeři. Došáhnu si dál pro záběr, i ten provedu déle než oni, ale má to i velké nevýhody, které jsou spojené s váhou mě, mýho těla, kterou vlastně pak musím i sám uvést.
0: Neuvažoval jste nebo nezamýšlel jste třeba dříve v mládí, v dětství nějaký jiný sport, kde je vyloženě výška žádaná? Jako volejbal, basketbal a tak?
1: Tak vyzkoušel jsem spoustu různých sportů. A takhle jsem vlastně vyrostl až v nějakých 16-17 letech, když už jsem se plně věnoval rychlostní kanoistice. Ty sporty mi nešly, nebavily mě a zvítězila vlastně ta kanoistika hlavně kvůli srandě, která u vody je, a taky díky tomu, že mi to vlastně šlo už od začátku.
0: Měl jste přirozený talent, dá se to tak říct?
1: Moje největší výhoda než talent bych řekl, že byla ta, že můj tatínek byl trenérem rychlostní kanoistiky a on už mě do toho kajaku posadil v velmi útlém věku a naučil jsem se pádlovat, získal jsem perfektní cit pro vodu, což si myslím, že je teď mojí největší výhodou oproti jiným soupeřům.
0: Četla jsem, že jste byl v kajaku už v Peřince, nebo ještě v Peřince, tak. Takže to vás tam asi neposadil, to vás tam spíš tatínek položil, odložil.
1: To je takový zvyk mezi vodáky, že když jedete z porodnice, tak vezmete miminko, stavíte se na loděnici, odložíte ho tam, uděláte mu fotku a pokračujete dál. Ale poprvé v kajaku jsem seděl někdy ve 3 letech, kdy mě taťka vzal na takovou malou projížku, já jsem se okamžitě cvaknul.
0: Cvaknul, to znamená, že jste se převrátil.
1: Ano. Ano, já už mluvím trochu tou vodáckou hantýrkou.
0: Jo, já se když tak zeptám, kdybych nerozuměla. Vy sám máte syna už přes půl roku, tak také jste ho vezl z porodnice rovnou, jste ho položil na kajak, nebo ne?
1: Nebylo to rovnou z porodnice, ale nějaký asi v prvním nebo v druhém týdnu jeho života jsem ho opravdu položil do kajaku. Máme z toho krásný i video, který svýho času bylo dost velký virál na sociálních sítích.
0: Zůstaňme ale ještě u vašich začátků. Vy jste sám říkal, váš tatínek byl trenér kanoistiky, zároveň ale sochař, vaše maminka volejbalistka a jazzová zpěvačka, takže takový umělecko-sportovní směr. Něco z toho uměleckého proudu nebo zaměření vám zůstalo? Nebo zůstalo? Na vás zanechalo nějaké stopy?
1: Řekl bych, že svým způsobem trochu ano. My, když jsme se sestrami byli malí, tak nás rodiče nutili do rozvoje nejenom těla, ale i ducha, takže jsme museli absolvovat nějaký hudební nástroj, k tomu sport a vlastně kvalitní vzdělání. Já jsem chodil na kytaru, nesnášel jsem to, zkoušel jsem chodit do výtvarky, do keramiky, taky mi to moc nešlo, ale musím říct, že dneska už si na tu kytaru zahraju rád. A jsem teda docela vděčný rodičům, že mě do toho nutili tenkrát, protože synáčkovi mýmu se to moc líbí, když hraju.
0: A jednou třeba budete nutit vy jeho hrát.
1: To je jasný, buď to budu já, nebo ségra, která má perfektní hudební sluch a hraje na spoustu nástrojů.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Už jsme v minulém vstupu jste zmínil, že jste do kajaku zamířil jako 3letý, tedy že jste si do něj opravdu sednul. Váš tatínek byl trenérem kanoistiky. Sám jste říkal, že možná jednou budete svoji ratolest nutit hrát na nějaký hudební nástroj, ale co ten kajak? Povedete ho k tomu?
1: Myslím si, že by byla velká škoda, aby neuměl jezdit na kajaku. S maminkou se ho budeme snažit naučit pádlovat, ale to, jestli si ten sport přímo vybere, to už záleží na něm. Takže ano, bude muset umět pádlovat, nebude se tomu muset věnovat profesionálně.
0: Nebude muset. Dobře. A jak vás vlastně změnilo otcovství ve vztahu ke sportu, k tréninkům, k závodům? Změnilo se něco?
1: No, změnilo. Já teďka, to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci, přijde domů tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pytlikovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla v té její kariéře nějak dál posouvat.
0: Má v tom vaši podporu, nebo řekněme, jste třeba zpočátku trošku bojovali s tím, že jste si přála, aby zůstala doma?
1: Mám moji 100% podporu, protože vím, že když bude spokojená ona, tak bude spokojený i miminko a já. Takže když by to možná bylo jednodušší, kdyby zůstala doma, tak vím, že bych rozhodně nebyl šťastnější.
0: Jméno Jonatán je neobvyklé jméno, ale je to krásné jméno. Kdo ho vymyslel?
1: No, my jsme se na něm shodli s Aneškou už pár let dopředu. Měli jsme vybraný asi top 3 jména pro kluky i pro holky, takže když přišla informace, že to bude kluk, tak jméno měl jasný. Jeli jsme takhle jednou v Itálii ze soustředění v autě, tak jsme se bavili o jménech, hráli jsme takovou hru, říkám jí abeceda, že na každý písmenko se z nějakého tématu snažíme vymyslet co nejvíc třeba jmén nebo zvířat, ryb, ptáků a tak. No a oběma se nám velmi zalíbilo jméno Jonatán, i když si to některý můžou spojovat s psem paní Kadrnoškové, nebo s...
0: Rejček Jonatán.
1: Přesně tak. Já jsem tu písničku třeba do té doby neznal, ale je moc hezká a myslím si, že na našeho Jonatána moc sedí, protože to je neuvěřitelně vysmátý dítě.
0: Říká Josef Dostál, který je naším dnešním hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál. Máme teď konec ledna. Jak trénuje kajakář v zimě?
1: Musím říct, že ne na vodě. Teďka jsou venku tak nehostinné podmínky, že by ten trénink za moc nestál, i kdybychom to zvládli, tak aby nepřinesl mnoho užitku, protože ten náš sport je velmi komplexní na techniku, ta je velmi důležitá a přece jenom svaly jsou v těch teplotách stuhlí a nezapojují se tak, jak by si člověk přál. Takže většinou chodíme na pádlovací trenažery, které jsou uvnitř místnosti, potom chodíme do posilovny, chodíme běhat a občas jedeme i na soustředění na běžky.
0: Kdy se tedy potom dostáváte k vodě? Kolik musí být třeba venku stupňů?
1: My máme takovej fígl na to. Jezdíme většinou v půlce února do zahraničí, do tepla, do teplých krajin, abychom právě mohli, nebo abychom měli tu možnost konkurovat jižním státům na mezinárodních závodech. No a tam se ty teploty pohybují od 15 stupňů nahoru.
0: Takže v půli února se chystáte pryč a kam to bude?
1: Chystáme se do Kalifornie.
0: Takže Spojené státy americké, tak to musíte řešit i časový posun 9-hodinový.
1: Je to tak.
0: Jak to probíhá, ta aklimatizace?
1: Tak s ohledem na to, že já už jsem tam byl asi 25krát přímo v Kalifornii, tak už jsem na to docela zvyklý. Samozřejmě člověk prvních pár dní trošku jak přejete i po té dlouhé cestě. Ono, vemte si ten 12-hodinový let, ten nejdelší, když člověk mýho vzrůstu, připomínám, že mám 202 cm, asi 115 kg, absolvovat v ekonomii je velmi nepohodlné, tak se člověk z té cesty pak sbírá, no ale naštěstí tam bývají velmi příjemné podmínky, takže se z toho dostanu během třeba 2-3 dní a pak už můžu trénovat naplno.
0: Pojede s vámi Jonatán?
1: Pojede.
0: Jak tam budete dlouho? Jak dlouho trvá tohle soustředění?
1: Jedeme tam na 3 týdny až měsíc. Právě partnerka tam s miminkem jede trošku na kratší dobu, protože ona je z jiného střediska, z jiné tréninkové skupiny, má ten trénink trošku jinak. A pak jede jindy na další soustředění, takže z tohohle pohledu bude opouštět Ameriku dřív.
0: Pojede na jiné soustředění a tam zase pojedete s ní vy. Ne?
1: Je to tak.
0: Aby mohli Jonatán.
1: Ano, ano.
0: Jak se vlastně žije dvěma takovýmto sportovcům ve stejném sportovním odvětví? Mluvíte i o něčem jiném nebo jenom o vašem sportu? Je to výhoda?
1: My jsme nedávno vedli, já se trošku v tom dostanu ohlikou. My jsme asi jediný sportovní pár, který má miminko a oba dva dál aktivně sportujou. O nikom dalším moc nevíme. Je to namáhavý, ale myslím si, že to opravdu stojí za to. Co se týká hovorů o kanoistice mimo tréninky, tak ty se blížejí nule. My skoro o kanoistice nebavíme, pouze když řešíme to, jak se ten druhej měl, jak si vyprávíme, jaký ten daný den byl, ale jinak, že bychom rozvíjeli, řešili závody, to je skoro vůbec.
0: Musíte se někdy třeba nutit do tréninku? Chce se vám vždycky oběma?
1: Ne, jasně, že ne. Já myslím, že tak 3/4 tréninku tam chodím rád a čtvrtka je pak fakt strašná, když se mi nechce, jsem unavený, nebaví mě to, ale to je právě to, proč jsem se dostal na vrchol, protože jsem to dokázal překousnout a i když se prostě každý den není o tom udělat si nový rekord. Je to o tom, že i když se vám nechce, tak prostě jdete a zvládnete to.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s kajakářem Josefem Dostálem, který na závodech slaví jeden úspěch za druhým. Máte nějaký rituál, který pokaždé děláte, než jdete k jezeru?
1: Nemám.
0: Ani přímo potom v kajaku?
1: Jako dřív jsem nějaký měl, ale zjistil jsem, že mě vlastně otravujou, protože na ně musím myslet. A když jsem ho třeba vynechal za ten závod pak taky dobře, tak jsem si řekl, že to žádný jako talisman nebo rituál jako není a že to je jenom zbytečná věc navíc, takže opravdu to nechávám jenom na tom, jak se cítím před daným závodem a občas jsou to jako zajímavé věci.
0: Jaké věci?
1: Občas poslouchám muziku, to budu mluvit o tom poklidnějším, ale občas taky pochoduju z místa na místo, že si vytvořím třeba 20-metrový okruh, kdy chodím sem a tam. Do toho si tak jako cvičím s dechem, vydechuju a vypadám trošku jako blázen.
0: To je vaše koncentrace tady před závodem?
1: Možná i ulevení trošku stresu před tím závodem.
0: A může k vám někdo nebo potřebujete být absolutně sám?
1: No to záleží, ale myslím si, že čím víc lidí, tím líp pro mě.
0: Když jste byl v Paříži, cítil jste se na zlato před závodem?
1: Vůbec ne, já jsem před tím závodem byl soustředěn na svůj co nejlepší výkon, protože na zlato jsem se cítil před Tokiem 2021 a to dopadlo špatně pro mě. Bylo z toho vlastně až páté místo a tentokrát jsem se soustředil vyloženě na to, jak pojedu a jak jsem říkal to s těma lidma, že čím víc, tím líp, tak já jsem se před tím samotným finále bavil asi s 20 lidma, ale ne z Česka, ale i ze zahraničí a bylo neuvěřitelné, jak ty lidi že mě mají rádi, tak mi přáli, i když ve finále byli závodníci z jejich země.
0: Jak to? Tak si vás oblíbili jako závodníka?
1: Víte co, ono, když přijdete na závody, každý je soustředěný na svůj výkon, těší nebo chce tam odvíst to nejlepší a odjet. A já jsem hodně extrovertní typ, já mám prostě rád to, když ty lidi se mají dobře, když mají zábavu. Takže já za každým přijdu, koho znám, pozdravím ho, prohodí, udělám s nima small talk, potřesu si s nima rukou, něco jim řeknu hezkýho nebo i vtipnýho. No a ty lidi si to pak pamatujou. Víte, ono není to o tom, že máte samý zlatý medaile, chodíte s hlavou nahoru po závodišti a nebavíte se s někým, protože vy jste ten frajer. Ale je to o tom, že vy jdete a když na vás někdo se podívá, tak vy se na ně usmějete, řeknete mu ahoj, nebo hello, how are you. Vás to nic nestojí, ale z toho pohledu, že vy máte ty medaile a oni se proti vám cítí jako někdo, kde je malej, tak je to strašně potěší, že vy vlastně oceňujete tou jejich snahu. A proto si vás ty lidi pak váží.
0: Jakého závodníka vy sám si osobně velice vážíte nebo máte k němu bližší vztah než k těm ostatním, se kterým třeba prohodíte jenom pár slov?
1: Já bych jmenoval asi dva. Jeden je Kenny Wallace z Austrálie, druhý Anders Gustafsson on teďka působí v Kanadě a já myslím, že on je Švéd. A to jsou lidi, kteří mi i rádi pomohli. Který, když jsem je viděl na startovním poli, tak jsem si neříkal, to jsou ty soupeři, který musím porazit, ale to jsou ty kamarádi, který se budu snažit jako překonat. A v tom byl velký rozdíl, protože oni viděli ten svět stejnýma očima jako já. Oni viděli prostě to, že přijedeš na závody, přijdeš za tím svým kámošem, řekneš mu ahoj Maxi, ahoj Kene, ahoj Andersi, jak se máš? A tohle mě vlastně hrozně otevřelo oči do toho dospělého světa kanoistiky.
0: Je to tak, že si třeba vyměníte zprávy, telefonáty i teď, v době, kdy nezávodíte, že jste v kontaktu?
1: Neřekl bych telefonáty, zprávy, ale určitě frčej direct message na Instagramu.
0: Takže nějaký kontakt tam zkrátka
1: jasně,
0: je.
1: Jasně, jasně.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Za 2 roky Los Angeles, chystáte se?
1: No tak rád bych se tam podíval, nicméně teď nám změnili kvalifikaci, jak se tam dostat, takže budu muset tyhle ty 2 roky pořádně závodit, abych se dostal vysoko v žebříčku právě jednotlivců a potom, když budu vysoko, tak se tam dostanu.
0: A v čem se to změnilo v počtu závodů, které musíte mít úspěšně za sebou?
1: Předtím ta kvalifikace byla hlavně z mistrovství světa rok před olympijskými hrami. Tam stačilo dojet do nějakého 6. místa a teda...
0: A měl jste to v kapse?
1: Trošku, dá se to tak říct.
0: A teď?
1: No a teď budu muset soupeřit se všemi těmi závodníky v průběhu 2 let, s tím, že se nepočítá pouze ten olympijský kilometr, ale i další disciplíny a je to tak, který jsou neolympijský. Takže je to velice zajímavý, co z toho vůbec vznikne.
0: Teď je to poprvé tedy?
1: Je to teď poprvé, ano.
0: Je možné, že to bude vaše poslední olympiáda? Nebo na to vůbec nepomýšlíte?
1: Co se týká věku, možná bych ještě zvládl olympiádu v Austrálii, ale co se týká toho, jak dlouho už jsem na tom vrcholu sportovním, kdy vlastně první medaily já jsem měl v 19. na olympijských hrách v Londýně, tak už by to bylo opravdu hodně dlouho. Bylo by to nějakých 20 let na vrcholu, no.
0: Chyběla by třeba i motivace už, nebo
1: už,
0: ne?
1: To už nemám teď.
0: Jak to? Musíte mít přeci motivaci.
1: Jako tu sportovní, podívejte se, já jsem, mě hnala ta touha za tím zlatem. Byl jsem k tomu několikrát blízko. V Londýně, tam prostě bylo půl lodě. V Rio de Janeiro 2x těsně. V Tokiu taky těsně. Až opravdu v Paříži se to povedlo. No a teď, když máte ten dlouhodobej 12 let trvající sen a on se vám splní. No, víc než 12 let trvající to díl, ale jestli k tomu blízko 12 let a ono se nám to konečně splní, tak přece jenom člověka pak musí naplňovat jiné věci. A já jsem si teď řekl, tak budu jezdit rychle a budu to dělat pro syna.
0: Aby vás viděl.
1: Aby věděl, že táta není žádný Bčko a že tak umí jezdit pořádně rychle.
0: Tak tomu ukážete sbírku také svých medailí. Máte je někde vystavené? Chráníte si je? Ochraňujete je? Oprašujete je?
1: A já myslím, že oprašovat nepotřebují, protože jsou všichni zavřeny v šuplíku.
0: Dobře. Když jste mluvil o tom, že vlastně první medaili, tedy olympijskou, jste získal v 19 letech, pak vám to vždycky uteklo, až tedy před těmi 2 lety, ano, před těma 2 lety se to podařilo. Co se změnilo? Co vám dopomohlo k tomu, že to tam konečně padlo a bylo to zlaté?
1: Spoustu změn. Já jsem si po Tokiu uvědomil, že tou cestou, kterou jsem šel, se k tomu zlatu už nedostanu. Samozřejmě 4 olympijské medaile a říkáte si, tak to je opravdu dobrá kariéra, budu se snažit urvat 5., možná 6., ale já jsem si řekl ne, prostě všechno sadím na změnu, abych byl lepší anebo horší. Takže jsem vyměnil spoustu věcí, co se týkalo, ta největší byl asi trenér, tréninkový plán, začal jsem spolupracovat se specialisty na stravování, na psychologii a vlastně i ta motivace k tomu skrz tyhle ty změny byla větší, s tím, že jsem si řekl, tak já udělám všechno pro to, abych to vyhrál a abych si pak nemusel nikdy ve stáří říkat, tyjo, ještě tohle to šlo udělat jinak, proč jsem to neskusil. Takže šel jsem na ten start se svědomím čistým, že jsem víc udělat nemohl.
0: Tak a nemusíte si nic ve stáří vyčítat, nebo později vyčítat, tak. Josef Dostál je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál, několikanásobný olympionik, držitel 6 olympijských medailí?
1: A pěti.
0: Pěti olympijských medailí.
1: A sedmi titulů mistra světa, tak.
0: Tak, dokonce. Kdo by to počítal už teď?
1: No, jako, kdybych měl počítat, jako občas mi to dá, když jsme třeba na tréninku a nudím se trochu, tak si počítám, kolik vlastně třeba mám medailí z mistrovství světa. No a to mi třeba dá jako 10 minut, samozřejmě, protože člověku ta hlava funguje méně, když něco jede. Ale jako zabereme to chvilku, než to na to číslo přijdu.
0: Tak a myslíte už i na to, co bude potom, až skončíte tu aktivní dráhu?
1: Neustále, tak to je můj strašák a motivátor od let, kdy jsem vlastně odmaturoval. Takže od těch 19. A začal jsem kvůli tomu studovat vysokou školu, pak jsem se přeorientoval na jiný obor, kde bych tak snad letos už mohl toho bakaláře dodělat na zemědělce, aby ti taky udělal trochu reklamu. No a uvidíme, no tak buď to se dál angažovat ve sportu, anebo zůstat prostě v oboru v ekonomie, kde vlastně budu mít snad ten titul.
0: To by byla změna, že?
1: No tak, ale podívejte se, já vím, že bohužel vím, že svět není jenom pádlo a loď a tělocvična. Já vím, že ten svět je mnohem krásnější a neochutnat všechny ty sféry by byl hřích.
0: Trochu mi přijde, že se na to i těšíte.
1: No jasně, kdy to budou nový výzvy úplně.
0: Co rybaření, vaše velká vášeň, nebudete se věnovat třeba i tomu nějak profesionálně?
1: Ne, tak já si myslím, že rybaření se dá profesionálně dělat pouze pokud tím chcete bavit lidi. A jinak jako potom závody, kdo má, to už je pak trošku o štěstí. Samozřejmě jsou lidi, kteří mě chytat perfektně, ale ty rozdíly jsou tak minimální, že mi to přijde až trošku scestný v tom dělat závody.
0: Měli jste vlastně loni na vánočním stole vámi ulovenou rybu?
1: To si pište.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Je to každý rok tak?
1: A každý rok ne, protože nás někdy chce rodina striktně držet kapra, na to já se nespecializuju, ale letos jsme měli candáta k večeři a to se musím přiznat, že toho jsem chytil já.
0: Jak byl dlouhý, kolik vážil?
1: No, byl to krásný kousek, že se z něho najedla celá rodina.
0: Jak často můžete, nebo jinak, dá se jít na ryby i s miminkem v kočárku?
1: No to si pište, že jo. Byl jsem...
0: Vyspí.
1: Když je tam hlavně jeho maminka, protože ta ho vozí pořád, ta ho vozí kolem řeky. Ale je pravdou, že já se asi na ty ryby udělám čas třeba jenom na 10 minut a mám svoje místa, kde vím, že i tu rybu za těch 10 minut chytnu a nejenom jednu. Takže když třeba miminko spinká vedle mě v kočárku, tak tam pár ryb vytáhnu a pustím, než se probudí.
0: A to vám stačí, tak to? Co když třeba jdete a neulovíte nic? Nevadí vám to? Nejste třeba z toho rozmrzelý? Neuspokojený, tak?
1: Tak záleží. Když jdu na loděnici chytat, tak vlastně, když nikam zatím nejedu a nic nechytnu, tak mi to tak nevadí. Ale když bych nikam jel třeba 3 hodiny autem, tam byl celý den a nic nechytil, tak samozřejmě trošku člověk z toho rozmrzelý je. Ale na druhou stranu, když tam jsem třeba s kamarády a je tam krásná příroda, nádherný scenérie, zvířátka kolem, tak mě to ani kolikrát mrzet nemusí.
0: Pyšníte se, kromě tedy candáta na štědrovečerní večeři, nějakým svým úlovkem?
1: Jo, tak já myslím, že třeba loňský rok jsem měl velice úspěšný, kde se mi třeba podařilo chytit pstruha potočního přes 60 cm rovnou dvakrát, což je jako, řekl bych, na naše vody trofejní ryba.
0: Tak zůstali jsme ale i nadále u vody, i když trochu z jiného pohledu. Moc děkuju, že jste tu s námi byl. Povídala jsem si s kajakářem, olympijským vítězem Josefem Dostálem. Ať se vám daří.
1: Děkuju moc za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Mám prostě

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas, zprávy.
2: Málo obchodníkům v červnu meziročně vzrostly tržby o víc než 3,5%. Město Napajedla má vlastní mobilní aplikaci a i zítra teploty překročí 30. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Maloobchodníkům se i v červnu dařilo. Tržby jim meziročně vzrostly o 3,6%. Informoval o tom Český statistický úřad. K růstu tržeb nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se třeba lékárnám nebo obchodům s potravinami. Pokles naopak zaznamenaly prodejny s elektronikou nebo sportovním a rekreačním zbožím. Napajedla na Zlínsku zprovoznila novou městskou mobilní aplikaci. Obyvatelé města v ní najdou aktuality, úřední desku, kontakty i přehled kulturních akcí. Návštěvníkům města zase aplikace nabízí průvodce s mapou důležitých a zajímavých míst. Podle mluvčí radnice Petry Števkové si lidé přímo v telefonu mohou přečíst napajedelské noviny nebo si poslechnout jejich audioverzi.
3: Aplikace se jmenuje Napajedla. Je zdarma a není k ní nutná registrace. Její součástí je například i možnost hlásit závady a problémy ve městě. Občané mohou přímo z mobilního telefonu upozornit například na nefunkční veřejné osvětlení, nepořádek nebo autovrak.
2: V ústeckém letním kině se ode dneška znovu promítají filmy. Před 13 lety kino skončilo kvůli zastaralé technice a klesajícímu zájmu. Od té doby se tam konají pouze koncerty a jiné kulturní akce. Současné vedení kulturního střediska Ústí nad Labem se ale rozhodlo dát filmovým projekcím další šanci. Samotné náklady na obnovu promítání byly zhruba 700 tisíc korun, říká jeho ředitel Jan Kvasnička.
4: Došlo tam opravě sedaček, rovněž jsme opravili chodníky a schodiště. Letos jsme pořídili novou promítací plochu a máme tam připravenou technologii, která by nám měla dostatečně ozvučit celý ten prostor a zároveň poskytnout kvalitní obraz.
2: V letošní sezóně chce Jan Kvasnička zajistit hlavně zájem diváků. Program složený z novinek i kultovních klasik začal už dnes českým filmem Hoří má panenko.
0: Sport.
2: České hokejisty do 18 let dnes čeká klíčový duel Hlinka Grecky.

0: že zataženo, na mnoha místech v Česku se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů a ve východní polovině Moravy a Slezska budou až 37.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové budete brzdit za odbočkou na Lysou nad Labem. V koloně od 22. kilometru se popojíždí až do omezení Usadské na 25. kilometr. Tam výrazně překážela havarovaná vozidla, ta už ale dali na stranu. Provoz vedený jedním pruhem by tak mohl zrychlovat, zatím je tam zdržení asi na 25 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
2: Vítejte u velkého příběhu, kde velkou roli hrál osud.
3: Tolikrát dvěma mladým lidem nahrával. Svedl jejich cesty dohromady, ale jejich duše zůstávaly sami.
2: Až musel mladý 24letý muž vzít do ruky fleret jako mušketýr a bojovat o lásku ženy, kterou mu osud přišknul.
3: Jak napsal Alexandr Dima, byl by jí šel opravdu hledat až na konec světa. Ale svět má mnoho konců. Už proto, že je kulatý.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Poslechněte si další příběh z cyklu Zlatá láska, který jsme vybrali ze stovek přihlášených.
1: Představíme vám dnes 85-leté manžele Janu a Františka Albrechtovi. On už sice těžce chodí a mluví, ale srdce a duši má stále mladé. Ona je energie sama.
0: Žijí v překrásné staré chaloupce uprostřed Častolovic, na dohled od kostela svatého Víta, kde je navštívil náš Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Albrechtová.
4: Dobrý den, paní Albrechtová, Patrik Rozehnal z Českého rozhlasu.
3: Ano, dobrý den.
4: My jsme za vámi přijeli na natáčení k vám domů.
3: Čekáme, ano.
4: My už jsme tady,
3: Ano.
4: Tak jo, tak já pokládám telefon, jsme za dveřmi.
5: No to je úžasný. Tak my vás vítáme.
4: Tak jsme

0: jsme se hledali po telefonu, až jsme se našli. Tak vyberete Jana. To je kytička pro vás.
1: Ježíš, děkuju moc krát. Děkuju, to jste. Dobrý den, pojďte dál, pojďte dál.
0: Můžeme.
1: Pojďte dál.
0: A prozraďte mi, jak dlouho už jste spolu tedy.
1: My jsme spolu 60 let, letos tomu bylo, 21. července. Takže už jsme překročili 60. Diamantový teda.
0: Výročí? Diamanty jste dostali?
1: Výročí, ano. Diamanty jsme dostali, tamhle jich máme plno, vidíte, na čtvrtce a tamhle máme dva.
0: Aspoň nakreslený.
1: Nakreslený, ano.
2: Nechme je vyprávět jejich příběh.
3: Mísí se v něm láska ke sportu, mladým lidem, a umění s láskou partnerskou.
2: Míjeli se už před více než 70 lety.
4: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
1: Bylo to tak, že jsme se znali ze střední školy vlastně, z Kostelce nad Orlicí. Byla to 11letka tenkrát. My jsme se narodili na počátku druhé světové války. Já v 1938, 21. listopadu a František první jarní den, 1939, teda týden po protektorátu, takže my jsme válečné děti a proto nás teda ty války současné, abych vám pravdu řekla, pořád sedí v mysli a nejde nám to tak dobře oslavovat, jak bychom třeba chtěli. Tak abych se dostala k věci, my jsme se tedy znali z té 11letky. František byl tehdy sportsman, gymnasta, taky šermíř. Urostlý to mladý muž. Já jsem o tělocvik zájem nejevila příliš, jen takový základní.
0: Do té doby nejste viděla Františka, jo?
1: Ne, ne. František mě byl celkem nedostupný, abych tak řekla. Jednak byl v jiné třídě, v paralelce, protože my jsme byli teda třída po reformě, tam spojovali dva ročníky. A tím pádem mohli někteří z nás vlastně maturovat už v 17 letech, protože měli zkrácenou tu základní docházku. Takže jsme se znali odtud, já jsem byla v C-čku, on byl v A-čku, ale jak jsme se k sobě dostali, abych to skončila, představte si, že až daleko po maturitě, po vysoké škole, kdy on studoval tělocvik, ruštinu, já ruštinu, češtinu, na tehdejší vysoké škole ruského jazyka a literatury, která potom byla zrušena.
0: A studovali jste ve kterém městě?
1: V Praze, oba dva. Nikdy jsme se tam neviděli. Nepotkali, on bydlel na privátu u tety, já na koleji, takže jsme se viděli až potom, když jsme se octli v prvním, teda na učitelském místě, oba jsme učitelé středoškolští. Já jsem se dostala na průmyslovou školu, strojnickou do Rychnova a František poté také. Nejprve jsem nastoupila na umístěnku do Skuhrova nad Bělou, tam to bylo velice pěkné a ráda na to vzpomínám. A pak na tu průmyslovku, na kterou vzpomínám celkem taky ráda, přišel tam teda František o rok později než já. A já jsem tou dobou, protože jsem se zajímala o ochotnické divadlo, navštěvovala kurz režisérů amatérských. A to bylo v Hradci, kde nám kladli na srdce, že my jako režiséři musíme zvládnout pohybově své amatérské herce a k tomu budeme potřebovat základy šermu. Že projdeme tedy takovým kurzem, ale bylo by dobré, kdybychom si sehnali nějaké prostě školení.
2: Janě tehdy vytanulo na mysli, že František se ohání závodně fleretem a tak ho po nástupu na stejnou školu požádala, zda by u něj nemohla brát hodiny šermu.
3: Jakoby jim osud už potolikáté nahrával, aby jim konečně dal více poznat, aby zjistili, že patří k sobě.
5: No, s tím šermem to je docela zajímavé, mě by to i bavilo o tom povídat, protože ten šerm, ten mě bavil a bavil mě proto, protože můj tatínek absolvoval v Košicích v roce 29, myslím, tam, no a tak tam se učil šermu, tam šermoval aktivně, no a naučil, já jsem tam ve takový kroužek u nás na škole šermířskej, no a bavilo nás to. Dokonce já jsem kvůli tomu v pražské knihovně v Klementínu jsem ukradl tam šerm podle italské a francouzské školy a podle toho jsem to teda učil, což ostatní všechny zajímalo. No a tady s paní Janou jsme se tak jako, ona mě zaujala tím, že byla taková pořád veselá, komunikativní, že spojovala lidi takový, no tak pak se to postupně tak nějak pospojovalo dohromady a řekl se buď zdrav.
6: Zalíbila se vám?
5: Zalíbila se nám.
1: On mě neustále cepoval. Já jsem byla spocená jak dvě myši dohromady. To bylo strašného něco, jak mě neustále vracel. Pořád to nebylo ono, to, co na mě chtěl. Ty pozevy, postoje, že jo, zacházení s tím, s tou zbraní a tohle všecko. Já jsem se snažila, protože jsem se chtěla hlavně jemu nějak zalíbit a abych to, no a pořád nebyl nějak spokojený.
6: To znamená, že to nebylo teď už kvůli tomu, abyste udělala režisérský kurz, ale už se to přerodilo v tom zalíbit se Františkovi.
1: Bylo to asi zároveň, chtěla jsem udělat ten kurz, taky jsem ho udělala potom, byla jsem skoro nejlepší, ale zároveň se mě chtělo ho nějak nesklamat, že jo? Protože já jsem to skutečně držela jak prase kost, abych tam řekla.
6: Jaká byla Jana tedy jako žačka v šermu? Jaký to šlo?
5: Pilná a snažila se.
6: Dokázal byste si ještě v paměti tak jako vylovit, jak tehdy Jana vypadala, že byste nám ji posluchačům popsal?
5: Jak vypadala? Vypadala celkem dobře. Zrovna tak jako teď. Já bych řekl, že to je děvče do nepohody. Prostě už od samého začátku.
1: Takže byla poslední, jako poslední hodina, to bylo nějak v červnu a já si vzpomínám, že jsem tě nějak vyzvala, že půjdeme ke splavu.
5: Asi jsme tam teda šli, no.
6: První rande?
1: Tohle bylo první rande zřejmě.
6: U splavu.
1: U splavu. To byl, abyste věděli, Kostelecký splav byl proslavený tím, že to bylo Františkovo oblíbené místo. On byl taky výborný plavec. No a na tom prvním rande jsem si nějako, to vám, já si nespomínám, že bychom si nějako řekli nějaká vyznání nebo ne, ale věděli jsme, že se zase uvidíme a to ještě pořád o těch prázdninách. A že já teda po těch prázdninách udělám ty zkoušky teda v tom Hradci a tam v tom Hradci jsem poznala paní Carmen Majerovou. Tenkrát jako velmi půvabnou, ona je pořád velmi krásná, ale velmi půvabnou 16-letou asi dorostenku, která nám dělala právě demonstrátorku na pohybové výchově. Ona se na to možná ani nepamatuje.
3: Jano, to je neuvěřitelné. Vy mi přímo otvíráte krásné vzpomínky. Byť jsou už staré více než 60 let. Moc jste mě potěšila. Byla to krása a já si to moc dobře pamatuji.
2: Jak to tak vypadá? Paní Jana znala Carmen mnohem dřív než já.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jana a František Albrechtovi.
2: Poznali se už na střední škole. Studia na vysoké škole prožili každý sám. Jana zamilovaná do literatury a umění, František do sportu.
1: Co by mladí učitelé posléze i na stejné škole se začali více a více zbližovat. Psal se rok 1963.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Nám spolu bylo dobře, protože jsme se spolu často potom vídali a jezdili jsme spolu, představte si, na lodi. Já jsem nikdy na kánoje neseděla. On mě to všechno učil, já jsem byla tedy háček, on byl kormidelník, učil mě přitahovat, takže já už jsem byla zvyklá na ty jeho povely z toho šermu. Čili jsme jeli Orlici a to až do Hradce Králové a to do divadla. Byli jsme dvakrát v divadle na lodi.
4: Ne.
3: Ano.
4: Jeden čas jsme to dělali za tu jednu sezonu, třeba dvakrát, třikrát. Po cestě si někde jsme si opekli buštík nebo něco, nebo jsme si tam zřímli někde. Tak na tyhle ty si pamatuju, na některé tyhle ty detaily. No.
5: To jste se oblékli slavnosti a jeli jste lodí.
3: Měli jsme sebou obleky, tam jsme se převlíkli. Loď jsme nechali u přítele, víš, tam u toho Vaška a šli jsme do divadla. Vzpomínám si, že jsme spolu viděli tenkrát, myslím, světovou premiéru Jáchyma Topola, Konec masopustu a František tam usnul. Jak jsme byli unavení.
5: No, to má logiku, no. Pánujete?
3: Jak celý den, no. Celý den, slunce.
5: Ještě jste měli štěstí, že jste se neudělali.
3: A neudělali, to, on byl výborný kormidelník.
5: Dá se teda říct, že vás zblížila voda a vodáctví?
3: Nebo? Jo, taky. Já jsem tam poprvé, pak jsme jeli tady tu Cidlinu, víš, jak jsme jeli ten kanál.
4: Opatovický.
3: No a pak jsme teda řekli, že bychom mohli spolu další rok jet na pionýrský tábor jako vedoucí. A jeli jsme do Lanškrouna. To jsme prakticky za sebou měli rok takového poznávání. A protože už jsme byli 25 letí de facto, že jo, tak rodiče samozřejmě nemohli nic namítat, co si dospělí lidé, kteří si na sebe vydělávají, už řádně dělají nebo tak ve volném čase. A na tom pionýrském táboře jsme si řekli, že se vezmeme. Představte si.
5: Čí to byl nápad?
4: No to nějak vyplynulo, to já zase nevím.
5: Jako z celotáborové hry, jo? Nebo...
4: No hlavně my jsme čekali co nejdřív, aby ten tábor byl prázdnej, čili zůstal jenom pro nás.
5: To znamená, až děti turnus odjede, že ano. Budete mít čas pro sebe.
3: Ano.
4: Tak nějak. No.
3: Kývl na to, protože nějak se mu zdálo, že by mohl založit rodinu. Tak já si tady v krejčosti dám ušít šaty, ty si dojedeš domů pro promoční, že jo, co pak, to, rodiče nám poskytnou prstinky, tam si dáme udělat data později o něco, já si tady koupím bodky a bude. Takže jsme to rodičům takhle nějak, já nevím, jak už sdělili, ti teda nenamítali ani slovíčko. A nikdo z nich nepřijel, kromě mého tatínka. No a ten komunální podnik nám skutečně tu svatbu jak si uspořádal. Ten vedoucí ředitel nám byl se svou ženou za svědka a my jsme se octli 21. července, my jsme chtěli to datum, protože jsme oba 21. narození, takže bylo to úterý a prostě tam bylo volno na té radnici, že jo, takže samozřejmě nás přijali, nic tam nedělali, no a ten náš vedoucí zařídil můj odvoz autem, František přijel stopem, viď?
4: Nákladňákem s uhlím. No, on to tam vysypal někde na náměstí, no a tak to byla zajímavost. No.
5: Vy jste jako na svatební obřad přijel z uhlíři, jo, v podstatě.
4: No, ale tam jsem udělal salto na ty obřadní síni, což teda jsem si všiml, že některý se tam hrozně báli, co tam bude. No.
5: Proč jste tam dělal salto?
4: Jenom tak z bujnosti, no. Protože tehdy jsem dělal salta a stojky všude.
5: Vy jste byl takový jako tělocvikář tělem i duší za každé situace.
4: Ano, přesně tak. Spíš jsem dělal gymnastiku, to se dneska nenosí. Kde to by bylo, tak byla nějaká stojka nebo salto nebo něco, to jsme pořád.
5: No, já musím říct, že třeba mě gymnastika na tělocviku bavila. Oproti jiným sportu, já to dělám radši než, já nevím, nějakou vybíjenou, nebo když se hrám basket. No, mě gymnastika bavila.
4: To je sympatický, protože to se dneska nenosí už ta gymnastika.
5: Ten přemet nebo tak v té obřadní síni, to jste dělal ještě před slibem nebo po slibu z radosti?
4: Po.
5: Takže jste dal Janě pusu, nasadil prstýnek a pak přemety, jo?
4: Ano.
3: Pak nám přišli gratulovat kominík, pohřebák, fotograf, prostě příslušníci komunálního podniku. No a pak nás odvezli do toho prázdného, už vyprázdněného pionýrského tábora, který čekal na další turnus.
5: A tam jste měli svatební noc.
3: Tam jsme měli svatební noc, ale my jsme předtím šli ještě si zaplavat.
4: No pamatuju, to dopovídej.
3: Já jsem měla ondulaci samozřejmě, že jo. A teď jsme byli už v plavkách a já teda plavu, jak paní Radová. A František se ke mně blíží, takhle tou ručičkou mě na hlavu a já jsem tušila, že mě teda chce potopit a bude po vlnách, bude po trvalé, ne, ta prostě po účesu, že jo. Tak jsem zbledla, zrudla všecko možný a radši jsem tam skočila sama teda. Radši jsem teda nečekala na to, až mě tam ponoří on a pak jsem teda jako vodník, víte, celá umorousaná, teda jsme teda doplavali, přeplavali jsme ten rybník. No a pak jsme tedy zbořili stan v svatební noci.
5: Jste jako tak se do toho v noci, jste to tak prožili, že jste přitom zbořili stan.
4: Ano.
5: To byl takový ten stan s podsádkou.
3: Takže, no, tatínek potom odjel, jo, ještě hostina, že jo, hostina samozřejmě nebyla, šli jsme na guláš a tatínek teda odjel, dal nám košíkem před hostinou, svědkové také se odporučili, přáli nám všechno nejlepší, ať nám to dlouho vydrží a měli pravdu. No, do roka se nám narodila dcerka, ta se nám narodila 14. září 1965 a 7. 77 hodin ráno se nám narodil synek. Ten se jmenuje František a dcera se jmenuje Jana.
5: A máte ji rád?
4: To bych řekl.
5: Vy jeho.
3: No, tak samozřejmě.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jana a František Albrechtovi mají za sebou už 60 let společného života v manželství.
2: Když jim bylo 30 let, prožili bouřlivý rok 1968. Jana se nebála projevit veřejně svůj nesouhlas a nesla následky.
1: Vyhodili ji z práce a jejich dcera nemohla studovat. Dokonce byla nucena odejít na internát, aby rodina negativně neovlivňovala její výchovu. Taková byla doba.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: František mě byl velmi nápomocný, protože se byl i za mými zády přimluvit. To jsem se dozvěděla až mnohem později. Nebylo to nic platné, ale věděla jsem, že za mnou stojí. To ano, to jo. Ale myslím si taky, že díky tomu, že jsem byla vyhozena já, tak už jeho nechali. Mám takový dojem, že nechtěli zase, díky zase řediteli, pro kterého on byl vlastně výkladní skříň, tam oni vyhrávali ti jeho hoši v gymnastické závody třeba v těch letech 70. a tak, takže on byl vlastně reprezentant na úrovni a ten ředitel ho nechtěl ztratit, že jo. Tak já jsem musela spoléhat hlavně na sebe tak, abych nedělala doma dusno, mračno, abych si nestěžovala přímo, abych mu nevisela na krku, to jsem nechtěla. Za žádný způsob. Takže pokud jsem brečela, a to jsem brečela, tak vždycky tajně, vždycky on to neviděl a ani to neví do dneska, protože to vlastně říkám teďka poprvé, protože jsem nechtěla zkrátka tím obtěžovat. Ale já jsem to nepotřebovala ventilovat, nepotřebovala jsem ho nějak obtěžovat a já jsem docela brzo našla potom zase díky divadlu útočiště v závodním klubu jako metodička takzvaná v Brychnově, protože mě tehdejší vedoucí toho závodního klubu viděl vést teda režii jedné hry, se kterou jsme se dostali na písek, potom na přehlídku a na to konto on mě angažoval. On se za mě prý musel zaručit, jakože mě bude hlídat, nebo co, já nevím. No a takže já jsem potom po asi 8 měsících hledání dostala tu práci u něj, že jo. On dal chlapci školku třeba, takže jsme jezdili se synkem do školky. No takže jsme to překonali jakž takž a tak to nějako ta strašlivá léta utekla.

0: Já si teda vzpomínám, že z narození dcery byl velice až dojat a dodnes se mají teda velmi, velmi rádi s dcerou. Já jsem viděla, že má ty děti hrozně rád, že by pro ně dejchal a že je natolik uzavřený, že by to nedal na sobě znát nějak slovy nebo nějak o Katě nebo něco takového. Ale vždycky, když bylo potřeba, že jo, tak se o ty děti postaral. Tak on to všecko to vzorně jak si splnil.
1: Máte o Františka strach dneska třeba v některých věcech? Nebo jak se projevuje ten cit k němu právě v těch chvíli?
0: Cit se projevuje tak, že vlastně posloucháme jeden druhého, jak dýcháme. On říkal, že mluvíme i o smrti samozřejmě, že to jsou věci, které už v tom našem věku, protože je nám 85, tak to už přijde taky na přetřes, ale ten život byl tak pestrý a tak jako naplněný, že se nějak jako nebojíme. A já se o něj nebojím, vždycky si říkám, že snad to všechno dobře dopadne. Teď jedni naši kamarádi odešli v jeden den, 1. října oba dva zemřeli v nemocnici teda, a že tohle bychom si nějak přáli, taky upřímně řečeno, protože bychom nechtěli zůstat jeden bez druhého dlouho. A co se týče toho strachu, tak ten člověk musí pořád jakoby odhánět. Ten strach oslabuje a nic si s ním nepomůžete. Nic. Tak strach je tady, strach odejde. No a co? To se nedá nic dělat. Takovýhle je život. Tohle to dneska přinese, tohle přinese zítra. Já teda třeba u Františka vím, že on je vnitřně velmi citlivý, velmi, velmi zranitelný a citlivý, takže se snažím taky ty svoje, pokud mám nějaké bolesti, to má každý, tak si taky nějak nestěžovat, nebejt mu na krku, protože vím, že by to prožíval dvakrát tolik, a že by měl o mě strach, ale doopravdy takovej jaksi, když to já se k tomu stavím, on říkal, že jsem ze statku byl můj otec. Nesmíš se podávat, nesmíš plakat, nesmíš bědovat dlouho, poběduj si chvíli a nazdár, protože tomu nepomůžeš, stejně ten svět chce činy, že jo, nějaké, tak musíte se k tomu umět postavit.

0: Vítězslav Nezval už dávno napsal: těšit je víc, než být utěšován. Dávat je víc, než brát. Milovat je víc, než být milován.
1: Jana a František Albrechtovi prožili plný život ve vzájemné lásce a úctě. A tak jsme se i jim rozhodli poslat dárek v podobě velkého automatického kávovaru.
0: Patrik rozehnal ho, právě rozbalil a nainstaloval v jejich kuchyni. Jde o překvapení.
2: Prosím vás, to není možný tohle. Ne, opravdu.
3: Jo, jo.
2: Jak my k tomu přijdeme?
3: No tak napíšete dopis, přihlásíte se, máte život, který je inspirativní, obdivuhodný a Kostkovým se to líbilo, tudíž předávám tento velký automatický kávovar.
2: Prosím vás, no to je tak něco úžasného, že já nemám slova vůbec.
3: Tak nevadí, nachystejte hrnky, uděláme kafe. No určitě to, se to šikne i Františkovi, který si šel na chvilku odpočinout, protože my musíme říct, že přece jenom i pro něho je to výkon, protože je v tomhle věku a je už trochu nemocný.
2: Je to pro něj výkon, já jsem ztratila slova.
3: Nevadí. Moment, uděláme takovou pauzu, jak se ztratí v rozhlase slova. Takhle nějak to vypadá, Karmina Petře.
2: Ano, nemám slov. Nemám slov. Tisíceré díky, paní Karmen i pane Petře, to je k nevíře. Já skutečně vám, hrozný. hrozný.
3: Jano, posaďte se radši.
2: Děkuju.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Málo kdo může říct, že svou lásku zná více než 70 let. Je to přece ohromné štěstí potkat někoho, s kým prožijete téměř 3/4 století.
2: V tom druhém už si musíte číst jako v knize. Přesvědčí nás o tom také diamantový pár Jana a František Albrechtovi.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek, ptal se každého zvlášť a byl zvědav, jestli odpoví stejně.
3: Seděla vám někdy na klíně?
4: Jo, seděla. Jednou se pamatuju v parku na lavečce.
3: Seděla jste svému muži někdy na klíně?
2: Ano. Ve škole to bylo.
3: Jaké knihy ráda čtete?
2: Všechny možné. Životopisné, cestopisné. Dokonce jsem se dala i do detektivek na stará kolena. No takže všechno, co mně přijde pod ruku.
3: Jaké knihy čte ráda vaše žena?
4: Všecko. Fakta, historický a nicméně taky poezii a samozřejmě hlavně historii.
3: Co má váš muž rád k snídani?
2: Ten jí všechno.
3: Preferuje nějakou chuť? Třeba slanou, hořkou, sladkou?
2: Myslím, že ne. Myslím, že on rád jí.
3: Co máte rád k snídani?
4: Sladký. Buď to štrůdl, nebo když něco zbylo napečenýho. Tak takhle.
3: S čím jste jí pomáhal ve škole?
4: Ve škole byl takový tvrďas, že všecko udělala sama. Byla na to hrdá, že si poradí sama.
3: Bylo nutné, aby vám občas s něčím pomohl ve škole?
2: Nevzpomínám si, že bychom jeden druhému museli nějak tak pomáhat.
3: Na co jste v životě spolu spořili?
4: No, průběžně, protože jsme pořád peněz měli málo.
3: Na co jste v životě spolu spořili?
2: No, na tuhle chaloupku. A tu jsme si ještě povypučovali různě. A měli jsme spoření teda, že jo, takže stavební spoření a to jsme teda většinou dali dětem.
3: Kdo víc trestal děti, když bylo potřeba?
4: Kdo byl rovnou na řadě?
2: Myslím, že to bylo vyrovnané, my jsme moc dětí netrestali, nemuseli jsme ani.
3: Kde jste byli na své poslední dovolené spolu?
4: Někde daleko, tak asi v Bulharsku.
2: V Bulharsku.
3: Jakou muziku máte rádi?
2: Všechnu možnou. František velice miluje country.
4: Country a něco z klasiky. Takový ty populární klasický věc. Mozart a takový, takto.
2: A já moc nemusím dechovku.
3: Čeho se bojíte? Máte z něčeho strach?
2: Já vám se snad ničeho nebojím už.
3: Je něco, čeho se vaše žena bojí? Z čeho má strach?
4: To nevím, právě naopak. Ona vyhledává nebezpečí. To jí baví.
3: Františku, jak vypadala vaše první postel?
4: Takový gauč skládací.
2: To bylo na manželských postelích po rodičích.
4: Ale pak jsme se zmohli na takový lepší o něco. No.
3: Jaké probuzení máte nejraději?
2: To je hezká otázka. Musím se teda protáhnout, ano, a pozdravíme se. A řekneme si dobré jitro.
3: Jaké probuzení má vaše žena nejraději?
4: No, pomaličku se budí a podle toho, jakou máme náladu, tak trošku cítíme, tak sedneme si pěkně, já si sednu na kraj postele, co se nám zdálo, si povíme.
3: Pohladíte se navzájem, dáte si pusu ráno?
4: Dáme si pusu.
3: Raději večerní nebo ranní milování, když bylo?
4: Milování bylo, i byla chuť. Ale nejhorší je, že já jsem byl dost utáhanej takovej z těch svý činností. No.
3: Raději večerní nebo ranní milování?
2: Ranní.
3: Líbá vaše žena s otevřenýma nebo zavřenýma očima?
4: Asi zavřenýma.
2: Zavřenýma.
3: A kde na těle je pro vás to nejhezčí pohlazení teď v tomhle věku?
2: V tomhle věku po vlasech. Po vlasech a po rukou v tomhle věku.
4: Po tváři, po hlavě, po zádech.
5: Jana a František Albrechtovi už znají cenu svého života. Zajímá nás, jak ho vnímají. Čeho si jeden na druhém váží?
1: Prožívají romantické okamžiky a lásku ve svých 85 letech a drží se ještě za ruce.
2: Ano, ano. Můj muž mě například až teprve teď nahlas říká, jsem rád, že tě mám, že jsem si tě vybral, nechal, že jsi se mnou. To je po 60 letech docela prýma.
4: Já si vždycky vzpomenu, myslím, že to byl tenhle ten pořad zrovna, ale to už je další dobu. Tak tam se ten moderátor ptá, jako kdy jste naposledy dal ženě pusu. No a ten člověk neví, nevěděl, asi nevzpomíná si vůbec. No tak to já můžu říct, že každý den, že ano, si dáme pusu. No a tak asi takhle, jak říká ten Krampol, asi takhle. Asi takhle.
3: Když sil ubývá, nemoce přicházejí, přátelé, rodina odchází, a jste rád, že jste se tohle věku dožil právě s Janou?
4: Určitě. Bez diskusí, bez debat.
2: Já určitě. A víte, každý den přináší něco trochu jiného. A třeba i jiný pořad v rádiu, v televizi. Nebo setkání s lidmi, jako jste vy. Jste hrozně milí. Takže je na co se těšit, takové ty drobné radosti. Bohužel nemůžeme už cestovat, nemůžeme spoustu věcí sportovat a tak dál, ale jsou tady ty vzpomínky i čekání, že ten den prožijeme nějak bezvadně, zajímavě, že si můžeme, ráno si většinou povídáme u snídaně, probíráme, co se stalo a probíráme situaci a podobně. Takže myslím si, že se to vydržet, to je hezký slovo, vydržet. Jednak dá a jednak má možná.
3: Františku, čím vás v tom životě obohatila Jana? Co vám dala?
4: No, mnoho věcí. Zamýšlet se, jak hodnotit věci, které lze konfrontovat to s tím, co já můžu říct, nebo co si můžu vzít. No a to stačí tím.
3: Dokázala byste nějak popsat, jak vy cítíte tu lásku k němu?
2: To vám se snad ani popsat nedá, protože to je takový pocit, že to je kus mě, že jako kdybych měla ruce a nohy, pocit sounáležitosti, o kterým se nedá nějak ani moc mluvit, myslím.
3: Je něco, za co byste svému muži poděkovala?
2: Za velkou toleranci, kterou měl vždycky, celý život. Takže mě dopřával vlastně svobodného pohybu. Já jsem si mohla dělat svoje koníčky, to znamená to divadlo hlavně. Jako jsem dopřávala i já jemu, takže tolerance. A takovou i důvěru, kterou mě věnoval a dal. A já jsem se snažila i naopak.
3: Je něco, za co byste jí v tomto ohledu třeba teď po těch více jak 60 letech, co se znáte, poděkoval?
4: Samozřejmě, protože to je děvče pro všechno. To znamená, co si vymyslíte, tak to všecko bude platit, pokud je to pozitivní. Přemýšlím všecko, co jsme spolu prožili a bylo to zajímavé. Ty příjemné věci, ty stojí za to, tak se oživějí občas.
3: Co je pro vás tedy v tom vztahu s vaší paní důležité?
4: Vydržet. Nějakou dobu ještě. Chvíli vydržet. Ale ne moc, netlačit na pilu.
2: Já bych chtěla umřít zároveň s ním, teda to teda se vám přiznám bez mučení. Ale kdybych musela zůstat bez něj, tak bych si vzpomněla na ty časy, kdy teda chyběl doma, protože měl nějakou jinou práci a pořád bych si myslela, že má jinou práci. To já bych nemohla ho nějak jako oplakávat. To ne, to pláč k němu nepatří. Ne.
3: Milujete svoji ženu?
4: Určitě jo.
3: A jste rád, že svoji ženu máte vedle sebe?
4: Rozhodně.
3: Milujete ho?
2: Ano. Ano, to se vám přiznám, že ano. Jestli to slovo platí v tomhle smyslu, že je mojí součástí, tak ano.

0: Jana a František Albrechtovi už vědí, že lásce neuškodí nic, když máte toho pravého. Můžete s ním i mlčet a přitom si říct o všem, co jste v životě prožili a cítili. Milovat můžete stále, do poslední chvíle.
1: Jak prohlásil knižní hrdina hrabě Monte Cristo. Všechna lidská moudrost je shrnuta ve dvou slovech. Čekat a doufat.
0: Čas a naděje lásce prospívá. Proto nespěchejte, vnímejte každou chvíli, poslouchejte své blízké, buďte s těmi, které máte rádi a milujte.
1: To vám radí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: BIS dostala 50 milionů nad rámec schváleného rozpočtu. Kvůli havárii vodovodu v Praze 6 jsou bez vody tisíce odběratelů. Čeká nás další tropický den, zítra bude znovu přes 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu. Zjistil to server i rozhlas. Kontrarozvědka má teď k dispozici o zhruba 200 milionů víc než loni. Pořád ale nedostala tolik, kolik pro ní ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O víc peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv. Pražské vodovody a kanalizace opravují havárii vodovodu v Praze 6. Bez tekoucí vody jsou tam od včerejška tisíce odběratelů. Vodárny pro ně připravují cisterny s pitnou vodou.
3: U cisterny s pitnou vodou v ulici José Martího se dnes odpoledne tvořila fronta lidí, kteří se chtěli v horku schladit anebo potřebovali vodu na vaření, jako třeba pan Ondřej.
4: No, je to těžký, no. Jako máme naštěstí bazén, takže aspoň jako tam se dá trošku schladit. Celkově se jako nedá moc vařit v tomhle tom, že umývat nádobí a to, že musí furt chodit pro vodu.
3: Vodovodní řad praskl včera odpoledne. Bez vody bylo 21 tisíc odběratelů v Praze 6. Některým z nich už voda teče, říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
5: Dopolední hodin se nám podařilo část zákazníků napojit na jiné pásmo. V tu chvíli zcela bez vody je 5,5 tisíce zákazníků a ten zbytek již vodu mají, ale s nízkým tlakem.
3: Vodohospodáři předpokládají, že závadu opraví do zítřejšího odpoledne. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
2: Slezská Ostrava pokračuje v přípravách na dostavbu obvodní radnice. S vítězem architektonické soutěže podepsala smlouvu na přípravu podrobné projektové dokumentace. Nová budova má doplnit historickou radnici na nábřeží řeky Ostravice. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové chtějí začít stavět do 2 let.
6: Chceme vytvořit moderní, funkční a důstojné zázemí nejen pro zaměstnance úřadu, ale především pro občany, kteří budou mít všechny služby dostupné pod jednou střechou. V nové budově dosáhneme významných energetických úspor a na náměstí Jurie Gagarina budeme moci vybudovat nové byty, které dnes v lokalitě schází. Sport.
2: Hokejový brankář a bývalý hráč Přerova a Brna Michael Postava se chystá na další sezónu v Česku. Loni ve své premiérově sezóně v AHL zaujal nejlepší úspěšností zásahů v celé lize a hlavní tým Detroitu ho pozval do zápasu NHL jako náhradníka. Momentálně už se chystá jak na ledě, tak na suchu.
7: Chodím teď už 3x týdně na ledy,

0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové budete brzdit za odbočkou na Lysou nad Labem. V koloně od 22. kilometru se popojíždí až do omezení u Sadské na 25. kilometru. Tam výrazně překážela havarovaná vozidla. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, buďte vítáni vy, kteří rádi čas od času zastavíte čas, třeba právě se staršími nahrávkami z archivu. No a kdybyste viděli sem ke mně do studia teď a mohli se mi podívat přes rameno, tak uvidíte dopisní papír, tušku, pero a taky psací stroj. To všechno dnes bude patřit Divadlu pro vaše uši. Hezký poslech.

0: Holubí pošta byla asi někde na začátku, nebo možná ještě dřív než hliněné destičky a pergameny, nevím. Ale vám už je asi jasné, o čem bude dnes řeč především. Pošta, dopisy a psaní, která vkládáme, nebo spíš vkládali jsme do obálky, zatímco jejich adresát už někde netrpělivě čekal třeba na naše milostné vyznání nebo na odpověď na ten svůj dopis, i když, co si budeme vyprávět, třeba čekal jenom na pěknou poštovní známku.
1: Milostné vzkazy nebyly psány jen na pergamenech, ale i na zdích. Tak v roce 79, než sopečný popel z Vezuvu zadusil všechno živé v městech Herkulánehu, Pompejích a Stábií, jakýsi zamilovaný chlapec na zeď divadla napsal své Sabině vzkaz obdivu a lásky, aniž tušil, že je to jeho vyznání poslední.
2: Má Sabino, kéž věčně kveteš, kéž si věčně krásná, kéž věčně si zachováš svůj půvab. Musím teď pryč, buď zdravá. Neděláš dobře, že mne propouštíš samotného?
3: Všimli jste si, jak často užil slovička

0: vnitřnost?
1: V milostných dopisech čas mění pouze tu a tam formát, ale nemění obsah. Ať je to rokokově necudná smyslnost listů Mirabeauových, ať píše Ludwig van Beethoven své nesmrtelné milence Terezii Brunswick Ewig mein, ewig dein, ewig uns, věčně má, věčně tvá, věčně naše, nebo ať je to verš, který mladý Neruda poslal Terezii Macháčkové. Ty jsi krásná, jak ta Španělka, a žití, ach, tak ctného. Až umřeš, najdou v srdci tvém mne ukřižovaného. Oheň lásky je vždycky stejně jasný, ať hoří chrám, anebo koudel.
0: A slova mužů jsou až podezřele stejná. Chci tě, buď má.
2: Ať je vyškrabuje neandrtálec do skály, ať je píše král Nínos své samuramatě, nebo v hexametrech Ovidius.
1: Máme tu ještě dva dopisy, ty byste měli slyšet. Ten první je 400 let starý. Na růžové kartičce oblepené papírovou krajkou píše František Zvíkovský své milované paně Prudencii. Má z nejmilejší, perlo má nejkrásnější, můj klenoten nejvzácnější. Tvé rozmilé líčko líbám, neb tebe každé chvíle v srdci svém mám. Mé nejdražší srdíčko, možná mne tebe z mysle spustit není. Mám tě každé okamžení v svém stálém paměti. S políbením tvých tvářiček alabastrových a očiček diamantových již žalostně s tebou se loučím.
0: A já tu mám ještě poslední dopis. Čerstvý, dívčí, z brigády. Realita. Má květnové datum 1968. Ahoj, krtku. Strašně se mi stýská. Bulím normálně od rána do večera. Holky se mi chechtají. Mají ze mě prču. Říkají, ať neblbnu. Oči mám červené, nos napuchlý. Já tu nevydržím. Je to všecko na draka. Říkám si, teď já ho mám pořád hrozně ráda zmetka, ale nevím přesně proč.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: O milostných vzkazech a dopisech šla řeč v pořadu Piš a slyš a v cyklu Rok v dopisech. Tam zase byla příležitost číst z listů slavných autorů a herců a dozvědět se, jaký byl kdo v soukromí prostřednictvím jeho korespondence. Z dopisu Vlastimila Brodského divadelnímu režisérovi Františku Štěpánkovi čte Josef Sommer.
5: Milý fanoušku, je samozřejmé, že bych se mohl snížit k oficiálnosti společenské konvence a popřát ti brzké uzdravení. Leč kamarádský cit, který k tobě chovám, mi velí zaujmout postoj seriózní, otevřený a přímý, prostý společenské formálnosti, snobské sentimentality či dokonce milosrdné lži. Ocitáme se ve věku, kdy nám už nejde o to, abychom nenatáhli bačkory, nýbrž o to natáhnout je co nejméně bolestně, co nejhbitěji, abychom ve skomírání neprozradili motorickou nemohoucnost a kinetickou ochablost a s jistou dávkou elegance a šarmu, tedy bez obav, že neudržíme moč či stolici. Podaří-li se nám splnit tato předsevzetí, přecházíme práh věčnosti s uspokojením, s úsměvem na rtech a přímo se těšíme na zasloužený odpočinek. Ona vlastně smrt není tak blbá. A kdyby netrvala tak dlouho, byla by obstojným zpestřením života. Zpráva, že neumíráš, mě docela potěšila, protože kamarádů je tak nejvejš jeden či čtyři. Může být i pět, ale to už je pořádná výjimka. A to je velmi nízký číslo v poměru k počtu obyvatel naší vlasti, najmě planety. S kamarádama se musí šetřit. Musí se vysloveně hýčkat, protože je jich po čertech málo. Kamarádi, to je dneska vysloveně podpultová záležitost, ke který člověku nepomůže ani protekce. No a to je už co říct, protože ta pomůže skoro všude a ke všemu. To jen, abys věděl, že z hlediska mého egocentrizmu je naprosto vyloučeno, abys našemu kamarádství dával jakýmkoliv způsobem výpověď. Nedá se nic dělat. Holt tě potřebuju. Stůňu. 14 dní do mě perou penicilin a furt stůňu. Nezoufám, ale blbě se mi přitom dělá. Denně se vzdor horečkám hulím a meju. Kdyby ale přece, polož v krematoriu drobnou kytku k ceduli se jménem Vlastimil Brodský. Ovšem až v momentě, kdy budou všichni poslouchat, kterak náš řídící Zdeněk Míka mluví, to by mohlo být takový něžný zpestření tý nudy. Do toho hraní Neila Simona se mi moc nechce, už jsem na prudký pohyby starej, tak se v klidu domluvíme, až přijedeš. A přijeď brzo. Tak ahoj, já mám svou nemoc a je to ode mne nesmírně altruistický, že se zabývám tou tvou, uvědomí, že ty ozdravuješ a já stále víc pochřádávám. To je zrovna doklad toho, jak vzácná podpultovka je kamarád. Ahoj, dědo. Broďa. Praha, 7. listopadu 1984.
6: Inspicient Karel Hovorka byl člověk z hlouby duše milující divadlo. Byl terčem někdy až krutých poznámek kolegů z divadla, ale bral je. Zlobil se jen na oko a jeho oči prozrazovaly, že ty jeho věčné inzultace ho docela těší. Jak divadelnické generace stárnou, tím častěji začíná lidi kolem divadla oddělovat nemoc. To se jednoho dne stalo i Karlu Hovorkovi. Alegrácky ve stylu černého humoru pokračovali, jako by se nic nedělo, i v písemné podobě. Takhle píše Vlastimil Brodský v listopadu roku 1987 Karlu Hovorkovi do nemocnice v Brandýse nad Labem.
5: Milovanej blbečku, inženýr lidských duší, bývalý kamaráde od roku 1948, toho času mrzáku. Primář tvrdí, že teď tam za tebou s Pepou Bláhou chodit nemáme, především ne s metrem, za účelem ověření si tvé šířky a výšky skrze vá pohodlné poslední spočinutí a máme asi tak týden počkat, abys poznával lidi. Já vím, že je to těžký. Já jsem například člověk, ty například nejsi člověk a přitom jako živočišný druh jsme totéž. Voba z primátů, voba savci a přitom já homo sapiens a ty zvíře. Až se tyhle věci naučíš rozeznávat, přijdeme s Leošem Hanzlem, na kterým už podle vizáže poznáš, že to není člověk a bude ti tedy blízkej. Teď jsem si to přečetl a připadá mi věčná škoda těch velkých myšlenek pro tvou nechápající mozkovnu, naplněnou zřídlými a degenerovanými ganglií se spoustou vyřazených struktur, dříve center. Navíc jsem přesvědčen, že ani teď v tom špitále, kde nemůžeš realizovat svou vášeň, organizovat blbostě, jako například byla moje poslední svatba, ses nenaučil číst, takže všechny hodnoty svěřené tomuto papíru přicházejí vniveč. Pozdrav primáře Edu Wiesnera. Věřím, že je nešťastný, že tě má v baráku. V Africe je ještě několik negramotných kmenů. Odjeď. Člověk se cejtí dobře jen mezi svejma. Vlastimil Brodský. P.S. ty si při té své duševní schátralosti už stejně budeš houby pamatovat, kdo to je.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Některé vzájemné korespondence by vydali na knihu. A některé už dokonce jako knihu vydali. Dopisy a pohlednice pánů Voskovce a Wericha mají hned 3 díly a vyšly jako jedna velká audioknížka. V rozhlase jsme ale ze všech těch popsaných stránek z New Yorku do Prahy na kampu a zase zpátky vybrali jen některé. Třeba ty ze 70. let, to už se na obou stranách oceánu hlásilo dotírající stáří, ale zůstala i celoživotní, neutuchající chuť si navzájem psát a povídat si.
2: Prší. Dopis se táhne jako sučuk. Le Maison de Chursky. Pamatuješ na Montmartru roku 1927 na podzim, když jsem s ohromnejma parohama v zástupech Pařížanů se marně pokoušel dohonit tu loď, co mi odvážela Milku of all places do Hanoi? Je to zvláštní. Tolika jsem trpěl. Opravdu održku. A takový je magnetismus nostalgie, že i po těch divných podzimních dnech s tebou poprvé v Paříži a co všecko s tím souviselo, se mi úporně stejská. Máš taky takový pocity někdy? A když to vyvstane najednou živě, tak vidíš momentky, cítíš čuchy a slyšíš background sound effects i barvy hlasů absolutně naturalisticky? Do nejpatrnějších detailů, ale jenom vždycky momentka nebo dvě, nebo na nejvýš barvu a pach jediného večera nebo poledne. To je moc krásný, nemyslíš? Že to jsou věci, které ti nikdy nikdo nemůže vzít. Mezitím zase pat jeden urostlej strom. Jen měl člověk čas uskočit. Pablo Picasso. Ten se dožil fajn. A vidíš, malovat nepřestal až do konce. A nenechal závěť, uličník. Brumlík tvrdí, že to udělal na schvál a měl srandu, jak ty pozůstalí a rozvedený báby a levobočkové se budou prát. Možná, že má pravdu. Španělové jsou kruťáci. A co on se potřeboval s takovejma věcma srát, no ne? Radši, že maloval. Voskovec Werichovi 21. května 1973.

0: Kvázi kouleční korku. To už si dávno neslyšel, viď? Já taky ne. Je to jméno z jiného světa. Či spíš z jednoho z našich mnohých jiných světů. Už jsou jich tucty. Svět krále železnic a suprareality. Svět křemencový ulice a penátů spolu s bíčím okem a červeným esem. Svět stromovky a mých návratů z Dijonu. Svět Daliborky a Borůvky a spol. Takzvaný to předvestpoketární svět. Svět surrealistický neboli Šímův, pojící se s našimi ranými cestami do Francie a návštěvami divadla Empire s varietními programy a z Blackbirds, snad z mých nejmilejších s tebou světů. A potom všecky možné světy americké, zejména ty první kupodivné přízračné měsíce v New Yorku a na tom katastrofálním zájezdě po Midwestu. To byl svět maximální svobody a nespoutanosti, neboť vše bylo funklnový, i náš zachráněnej holej šváb, a nebylo odpovědnosti, minulosti ani budoucnosti, jen čirej, každý den totálně objevitelský teděk. A veliká sranda, snad právě proto, že to žádná sranda nebyla. Už mám kafe. Do kuchyně jsou to tři kroky na téže přízemní rovině, zkrátka požiteček. Měli byste tu bejt, byla by sranda, pohodlí a lahoda. Pivo i ale je pro vás v ledničce připraveno. Taky tři kroky odtud. I chladné bílé víno, levného stupně bez značky z Francie, ale dobrý. Kalifornské stále neberu na vědomí, nelze. Včera v noci jsem koukal v televizi na film, asi tak 5 či tak let starý, o kronprinci Rudolfovi a komtese Vecera. Hrál ho ten dreadful arabský Omar Sharif jako kůň, ale ne arabský, nýbrž pivovarský valach. A krásná, no, jak se jmenuje ta francouzka, co byla v Belžur, taky hrát neumí, ale vypadá aspoň. Ale to nic. Jde o to, že to bylo zřejmě natočené ve Vídni v reálech a že Rakousko nenáviděné bylo skvěle zrenovováno. Uniformy, turecká muzika s autentickýma maršema, nádherný kostýmy a James Mason velkolepě hrál Franz Josefa, když měl ty licousy ještě černý. A Ava Gardner byla glamorózní císařovna Evženie. Zase mě napadlo, že jsme v té době měli žít. Ty a já, ale jako Vídeňáci, ne Pražáci. A kočáry jezdili a regimenty defilovali před těma monumentama, co jsme kolem nich před pár lety bloumali, jako ten kostel, co se mi tak líbí, hned za imperiálem, s těma dvěma pfalickýma sloupy před portálem, ovinutýma kamenejma girlandami. To je další. Nejnovější z našich světů. Náš svět vídeňský. Voskovec Verichovi, 21. června 1973.
1: Ptáš se, zdali jsem dostal fotografie. Ano, dostal a mám je vystavený, jak spožadoval na viditelném místě. Zrovna převčírem jsem je ukazoval Pipertovi, čili Štěpničkový, která přišla navštívit zdejšího barda. To jest mě. Proč chvátá lid do divadla a tak dále a tak dále. Byla celá udivená, když mě viděla. Bylo jí divné, že se neploužím, nekuckám, neblábolím, neslintám, že jsem zhub o 15 kilogramů a začala jásat, jak dobře vypadám. To je logické. Když jdeš navštívit mrtvolu a otevře ti dveře ten dotyčný nebo dotyčná v posledním tažení, tak taky jásáš, ne? To je ta stará relativita. A ten tvůj oblíbený a můj taky Albert. Ádův pohřeb může být oznámen v novinách, ale nikoli v hodina, kdy se odbývá. Mohli by přijít lidi, ne? Podle tohoto principu moje nepřítomnost v televizi a všeobecně kdekoliv na veřejnosti se nejlépe vysvětluje, když se šíří a udržuje. On je nemocný, on nevychází, Nebo on už nechce hrát, má dvě chaty, snad něco píše a tak dál. A tak lidi mě potkávají a diví se, jak dobře vypadám, jak rychle chodím a tak podobně. Takže nikdo mě neomezuje. Nedělám, protože nemůžu už, nebo nechci už. To není taktika nechytrá. Všimni si, je rafinovanější než zákazy s razítkem a podpisem, neboť je anonymní. A kdokoliv z původců může říct a říká, to jsem blázen, to si dělá někdo na svý vlastní tričko, proti panu Verichovi přece nikdo nic nemá. Pokud se týče mne, no je to tak i onak. Celkově mi je dobře. Jenom vnitřně jsem jaksi labilní. Nejsem si sám sebou jistý. Asi mi nerozumíš, neb nemůžeš, protože ani já sám sobě nerozumím. To se stává. Je ve mně určitá nejistota, kterou sám sobě stěží můžu definovat přesně. Jako bych byl prázdný. Spíš bych četl, než psal. Četl cokoliv, i škváry. Jako bych clonou čteného chtěl přikrýt nebo oddělit něco, co by mě zklamalo. Bojím se něčeho a nevím dobře čeho. Vypadám dobře, je mi dobře, až na tu kanilu neboli trubku, kterou už mám skoro rok v krku. Snad mi letos v létě, v pozdním létě výmou. Dobrá výmou, sláva. Nechci už mít, bolí mě to a vadí a zase si myslím proti své vůli, si myslím, čili bojím se, že co když a vůbec. Jsem velmi snadno zranitelný nervově. Dojímají mě věci víc, než by bylo nutno a stejně tak i nasírají. A těžko se mi o tom píše. Bylo by třeba jiných, přesnějších slov. Moje dny jsou bez cíle. Probouzím se svědomím, že budu-li spát dál, nic nestratím. Jsem líný a nerozhodný. Dopis tobě odkládám už dlouho. Pak je mi to líto a slibuju si, že zítra. Pak nemůžu spát, převaluju se a skoncipuju dlouhý dopis, který je vlastně povídka. Zítra ti napíšu. Probudím se. A povídka se zcvrkla v ubohý sentimentální žvást, který by tě nemohl zajímat. A jdu na pivo. A to mi chutná jen do půl litru. Dále už ne. Nepamatuju si, co bylo včera. Protože nechci si to pamatovat. Zapodím to, zasunu. A tím se čas mění, tedy pojem času. Mění se z řeky, kterou je, proudící od pramene k moři, mění se v močál. Něco mi chybí. Asi smysl života. Zkrátka a dobře, chtěl bych být s tebou, povídat si. A jsem si jistý, že bych našel, co hledám. Nebo že bys mi pomohl zjistit, že nemám, co hledat. A tím bych to našel. A koho mám jiného než tebe? A ty jsi tam a já jsem tady. A co srdce pojí, moře nerozdvojí, říkal Vojta Náprstek a jmenoval se stejně Fingerhut původně. Kluk, který statoval ve filmu Kocour a teď je fotograf v Kanadě, mi poslal obrázky s tebou a jakousi tlupou. Jsi tam s Pazderem, Chris, líbej ji, jo? A řadou divných fousáčů, se kterýma si nevím rady. Mohl bys mi říct, kdo je kdo?
2: Verich Voskovcovi, 29. června 1973.

0: ve smutku a strakým kouká z očí, už je to na beton, všechno se otočí,
1: kolena se jim přesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti nám akce.

0: čekej, podívej se divnej brachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo pro strejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Poslyšte, taky jste hráli v dětství na tichou poštu? Takové to, jakože se na začátku něco pošeptá, co z toho na konci kolem dokola vyjde? V rozhlase měl svůj stejnojmenný pořad na konci 60. let Miroslav Horníček. Bylo to vlastně obyčejné vyprávění mezi písničky, ta jeho tichá pošta. Ale v případě Miroslava Horníčka bylo začasté i tohle docela obyčejné setkání, vlastně docela neobyčejné.
2: Řekl jsem, že někteří posluchači neslyšeli první pořad a žádali na nás znovu vysvětlení. Rád jsem je podal. Málo kdo má možnost poslouchat rozhlas pravidelně a je proto docela přirozené, že z poslechu částečného nemůže pochopit souvislost jednoho programu s programem předešlým i následujícím, když jde o takový seriál. Chtěl bych dnes poděkovat všem, kdo mi kdy napsali. Opravdu všem. Patrně si teď někteří, hlavně ti naši drazí a stateční anonymové, myslí, že to myslím ironicky. Ale ne, myslím to upřímně. I jim děkuju za jejich vzkazy, protože celkový obraz je složen z barev světlých i tmavých a každý, kdo se pokusí dělat nebo říkat něco veřejně, vyvolá zcela nutně ohlasy kladné i záporné. Ale zlobit se proto nemá smysl. Tak jako ten, kdo slyší jeden z celé řady programů, nemůže ještě soudit a rozumět té celé řadě, tak také ten, kdo slyší třeba jen pár vět nebo slov, nemůže posoudit smysl celého programu. A když se tak stane, je to jen a jen jako obraz té staré dětské hry, kdy tedy z lokomotivy roste kopretina a řečeno v rámci rčení z komára velbloud. Je až dojemné, kolik takových proměn a nedorozumění se během tiché pošty stalo. A čtu-li si ještě jednou ty staré i dnešní dopisy, říkám si, do nekonečna by mohlo jít vysvětlování a pátrání po tom, kde právě to jedno slovo přestávalo být samo sebou a začínalo se měnit ve slovo jiné. Ale i to je zajímavé a poučné. Slyšet to, co jsme řekli v podobě už zcela jiné a zkreslené.

Já nevím, kde se to v člověku bere ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Dalo by se z těch dopisů číst dál. A byla by to četba velmi zajímavá. Četba například o tom, že vším jsou vinni řidiči, i o tom, že řidiči jsou naprosto nevinní a že chodci se neumějí chovat. Byla by to četba o neochotě prodavaček, ale právě tak o tom, že naše prodavačky jsou vzorny. Byla by to četba o kráse naší národní povahy, ale také o tom, že o této povaze nemá jaksi smysl mluvit. Byla by to četba plná nejostřejších protikladů, protože to všechno mi posluchači napsali. A já nechci než opakovat to, co jsem řekl už mnohokrát. A kde je tedy pravda? A znovu opakovat, patrně někde uprostřed. A naše zmílená je v tom, že jeden zážitek anebo 10 zážitků povýšíme na obecně platný a definitivní soud. Mám tu opravdu dopisy, které se navzájem úplně vyvracejí. A přečtu-li jeden z nich, ozvou se posluchači mínění opačného. A přečtu-li druhý z nich, ozvou se jiní. Ale já osobně si myslím, že žádný z těch táborů nemá plnou pravdu. Ano, je neochota a je zdvořilost, jsou klady a zápory, je slušnost i neslušnost, ale nelze mezi nimi vést hranici. Možná, že ta nejzdvořilejší prodavačka má někdy den, kdy pod tlakem osobních starostí a trablů není prostě schopna svou ochotu a zdvořilost projevit a možná, že řidič prosulí svou hrubostí k chodcům, jednoho dne pod vlivem nějaké veliké radosti se zachová jako dokonalý gentleman. V každém z nás se perou denně ty laskavosti s hrubostmi, nálada s nenáladou a generalizovat se nedá.

0: A tak si ty dopisy ještě jednou pročítám a říkám si konec hry. Slovo proputovalo řadou a došlo na konec. Je jiné. A protože řad byla celá řada, vyšlo mnoho slov. A protože nešlo o slova, ale o smysl, mohu říci, že teď, právě tak jako v dětství, se hrálo dobře i špatně. I tenkrát byly mezi námi děti, které kazily hru. Taková svévole v nich byla nebo co. Ale zlobit se proto nemá smysl. Ty děti kazily hru a radost především sami sobě. Nesou si v sobě už od dětství jen a jen potřebu rušit, nechápat, kazit, zlobit, trucovat. Čtu si znovu ty dopisy a je to jako mapa lidské hlavy. Lidského vědomí, podvědomí, svědomí, nevědomí, povědomí. Jako mapa lidské hlavy i lidského srdce, kde vedle míst zelených jsou místa vyprahlá a kamenitá, kde vedle kvetoucích sadů jsou i sopky. Je to poučná četba a já jsem za ní velmi vděčen. Znovu tedy děkuji všem, kdo mi napsali.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jak to bývalo tenkrát svého času v televizi? Pořad Nad dopisy diváků, paní Indra Vostrá. A chcete-li nám psát? 3 jedničky 50. Svou odpovědnu na dopisy posluchačů ale měla i proslavená nealkoholická vinárna u Pavouka, místo, kde se v rozhlase narodil všeuměl Jára Cimrman. No a právě tady, v nealkoholické vinárně u Pavouka, se dnes rozloučíme. Tak zůstávejte ve zdraví a víte co? Napište někomu nějaké vyznání, dopis nebo mail. A my se budeme těšit třeba na to, že nám svěříte vaše nápady, koho byste chtěli slyšet v divadle pro vaše uši zase někdy příště.
3: U stolu číslo 3, jako vždy, sedí doktor Hedvábný. Dobrý večer, pane doktore.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
3: Jste dnes trochu přepadlý, nebo se mi to jen zdá?
4: No, unavený. Trošku.
3: My máme jenom pár dotazů. Ptá se posluchač Rudolf Vytiska, pane doktore, z Mladé Boleslavy. Co je na tom pravdy, že UNESCO uvažuje o zařazení oslav českého génia Járyho Cimrmana do světového kulturního kalendáře?
4: No tak pravda to je. Ovšem já myslím, že nic jiného se nedalo čekat. My bohužel proti tomu nic dělat nemůžeme už.
5: No pane doktore, je tu ještě celá řada dalších dopisů, které se týkají života a díla Járyho Cimrmana. Ovšem jsou tak obsáhlé, že vám nezbyde než je vyřídit asi písemně. Ale myslím si, že je tady dost vděčné téma k rozhovoru, a sice činnost klubu přátel Járy Cimrmana. Kdybyste, prosím vás, byl tak laskav, vy přece jen máte o tom lepší přehled než my.
4: Musím s potěšením konstatovat, že kluby rostou jako houby po dešti. Každý den dostáváme zprávu o tom, že nějaký klub někde byl založen. Chtěl bych na adresu těchto klubů ovšem říct si jednu důležitou věc, že totiž otázka členství je jediná přísná otázka v celé klubové činnosti. Neboť jak jsme již kdysi, nevím jak dlouho již to je, řekli o stanovách, tedy členové klubu Járy Cimrmana nesmí být členy jiných masových organizací. Čili když náhodou někde založí klub a jsou tam v tomto klubu i lidé, kteří jsou zároveň členy některých jiných masových organizací, pak tito lidé bohužel sami to možná nevědí, ale nejsou členy klubu Járy Cimrmana.
3: Oni se možná za členy považují, ale
4: správně, ovšem my musíme říci, že bohužel nejsou. Leda, že by dodatečně z o něch ostatních masových organizací vystoupili, což je taky jediná možná cesta.
3: Dobře. A pane doktore, řada posluchačů se ptá, co mají v klubech dělat, že třeba klub založili, ale nevědí, co mít na programu.
4: No tak, jak jsem již řekl, že Jára Cimrman byl člověk, který právě dával možnost vyžití jakýmkoliv způsobem. Tedy i tyto kluby nemají přesných pravidel nebo návodů, jak pracovat. Jediným tím přísným měřítkem je ten výběr těch členů, že jo? Ale jinak kluby mohou pracovat, kdo jak chce, samozřejmě.
5: Ano. A máte, pane doktore, nějaké konkrétní kladné příklady činnosti klubů?
4: No tak samozřejmě. Hlásí se nám tady jeden pěvecký kroužek Cimrman z Ondřejova.
3: Já jsem o nehdy četl v novinách, že jeden z klubů pořádal pochod do Liptákova. Co je na tom pravdy?
4: Ano, tak to byli Třinečtí. Ti uspořádali pochod na Liptákov a tam v místní restauraci Faltýnek potom udělali demonstraci v Sedě proti rakouskému profesorovi Fiedlerovi a demonstrovali od 8 hodiny večerní až do 7 hodiny ranní, kdy je přišla otevřít uklízečka. Protože totiž, abych to vysvětlil, tak vzorně demonstrovali a ukázněně, že si jich ani nevšiml pan vrchní, ani pan vedoucí, neboť oni si vybrali přidělenou místnost Richtu a o půlnoci, když zavírali restauraci, prostě tam zhasli a zamkli je. Čili dostali se, až když přišla posluhovačka tam uklízet.
3: No, pane doktore, já mám o těchto demonstracích svůj názor dosti skeptický. Mně totiž připadá, že někdy ten, proti komu demonstrují, se o tom ani nedoví. Věděl například profesor Fiedler o tom, že byla takováto manifestace?
4: O této manifestaci Třineckých nevím, jestli ví, myslím, že se o ní ještě nedozvěděl, ale Znojemský klub přátel Járyda Cimrmana uspořádal přespolní běh za součinnosti právě rakouských klubistů a podařilo se jim to prosadit i přes vyložený odpor rakouských JZD, neboť tento přespolní běh náhodou vedl také přes státní hranice do Rakouska, kde právě se předávala štafeta, která měla být doručena profesoru Fiedlerovi. A také doručena mu byla. Čili o této demonstraci proti jeho osobě se on velmi dobře dozvěděl. Přímo z první ruky. Ačkoliv vzhledem k tomu, že to byla štafeta, mohla to být taková 13. a 14. ruka. Ovšem to byly samé takové pěkné příklady. Musím říci tež, že mnoho klubů nám nepracuje. Dokonce s politováním musíme konstatovat, že některé kluby ještě ani nevznikly. A pak mám ještě takovou jednu smutnou zkušenost. Chtěl jsem totiž v Liptákově udělat skanzen, víte? To znamená shromáždit všechny věci, které připomínají nám Járu Cimrmana právě do Liptákova. Zatímco u některých jsem se setkal s velikým pochopením, například musím jmenovat aspoň rakouského starostu z Neuhausu am Inn, pana Xelhofra, který mil rád souhlasil s tím, že můžeme přestěhovat Zvoničku do Liptákova, právě z Neuhausu, kde jsou otisky prstů Járyda Cimrmana na řemenu.
3: Celou zvonici?
4: Celou zvonici.
3: Je dřevěná nebo zděná?
4: To je zděná, krásná zvonice. Tak na druhé straně zase musím říct, že jsme se setkali a hodně jsou to naši vlastní lidé. Například v Beskydech jeden rolník důchodce, já jsem ho původně nechtěl jmenovat, ale je to pan Pužej. Ten, když jsem ho požádal o to přestěhovat jeho chalupu z Beskyd do Liptákova, kde to je prakticky v té samé nadmořské výšce, jenomže prostě v Jizerských horách, pan Pužej na mě vzal podávky. A říkal, že to nikdy nepřipustí, leda, že by se tam přestěhovala i místní restaurace a jeho soused s celým domečkem. Což ovšem já bohužel jsem musel odmítnout, protože to nepřichází v úvahu.
3: Vy do toho skanzenu chcete soustředit všechny budovy, o kterých je prokázáno, že v nich Cimrman byl.
4: Přesně tak.
3: A co kdyby se ukázalo, že v tom hostinci byl také?
4: V tom případě pak samozřejmě by nebylo problému přestěhovat i ten hostinec. A vzhledem k tomu, že zatím to dokázáno není, tak to nejde.
5: No tak, pane doktore, jestli už vy sám nemáte co říci našim posluchačům dnes večer, tak my se s vámi rozloučíme. Děkujeme vám za rozhovor a naschledanou příště.
4: Naschledanou.
3: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je po 23. hodině a je tady s vámi opět Noční linka a s ní Jana Chládková. Věřím, že spolu prožijeme pohodové dvě hodiny. I dnes se můžete těšit na společné povídání, alespoň doufám. Vybrala jsem pro vás téma, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali. A zajímat mě bude, co zásadního ve vašem životě byste změnili. Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli. Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co myslíte, je dobře, že minulost změnit nemůžeme? Telefonovat mi můžete jako vždy na telefonní linku 731 800 900 nebo mi můžete napsat a to na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu můžete také posílat samozřejmě příběh dnešnímu tématu, ale také náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba v příští noční lince. Přeji příjemný a nerušený večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás ptám, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Minulost představuje soubor všech událostí, které už proběhly. Spolu s přítomností a budoucností tvoří osu lidského vnímání času. Zkoumáním minulosti se zabývají vědní obory jako historie či archeologie. A kdo se dovolal k dnešnímu tématu jako první na linku 731 800 900? Tou první, která se dovolala, je paní Ludmila z Brna, kterou srdečně vítám. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko. Já vás zdravím a zdravím všech posluchače Noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak já bych se vám chtěla svěřit s tím, už jsem to jednou říkala. Já bych chtěla změnit rok 1970, kdy jsem se poprvé vdala. Můžu vám říct, že vzala jsem si manžela o 7 roku staršího, on chtěl,
0: ano.
1: On chtěl se ženit. Já jsem se nemusela, nebyla jsem těhotná.
0: Ano, ano.
1: No a takže jsme se vzali a on se ke mně choval, jako kdybych já byla jeho děcko.
0: Uh-huh.
1: On říkal, že si mě vychová ke svému obrazu. Takže to už, ale když jsme spolu chodili jsme spolu teda od 15 roku.
0: Ano.
1: A já jsem normál, a on vždycky, když jsme šli na zábavu, nebo se na mě někdo podíval, tak hnedka na mě byl protivnej.
0: Uh-huh.
1: A já jsem, takhle vždycky s plačem jsme šli dom. Nezábava, tak když pro mě přišel někdo tancovat, tak jemu se to nelíbilo. No takže dobře, takže jsem s ním vydržela 11 roku. Měla jsem s ním dvě děti, který teda jsou ráda, že je mám. Teďka už je jim. Klukovi už bude 55, holce 52. A víte, co ale mě mrzí, že to děvče ví, že jsem strašně ublížená tím jeho, on ještě žije. Uh-huh. Je má 81 roku.
0: Uh-huh.
1: A ona mu dává přednost přede mnou.
0: Hmm.
1: Že jestli ten tatínek jí chyběl, já jsem je nikdy nenaváděla proti němu.
0: Rozumím.
1: Ale oni s ním ani nechtěli jít. A teďka najednou tatínek, Vánoce, tatínek, já jsem sama. Protože ten kluk zase, ten je ženatý, má manželku, která jí nemřela maminka,
0: uh-huh.
1: Takže se musí starat o tatínka, ještě o tetu. Ta teta teďka zemřela,
0: ano.
1: Takže musí tam jezdit i v týmu. Takže ten se o mě nemůže. A ta nejmladší, co jsem měla s druhým manželem, tak ta teda je na tom dobře, má šikovného manžela, mají postavený, má vnoučata, ale tak jsem tam ze začátku chodila vždycky na ty štědry, ne na to, ale zase on má rodiče někde v Donajovicích, v Dolních, takže zase tam tíhnou.
0: Uh-huh.
1: Takže můžu vám říct, že a když jsem si teda po druhýho dala, tak ten zase rád měl ženy.
0: Jo, rozumím vám.
1: Ten, jo, rád měl ženy, tam kolik jsme šli, tak každou obtěžoval a ještě když se napil, tak to bylo horší. No a potom to uznal, takže já jsem se s ním rozvedla. Já jsem odešla od něho, protože byt byl můj, tak jsem si koupila v Brně byt. A on, když jsem dávala ta dcera, tak jí mě říkal, já jsem byl tak hloupý, já jsem měl navařeně, já jsem měl vyžehlený. Všechno dělala pro mě a pro děcka. A teďka jsou takhle jsem se já dopadl.
0: Uh-huh.
1: Já jsem si tě nevážil, já jsem byl nevybouřený. A já říkám, a maminka moja na té svatbě mužka, jo, ten byl nevybouřený, tak si teďka děle, co chceš.
0: Tak, tak. Je to tak.
1: A teďka, potom jsem teda měla, a z něho jsem, toho jsem milovala. A z toho jsem měla nervy, jako jo, z toho druhého manžela. Nervy, a tak jsem si přivodila všelijaký nemocí, to mě říkali můj spolužák, který byl přednost a kliniky neurologie, říkali, prosím tě, ty si pevně uděvé doma, pořádek, a potom teda se ti uleví, protože
0: ano.
1: Ta páteř to všechno vnímá.
0: Ano.
1: A tak jsem jezdila do lázní a on vždycky mě říkal, je do lázní aspoň ve pokoji. No a tam jsem se seznámila teda s jedním, byl o 15 roků starší, ale my jsme byli kamarádi. My jsme se nestýkali jako, protože on

0: Bylo to paní a byl Pirát. A takže my jsme si jenom volali a on mě vždycky říkal, hele, jestli Lidno, já bych tak rád s tím Karlem mluvil a všechno mu rozmluvil, jaká seš dobrá ženská a že ho si tě neváží, ale nemůžu, aby nás nepodezřívali, spolu něco máme. No, takže nakonec jsme spolu byli třikrát v lázních, ale opravdu jako kamarádi. A on vždycky mě doma říkal, jo, jeď do lázní, aspoň bude pokoj. A já říkám, Karle, ale já chci mě doma společ, normálně doma to spokojený manželství a ne, abych jezdila do lázní. No, a takže dobře, takže jsem se to, takže on je teda už taky teďka 7 let mrtvej, on umřel.
1: Ano.
0: A já jsem si teda našla, měla jsem chatu a tam byly kamarádi, kteří hrávali na kytaru a to. A ty tam byl jeden a oni mě dali s ním dohromady. No, byla jsem s ním 15 roku, ale nebydleli jsme spolu. Ale on už asi 15 roku je mrtvé. Tak co chcete, Janičko, říct? A ten mě vždycky říkal, prostě ty už si nikoho nehledej, protože vždycky takhle dopadneš.
1: Ale takže děkuju já, moc.
0: A já teďka, Janičko, ještě to vám řeknu, já když poslouchám teďka ty Zlatý lásky.
1: Ano, ano.
0: Mě to tak strašně mrzí, že jsem nedokázala mít takovej vztah, abych byla spokojená a šťastná. A vždycky se rozplaču.
1: Jsou to dojemné příběhy. Opravdu jsou krásné. Paní Ludmilo, já vám moc děkuji, já se omlouvám, ale už jsme na 7 minutách. Děkuji moc a přeju krásnou dobrou noc. Moc se omlouvám, ale opravdu to paní Ludmilo nejde, protože potom jako náš šéf nás opravdu za to jako kárá, protože musíme dát šanci všem stejnou. Já pustím další písničku, tou je Kola, Pop Music se točí dál, Karel Zich, a pak se budu těšit na další telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince se vás vyptávám, co zásadního ve vašem životě byste změnili v minulosti. Na jakou životní etapu byste třeba nejraději zapomněli? A vyptávat se v tuto chvíli budu paní Elišky z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se jednou taky, možná už jsem to říkala, ale chtěla bych se znovu vyjádřit k tomu, který je roky, bych nerada už nejdy zpátky. Já to byl rok 1939, to začínalo, končil 1945, a to byly nejhorší roky, nejenom pro mě. Mě bylo v tu dobu 12 roku a já jsem prožila strašné tragédie, protože jsem přišla o rodinu, o matku,
0: o sourozence.
1: A takže to byla pro mě tragický, že? Takže mě jako dětství končilo dětství. Tak v 12 letech jsem měla konec dětství, to byly jiné starosti. Musela jsem se postavit a dodnes slyším tu moji maminku, když odcházela z domu, tak Eli, prosím tě, hlíve tu malou, to mě tam měla 6 neděl a kde ona šla do města, nám, děte mě a bratrovi koupit oblečení a už se nevrátila. To bylo bombardování Brna, a tím to skončilo, zůstala tam a i ti moji dva sourozenci, bratr byl o rok starší ode mě a ta sestra o 2 roky mladší ode mě. Takže toto bych chtěla zdůraznit a ne, aby se to opakovalo. Nebyla jsem já sama, bylo nás tenkrát mnoho tak postižených tragicky to válko hnutno. Takže nerada na to vzpomínám, ale musím. Musím, protože když to vidím kolem dokola, jak se nenávidí o lidi, jak se zabíjí, tak já teda v tomto chci, aby se to už nikdy neopakovalo.
0: A paní Eliško, protože taky, aby se to připomínalo, protože mně někdy přijde, že rychle zapomínáme. Protože jak člověk najednou žije jakoby v něčem jiném, je to samozřejmě dobře, že žijeme jinak, ale nemělo by se zapomínat. Mělo by se to opravdu připomínat, co všechno může hrozit.
1: Já právě taky se když přijdu, já mám 11 pravnuků a někteří už jsou dneska dospělí, studovaní, když přijdu, já s nima chci jenom o tomhle mluvit. Oni neznají, to se nikde neučili. Ale já ještě tady jsem v těch 93 letech, abych jim připomněla ten život, který jsem si prožila já a lidi kolem nás. Takže já to ráda opakuju. Někdo řekne, že pořád mluvím o válce, ale já budu pořád o tom mluvit, protože já už jiná asi nebudu.
0: Paní Eliško, ale to je taky dobře, protože bohužel těch pamětníků, těch přímých pamětníků ubývá. A mně pak přijde, že skutečně najednou všichni dělají, že to vlastně neexistovalo. Když dokáže někdo říct, že neexistovaly koncentrační tábory, tak já prostě, můj rozum to vůbec nechápe, že jo? No, prostě
1: já
0: tak to je.
1: Já jsem to všichni prošla, vím, bo to má, možná tím, že to pořád opakuju, že jsem tím postižena, ale to mě jaksi nebere nějak povahu, protože určitě, protože já jsem to prožívala jako děcko, kdy měli si tamhle hrát a koupat a jít na zájezdy, tak, ale to jsme mi nemohli. Takže jsem prožívala to úplně jinak.
0: Taky jsem, paní Eliško, vždycky ráda poslouchala, když mi tatínek o tom vyprávěl, protože když končila válka, tak mu bylo 15, mamce 13, takže přece jenom už nějaký rozum měli a moc ráda jsem poslouchala takový ty autentický příběhy, přesně tak.
1: Taky si to prožili a já, víte, co to je, když člověk ztratí mámu a moje matka byla v nejlepších letech, tenkrát měla 37, za nás bylo 6 dětí, že? Takže já ráda na ní vzpomínám a je mi těžko, protože nikdy jsem se s tím nesmířil a to ani nikdy nebude.
0: To ani nejde.
1: A chci, aby taky ty moji pravnosti věděli,
0: tak
1: za co bylo, jaký naši dětství bylo.
0: Moc děkuju, paní Eliško, za vaše vzpomínky.
1: Není, jsem ráda, že jsem se dovolila, Janičko, a přeju vám hodně zdravíčka.
0: I já vám, paní Eliško.
1: A všem posluchačům přeju, skutečné míra, aby už to nezabíjelo.
0: Přesně.
1: A to bych přála všem.
0: Já taky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuji.
0: Přidám k paní Elišce zprávu, kterou napsal pan Arnošt. Dobrý večer, pokud bych měl možnost změnit něco z minulosti, rád bych se do ní vrátil a ještě si několikrát promluvil se svým dědou. Byl v civilu nežádoucí, takže skončil u pomocných technických praporů v uranových dolech v Dolní Rožínce. Jestli můžeme být na někoho v naší rodině pyšní, tak právě na něj. Hezkou noc přeji, napsal pan Arnošt. Děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co by v minulosti změnila zásadního paní Boženka z Hradce, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer, děkuju. A já bych, jsem chtěla mluvit o tom, o čem mluvila paní Eliška z Olomouce.
0: Ano.
1: Já jsem taky prožila druhou světovou válku, sice jako děcko, ale no tak, když končila, tak mě bylo 9.
0: Ano.
1: Ale do školy jsem začala chodit ve 42. roce, kdy už pak jsem jako poznala tu nesvobodu a to prostě omezování dávky, dodávky, že jo,
0: ano.
1: Přídělovej systém, zakázaný divadlo. U nás bylo ochotnické divadlo, do kterého byla zapojená celá vesnice, ale museli se vybírat jen takový témata, které jako odpovídali a tak prostě přestali hrát vůbec, že jo? Protože u nás se hrál takový historický Jan Zachrta Dán a prostě takový ty věci a já teda pocházím z vesnice takhle. A pak tu válku, tu prostě ve strachu, co jestli máte zatemnění, jestli prostě splníte dodávky a takový učení ty němčiny, sice to jako nebylo, no tak čím víc řečí člověk umí to, ale takový to donucení, jo, nebo prostě to omezení, to už bych nechtěla a nikomu nepřála, aby tohle se ještě dělo, protože byly ty děvčata, které byly 28. ročník a ty chlapci nasazovány do rajchu, do zbrojovek, tak ty šli radši k sedlákům jako sloužit, aby nemuseli jako odcházet, no některým se to povedlo, některý taky jako museli odejít, že jo. A před koncem války, to bylo tak v únoru, nebo to vzpomínám, že naše vesnice musela poslat 20 dělníků na zákopy do Brna. Tak mezi tím odešel i můj taťka, mezi těma 20 byl můj táta. A jenže on tam dostal zápal plic a byl asi 14 dnů prostě, co byl na těch zákopech a pak byl asi 14 dnů v nemocnici a pak šel pěšky stopem z Brna. Někde jel kousek vlak, pak to bylo rozbombardovaný, že jo, ty kolejnice a tak. A tak teda mám vzpomínky na tu válku, který jako nikdy nezapomenu a o tom vyprávím i svým pravnoučatům. Máme pojďata dva kluky a ty vždycky babi vypravují nám, jak to bylo dříve. A já říkám, víte kluci, ani si to nepřejte, toho strachu, co my jsme jako prožili, že jo, ty kontroly, prohlídky, můj strejda byl jako zahraniční voják v Anglii a druhýho vyhodili z gymnázia v Výčině, že jako se zapojil nějak do těch letáků, takže jsme občas ty kontroly jako doma měli, že no. Tak to by bylo jinak ve svým osobním životě jsem byla docela spokojená. My jsme jeli tou střední cestou, sice jsme taky zažili krizi měnů, že jo, a takový ty, ale to už bylo něco jiného než ta válka.
0: Přesně.
1: To jako opravdu nikomu nepřeju a už bych nikdy nechtěla, aby ty naše děti pravnou časa prožili to, co jako jsme prožili my, tu nesvobodu a to.
0: Děkuju, tak, paní Boženko, zdravím.
1: To je všechno.
0: Hodně zdraví a dobrou noc.
1: Já mám taky, přeju všem hodně zdraví a dobrou noc.
0: Já přidám k paní Božence právě tu vzpomínku mého tatínka a to jako holka vlastně už dospěla, tak mi to zůstalo do dneska v paměti, když mi táta vyprávěl. Oni bydleli ve Vchynicích, ve vesnici a šel kolem pochod smrti. A oni to samozřejmě, jak to tajili, že jo, všechno a tak dále, tak ty lidi netušili. A táta říkal, že vybíhali lidi a dávali, protože když se to dozvěděli, že tam půjdou, tak třeba hospodyně utíkali a vysypali tam uvařené brambory, nebo aby prostě ty lidi si mohli něco vzít. A taťka říkal, že zažil a že to bylo pro něj asi nejhorší, co prostě viděl. Ani se to nechci vříct, jak prostě ty zoufalí lidé skákali, že tam rostla řepka a tu řepku prostě hltali, jedli jí a samozřejmě jako Němci, že jako je stříleli no za to. Takže já se to pamatuju opravdu, že jsem jenom tátu poslouchala, co všechno, jako jsou si schopní lidé dělat, co je člověk schopen udělat člověku. Taky jsem vám už vyprávila v Noční lince, že jsem dělala rozhovor s paní Evou Erbenovou o její knize, kterou napsala opravdu až v hodně pozdním věku, protože ona mi říkala, že vůbec o tom, že prožila koncentrační tábor, že viděla, jak maminka zemřela při pochodu smrti a jak ona sama přežila, tak že o tom nemohla vyprávět celý život, až úplně na sklonku života. Vlastně to nikdo vůbec v rodině nevěděl, co ona prožila a že měla hodně bezesných nocí. A já ty příběhy, paní Boženko i paní Eliško, taky moc ráda poslouchám. A jsem moc ráda, budu opravdu vděčná za to, když už se to opakovat nebude, i když vidíme, že za hranicemi to bohužel je a že lidstvo je nepoučitelné. Tak teď už dost moudér, přečtu zprávu, kterou napsala paní Věra. Dobrý večer, tak já kdybych mohla něco změnit, měla bych děti určitě dřív. Mladší žena má více energie a tuto radu dám i svým dcerám v budoucnu. Hezký večer všem, napsala Věra. Jiří Korn nám bude zpívat písničku Dík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince se vás ptám, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A na to samé se budu ptát i pana Olina, který nám volá z Kopřivnice. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, kteří ještě nespí a čekají, co řeknu.
0: Ano.
1: Já bych to řekl asi takhle. Každý z nás si myslím, že má v životě takové chvilky, že by sekl nejradši ze vším a vyměnil by všechno, co by mohl.
0: To je pravda.
1: Třeba úplně všechno. Ale já to zkrátím na dvě takové epizodky. Samozřejmě bude to v souvislosti se ztrátou blízkých. Bylo mi 28 až 32 let, kdy jsem přišel o rodiče. Maminka v 50 svých letech zemřela, tatínek o 3 roky později. To je jedna věc. Ale nejhorší je, to už jsem tady v této noční lince říkal.
0: Ano.
1: Když jsme před 4 lety vlastně můj syn zjistil, že onemocněl takovou tou...
0: No, já tady rozumím, nevím, tou hnusnou nemocí, řeknu to tak, že jo.
1: Ano. Takže trvalo to opravdu rok a půl, co s tím bojoval. Když to člověk viděl, byl to účasten dennodenně, viděl, jak se mění, jak se snaží, jak bojuje. V jednu chvíli to vypadalo velice dobře, že to skoro ustoupilo, pak se to vrátilo. Potom ten závěr úplně, když nám tady vlastně přišli pomáhat ze stromu života, to už jsem říkal taky tady, že lidi, kteří, nebo když máte příbuzného, který, jak se říká, tam špatně a je v tom posledním stádiu, nebojte se obrátit na tady profesionální pomůžou vám, pomůžou okolí, pomůžou i tomu člověku, který vlastně
0: odchází. Ano.
1: Takže to bych se přimlouval tady k tam za tu partu těch lidí. Trvalo to rok a půl, prostě, když to potom skončilo, tak to bylo samozřejmě smutné, ale vzhledem k tomu, že jsme s tím žili, vlastně, člověk byl na to připravený.
0: Je to moc smutné, je to moc smutné, pane Oline, ale jak říkáte, obrátit se na tyhle lidi, dělá to i moje kamarádka, velmi záslužná činnost, a říkala mi další moje kamarádka, které umíral takhle tatínek, že zavolala té mé přítelkyni, která dělá v takové organizaci, a říkala Jani, to bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat.
1: Ano, ano, přesně tak. Nestýdět se za to, nebát se prostě hledat tu pomoc někde jinde, protože člověk se snaží samozřejmě sám, co mu síly stačí, ale prostě dochází k těm situacím, kdy je najednou bezradný a tápe, je nešťastný z toho. Potom to se to přelívá i na ty ostatní a jako ne, už bych to nechtěl zažít tady toto.
0: Moc, pane Oline, děkuju, že jste to řekl do noční linky, děkuju vám. Takže dobrou noc, naslyšenou.
1: A zdravím přátelé, kteří mě zdraví taky, takže ještě jednou děkuji vám.
0: Děkuju taky, nashledanou. To byl pan Olin z Kopřivnice a já přidám zprávu, kterou napsal pan Aleš. Abych pravdu děl, z kamenů těch špatných a ještě horších rozhodnutí bych mohl dláždit Via Appiu. Některým se dnes už smějí, některá nejsou a nebyla podstatná. Žel byla i rozhodnutí fatální. Za to úplně nejhorší považuji výběr partnerky pro manželství. Jenže rozbor příčin a následků by přesáhl vymezených 2000 znaků. Ale abych nebyl za škarohlída, učinil jsem i jedno rozhodnutí, kterého a to, že jsem před 20 lety dal valé rodnému městu a rodině. Tím se dostávám k meritu věci. 35 let jsem prožil za socíku, 35 let v kapitalismu. A je-li nějaké období, které bych rád vymazal z hlavy, jednalo by se o léta 1990 až 2007. Tolik hladu, bídy a nouze, co jsem zažil... Nicméně, rád o sobě tvrdím, že jsem v nebi dobře zapsaný, takže jsem si pořídil nové bydlení, hypotéku umořil, dočkal se i důchodu a spod výživy jsem dospěl do mírné obezity. Selaví, napsal Aleš. Děkuji i za váš příspěvek, který rovněž přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Samozřejmě můžete napsat i přes e-mail, a to na adresu linka@rozhlas.cz, případně zavolat na číslo 731 800 900. Teď už Pavel Bobek, otec a syn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: V dnešní noční lince si povídáme o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit něco ve vaší minulosti. Co zásadního by to bylo? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? A jak se na dané období třeba díváte s odstupem času? Dovolal se i pan Miloš z Rychnova nad Kněžnou. Krásný dobrý večer, pane Miloši.
1: Dobrý večer. Já bych chtěl jenom k tomu dodat, že jsem se náhodou potkal s lidma, který dělají něco jako paměť národa.
0: Ano, ano.
1: Jo, z Osvětimi utekli dva židovští vězni a ty se dostali až na Slovensko, aby předali tu informaci, jak zabírají ty Židi a sbírají a na práci, že to není na práci, ale že to je na vyhlazování.
0: Rozumím.
1: Jo, takže to je organizace, která pořádá každý rok pochod plus něco k tomu, jo, jako dopravu. Jsou to starší lidé v podstatě z celé Evropy a na tohleto konto pořádají právě tu vzpomínkovou takovou historickou akci.
0: Právě, jo. Aby se, pane Miloši, nezapomnělo, jak jsme o tom hovořili.
1: Tak, ta paměť národa je hodně důležitá.
0: Je to tak.
1: To je všechno. Děkuju.
0: Moc děkuju, pane Miloši, taky za váš příspěvek. Dobrou noc. Tak, pan František nám napsal, dobrý večer. Já ve svém osobním životě bych asi neměnil nic, ale co bych měnil, by byl rok 1989. Tato změna vrhla náš stát do hluboko zadlužených států. Bylo nám to zapotřebí. Řeknu jenom jeden příklad. Spíš každý český občan odváděl daně. Dnes je to problém dokázat. Válku na Ukrajině bych nechal podporovat Ukrajinci, kteří u nás pracují. Kdyby se každému srazilo každý měsíc 2000 korun, tak by se vyřešil. Taky náš problém se zadlužoval. Další příspěvek napsal pan Michal. Není toho málo. Především bych se nechal každý rok preventivně vyšetřovat na magnetické rezonanci. Na prevenci neurodegenerativních onemocnění u predisponovaných jedinců se i přes jejich zákeřnost zapomíná. Tohle je nejdůležitější bod. Studoval bych jiný obor a místo pedagogiky bych se vrhl raději na medicínu. A nebo bych se vzdělával sám. Dal bych se třeba snažil více rozumět některým máminým postojům a názorům. Dnes bych si s ní rozuměl ještě více a v mnohem bych jí dal za pravdu. Více bych důvěřoval své intuici a nedával bych ve svém životě prostor lidem, kteří se mi od začátku zdají špatní. Necestoval bych do Asie, ale když už do Dálav, pak místo toho spíše do Jižní Ameriky. Konkrétně mě láká Jižní Brazílie s evropskou atmosférou, kde žijí potomci německých přistěhovalců. Tohle je bod, kde by se to ještě napravit dalo, napsal Michal. Teď už píseň, samozřejmě děkuji vám oběma za vaše příspěvky, zopakuji, ano, napsali jste je přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka a teď už nám bude zpívat Michal Hrůza Bílou velrybu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Na jakou životní etapu v minulosti by nejraději zapomněla paní Magdalena z Hradce Králové? I na to se budu vyptávat. Krásný dobrý večer.
1: Já vás zdravím všechny účastníky dnešní noční linky.
0: Děkujeme.
1: A já bych odvovrala období, já to řeknu ve stručnosti, období covidu.
0: Ano.
1: Kdy jsem do té doby byla relativně zdravá ke svému věku. Dokonce asi půl roku předtím mě lékař sportovně řekl, že mám srdce jako zvon na svůj věk.
0: Ano.
1: A po covidu začalo problém plíce, operace srdce, mám jednu ledvinu, která druhá se mi ztratila a tak dále. Takže toto období bych odbourala, protože kdyby nebylo, kdyby ho neprošila, tak jsem zdravá a můžu vykonávat spoustu věcí,
0: které teď nemůžete, že jo?
1: A se dále věnovat charitě, jako jsem se věnovala předtím. To je tohle. Dále, já už jsem to tady říkala, že jsem měla dědečka v koncentráku, dva jeho bráchové tam zůstali a my dneska s odpuštěním, jak bych to řekla slušně, se klaníme Němcům,
0: rozumím,
1: kteří tady zotročili kus národa a děkuju moc Františkovi za jeho názor, protože si myslím, že válka se má připomínat, ale má se připomínat tak, co je na tom pravda a co ne, když to jsou tady různý komentátoři a tak dále, kteří překručují dějiny a doposud žijící rodiny, které přišly ve válce nebo při pochodu smrti o svý členy rodiny, tak si myslím, že na to nezapomněli a asi by se nemělo zapomínat a měli bychom to učit i naše děti, vnuky, pravnuky, jak to vlastně bylo.
0: Ano.
1: A co se týče Ukrajinců, tak si myslím, že některým chybí pokora, co pro ně děláme a že si vymáhají privilegia, které ani nemáme my a že by já nedovedu pochopit, že můžou odejít z domova mladí a nechat tam svý rodiče.
0: Rozumím.
1: Tak.
0: Děkuju. Děkuju, paní Magdaleno, za váš názor. Děkuju.
1: Ano, je to můj názor. Já ho nikomu nevnucuju, ale myslím si, že jako kdo se na to dívá střízlivýma očima, takže mi dá za pravdu. Díky.
0: Taky děkuju. A zdravím do Hradce Králové. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Díky.
0: Já přidám k paní Magdaleně zprávu, kterou napsal Lukáš Sklatov také přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Kdybych mohl změnit minulost, udělal bych jednu důležitou věc. Už dříve bych se začal naplno věnovat počítačům a oboru IT. Vždycky mě bavilo opravovat techniku, ale dlouho jsem si nevěřil. Dnes už pracuji z domova ve své malé dílně, kde opravuji počítače a pomáhám lidem s jejich technikou. Když se ohlédnu zpět, říkám si, že kdybych začal dřív, možná bych měl vlastní větší opravnu počítačů a více zkušeností. Na druhou stranu věřím, že všechno má svůj čas. Minulost už změnit nemůžu, ale můžu dělat to, co mě baví dnes a dál se zlepšovat. A to je pro mě nakonec to nejdůležitější, napsal Lukáš. Lukáši, myslím si to taky. Bohužel, jak to píšete, no, minulost změnit nemůžeme. Dnešní téma je, kdybychom ji mohli změnit, co bychom udělali. Ale jak říkáte, prostě bohužel s tím už nic nenaděláme. Teď už další píseň. Iveta Bartošová, Dej mi ruku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I 3 minuty před půlnocí se budu vyptávat na stejnou otázku, kterou vám kladu celou hodinu, kdy mě zajímá, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A vyptávat se budu i pana Josefa, asi jsem špatně rozuměla, z Šenova, pane Josefe, voláte, dobrý večer.
1: Šenov vedle Svíta.
0: Aha, děkuju moc za upřesnění.
1: No, já bych to vyšlo. Ale nám tady nevládli od začátku komunisti a Rusáci. Jo? Nebylo by toho, co je dneska. Ty starý podnikatelé a starý řemeslník, to byla strašná škoda, že prostě to všechno, ta, jak to mám říct.
0: Odválčas, že jo?
1: No, odválčas. Oni je zavírali, zebrali jim fabriky, jo, a i malí živnostníky normálně vystěhovali z baráku, přijeli vám, vyházeli to před barák, jo, a kde se si kam vtete. No a potom ty lidi už neměli chuť do toho, když bylo takhle. A ty starý mistři,
0: ano.
1: A ty vedoucí ze provozu, nebylo by tolik krádeží, tolik podvodů, co člověk slyší. Já vím, že lidi byli vždycky pravíci, vždycky se někdo najde. Ale to lidí chlebilo, tomu věřte. Táta měl živnost s maminkou, no tam někde už kvůli to myšle.
0: Ano.
1: No. Vystěhovali nás, koupili jsme takovou starou hospodu, to byla barabis.
0: Uh-huh.
1: Museli jsme si ji opravit, no a potom jsme si postavili, že to myšli ještě stát. Od malička jsem byl zvyklý doma makat všechno. A věřte tomu, že aj ty, prostě v těch rodinách, to bylo to, že ty děcka, ne, že by nás táta honil, dřel, to ne. A dal vám vždycky takový, třeba měli jsme slepice, jo, na vesnici.
0: Na vesnici, ano.
1: Musel jsem o to starat.
0: Ano.
1: Jo, natarat tím trávu, aby měli co dělat. Nebylo to těžší, ale dělat. Byla to povinnost, jo. A dneska ty děcka to přijdou do bytovky a co tam mají chudáci dělat? Sedějí u počítače, budíš, když se doopravdy učí nebo něco, budíš. A když se tam na ty programy, když tomu moc nerozumím, jsem starší, tak tam nic příkladného není, jo. A v televizi je to taky tak, jo. Občas tam jsou dobrý pořady, ale jsou tam pořady, že by se zvládl. Prostě neukazuje to ten mladým, jak se má žít a jak to. Říkám, hlavně, že ty mistři a ty podnikatelé starý, kteří drželi prostě nějak tu, jak se říká, čest, tam za první republiky, alebo ještě po ní, jako chvílku, tak mezi sebou nemuseli nic psát na papír.
0: Vše slovo platilo, že jo? Ano.
1: A to platilo jak zákon. To neexistovalo, aby to. To by ho ty druhý upousali. Jo. Ty byli třeba tyhle řezníci, tam měli řeznické tři a tam byla taková porota právě z těch řezníků, z těch opravdu už podnikatelů starších. A ty dávali vysvědčení tomu
0: učni,
1: že se vyučil.
0: Přesně tak.
1: Tak musel být nejdřív tovary, potom mohl být mistr.
0: Je to tak, pane Josefe. Souhlasím s vámi, můj tatínek taky vždycky o tom říkal, že řemeslo je opravdu zlaté dno, ale bohužel asi nemáme moc pokračovatelů, je to velká škoda. Já vám moc děkuji za váš příspěvek, pane Josefe, zase byl z jiného soudku. Děkuji a dobrou noc.
1: A nashledanou.
0: Nashledanou. Přidám ještě zprávu, kterou napsala paní Blanka. Dobrý večer, vymazala bych okupaci v 68. roce, v té době mi také zemřela maminka a bylo mi 15 let, tak to bych nejraději vymazala. Vymazala bych zlé lidi a války ve světě. Bylo by krásně, kdyby byl všude na světě mír. Vžít ten život je tak krátký, tak proč ho nežít jen hezky a v pohodě? Zdraví Blanka z Přeloučska. Děkuji samozřejmě paní Blanko i za váš příspěvek a teď už Karel Gott a Oči barvy holubí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A tu samou otázku položím i paní Anešce z Vysočiny. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já kdybych můžu teda k tomu tématu něco říct,
0: ano.
1: Tak bych ráda vymazala ze svého života 25 let soužití s tchýní pod jednou střechou v jednom domku, poněvadž nám udělala ze života peklo, sama dala na řeči nějakých zlých lidí, kteří mě pomluvili jako její nastávající
0: snachu.
1: A tím pádem se celý život s ní to soužití odehrávalo úplně hrozně. Seděla na mě, byla to prostě taky teda taková povaha panovačná,
0: ano.
1: Selská povaha. A já jsem byla z chudých poměrů, no, tak jsem jí asi nepřišla do noty. A takže celých 25 let, co jsme spolu museli s ní žít pod jednou střechou, protože jsme nedostali byt, museli jsme si přestavět domek a bydlet s ní. A takže vlastně to soužití nebylo pěkný, no, a nedokázala jsem si k ní najít lepší už vztah. A když teda končila svůj život, tak se snažila teda jako se srovnat se mnou, ale...

0: já už jsem to nedokázala.
1: Už to nešlo, prostě, že jo? Po těch 25 letech, kdy vás terorizovala, tak ono to jde dost těžko.
0: No.
1: To rozumím, takže paní Anoško.
0: Takže to bych ráda jako...
1: Vymazala.
0: Kdyby to nemuselo být, no.
1: Rozumím. Moc děkuji i za váš příspěvek do noční linky, paní Anoško.
0: Já vám moc krát děkuju, všechny zdravím a vás taky, paní redaktorko.
1: Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Přidám k paní Anešce zprávu, kterou poslal pan Pavel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer, paní Jano. Já už jsem to tu zmiňoval víckrát. Zajímalo by mě, jak by se můj život vyvíjel, kdyby má mamka nežila s mým otčímem, který mě neměl rád a připravil mě o dům. A já se svým postižením se musel naučit sám protloukat životem. A taky bych už nevěřil losům, protože je to jen lež a vyhrají vždy jen ti, co to nepotřebují. A jak by řekla má kamarádka, je to cesta do pekel. Ale če bylo, to bylo. Já hledím do budoucna spíše. Tak pěkný večer, napsal pan Pavel. Děkuji, pane Pavle, samozřejmě i za váš příspěvek a teď už nám bude zpívat Eva Farná. Všechno nebo nic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: nic.
1: Na jakou životní etapu z historie by nejraději zapomněla paní Marie z Černošic, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
2: Dobrý večer všem. Tak já bych se nejraději zapomněla na špatný doktory. Mýmu nevlastnímu otci chtěli vzít nohu, nemuselo to být. Maminka podplatila primaře a ze Sokolova odvezli do Aše otce. A on ji teda nevohnul, ale měli ještě 30 let. Potom maminka měla klinickou smrt, měla život těžký, byla několikrát vdaná, ne z vlastní viny. A spletli jí prášky. Jedna směna končila, dali jí to, druhá nastupovala, dali jí to. Byla z toho klinická smrt, bylo to v nemocnici, takže jako ji zachránili. Za třetí sestra rodila druhý dítě, byla to zdravotní sestra, jako bývalá, která změnila profesi. A sestřička, která ji přijmula, ji řekla, hele, ty jsi od toho, tady si to vyplň, já si jdu nakoupit. Jo, a přišel doktor a moje sestra musela dostat urychlovačky, aby se jí kluk neudusil. No, tak prostě to jsou lidi, kteří tam nemají co dělat, těžko se jim to dokazuje.
1: Rozumím.
2: Mluvím o sobě. A co by jsem teda opravdu chtěla změnit, zrušit amnestie, zavést trest smrti. A pokud se jedná o cizince, to už je jedno jaký. Já jsem teď na ubytovně, mám odpracováno jenom na železnici 50 let.
1: Ano.
2: Továrně rok a nepočítám vyučení.
1: Ano.
2: A ucpávají se mi cévy, tepny. Už jsem tu vlastně ani být neměla. Jo, a partner měl dva druhy rakoviny. A to, co s ním udělali, to se nedá ani povídat. Převezli ho bez našeho vědomí a svolení z Prahy, z Bulovky, do Hořovic, do Spádově nemocnice. Byl to rok 2005, je to dávno, do dneška jsem se z toho nespamatovala. Ten byt mám jako muzeum. A bydlím po ubytovnách, po privátech. A prostě lidi, kteří tam nemají co dělat na těch místech, snažila bych se nějak odstranit. Jo, jde to hrozně těžko, jo. A nejvíc mě teda mrzí, že z naší republiky už je jenom takový malý voříšek. Jo, už jsme za chvíli vymizíme úplně. Chtěla bych vědět, kolik přispívá třeba Švýcarsko nebo Rakousko na Ukrajinu. Já jsem tady mezi nima. Naše museli z ubytovny pryč. Hodně lidí. Jo, a oni už se nesnesou některý ani mezi sebou. Nechtějí pouštět na záchod. Chtějí to mít jenom, jsou tady i celý rodiny, jenom pro tu svoji rodinu. Jo, a opravdu každý je chrání, skoro každý je chrání, hlavně ty bohatý, a bodyť by je nechránili, když oni jim chodí dělat i domů, uklízet barák nebo i na zahradu. Jo, to je opravdu tak, jak to říkám. Nejde proti tomu udělat nic, ale nic. To musí udělat i nahoře. Jo, ale vlastně ten, kdo dělá nejvíc, tak má nejmíň. A naopak.
1: Děkuji, paní Marie, i za váš příspěvek do noční linky. No. A přeju hodně zdraví.
2: Naslyšenou.
1: Hodně zdraví. Naslyšenou. Naschledanou. K paní Marie předám zprávu, kterou poslala paní Jana Zjerková. Dobrý večer. Jani, to vím celkem přesně. Tedy myšleno, co by změnila paní Jana. Nestudovala bych školu, kterou jsem studovala, a nezačala bych si se svými bývalými partnery a nebyla bych už taková puťka, která si nechala všechno líbit. Paní Jano, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek a teď už Tomáš Linka nám bude zpívat Paní má se má.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 24 minut po půlnoci a stále si povídáme na dnešní téma, kde se vás ptám, co byste změnili nebo co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A vyptávat se budu i pana Roberta, který nám volá z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Chládkovo. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, protože tam jaj pořád mě přerušuje, takže to je malá hruza z toho jaj, no ale proto nevolám. To bych nikdy nechtěl zažít. A stalo se to a stejně to nezměním. Nejhorší den mého života byl 7.8.23. To mi umřela manželka, to je úplná zkáza.
0: Ano.
1: Od té doby koukám na dveře a vím, že nepřijde dom. Takže to bylo nejhorší, co mě potkalo. Klidně
0: to věřím.
1: Mě
0: pět, pokud... To ne, to pane Roberte, to věřím. To je věc, na kterou nejde zapomenout, že jo? Nebo nejde to jen tak přejít. Když ztratíte někoho, vlastně toho blízkého, nebo dalo by se říct nejbližšího člověka, tak s tím se člověk jen tak nevyrovná.
1: No tak je to čas. Našel jsem si teda kamarádku, jestli bude vážný vztah, nebude, to nevím. Jinak teda mám syna Marka, to je to nejcennější, co po ženě mám. Sice je autista, ale mám ho rád. Je to prima kluk.
0: To je dobře.
1: A chtěl jsem ještě říct jednu věc, že tam je nejhorší. Já jsem měl pocit, já nevím, jo, jako nezažil jsem to, ale já si myslím, že já jsem se cítil, když jsem se to dozvěděl, protože jsem s tím nepočítal, jo, že prostě žena se mě utopila, takže to bylo ze dne na den prostě.
0: To je šílené.
1: Já jsem měl pocit, že ani nedondu dom, když jsem šel dom, protože mě to máti řekl, takže jsem si objednal taxík, protože já jsem měl pocit, jak kdybych vlezl do ringu a dostal pořádnej výlago, že zkušený boxer ze mě udělal puding. Tak to je takové blbé pocit. No.
0: A paní byla plavat, že se tak hloupě ptám?
1: No a utopila se na Poděbrade v Olomouci, takže to byla malá hrůza.
0: Tak tenhle den byste vymazal ze svého života, jo, že jo? Kdyby to šlo změnit,
1: zažít.
0: Přesně tak.
1: To bych teda zažít nechtěl ani náhodou. No a pak ještě, když tam mluvili o té okupaci, tak co bych nechtěl, aby tady byl někdy 68. No to taky bylo, že jo? Ale
0: ano.
1: Já jsem to nezažil a pamatuju si, když jsem chodil do školy, tak rodiče mě říkali, já jsem se s nimi o tom bavil, co nám učitelka nám prostě říkala něco ve škole, protože oni to měli osnovat.
0: Ano.
1: A rodiče mě řekli doma něco jiného. A řekli, no přišli jsem cizí vojska a z bráchu to neříkajte, protože mám ještě bráchu.
0: Tak.
1: Protože my bychom šli do děcáku, to byli takový darebáci, jo, promiňte, že to tak říkám. A my bychom seděli v kriminále,
0: tak.
1: Jo, takže o tím jsem mluvit nesměl, já jsem věděl teda, jak to je.
0: Přesně.
1: A jinak
0: tak.
1: Vám chci poděkovat, že jste mě vzala. Doufám, že se do příští linky dovolám, protože tam vždycky je jedna paní, a já nevím, jestli je to i, a já to vždycky, kým ty mu voláte, neodpovídá, takže já se nikde nedovolám. Nedokážu si představit, že by byl teďka, jak je to sucho, nějaké rozsáhlé požár a furt mě přerušovali, tak to už bych jim mohl říct, ať vyjedou rovno všechny sbory ve městě, protože už by ten požár byl fakt rozsáhlý. Jako. No a jinak chci poděkovat linkařům, paní Ludmila z Brna, paní Vlastice z Krnova, panu Olinovi. No a držte mě palce v hřebikách, dva měsíce jsem nic nevyhrál, vždycky dostanu co nejhorší otázku, nebo se nedovolám. A moc vám děkuji, že jste mě vzala, snad se do příští linky dovolám.
0: A já vám přeju hodně zdraví, pane Roberte, a hodně štěstí.
1: Jo.
0: A děkuju a dobrou noc.
1: Mě to vyšlo z toho kamarádku, já mám strašně rádo na mě taky, ty moc prima holko.
0: No tak držím palce. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Jo, moc vám děkuji, nashledanou.
0: Přidám zprávu, kterou napsala paní Inka z Hradce Králové. Dobrý večer, paní Jano. Já bych změnila rok 2013, kdy mi 1. března zemřel jediný syn. Kdybych měla možnost ho zachránit. Nevím, jestli bych tu šanci měla. Zemřel na aneurysma aorty. Ale určitě bych dělala vše proto, aby se jeho stav zjistil včas a on mohl žít. Také moje maminka zemřela v Hořicích sama a my ji přes půl roku neviděli, protože byl covid a oni nás k ní nepustili. Přeji vám i všem hezký zbytek večera, napsala Inka. Paní Inko, děkuji za váš příspěvek, i když samozřejmě pro vás velmi citlivý a velmi smutný. Další písničku bude zpívat Lucie Bílá, Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdyby mohla změnit minulost, paní Anička z Miroslavy, co by udělala? To se budu ptát v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Krásný večer. No, přeju všem. No, kdybych mohla ten prsten Arabelin otočit,
0: ano,
1: a popřát si, co bych chtěla já, no tak to by bylo vymazat z mého života rok květen 94. To jsem byla u dvou lékařů, kteří mě doporučili, abych podstoupila operaci dělohy, jelikož jsem měla snížené pánevní dno a dělalo to neplechu s mým močovým vylučováním.
0: Ano.
1: Tak ti mi doporučili, abych si nechala odstranit dělohu. Dneska už je to nějaká jenom nějaká smyčka a už se to upraví, no ale tehdy mi doporučili těto dva pánové doktoři, že si mám nechat odstranit dělohu a byl to začátkem mého konce.
0: Uh-huh.
1: Tak ten rok bych vymazala a dneska bych na to nikdy nepřistoupila, protože když se ta operace odbyla a jakože z pohledu jiných lékařů se odbyla,
0: ano,
1: ta operace, tak nastaly další daleko větší
0: komplikace.
1: Problémy, daleko větší problémy. Já jsem nechodila vůbec na malou stranu.
0: Huh.
1: Musela jsem užívat vložky, protože se tam porušila,
0: aha,
1: ta píštěl.
0: Aha.
1: Z toho močového měchýře se tou operací porušila píštěl a musela jsem podstoupit další dvě operace, aby se to dalo spravit. A když vám řeknu, že mi tekla moč z břicha.
0: To je šílený.
1: Tak měla jsem hadičku s pytlíkem v břichu, mám tam díru dodnes. No a dostala jsem zápal, protože to bylo v srpnu.
0: Hm.
1: Zápal plíc jsem dostala, takže to jsem vykašlala, no a oni mě to tak nechali, že se to během pár dnů zahojí, ale hojilo se to více jak měsíc, no a tak jsem dostávala injekce penicilinové injekce, abych nedostala otravu do břicha, no ale bohužel můj imunitní systém to nevydržel. No tak a napadl mi oči.
0: No paní Aničko, tak, teda to je šílený.
1: Musela jsem podstoupit 3 operace. To bylo, já jsem strávila rok v nemocnici, já jsem šla 4. srpna 94 do nemocnice jako poměrně zdravý člověk.
0: Ano.
1: A vyšla jsem z nemocnice, to jsem nastoupovala do Znojma.
0: Hm.
1: A vyšla jsem teda z brněnské nemocnice z Bohunic, z očního oddělení. Hm. V únoru dalšího roku, to jsem byla na nemocnici pořád a přišla jsem o levé oko. V důsledku, že se mi zhatil asi imunitní systém. A jsem brala, potlačovala jsem imunitní systém, no ale po deseti rokách ten imunitní systém měla jsem obě sítnice porušené, tak se to udržovalo. Po těch 10 roků se to udržovalo. Ta pravá sítnice, na pravém oku sítnice, bohužel se stalo, že se utrhla i ta. Takže od 56. roku, to znamená od roku 2005, jsem zcela nevidomá. Nemám sítnice, takže jsem žiju už 21 roku, je mi 77, bylo mi 56 roku, takže 21 roku žijí už v absolutní tmě.
0: Paní Aničko, to se ani nedivím, že byste ten den a ten rok vymazala a kdyby to šlo, tak byste to změnila.
1: V životě mě nenapadlo, kam dospěju ke konci svému života. Vlastně to ani nebylo úkon ke konci.
0: Ano, to bylo, to jste byla mladá holka, života. Přesně tak, mladá holka, no, v dnešní době. Ne, to je šílený.
1: Víte, ale nejvíc, jako 2 roky jsem se z toho mátožila. Když jsem vyšla poprvé, to v tom 95. z té nemocnice, tak to už jsem za měsíc čekala důchod, což jsem já nemohla spolknout vůbec.
0: Ano.
1: Vůbec jsem v 46 letech zdravá ženská, no. 45 jde do nemocnice na nějakou operaci a v 46 je 80% neschopná práce.
0: Na šílen.
1: Já jsem 20 kilo zhubla, 20 kilo zhubla a byla jsem uznaná 80%, že nemohu pracovat. Dva roky mi to trvalo, no tak pak jsem si zlomila nohu, umřela mi matka.
0: To se to teda opravdu sypalo jedno za druhým, jak se říká.
1: Jo, sypalo se to jedno za druhým, no.
0: Paní Janičko, já vám moc děkuju, že jste zavolala do noční linky a že jste se podělila.
1: Dneska žijí, ale nejvíc jako na mě doléhá to, že neznám ty svý děti a vnoučata. Já je znám, když byly malé, víte?
0: Ano,
1: je
0: ano.
1: Nejhorší je to, když člověk v určitém věku přijde o ten...
0: Tak, to věřím, to věřím. Přesně
1: nevidí,
0: tak.
1: Nevidí, to je opravdu...
0: Šílený.
1: Musí se věcma, kterým dává důraz a který by chtěl vidět, prostě ty nevidí. Svoje pravnoučata, vnoučata, svou rodinu, kdybych, a kdybych mohla dělat něco, co bych, a nemůžete dělat to, co chcete.
0: Rozumím.
1: A to jste ráda dělala a co by bylo dnešní době, kdy už teda člověk má nárok na ten důchod a mohl by si tím krátit ty chvíle.
0: Tak.
1: No, takže je to nevidět ten svět, tak ono si říká, že někdo mi říká, je lepší, když to nevidíš, ten bordel, co se tady děje, já to říkám takový.
0: Já vím.
1: Já beru to jako ve
0: legraci,
1: ale legrace to není.
0: Není,
1: legrace
0: to ne, rozhodně ne.
1: Snažím se, protože mé krédo je, každá trampota má svojí mes a já jsem se zařekla, že moje rodina nemůže poznat nebo nechci, aby poznala, že se v naší rodině něco změnilo, takže dál se snažím prát, vařit.
0: Vím to, paní Aničko, o vás.
1: Všechno to upéct,
0: tak.
1: Takže všechno uklidit, všechno
0: úžasný.
1: Je tady v pořádku.
0: Moc krát
1: děkuji. Každý, kdo přijde, říká, kdo ti uklízí? No já sama mám s manželem, se snažíme.
0: Děkuju, paní Aničko.
1: Ale není to jednoduchý život, není to jednoduchý.
0: Věřím.
1: A jste to hodně pokory k tomu životu a hodně zapření.
0: Určitě.
1: Takže...
0: Držím pěsti.
1: To je to nejhorší, když člověk nemůže vidět vycházet sluníčko, letět, vidět ptáčka a vidět ty svý puclíky, ty svý děti malý.
0: Tak.
1: Ty svý babičko, jak to, že nevidíš. No, neumí to pochopit.
0: No děti, samozřejmě.
1: No.
0: Dobrou noc, paní Janička, moc krát vám děkuju za příspěvek do noční linky.
1: Já taky přeju všem hodně zdraví a dobrou noc.
0: Přidám k paní Anice krátkou zprávu, kterou poslal pan Ladislav. Díky za slova o válečných zvěrstech. V poslední době mám spíš pocit, že Češi likvidovali Němce a vrcholní politici i ti, co obrátili kabáto, podporují. Díky, Ladislav, napsal pan Ladislav. Teď Žalman a spol, kdyby tady byla taková panenka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: nějakou životní etapu, kdyby mohla změnit minulost, by nejraději zapomněla paní Staňka z Bohumína. To se dozvíme teď na lince 731 800 900. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím. Dobrý večer. Paní Aničko, těch případů bylo moc, poněvadž jsem 18 let tatínka na vozíčku po cévní mozkové příhodě a ve děku jsem se od vlastní maminky nedostala.
0: Ano.
1: A ono to tak vesměs bývá, když se o někoho staráte a máte o někoho strach, takže v děku se nedočkáte, je to samozřejmost. Do toho jsem měla vlastně trojitou frakturu kotníku, taky to dopadlo špatně. První operace, druhá operace a páni doktoři fifejcké nemocnice to skaňhali, ale nenaděláte nic, poněvadž brána v ráně oko nevyklobe. Tak jsem si vzpomněla teďkom, jak někdo vzpomínal rok 68. Jsem byla ještě holka, jeli jsme z pohřbu mojí nejhodnější tetičky z Pilhřimova na Ostravsko. Odložili jsme to o jeden den, poněvadž byla panika nákupy, tak jsme ještě chtěli babičce taky něco nakoupit, která ještě žila v tom Pilhřimově. Přijedem do Ostravy, neboli tehdy až do Havířova. Na to víte, lidé se zhlukovali. Byli jsme vlastně v podstatě jsme ani nevěděli, co se děje.
0: Ano, děje, ano.
1: Jenom pomalované a pootáčené ukazatele, že tatínek, i když jsme jeli autem, celou dobu jel dobře. Jeli jsme tady na Jihlavu jako na Brno a to. A v Ostravě v Mariánských horách zabloudil. No ale k tomu jsem chtěla říct, že jak se tak zhlukoval, já hloupá holka jsem poslouchala ty zprávy, které ty ženské v tom chumlu si předávaly a tehdy přijela paní Kožušníková jako od sestry ze západního Německa. A pamatuju si jenom jedno, kdy ona říkala, buďme rádi, že tady máme, nejmenovala koho, jo, na západní hranici je všechno připraveno na vtrhnutí do Československa. Jo, a já jsem zírala, jo, ale u nás doma se nikdy o tom, o tyhle věci nehovořilo. Jo, ale co mě zaráží, když už to mělo být tak špatný, tak zlý, že tady byli, ty Ukrajinci, co tady dneska jsou, to je taky komedie, když si vemte, že to právě byli jejich tátové, jejich dědové, kteří nás okupovali. A dneska my nebudeme mít na různé věci, ale na ně se doplácí. Tak mě řekněte, co to je za politiku? Jestli těm lidem došel zdravý rozum, jo, tak na jednu stranu jdeme proti Rusku, které nás ve válce osvobodilo, jo, na druhou stranu se kamarádíme s Němcema, kteří nás napadli, kteří nám ubližovali, lidi chodili, vlastně byli odsunuti do koncentračních táborů, přicházeli o život a zase Rusi jsou špatní, ale Ukrajinci taky bylo to původní Rusko. Jejich dědové, jejich tátové nás okupovali. Tak proč, co to je za politiku?
0: To je nějaká vysoká politika, paní Staňko, přesně tak, jak říkáte.
1: Kde je morální kredit? Není, opravdu není, paní Janičko.
0: Děkuji, paní Staňko, i za váš příspěvek do noční linky a přeji pokud možno krásnou dobrou noc.
1: Děkuji, já vám taky a především pevné zdraví.
0: I vám. Přidám k paní Staňce zprávu, kterou napsala paní Petra. Dobrý večer, moje babička nám vždycky říkala, všechno zlé je pro něco dobré. A taky nám říkala, že člověk si musí projít i něčím těžkým, aby si pak vážil i maličkosti. Naprosto s tím souhlasím. Pokud bych cokoliv chtěla změnit, tak bych dnes nebyla taková, jaká jsem. Dnes a neměla bych se tak dobře, napsala Petra.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

dnešní noční lince jsem se vás po celé 2 hodiny ptala, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A pan Mojmír ze Svitav napsal. Taky jsem měl rád jednu dívku. Ona chtěla bohužel být jen kamarádka. Po sametové revoluci se rozhodla podnikat a když upadla do dluhů, vyřešila to sebevraždou. Nevím, jak bych jí mohl pomohl, ale vzpomínám ji v modlitbách. Nevím, jestli je to dost k tématu, jako k té věci. Tak pane Mojmíre, určitě. Prostě změnil byste ten den, kdy se to stalo. Paní Emilka z Olomouce napsala, dobrý večer paní Jani, hezký večer vám i posluchačům. Co bych chtěla vymazat? Rok 1966, kdy nám zemřela maminka a já 10 let jsem tohle břímě nesla celý život. A jinak bych vám chtěla poděkovat, že necháte všem otevřené slovo názoru. Moc si toho vážím, určitě nejen já. Hezký zbytek noci a další krásná témata. Děkuju paní Emilko. Samozřejmě za váš příspěvek i za váš názor. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy krásně. Přeji dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky a to v úterý 18. srpna, kdy mě bude zajímat. Kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to nepovedlo? Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? No a dnes už se můžete těšit na kolegu Zdeňka Nováka z pardubické redakce, který pro vás volil téma Vy a internet. K čemu ho nejčastěji používáte? Hledáte na něm zprávy a informace? Máte ho spíše pro zábavu? Nebo internet k životu nepotřebujete? Dovedete si představit život bez webových stránek? Je něco, co vám na internetu vadí? No a spoustu dalších otázek, které pro vás má Zdeněk přichystané. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak ruku na srdce, kdo z vás nikdy nechtěl poznat exotické dálavy. A když ne jinak, tak třeba aspoň s prstem po mapě. A víte co? Ta dnešní hodinka Divadla pro vaše uši je k tomu takovou vzácnou příležitostí. Budeme totiž mimo jiné cestovat na místa, která v životě poznal benátský kupec Marco Polo. Pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dřív než se dnes vydáme ve stopách Marka Pola, pojďme si ho představit trochu blíž, protože co o něm tak většinou víme? Kupec, cestovatel, možná se nám v paměti někde usadila ta Čína, chán Kublaj 13. století. Ale věděli jste, že cestovatelem už byl Markův otec Nikolo? Poslechněte si, co o tom sám Marco Polo vypráví.
2: Jak velmi jsem vždy toužil po návratu. Víte, pane, místo, kde jsme přišli na svět, promiňte stárnoucímu muži, už nedokážu krotit city.
3: Nicméně v Dalmácii, na ostrově Korčula, se chlubili, že vaše rodiště je právě tam. Tak jaké pak Benátky?
2: Já vím, ale já jsem Benátčan. Narodil jsem se tu 15. září roku 1254. Kdo vlastně ví, jak to tenkrát bylo? Ale že by maminka byla na Korčule? Ne, bylo to v Benátkách. V jednom z těch prastarých domů, ve šlechtické rodině. Kdo tehdy tušil, jak pohnutý život nečeká?
3: Pan otec jistě zapíjel narození syna až do bílého dne.
2: Hlouposti, ten to vůbec nevěděl. Maminka mne nosila pod srdcem, když se vypravil na východ.
3: A nechal svou ženu v opatrování svého bratra, jak bývalo dobrým mravem.
2: Nikoliv, jeho bratr, můj strýc, jel s ním. Vydali se z benátského přístavu na vlastní lodi, kterou svorně naložili různým majetkem a zbožím, a hnáni příznivým větrem dopluli s boží pomocí do Konstantinopolu. Starší z obou bratří, můj otec, se jmenoval Nikolo, druhý Mateo, a patřili k rodině Polo. Nebyl to ostatně ojedinělý nápad. Mnoho Benátčanů zde ve 13. století pohádkově zbohatlo.
3: A co rodinné obchody? Kvetly?
2: Snad. Okolo roku 1260 však prodali všechny nemovitosti, které tu měli, a vydali se směrem k městu Saraj na Volze. Tam připravili své drahocenné zboží a odebrali se s ním ke dvoru velkého krále Tatarů, který se jmenoval Barka. Tomu nabídli všechno, co měli sebou, a on jim dal na oplátku dary v počtu mnohem větším. Své jmění v tomto chanátu mongolské říše prý dokonce zdvojnásobili.
3: Takže cesta domů za mladou chotí byla...
2: Žádné domu nebylo. Mezi místními vládci vypukla válka a odřízla bratrům cestu. Museli se vydat oklikou. Přešli řeku Tigris, která je jednou ze čtyř řek ráje. Pak přecházeli 17 dnů poušť, až přišli k překrásnému městu, které se nazývá Tochara, jinak taky Buchara, a leží kdesi v Perzii. Tam se zdrželi 3 roky. Poznali tam jednoho člověka, nanejvýš rozvážného, který ještě nikdy neviděl latinského

0: cestu s tím člověkem.
1: To byli odvážní sami dva.
0: Nebyli sami. Jako průvodce měli křesťanské služebníky, které si sebou vzali na cestu z Benátek.
1: Takže putovali bez nesnází?
0: To se tedy říct nedá. Otec mi mnohokrát líčil, jak se putování protáhlo kvůli sněhu a rozvodněným řekám. Jejich cesta vedla směrem severního větru, kterému Benátčané lidovým jazykem říkají Tramontána. Za rok pak stanuli před tváří největšího krále všech Tatarů. Jmenoval se Kublaj.
1: To ovšem byl neomezený vládce východu. Říše, která sahala očima 21. století od Koreje do Polska. Byl to vnuk samotného Čingischána, zakladatele mongolského impéria. Nechtěl bych okusit na vlastní kůži jeho šatlavu.
0: Kdo mluví o šatlavě? Přijal mého strýce a otce přelaskavě. Mnohokrát se jich vyptával na poměry v západních krajích, na římského císaře, na křesťanské krále a knížata, jak je v jejich královstvích zajišťována spravedlnost a jak si počínají ve věcech války.
1: Nechápu, co ho k tomu vedlo.
0: Důvod asi nebyl jenom jeden, ale určitě to byl zájem o křesťanství.
1: To jsem se snad přeslechl.
0: Pane, pečlivě se vyptával na mravy latinů a s pečlivostí ještě větší se ptal na papeže křesťanů a na kult křesťanské víry. Zajímal se, je-li pravda, že křesťanská víra je lepší než všechny ostatní.

0: Takže polové se stali z obchodníků královskými posly.
1: Dá se to i tak říct. Věc však měla háček.
0: Na cestách nebylo bezpečno.
1: To nebylo. Oni ale obdrželi zlatou destičku, na níž byl vyryt chánův znak, a kde ji ukázali, tam se s dobrou potázali. Museli slíbit, že se k chánovi vrátí a že dokonce přinesou trochu oleje ze svítilny, která visí u hrobu našeho pána Ježíše Krista v Jeruzalémě. Věřil totiž, že Kristus je jedním z dobrých bohů.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tolik tedy o první cestě, které se přirozeně Marco Polo ještě nezúčastnil. Jeho čas přišel až později někdy, když mu bylo 17 let. A to už je ta cesta, o které díky spisům Marca Pola víme mnohem víc. Na konci 50. let byl u nás velmi populární výběr Zdeňka Vavříka, upravený pro dětské čtenáře. Vyšel pod názvem Dobrodružství Marca Pola a v rozhlase z něj četl nenapodobitelně Zdeněk Štěpánek. No a já jsem vám jednu ukázku z rozhlasové četby vybral i s půvabným dobovým ohlášením.
4: Naše poslední vyprávění končilo radostným setkáním Marca Pola s poselstvem velikého chána Kublaje, kterému vyšlo v ústrety. Dnes si poslechnete o dalším putování Marca Pola, kterého chán Kublaj pověřil vedením poselstva do království Amu.
5: Kambalu bylo za námi. Den byl jasný jako včera a kopita našich koní se ozývala radostným klepotem. V příjemné zábavě jsme ujeli 10 mil a dostali jsme se k veliké řece Pulisanganu. Řeka Pulisangan teče do velikého moře oceánu a bývá proto plná kupeckých lodic. A přes tu řeku se klene překrásný kamenný most, jakému, a to pevně věřím, není na světě podobného. Je dobrých 300 kroků dlouhý a tak široký, že po něm může jet 10 jesů jeden vedle druhého. Je sklenut z 24 oblouků, které nad vodou nese 25 sloupů, a je celý umně vytesán z mramoru. Po obou jeho stranách běží bělostné zábradlí z kamenných desek a sloupků, aby přecházející nespadli do řeky. Na počátku a na konci mostu stojí zvláště mohutný sloup a u jeho paty leží obrovský mramorový lev. Obraz tohoto královského zvířete je vůbec znamením mostu přes Pulisangan, protože korunuje vrcholy všech sloupů.

které most ozdobují. A těch je mnoho, když je jeden od druhého vzdálen toliko půl druhého kroku. Místo mezi nimi vyplňují mramorové desky s umně vytesanými obrazy. A tak to jde po celém mostě, takže je to jistě nejkrásnější most na světě. Nemohl jsem se na něj vynadívat a obracel jsem se zpátky, když už jsme jeli dále k západu. Jeho bělost odrážela se od sítě modré oblohy a se stromy, které jej obklopovaly, tvořil nezapomenutelný obraz. Až mi zmizel z očí. To už naši koně klusali další míle úrodným krajem nákladných budov vinic a dobře obdělávaných polí k výstavnému městu Džogují. Hlavním znakem toho města je množství klášterů pohanských mnichů. Džogujští obyvatelé se živí obchodem a řemesly. Vyrábějí a prodávají hedvábí a zlatohlav. A že to město leží na říšské silnici, je v něm snad na každém nároží hostinice pro cizince. Sestoupili jsme v jedné a byli jsme znamenitě obslouženi. Míli za městem je důležitá křižovatka silnic. Jedna vede na západ provincií Katajskou, druhá na jihovýchod do provincie Manžů. My jsme jeli na západ plných 10 dní, než jsme se dostali na hranice Kataje a království Ta-in-fu. A celá ta cesta vede úrodným krajem pevných hradů a krásných měst, kvetoucích obchodem, řemeslem a vinařstvím. Víno rodí ta země tak dobré, že se odtud posílají hrozny po celé Kataji. A roste-li kde strom, můžete se vsadit, že je to moruše. Obyvatelé je vysazují na všech volných místech, aby mohli pěstovat i housenky pro svůj hedvábnický průmysl. Za týden jsme dojeli do slavného města Kwenzanfu v království stejného jména. Celou tu cestu jsme jeli mezi morušovými sady pěstitelů bource morušového. Cestou jsme lovili zvěř a lapali ptáky. Je jich tu nadbytek. Království Kwenzanfu je veliká a slavná země proslulých a udatných králů. Dnes je jejich králem Mangalaj, třetí syn velikého chána. Uvítal nás radostně a potěšen přijal ode mne list svého císařského otce. Vyptával se mne na jeho zdraví a já jsem viděl, že má svého otce Kublaje v lásce a ve vážnosti. Asi 5 mil za hlavním městem postavil si král Mangalaj krásný palác. Ten palác stojí na břehu široké řeky a je obklopen vysokou hradbou s cimbuřím. Za ní je sad plný vodometů a potůčků a obora s vysokou a s ptactvem. A ovšem i palác. Procházeli jsme jeho síněmi. Oni měli údivem nad krásou jeho komnat vyzdobených malbami, které září zlatem a azurovou modří i bělostí mramoru. I v té zálibě pro krásu je tedy Mangalaj pravým synem svého otce. Bylo nám dobře pod střechou krále Mangalaje, tak dobře, že se nám ani dále nechtělo. Já jsem však zrozen asi k tomu, abych neustával sedlat koně k další cestě a k dalším cestám. A tak jsme znovu jeli po silnici mezi městy, tržišti, pevnostmi, poli a zahradami. Krajina se neměnila. Pořád bylo vidět moruše a úrodná pole, stavy hedvábníků a karavany kupců. Po 3 dnech se přijede k horám. A ty jsou už v provincii Kunkin. Řekli byste, že v horách bude žít méně lidí, nežli v rovině, ale mýlili byste se.
Hory Kunkinské jsou plny osad. V každém údolí je skupina domů. Vrcholy kopců věnčí hradby pevností. Ne, to nejsou smutné a pusté hory, jaké jsem poznal na své cestě z Benátek k císaři. Jejich pohanští obyvatelé se živí lovem. A já vám řeknu, že věru mají, na co by jejich šípy mířily. V lesích tu žijí tygři, medvědi, rysy, antilopy, daňci, jeleni a kolik ještě jiných zvířat, z jejich smrti mají kunkinští hojný užitek. A ta země se táhne na 20 dní cesty, která vede neustále po horách, údolích a lesy, až nás přivedla do města Ach Baluch Manji, do bílého města na hranicích země Manji. Vůně koření provázela nás celou dobu jízdy tou zemí, protože koření se odtud vyváží do celé Kataje a živí tak celý ten kraj. Vedle koření obchodují zde kupci také s pšenicí a rýží. Ach Baluch Manji leží v údolí Yunqiang, která nás provázela po 2 dny jízdy rovinou. Na jejím konci jsme zase přišli do hor a projížděli jsme jejich lesy celých 20 dní. A zase jsme tu lovili, protože ty lesy jsou plny dravé zvěře a pižmoňů. Ach, jak to vypadá jednotvárně, když se taková cesta líčí. Jeli jsme, viděli jsme, slyšeli jsme, poznali jsme, lovili jsme a znovu jeli. A zase znovu viděli. A jak jinak je to všechno bylo ve skutečnosti. Vždyť takový lov na tygra nebo na medvěda je jistě něco, při čem se člověk odvažuje i života. Sedávali jsme bez dechu ve větvích vysokých stromů a čekávali jsme celé hodiny, až zvíře půjde mimo. Bylo tak ticho, že jsme slyšeli tlouci svá vzrušená srdce. A potom zapraskala kdesi v dálce větvička. Vítr? Pták? Nebo snad jiné zvíře, na jaké nečekáme? A zapraskala jiná, bližší. Listový podrostu se rozšumělo. Zvíře přicházelo. Hleděli jsme bez dechu do křoví. Kde? Kde asi vyrazí? A potom jsme zahlédli, jak se pod námi zachvělo listí okolo blížícího se dravčího těla. Již jsme tedy věděli, kde asi zvíře vystoupí na malou mítinku okolo našeho stromu. Hleděli jsme na to místo bez dechu. Hleděli jsme bez dechu, ale naše svaly se napínaly. Byli jsme dva, já a mladý mongolský šlechtic. Oba jsme napíjali tětivy svých luků a hleděli jsme přes hroty svých šípů na místo, kde se objeví. Objeví se? Nevrátí se? Nevystoupí o kus dále a nevezme nám tak možnost nového namíření? Ne, již je zde. Zahlédl jsem zelený záblesk oka a hrot mého šípu se ustálil ten posel tiché smrti. A potom zašumělo ještě jednou listí a do jeho šumění zazněl tichý a zpěvný zvuk strun. To se zachvěli tětivy našich luků, když vymrštili svoje šípy. Jejich let byl krátký jako blesk. Ani jsme je nestačili sledovat a už doletěli. Doletěli a zabodli se. A v téže chvíli hluboké ticho lesa porušilo zařvání smrtelné hrůzy zasaženého zvířete. Tygr se vzepěl na křečovitě strnulých předních nohou, zvrátil hlavu na probodeném hrdle
a očima, které se jí škalily, hledal svou střílející smrt. Už nás, myslím, nespatřil. Nohy pod ním náhle povolily a on se těžce sesul do trávy. Byl mrtev. Ach, jak je to všechno jiné, než to dovedu napsat. 20 dní jsme jeli těmi horami a lesy. Po 20 dnech jsme se dostali do rovinatého kraje Sindifu. Jehož hlavní město se jmenuje právě tak. Město Sindifu bývalo sídlem bohatých a mocných králů a jeho hradby jsou dlouhé 20 mil. V okolí Sindifu je na řekách mnoho pohanských měst, jejichž obyvatelé se živí orbou a výtěžky své práce prodávají do hlavního města. Po řekách proto stále plují lodi oběma směry. 5 dní jsme tak jeli úrodnou a dobře obdělávanou krajinou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou dnes zalistujeme v tom obsáhlém cestopise Marca Pola, který se, jak známo, jmenuje Milion, ale víte, proč právě tak? Podle jedné teorie je zatím milionové jmění Marca Pola, anebo to, že slovo milion je odvozeno od křestního jména Emilio nebo Emilione, což byla prý přezdívka jeho otce Nikola. Za nejpravděpodobnější se ale považuje verze, podle které měl Marco Polo přezdívku Milionový Marco, protože příjmy a bohatství východních zemí, které navštívil, udával vždycky v milionech. A taky jeho dům se proto nazýval Dvůr milionů.
2: Když se přejde řeka jménem Brius, ve které je veliké množství zlatých valounů, přijde se do země zvané Karajan. Je tak veliká a široká, že je rozdělena na 7 království.
3: Lid uctívá modly a spadá pod vládu velkého chána. Králem oné země je však chánův syn jménem Čentemur. Je velice bohatý a mocný a spravuje svou zemi s velikou spravedlivostí, neboť je velice moudrý a čestný. Od oné řeky se jde 5 dní směrem na západ, až se přijde do hlavního města království jménem Jači.
4: Zdejší lid nejí chleba, neboť obilí je nezdravé, nýbrž rýži, z které vyrábí víno s kořením. Toto víno je čiré a bílé a velmi líbezné k pití.
2: Místo peněz používají lastur, které nacházejí na břehu moře a nosí je také na krku na ozdobu.
4: 80 lastur platí za jeden kventlík stříbra, což je hodno tak 2 grošů benátských.
2: Lid této země nepokládá za urážku, jestliže se někdo dotkne tělesně jejich žen. Stane-li se tak se souhlasem těchto žen.
3: V této zemi jedí syrové maso slepic, skopců, volu a bíků, a to tak, že je nakrájí na malé kousky, posolí je a pak je vloží do jakési vonné omáčky smíšené z nejrůznějších druhů koření. Tak činí urození lidé. Chudý lid je takto nadrobno nakrájené, klade do česnekové omáčky a jí je tak, jako my jíme maso vařené.

0: Když odejdete z města Jači a cestujete 10 dní na západ, přijdete do země Karadzan s hlavním městem stejného jména. Lidé tu uctívají modly a podléhají vládě velkého chána. Jeho syn jménem Kogatym je zde králem. V řekách se nacházejí valouny zlata i větší kusy, než jsou valouny, a v horách jsou zlaté žíly. Protože ho mají takové množství, dávají za 6 kventlíků stříbra 1 kventlík zlata. Platí se tam však také lasturami, které ovšem v této zemi nemají, nýbrž dovážejí je z Indie.
1: V těchto krajích žijí tak obrovští hadi, kteří jsou dlouzí až 10 kroků a 10 pídí tlustí. Mají vpředu, těsně za hlavou, 2 maličké nohy s 3 drápy, podobně jako lvy, a oči větší než houska za 4 denáry a velmi lesklé. Tlama je tak velká, že by pozřeli člověka. Zuby velké a ostré. Jelikož jsou tedy tak hrůzostrašní, není člověka ani zvířete, aby se netřásl strachem, když se jim přiblíží.
2: Najdou se však i menší, to jest 8, 6 i jen 5 kroků dlouzí. Tato zvířata se chytají takto. Jelikož je ve dne veliké horko, zůstávají ve svých děrách a v noci se vycházejí na pást. Sežerou pak všechna zvířata, ať jsou to lvi, vlci nebo jiná zvěř, která se jim dostane do cesty. A pak se odplíží k jezerům, pramenům nebo řekám napít se. Jak se takto plíží pískem? Protože jsou velmi těžcí, zůstane po nich stopa, tak veliká, jako by byl oním pískem tažen trám. Lovci pak na oné stezce, kde ta zvířata obvykle chodí, zarážejí do země hustě vedle sebe četné kůly, tak aby je nebylo vidět, a na ně upevňují velmi ostré železné hroty a přikryjí je pískem, aby nic nebylo vidět. To pak činí na různých místech podle toho, po kterých stezkách hadi spíše chodí. Když hadi pak jdou jako obvykle na známá místa, poraní se a brzy zajdou. A tu v rány vidouce jejich zdechliny začnou krákat. Lovci pak podle jejich křiku poznají, že hadi jsou mrtví, jdou je hledat, stáhnou jim kůži a výjmou žluč, která se velmi cení jako lék na mnoho nemocí. Mezi jiným proti kousnutí vzteklého psa, vypíjeli se jí asi za 1 denár ve víně, pomáhá také ženě porodit, má-li velké bolesti, a je dobrá na spáleniny a neštovičky. Jestliže se jí něco málo přiloží, i hned zmizí, a tak i na mnoho jiných věcí. Maso tohoto hada prodávají také dráže než jiné, neboť je šťavnatější a každý je rád jí.
0: Kromě toho se v oné zemi rodí velicí koně, které v mládí odvádějí do Indie na prodej. Všichni vyjímají koním kost z oháňky, aby ji nemohli házet sem a tam, nýbrž aby jim visela dolů, neboť se jim nelíbí, jestliže kůň při chůzi pohazuje oháňkou. Tento lid jezdí s dlouhými třmeny tak, jako u nás Francouzi. S dlouhými se říká proto, že Tataři i téměř všichni ostatní lidé, nasednou-li na koně, udělají si třmeny krátké, neboť když nasednou, postaví se do těchto třmenů. Tataři mají dokonalé zbraně z buvolí kůže. Mají oštěpy, štíty, lukostříly a všechny své šípy napouštějí jedem. Bylo mi řečeno jako jistotná věc, že mnozí z nich, a zvláště ti, kdo mají v úmyslu nějaké zlo, nosí sebou ustavičně jed, aby, kdyby se náhodou nějakým nedopatřením stalo, že by byli zajati a měli být mučeni, mohli se tomu vyhnout tím, že si hned vloží do úst jed a spolknou ho.
1: Tito lidé ze země Karadzan, dříve nežli přešli pod panství velkého chána, dodržovali jeden ošklivý a zločinný zvyk. Když do jejich domu přijel na nocleh nějaký vznešený a krásný cizinec, velkolepého a krásného a udatného zjevu, zabili ho v noci, ne pro peníze, nýbrž aby jeho krásná a udatná duše a bystrost jeho ducha zůstaly v domě. Když prý taková duše dlí v domě, všechno se zdaří co nejlépe. Každý pak se pokládal za šťastného, jestliže měl duši nějakého šlechtice. Tímto způsobem zabili mnoho lidí.
3: Od té doby však, co jim počal vládnout velký chán, dbal, aby tento ohavný zvyk byl zrušen, takže ho již nedodržují pro veliké tresty, které jsou naň vypsány.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Co my víme, co všechno je ze života Marka Pola skutečnost a co už jenom báje, kterou si předáváme z generace na generaci. Ale ať už to bylo s návratem Marka Pola po letech zpátky do Evropy, jakkoliv, ten závěr, jak ho zaznamenala rozhlasová hra pro mládež, zní krásně, pohádkově a romanticky. A nakonec, proč by takový nemohl být? Mějte se dobře a brzy zase naslyšenou.
2: Míjejí týdny, plynou měsíce. Dny a noci se střídají jako mžiknutí oka. A noc co noc, nejdéle bliká lampička v kajutě, kde Marko celé hodiny zapisuje průběh plavby, jména přístavů, obrazy krajin, zvyky a historii cizích národů a kmenů. Podívejme se mu přes rameno. Po vyplutí z přístavu Kajton jsme zamířili k ostrovu Cipang. Cipang?
3: Lidé mu dali jméno země vycházejícího slunce. Ten ostrov je vzdálen 1500 mil od Kublajovy říše Mangu.
2: Čamba.
3: Její král odvádí každoročně jako daň Kublaj Chánovi tucet lodí santalového dřeva a 25 nejkrásnějších slonů.
2: Sumatra.
3: Neboli Malá Jáva. Na tom ostrově se prostírá 8 království a všechna jsou poddána velikému Chánovi.
2: Ostrovy Nogueran a Angaman.
3: Když jsme tam nabírali vodu, přepadli nás divoši. Své zajatce ubíjí a jedí jejich maso.
2: Indie.
3: Nejbohatší země na světě. V horách diamanty, rubíny, safíry. V řekách zlatonosný písek. V mělkých pobřežních vodách perlové mušle.

0: Co je to, Marko?
1: Perla.
0: Tak velkou jsem ještě neviděla.
1: Doufal jsem, že se vám bude líbit.
0: První dárek od tebe.
1: Je to troufalost. Sluha smí dary přijímat, ale ne rozdávat.
0: Kdybys věděl, jakou mám radost.
1: Kdo dává, je šťastnější než obdarovaný. Dobrou noc, princezno.
0: Dneska mi nebudeš vyprávět?
1: Moře je neklidné. Musím na palubu.
0: Tak mi jen odpověz na jednu otázku. Když jsi mě vyprávěl o krásném městě Quincy, o jeho průplavech, po kterých plují gondoly, nevzpomněl jsi přitom i na Benátky?
1: Jak by ne? Jenomže mé Benátky jsou stokrát menší. Omšelé chrámy, chátrající domy, všechno zahalené do jedovaté mlhy.
0: Tak proč jsi tolik toužil se tam vrátit?
1: Protože byly nekonečně vzdálené. Nedosažitelné. Po tak dlouhém odloučení se mě ve vzpomínce na ně zjevovalo mé dětství. Hry na laguně, podoba dívky, která mě okouzlila, když mě bylo 14.
0: A potom? Už nikdy žádná jiná. Proč se červenáš?
1: To je jen odlesk lampy.
0: Proč mi nechceš odpovědět?
1: Proč se na to ptáte?
0: Snad proto, že se naše cesta, co nevidět, začne blížit ke konci.
1: Potrvá ještě 2-3 měsíce.
0: Potom se rozloučíme a už se víckrát neuvidíme. Když na to pomyslíš, není ti to líto?
1: Myslím na to, jak nejlíp splnit slib, který jsem dal Kublai Chánovi. Jsem průvodce jeho vznešené vnučky.
0: Jednou budeš litovat, že jsi opustil krajiny, které se u nás před tebou rozestřely jako nejkrásnější koberec.
1: Nemohl jsem jinak, přemohla mě touha po Benátkách.
0: Jednou zalituješ i toho, že se naše společná plavba na této lodi vytratila jako hrst písku mezi prsty.
1: Byl jsem nepozorný průvodce.
0: Nedělej, že nevíš, o čem mluvím.
1: Princezno, Kublai Chán řekl, že mi důvěřuje. A já za nic na světě nesmím porušit dané slovo. Dobrou noc.

0: Marko, chlapče.
1: Ty ještě nespíš, otče.
0: Čekám na tebe.
1: Tak pozdě.
0: Starost mi nedá.
1: Proč? Plavba je klidná. Za 2 týdny dorazíme do přístavu Ormus. Králi Argonovi odevzdám princeznu Kugačin.
0: Právě kvůli tomu nemohu spát. Ty tvoje dlouhé večery u ní.
1: Do této chvíle jsem se ani slovem neprohřešil na úctě k vnučce velikého chána.
0: Nedělám si starost o Kugačin. Přeju si jenom, aby sis ušetřil bolest citu, který nemůže dojít naplnění.
1: Kublaj Chán mi svěřil nejdražší osobu z celého rodu. A já mu slíbil, že ji bez úhony doprovodím až k cíli její cesty. Moje úcta k němu nebude nikdy menší než k jeho vnučce.
0: Ale ve tvém srdci...
1: Nezlob se, tatínku. Ale nejvzácnější z mých klenotnic zůstane na zámek i před tebou.

0: bezmála 3 roky na vratké palubě korábu. A teď konečně slavný přístav Ormus. Marko, proč se neusměješ? Co pak nejsi šťastný?
1: Divná otázka z úst kronikáře. Zaznamenávej události. Lidské city nech stranou. Co nevidět podá princezna Kugačin ruku svému budoucímu choti. A my budeme zbaveni všech závazků.
0: Hleď, královská bárka už se blíží.
2: Je čas opustit kajutu, princezno.
3: Co u vás v Benátkách dělají lidé, když se loučí?
2: Obejmou se, políbí a pak si řeknou s Bohem.
3: Marko, děkuji ti za péči, za radost dlouhých večerů. Děkuji, že budu mít na co vzpomínat.
2: Přeju vám dlouhý, šťastný život.
3: Já ti přeju, abys nikdy nelitoval svého rozhodnutí vrátit se do Benátek. Dám ti na památku prsten s rubínem.
2: Prosím o vzácnější dar.
3: Ten prsten je ti málo?
2: Když jsme se chystali ujet z Kambaly, svěřil jsem se s tím jen vám. Chtěl bych mít jistotu.
3: Myslíš, že jsem tě zradila?
2: Jak jinak se to mohl veliký chán dovědět?
3: Je moudřejší než my. Možná mu to napověděli moje oči, ale z mých úst neuslyšel ani slovo.
2: Díky, princezno.
3: A teď bych se chtěla s tebou rozloučit, jako bychom kotvili v Benátkách. Obejmout se s tebou. Políbit. A s Bohem.
2: S Bohem, Kukačin.
3: Slib mi, že na mne nezapomeneš.
2: Ani to.

0: S Bohem, krásná Kugačin.
1: S Bohem, císaři všech Tatarů.
2: S Bohem, východa.
3: Nač se ohlížet, páni Polové. Cíl vaší cesty je přece na opačné straně.
0: Jenom cíl našich lodí, kronikáři. Ale srdce nezná přístav, kde by zakotvilo navždycky.
3: Co pak už nehoruješ pro Benátky?
0: Člověk nejvíc touží po tom, co není na dosah. Po hnízdě dávného dětství, po dálkách, které se náhle podobají přeludu.
4: Slovutní Benátčané, připijme na zdraví pánům Pólům. Naplnili vám číše vzácným vínem. Stoly před vámi se prohýbají. Je tedy čas popřát sluchu hostitelům.
5: Toho nejmladšího neznám.
3: To je Marko. Odjížděl s nimi ještě jako chlapec.
5: A co to vypráví za pohádky?
6: O jakési nekřesťanské zemi Tatarů.
7: Z jednoho jejího konce ke druhému trvá cesta pěšímu bezmála 3 roky.
5: Ať nikdo nevykládá, že takový svět může ovládat jediný král nebo císař.
7: Kublaj Chán rozdělil tu říši na 100 provincií, kde vládnou místokrálové. Dal postavit na 1000 mil silnic pro své karavany a jízdní posly. Podle cest vysadili stromy, aby jezdci v noci nezabloudili. A na každé 30. míli mají poštovní dvory na přepřahání a na nocleh.
8: To by bylo koní a dvorců. No, ať řekne kolik.
7: Možná miliony. A ještě jsou v každé provincii sýpky s obilím, aby lidi netrpěli hladem, když se neurodí.
6: Ale to musí stát nekřesťanské peníze.
8: Inu miliony.
9: Kde pak by ten jejich císař nabral tolik žoků zlata a stříbra?
7: V jeho říši se neužívá na placení kovových mincí. Císař dal natisknout na lístky z morušového líka svůj znak. A to jsou jejich peníze.
8: Cože, peníze z líka, vždy to jsou báchorky. Miliony jezdců, miliony koní, miliony papírových cárů a prý jakési otisky do líka místo zlaťáků. Slyšel to kdy svět?
7: Všechno, co vám vyprávím, je čistá pravda.
3: Nezlob se na ně, Marko. Prostým lidem z Benátek je zatěžko uvěřit tomu, co nikdy neviděli. Jako pohádka zní vyprávění o penězích potištěných císařským znakem, když Evropa dávno ještě neví, co je k nich tisk. O černých kamenech, které hoří. My se o tom přesvědčíme až po staletích.
6: A ty bajky o veliké čínské zdi, ze které by se dal postavit 1 000 000 domů.
7: Sám jsem šel po jejím ochozu. 3 jezdci mohou po něm jet vedle sebe. Mám to zapsáno v deníku.
6: Na papír se toho vejde.
8: Třeba i miliony povídaček.
3: Hostině v paláci pánů Pólů jde chvála po celých Benátkách. Ale tvému vyprávění, Marko, nevěří živá duše?
0: Já vím. Říkají o mně, že jsem lhář. A nebo blázen.
3: Někdy je lehčí uvěřit smyšlenkám, než pravdě.
0: Já se tolik těšil domů.
3: A teď takové zklamání. Nepokouší tě to vrátit se? Do říše Kublaje Chána.
0: Nepřestanu na něj vzpomínat s velikou vděčností a velkým steskem. Jenže mé kořeny jsou tady. Co na tom, že se mi dneska vysmívají, jednou uvěří. Byla to nádherná cesta. Díky Bohu.
3: Protože tvoje touha po poznání byla vznešená jako peruť vzlétajícího orla. Byla čelenkou ducha, kterým člověk převyšuje všechno živoucí na této zemi.